0: tváři za svitávkou. U Sasiny nehoda s cyklistou. Průjezdné je to jedním pruhem Kyvadlově. A v Praze pozor na nehodu v Bělohorské ulici ve směru do centra. Před odbočkou do Patočkovy ulice se střetlo osobní auto s nákladním. Blokují tam pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno a hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
3: 5,5 minuty po 2 hodině a i v sobotu bude noční radiožurnál patřit soutěži. A dnes a zítra naposledy tu pro vás máme cenu, která potěší, myslím si, úplně každého. Máme tu pro vás sadu 3 kvalitních vín, které nám věnovali finalisté soutěže Vinař roku. Tu pořádá každoročně Český archiv vín. Letos se konal 23. ročník a i letos byl radiožurnál partnerem akce. Právě proto tu pro vás máme dnešní výhru, takže kdo o ní máte zájem, rádi byste doma měli 3 lahve kvalitního vína, tak v tom případě právě teď volejte na 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Imagine Dragons v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Přidejte se ke špičkovým degustátorům z celého světa. Vyhrajte na radiožurnálu kolekci českých a moravských vín z prestižní národní soutěže Vinař roku 2026 z Českého archivu vín. Vychutnejte si letní večery se sklenkou lahodného moku od našich nejlepších vinařů, včetně letošního vinaře roku České republiky, vinařství Bolařík z Mikulova. Sadu vynikajících vín dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A kdo bude mít dnes to štěstí a získá sadu 3 luxusních lahví vína, tak to zjistíme během následujících desítek vteřin. Pojďme zjistit, kdo z vás se jako první dovolal sem k nám. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Martin.
0: Martine, než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti zmíním pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní 3 možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to jasné?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dneska nás zajímá, který panovník či panovnice z následujících se nejvíce zasadil o rozvoj nebo zasadila o rozvoj vinařství v našich zemích. Za A to může být Václav II., za B Karel IV., za C Marie Terezie.
2: Tak Václav II.
0: Václav II. Říkáte. Tak to vás nepotěším, to není správná odpověď, ale i tak děkuji za zavolání a určitě to zkuste třeba klidně hned zítra. Naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Ano.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Tady Rosťa.
0: Rosťo, vám tam zbyly 2 možnosti. Hledáme panovníka či panovnici, který se nejvíce zasadil o rozvoj vinařství v našich zemích a vám tam zbyl Karel IV. A Marie Terezie.
3: No, Karel IV.
0: Říkáte Karla IV. A Marie Terezie sice prý byla milovnicí vína, měla ho ráda, ráda prý pila Frankovku, jsem někde četl, ale je to Karel IV. Během jeho vlády vznikly snad 100 vinic a samozřejmě jsem dovezl i ze zahraničí různé nové odrůdy, takže naprosto správná odpověď. Já vám gratuluji.
3: Děkuji.
0: A jenom tedy poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano, dobře, děkuji.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít ještě jednu příležitost získat 3 lahve kvalitního vína z naší soutěže a to zítra. Po 2. hodině budeme hrát naposledy o tuto výhru, pak už začíná nový týden a bude tu na vás čekat nová výhra. Takže zítra po 2. hodině, pokud jste to v tomhle týdnu ještě nezvládli, buďte připraveni na telefonu soutěžit s námi.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: zasnout.
1: To byl Adam Ďurica v nočním radiožurnálu. A neobjasněná smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech trápí historiky a vyšetřovatele. K objasnění případu by mohla přispět exhumace Masarykových ostatků, které odborníci vyzvednou z lánské rodinné hrobky začátkem září. Radiožurnál to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování.
2: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
3: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Vyřešit by se přezkoumáním ostatků Jana Masaryka mohla příčina jeho smrti, na které se historické prameny dlouhodobě neshodují. Takto například Masarykovu smrt oznámil 10. března 1948 v Národním shromáždění tehdejší ministr vnitra komunista Václav Nosek a stalo se to oficiální verzí minulého režimu.
4: Ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými, k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
3: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil. Jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu. Případ se od

0: zavřel k přezkoumání už několikrát. Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
1: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
0: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
2: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
0: Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii. Za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda. To ale pouze krátce. Zemřel jen 2 týdny po puči. Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: 2:30. Stručné zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nepál i část Tibetu ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně. Podle tamních úřadů zemřelo nejméně 579 lidí. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako jsou Člověk v tísni, ADRA, Český červený kříž nebo Český výbor pro UNICEF. Vybrané peníze půjdou například na provoz polních nemocnic, nouzové přístřešky i dodávky pitné vody a hygienických potřeb. Šéf americké centrální banky Kevin Warsh naznačil, že je připravený zvyšovat úrokové sazby. Řekl to na setkání centrálních bankéřů v americkém státě Wyoming s tím, že by díky tomu měla klesnout míra inflace. Tu chce federální banka držet pod 2%. Ještě minulý měsíc se ale pohybovala kolem 3,5%. Podle britského deníku Guardian je to způsobené taky americkou válkou v Iránu a s tím spojenou energetickou krizí. A policisté dál pátrají po 16-leté dívce. Může se pohybovat po celé Praze. Trpí duševní poruchou a může být desorientovaná. Vysoká je přibližně 170 cm. Má hnědočervené vlasy po ramena a modré oči. Na sobě měla červeno-růžové tričko, modré džíny a široké boty. Typická je pro ně nekoordinovaná klátivá chůze. Dívka odešla v pátek kolem 2:00 odpoledne z dětského domova na Praze 4 a nevrátila se. Informace ohledané přijímají policisté na lince 158.
2: Sport.
1: Horskou sedmou etapu Vuelty v den úmrtí norského krále Haralda V. vyhrál norský cyklista Andreas Leknesund. Druhý navíc dojel jeho krajan Tobias Johannessen. Všichni norští cyklisté jeli s černou páskou na paži. Dnes čeká na závodníky dalších 171 kilometrů. V čele závodu zůstává s náskokem téměř 4 minut Slovinec Tadej Pogačar. Český cyklista Jan Hirt je 24.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D5 mezi Mýtem a Cerhovicemi a omezení na D11 za odbočkou na Nové Město. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je obousměrně neprůjezdná mezi Mýtem a Cerhovicemi. Na 48. kilometru osobní auto sjelo do příkopu. Na místě teď bude přistávat vrtulník. Mezi 41. a 50. kilometrem místo objedete po souběžné silnici 605. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor za odbočkou na Nové Město. Na 69. kilometru se pohybuje řidič kolem odstaveného vozidla. Místo není osvětlené a prší tam teď.
4: A mává tam baterkou. Vůbec není vidět, protože tady silně prší. Nemá tam trojúhelník, mává tam baterkou.
3: Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova dejte pozor za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 289 překážka na vozovce má jít o sluneční, tak dejte pozor. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte omezení za Litoměřicemi. Na 39. kilometru uklízejí následky po požáru kamionu. Průjezdné je to pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer začne oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme reprízu našeho pravidelného pátečního pořadu Co se děje se světem, moderuje Jan Pokorný.
5: Před půl rokem začala válka Spojených států a Izraele s Iránem. Tento řečeno slovy Donalda Trumpa malý výlet trvá už tedy 6 měsíců. Donald Trump místo slov o rychlém konci teď mluví o tom, že na návrat Iránců k vyjednávacímu stolu nespěchá. To píše dnes agentura AP. I tohle si připomeneme v dalším vydání rozhovoru Co se děje se světem. U mikrofonu je Vlastislav Bříza, expert na bezpečnostní témata a mezinárodní vztahy, působí na Karlově univerzitě. Dobrý den.
6: Dobrý den i vám.
2: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.
5: Ten konflikt s Iránem skončí někdy?
6: Určitě, každý konflikt někdy skončí. Je ovšem otázka, kdy. Vzpomeňte na Afghánistán, trval 20 let, takže je pravda, že to nemusí být zítra. Nicméně já doufám, že to nebude konflikt, který se bude táhnout tak dlouho, jak ten Afghánistán. Teď jsme v určitém mezidobí, protože ta situace z hlediska Spojených států není jednoduchá díky nadcházejícím volbám, které budou na začátku listopadu. Takže to omezuje manévrovací prostředí administrativy prezidenta Trumpa. Ona se do velké míry bojí toho, že když ten konflikt opět rozjede natvrdo, naplno, rozumějte vojensky, tak se to podepíše, a to negativně, do výsledku těch midterms, které čekají Spojené státy, jak jsem říkal, na začátku listopadu. Takže proto zvolila ten plán B, tu taktiku ekonomických
5: sankcí
6: a vlastně drtivého tlaku na iránskou teokratickou diktaturu, která vlastně se ukázala účelná, ale bohužel Spojené státy od ní ustoupily. To je přesně druhý pokus. Ten první pokus nadešel relativně rozumně, nicméně byl přerušen oním memorandem, které nebylo plněno a vlastně vyšlo vniveč. To znamená, teď je to vlastně ta ekonomická blokáda Iránu 2.0.
5: Co je tedy pro ukončení tohohle konfliktu klíčové?
6: Klíčové je, aby Irán ustoupil alespoň v těch základních principech svého jaderného programu. To znamená, aby se zavázal k tomu, že nebude vlastnit a vyvíjet jadernou zbraň. To si myslím, že je vlastně zásadní otázka, na které teď stojí a padá další směr vyjednávání.
5: Může Irán zachovat pozici nikdy neustoupím, nikdy?
6: Teoreticky ano, ale potom je přesně potřeba vytrvat. V tom smyslu, co jsme zmínili, ekonomické blokády Iránu. Zatlačit ho do situace, kdy opravdu ropné vrty, ne že budou vysychat, ale budou muset být utlumeny tak, že následně nebudou moct být spuštěni. To není jako kohoutek u vody. Otevřete kohoutek, zavřete kohoutek, abyste ho mohli za dva dny znovu otevřít. Když uškrtíte vrt, respektive zastavíte jeho těžbu, tak není jednoduché ten vrt znovu otevřít. Někdy to nejde vůbec a někdy za obrovských nákladů. A to je přesně to, že v té první části Spojené státy cukly ještě předtím, než to musel Irán řešit. Tak teď jde o to vytrvat, aby Irán byl i ekonomicky poražen a potom byl ochoten jednat k nějakým ústupkům.
5: Jenže je tady ta účinná páka v podobě Hormuzského průlivu, viděno optikou Iránu tedy, který je klíčový pro přepravu ropy a plynu. Trump opakuje, že průliv je otevřen, jenže jim proplouvá mnohem, ale mnohem méně lodí než před půl rokem.
6: K tomu nemám co dodat, to je přesně ta zásadní vyjednávací páka Iránu. Držet svět v tom ekonomickém šachu ve smyslu neprůchodnosti Hormuzského průlivu a tím pádem zablokování klíčových komodit pro světovou ekonomiku a držet ceny nejenom ropy, zemního plynu, z těch navazujících komodit, ale i dalších nahoře. Takže to je ta hlavní páka, to je ten hlavní trumf Iránu. No a teď jde o to, aby obě strany našly nějaké východisko, které prostě povede k míru, který bude akceptovatelný pro obě strany.
5: Posloucháte rozhovor Co se děje se světem, u mikrofonu je Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
5: A teď se podívejme na to, co plní už několik dní titulní stránky novin, pokud tedy ještě noviny vycházejí, anebo homepage zpravodajských serverů. Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin včera potvrdil, že se v Moskvě setkal s šéfem americké ústřední zpravodajské služby Johnem Radcliffem. Když se takoví dva muži sejdou, o čem to svědčí?
6: No, svědčí to o tom, že pořád naštěstí je zachován přímý diskrétní kanál mezi státy tohoto významu, i když vztahy jsou špatné. To znamená, to je na první pohled vlastně dobrá zpráva. Dále to svědčí o tom, že ta schůzka je důležitá. Když se podíváte zpátky do historie, tak naposledy šéf CIA navštívil Moskvu před 5 lety, prakticky byl to listopad 2021, a přijel tam ne s čistým pozdravem od tehdejšího prezidenta, ale přijel tam s tím, že zpravodajské služby ví, co Moskva může chystat a chce je předtím varovat. Rozumějte, před invazí na Ukrajinu. To sice nezabralo, ale vidíte ten význam té schůzky. Následně, byť ne v Moskvě, se šéf CIA Burns setkal se svým ruským protějškem v Ankaře prakticky rok na to, to znamená v listopadu 22, a opět to téma schůzky. Varovat Rusko před použitím taktických jaderných zbraní, že by to zůstalo na západě, především ve Spojených státech, ne bez odpovědi. Spojené státy by mohutně odpověděly jakýmsi konvenčním útokem. Takže jsou ta poselství vždy mimořádně důležitá. Co je ještě důležité? Osoba Radcliffe jako takového, on je blízký spojenec Donalda Trumpa a to je podstatné proto, že ruská strana ví, že má mandát a že i to, co mu řekne ruská strana, se brzy dostane k prezidentu Trumpovi. To znamená, není to žádný náměstek. Je to prostě decision maker, respektive prodloužená ruka decision makera Donalda Trumpa. Takže jeho rozhodnutí, jeho zprávy mají potřebnou důležitost a vážnost.
5: A propo, co je to tedy vlastně za muže, tento John Ratcliffe?
6: On je bývalý kongresmen, tuším, že je z Texasu. On svého času byl dokonce šéfem Národního zpravodajství. To je důležitá zpráva, protože to bylo za prvního úřadování prezidenta Trumpa. Dnes je šéfem CIA, ale v minulosti, v historii, se nikdy nestalo, že by šéf CIA předtím byl i na pozici šéfa Národního zpravodajství. A vysvětlím, co to je. To je jakási koordinační platforma, která je nade všemi zpravodajskými službami. Ona koordinuje všechny zpravodajské služby, protože oni vedle sebe fungují paralelně. Řeknu příklad třeba CIA, určitě znají posluchači, nebo FBI. A vy musíte mít někoho nad tím, kdo to koordinuje, aby prostě nebyly paralelně vedle sebe a lidově řečeno, levá ruka by nevěděla, co dělá pravá. Takže to byla důležitá funkce a on je vlastně první v dějinách, který obě funkce zastával, respektive zastává. Takže je to důležitá osoba. Je považován za jestřába, je velmi protiíránský, je velmi protičínský a s Ruskem má, já bych řekl, ambivalentní vztah. On je protiruský, ale zároveň uznává určité ruské mocenské ambice. Takže je to tak, že je i schopen komunikovat právě s Moskvou. To byl ostatně i ten důvod, proč tam jel. Ale co může posluchače zajímat, ta spektakulárnost té cesty. On přiletěl jedním relativně malým nenápadným letadlem do Rigy, do Lotyšska, aby tam přesedlal do obřího strategického vojenského transportního letounu čtyřmotorového C-17. Protože sebou veze tým, logistiku, speciální auta, ale to je opravdu obří mašina, obří stroj. Takže i ta sama osobitá cesta je spektakulární.
5: No a když se tedy ještě jednou vrátíme do historie těchto setkání, tak vždycky to bylo kvůli něčemu, troufneme si říct, vážnému, protože zpravodajské služby měly tedy nějaké interní informace z ruské strany. Teď byly ty informace tedy takové, jak se objevuje v médiích, že by Rusko mohlo hrozit nějakým, ale asi omezeným jaderným útokem, anebo nějakým útokem konvenčními zbraněmi třeba na Pobaltí?
6: Pojďme oddělit fakta od domněnek. Faktem je, že tam byl. Faktem je, že tam letěl spektakulárně obrovským strategickým transportním letadlem. Faktem je, že naposledy v Moskvě byl jeho předchůdce před 5 lety. Faktem je, že vždy, když se setkali buď v Moskvě, nebo jak jsem říkal v Ankaře, řešili zásadní témata. Varování před invazí, varování před použitím taktických jaderných zbraní. To jsou fakta. Domněnky, které jsou ale relativně podložené, otiskla je seriózní jak západoevropská, tak americká média, jsou vlastně toho charakteru, že americké zpravodajské služby získaly informace, že Rusko by mohlo na podzim spustit další vlnu mobilizace. Zároveň získaly informace, že se zintenzivňuje diskuze uvnitř moskevských kremelských kruhů, že Rusko by bylo za určitých okolností ochotno otestovat připravenost, soudržnost NATO na východním křídle někde v Pobaltí nějakým omezeným útokem. No a to už máte důvod. Takže to mohl být důvod, to poselství, my to víme, že něco chystáte, nedělejte to, protože Spojené státy nestojí stranou. A teď já řeknu důvod, proč ta Moskva se to mohla dovnívat. Moskva mohla dojít k závěru, že Američané jsou mocensky oslabeni. A teď navazuji na vaši první otázku. V Iránu se jim tolik nedaří. Půl roku tam bojují, sice dosáhli, a to je ostatně moje charakteristika Iránu, velkého taktického vojenského vítězství, ale nedosáhli strategického vítězství. To je přesně ten rozdíl. A Moskva to vidí. Takže Američané přijeli dát signál. Podívejte se, my jsme světová supervelmoc, dále zůstáváme, nerezignujeme na naše závazky uvnitř NATO, uvnitř Evropy. Kdybyste něco takového zkusili, my nejsme angažováni natolik Iránem, aby jsme se do té války nezapojili, případně do toho konfliktu v Evropě. Takže to je jedna možnost. Další možnost, a to bylo i potvrzeno, že jednali o Iránu, protože Rusko je blízkým spojencem Iránu. No a konečně třetí možnost, ta je nejvíce spekulativní, protože jednání mezi Ruskem a Ukrajinou uvízly na mrtvém bodě. Ani Vitkov, ani Kušner, nikdo nepomohl. Takže ten, i tento kanál může být otevřen do budoucna. Podívejte se, jsme připraveni, můžeme jednat opět o obnovení jako prostředníci mírových vztahů, respektive, pardon, konce války mezi Ruskem a Ukrajinou.
5: On se k tomu vyjádřil i Kreml, který včera odmítl jako poplašné zprávy amerických médií, že by Rusko mohlo zaútočit na některý členský stát NATO a že účelem návštěvy Johna Ratcliffa v Rusku tento týden bylo varovat Moskvu před takovým krokem. Americký prezident Trump pak v rozhovoru řekl, že si nemyslí, že Rusko na nějakou alianční zemi zaútočí. Jakou vypovídací hodnotu mají slova, že si to nemyslí?
6: No, vidíte ten rozdíl? Já myslím, že ta niance je podstatná. Kdyby řekl, že ví, že Rusko na žádnou zemi nezautočí, no tak je to absolutní věta, absolutní fráze, jistota. Ale tady znamená, že si nemyslí, takže tam určitý stupeň nejistoty je. Proto ostatně ta cesta, to znamená varovat, že sice si to nemyslíme, ale kdyby vás to mělo napadnout, my jsme připraveni. Mimochodem, jak jsem zmínil tu první větu na začátku této otázky, že je podstatné, že i když nemáte dobré vztahy, zachováváte informační kanály na takovéto úrovni, tak já to řeknu jinak. Někdy není důležitější, když si dva přátelé zavolají, ale někdy je důležitější, když si volají dva nepřátelé a vy máte jistotu, že ten druhý ten telefon zvedne. Tak to je ten, to je přesně ten případ, že ať je to, jak to je, tak vztahy mezi šéfy těchto mocných zpravodajských služeb jsou na takové úrovni, že i když jsou geopolitičtí nepřátelé, tak si přesto ten telefon zvednou a jsou schopni se navštívit a konstruktivně hovořit.
5: A kromě jiného to znamená, a je to asi očekávatelné, že americká strana má informace z vnitřku Kremlu.
6: Bezesporu, i to je ten další signál. Nerezignovali jsme na pozici světové supervelmoci.
5: Máme tam někde nějakého špiona?
6: Určitě to nebylo takto explicitně řečeno. Oni by navíc neřekli špiona, ale krtka. Nicméně, ano, i to může být samozřejmě nechtěné poselství.
5: Co by ale tímhle krokem, kdyby se k tomu Rusko mělo odhodlávat, tahle země riskovala?
6: Riskovala by hodně. Když se nad tím zamyslíme, tak Rusko by samozřejmě mohlo, a my to vidíme dnes a denně, testovat soudržnost a připravenost NATO, plus ochotu členských států NATO se bránit. Cílem Ruska je rozložit NATO, zpochybnit závazky NATO. Toto, tento omezený útok, jakoukoliv formou, my nevíme jakou, by mohl znamenat, že přesně v praxi spustí ten test. Určitě v Kremlu, a to je potvrzeno, jsou mocenské struktury, které by to uvítaly v tom smyslu, že si říkají, a ono to má racionální opodstatnění. V tuto chvíli Evropa je ještě pořád slabá, začala zbrojit, ale ještě není tak silná, jako bude za 5 let. A druhý důvod, v Bílém domě sedí Donald Trump. Ten prezident je vysoce nepredikovatelný, nevyspytatelný, no a může se stát, že spojencům v Evropě nepomůže. Takže když to zkusit, tak teď, za 5 let už bude pozdě. To může být jeden z racionálních argumentů, proč to zkusit. Kdyby to vyšlo, já ještě odpovím na to, na co jste se neptal, omlouvám se, pane Pokorný. Kdyby to vyšlo, no tak je to strategické vítězství Ruska, protože by nezareagovalo na to dohromady. Bylo by to pouze lokální reakce třeba Rigi, Tallinu nebo Vilniusu. A to by přesně znamenalo to, co Rusko chce rozklížit na to. Spochybnit to, že má smysl kvůli malému Tallinu riskovat třetí světovou válku. To je přesně, co by Rusko chtělo. Takže to by bylo jeho strategické vítězství. A pak je toto riziko. A to riziko, to je na co se ptáte, to zcela převažuje. A jsem přesvědčen o tom, že by to Rusko prostě nevyšlo. Díky vstupu Finska a Švédska do NATO, to znamená severního křídla, do toho silného a jasně odhodlaného Polska, k tomu Pobaltí máme takovou vojenskou sílu a odhodlanost, že v případě podobného testování by tyto státy z mého úhlu pohledu nepochybně zasáhly. V tu chvíli, i kdyby někdo pochyboval tady v Praze, tak by to strhlo všechny ostatní a vstoupili by do toho. A to by bylo obrovský problém a prohla pro Rusko, protože najednou by se jim zbortil ta tužba jako domeček z karet. A důsledek, ne, že bychom se bavili o tom, zdali někdy Česká republika či jiný stát zvedne výdaje na obranu z 2 na 2,1, 2,2%, ale příští rok by nepochybně většina států řešila, kdy dosáhneme 5%. Ne během 10 let, ale během 10 měsíců nebo 20 měsíců, protože v tu chvíli bychom viděli už reálnou hrozbu, která by se mohla týkat i nás.
5: Říká Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
5: Mluvil jste, pane Břízo, o tom, že Evropa začala zbrojit pozdě a když se podíváme na poslední informace, tak třeba švýcarská armáda bude mít od příštího roku dronový prapor určený pro průzkumné, obranné a operační účely. Je to nějaká samostatná iniciativa Švýcarské federace a nebo součást společného evropského postupu, jakkoliv Švýcarsko není v Evropské unii ani v NATO?
6: Hezké téma, na tom krásně ilustrujeme, jako pravdu ten pořad bereme komplexně, protože Švýcarsko jsme nikdy tady neřešili maximálně ekonomicky z hlediska vlivu na bankovní systém světový. A to je velké specifikum a myslím si, že to opravdu si zaslouží těch pár minut našeho rozhovoru. Samo o sobě to, že Švýcaři teď budou dávat důraz dronům, není asi nic nového. To si myslím, že v tuto chvíli vidí všichni. Je to vlastně ocenění toho, jak tento bojový prostředek je schopný měnit povahu válčiště, povahu moderní války. Ta hlavní zpráva je, že Švýcarsko tím vlastně poskytuje institucionální základnu nové kategorie vojska. To znamená, že drony budou povýšeny, nechci říct úplně na samostatný druh armády, ale minimálně budou povýšeny nad běžnou úroveň kategorizace zbraní. Takže je to důležitá zásadní zpráva z tohoto úhlu pohledu. Když se bavíme o Švýcarsku, ono to v mnozích obyvatelích České republiky, ale i jiných států může evokovat, že to je vlastně neutrální stát, který vlastně nemusí moc řešit, nemusí řešit armádu, nemusí řešit nic a vlastně si tam krásně žijí. Ale pozor.
5: On je neutrální. Ale...
6: Ano, máte pravdu, ale on je, tak bych to charakterizoval jako Švýcarsko má takzvanou ozbrojenou neutralitu. Pozor, Švýcarsko, ale i Rakousko, když jsme u toho, má povinnou vojenskou službu. Když tady někdo hovoří neutralita, to je pohoda, cigárko, šampaňské, nic neřešíme. Povinná vojenská služba, jak v Rakousku, tak ve Švýcarsku. Vůbec ne krátká, že by byla několik dnů či týdnů, opravdu jakoby navíc ve Švýcarsku systémová. Máte nejdřív klasickou povinnou vojenskou službu, potom se opakuje v několika týdenních cvičeních. A co je zajímavost, myslím pro posluchače zajímavá a zásadní, Švýcarsko stojí na třech bezpečnostních pilířích. Mobilizovaný občan, zbraň a kryt. Já to vysvětlím. Mobilizovaného občana jsme si teď vysvětlili. Povinná vojenská služba, opakovaná, každý je připraven bránit vlast. A teď ta zbraň. Každý si z toho povinného cvičení domů odnese útočnou pušku. A teď ještě vysvětlím důležité niance. Nejenom, že má doma útočnou pušku, ale on v době, kdy je odváděn, respektive po povinné vojenské službě a mezi dobí těch opakovaných služeb, on jí má dokonce v režimu samopalu, to znamená opakované falby. Když skončí ten poslední režim opakovaného výcviku, tak si ji může odkoupit, což drtivá většina dělá, a švýcarská armáda z ní udělá samorabějící pušku. To znamená, ona jenom omezí tu automatickou dávku, jak by řekl v tankovém proporu, a možná i rychleji, a stane se z ní samorabějící, takže musíte samozřejmě obnovovat postupně ty dávky. Nejsou to dávky, je to samonabíjecí puška. Takže vidíte, že i to je důležitý atribut té neutrality. A to poslední kryt, proč jsem to zmínil? Já nechci říct, že to je jediný stát na světě, protože bych mohl být usvědčen ze lži, to nechci, ale rozhodně to je jeden z mála států na světě, kde počet adekvátních krytů, to znamená nejenom nějaký sklep, ale většinou železobetonová konstrukce, je tam odvětrávání, tak se rovná počtu obyvatel. Švýcarsko je schopno do svých opravdu krytů schovat 9 milionů obyvatel. Takže vidíte, že to je opravdu ozbrojená neutralita. Není to ta představa pohoda, klídek, tabáček, ale opravdu každý občan je zapojen.
5: Jakkoliv je Švýcarsko díky bankám bohatou zemí, tak takováhle podoba neutrality asi leze do peněz.
6: No, možná právě proto je tak ozbrojené, protože ostatní ví, že by si tam mohli něco vzít. Takže možná právě proto si tolik chce Švýcarsko chránit a nezapomíná na poslední prvek, aby jsme nebyli nařknuti, musíme objektivně i říct geografie. Víte, když máte Alpy, tak je to, nechci říct nepoměrně jednodušší, ale ten terén vám dává daleko větší možnosti obrany a vy vysíláte signál, že jakýkoliv útočník, který vás napadne, tak utrpí takové ztráty, které budou neakceptovatelné.
5: Ještě jsem s vámi chtěl probrat takovou zdánlivou drobnost, že Donald Trump včera podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Ta změna začne podle něj platit okamžitě. Připomeňme, že tohle jezero leží na hranicích kanadské provincie Ontario a amerického státu New York. Řekněme, že ta hranice vede od Niagarských vodopádů přes polovinu toho jezera směrem na severovýchod. Co tím Donald Trump říká? Je to jenom pokračování té celní války s Kanadou?
6: Vy jste řekl na závěr, to je ten bezprostřední důvod. Spojené státy teď znovu zavedly 50% clo na určité komodity. Kanada reagovala recipročně, což Donald Trump nečekal, takže proto běsní. Jenom fakta, než to odlehčím, protože si myslím, že to zaslouží odlehčení. Spojené státy a federální vláda opravdu může přejmenovat nějakou geografickou záležitost typu jezera.
5: Nebo Mexického zálivu.
6: Přesně tak, to je pravda. Nicméně mezinárodně to nařídit nemůže, takže Kanada se s tím určitě nebude řídit. Mimochodem, on bude mít problém i uvnitř Spojených států, protože čelní představitelé státu New York například konstatovali, že se tím také řídit nebudou. Takže je to vlastně, já bych řekl, takový trucpodnik. Ono totiž na první pohled se může jevit, že to je trucpodnik vůči Kanadě, ale v tomto případě se bojím, že Donald Trump nedostudoval fakta. Jezero Ontario se nemenuje podle Kanady. Ontario je starý indiánský název, který byl ještě před Kanadou nebo Spojenými státy. Ale já si to, můžu to odlehčit nakonec. Vlastně? Víte, na co už jenom teď čekám? Protože Donald Trump pojmenoval, přejmenoval záliv, přejmenoval jezero. Teď předpokládám, že už nás čeká jenom oceán. Takže já bych čekal, že Atlantik, ve chvíli, kdy bude podepsána nějaká nová významná zbrojní zakázka do nějaké evropské země, tak součástí toho Donald Trump oznámí přejmenování Atlantiku na americký nebo Trumpův oceán. Teď jsem to nadlehčil, ale vidíte opravdu, takže záliv, jezero, takže chybí už jenom oceán.
5: Vlastislav Bříza, díky za rozhovor, hezký den.
6: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.
2: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
3: Odborníci budou po téměř 80 letech exhumovat ostatky Jana Masaryka. Srbský ministr spravedlnosti oznámil, že válečný zločinec Mladeč bude mít státní pohřeb. Veslařská dvojka bez Korbidelnice Flamíková Šentrůčková dojela na mistrovství světa pátá. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí z lánské rodinné hrobky. Informace Radiožurnálu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k objasnění jeho dosud nevyjasněné smrti. Případ se otevřel už několikrát. Naposledy se jim začalo letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
3: Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo jít o vraždu nebo nešťastnou náhodu. Bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladeč bude pohřbený s nejvyššími státními poctami, oznámil to srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić. O místě pohřbení rozhodne rodina. Datum pohřbu zatím není známé. Mladeč zemřel ve čtvrtek ve věznici v nizozemském Hágu. Odpykával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny.
5: Evropská unie varovala Bělehrad, aby se rozhodl, jakou roli budou mít srbské úřady v případě Mladičova pohřbu. Brusel pro Rádio Svobodná Evropa uvedl, že glorifikace válečných zločinců je v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami. Nemá podle něj místo ani v unii, ani v kandidátských zemích. Jednou z nich je od roku 2012 i Srbsko. Mladič se dopustil válečných zločinů během bosenské války v 90. letech. Jeho vojáci například vyvraždili přes 8 000 muslimských mužů a chlapců při genocidě ve Srebrenici a přes 3 roky obléhali bosenské hlavní město Sarajevo. Václav Hojiný, Radiožurnál.
3: Středočeští kriminalisté doteď vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 1 200 000 korun. Kauzou se zabývají od července. Pobyty si objednali domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Výše škody může ještě růst. Poškozených subjektů policie eviduje 12. Spolek Tábory Aurora vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
0: Sport.
3: Veslaři Jakub Podrazil a Dalibor Neděla skončili na mistrovství světa v Nizozemsku na dvojskifu 6. Pavlína Famíková a Anna Šantrůčková obsadili na dvojce bez Korbidelnice 5. pozici. Pavlína Famíková popsala finálový souboj na kanále Bosban.
6: Nejlepší můj výsledek je vlastně 7. místo, ještě s Radkou Novotníkovou. Loni jsme byli s Aničkou 8., to nás tehdy Čelanky porazili, teď jsme jim to vrátili, byli za náma. Trošku mě mrzí, že jsme nezvládli jako dojet ty Italky, ale ty nám na začátku hodně ujeli, zvolili jinou taktiku, byli prostě lepší, ale my jsme spokojené.
3: A tenista Dalibor Svrčina se na US Open poprvé představí v hlavním pavouku. V kvalifikaci zvládl rozhodující zápas proti Američanovi McDonaldovi. Úspěch slaví i Lucie Havlíčková, která se na US Open poprvé v seniorské kariéře zahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje. Už ve čtvrtek se kvalifikovala Gabriela Knudsonová. V posledním kole kvalifikace naopak neuspěla Vendula Waldmanová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D5 za mýtem a překážka na D1 před Přerovem. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je uzavřená za mýtem po tragické nehodě. Na 48. kilometru osobní auto sjelo do příkopu. Sjíždějte na 50. kilometru a objíždějte po souběžné silnici 605 k nájezdu u Cerhovic. Směr z Prahy na Plzeň je po odletu vrtulníku opět průjezdný. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna zvyšuje pozornost před Přerovem. Na kilometru 285 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za Litoměřicemi. Na 39. kilometru už se jezdí dvěma pruhy. Po požáru kamionu zůstává uzavřený odstavní pruh. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se dnes v noci pracuje v omezení od sjezdu na Pečky. Mezi 35. a 25. kilometrem opravují vozovku v pravém pruhu. Až do rána se bude projíždět pouze levým pruhem vedený v protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku zataženou s doznívajícím deštěm, je na kolo jasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost zase přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Ladíte noční radiožurnál necelých 6 minut po 3. hodině a dnes je sobota 29. srpna. Pro někoho už nepotřebný nábytek, pro jiného vybavení pokojíčku, třeba pro malého školáka. Zachovalé a funkční věci nabízejí nábytkové banky na 6 místech v Česku. Vybavení pomáhá lidem v nouzi, třeba osamělým rodičům. Uslyšíte o tom za pár minut v našem seriálu.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Nevíte, kam se zachovalým psacím stolem po školákovi? Můžete ho darovat do nábytkových bank, kde vybírají třeba i židle a knihovny, police nebo stolní lampičky. Banky fungují na 6 místech v Česku, mimo jiné v Libereckém, Plzeňském, Jihomoravském kraji a také v Praze. Tam nedávno získali vyřazený nábytek z vysokoškolských kolejí nebo z filmových ateliérů. A nábytek si tam vybírají i samoživitelé, jak teď uslyšíte v závěrečném dílu našeho seriálu s názvem Jeden rodič na všechno.
1: Ve skladu Pražské nábytkové banky jsem s vedoucím Miroslavem Novotným. Je to tady rozlehlý prostor?
2: No, momentálně máme k dispozici 700 metrů čtverečních.
1: Je to sklad, velká hala.
2: Přesně tak. Máme to rozdělené na dvě části. Jedna je vlastně, kde přijímáme materiál a veškeré bytové vybavení, kde dochází vlastně k jeho evidenci, třídění a dále to jde vlastně na showroom. To je druhá polovina haly a tam se provádím klienti a vybírají vlastně potřebný bytový vybavení.
1: A za vámi právě teď jsou tady věci, které bychom mohli zařadit do té skupiny jakoby školních, psací stoly, skříňky malé, takže tohle by se hodilo třeba do pokoje nějakého školáka.
2: Určitě, míváme tady počítačové stolky, poličky, pak máme vlastně klasické menší stoly s úložným prostorem. Teď máme tady nasmouvanou zrovna jednu soukromou společnost, která vlastně renovuje koleje studentský a dodávají nám vlastně veškerý bytový vybavení, který používali. A musím teda říct, že ve velmi dobrém stavu, takže takovýhle věci jsou pro studenty úplně ideální.
1: Kdyby někdo měl doma třeba použitý psací stůl pro dítě, židli, berete to?
2: Určitě. Snažíme se mít pouze jedno jediné omezení a to čelouněné věci. Tam se tomu bráníme z hygienických důvodů.
1: Vidíme židle, můžeme se projít dál.
2: Ano.
1: Tady je přímo rostoucí stůl, rostoucí psací stůl. Jsou tady páčky, kterými jde zvýšit ta deska.
2: Míváme, dostáváme i takovýhle věci.
1: Vy máte pojistku, aby si brali opravdu ten nábytek jenom ti potřební. Jaká je ta podmínka?
2: Ta podmínka je vlastně taková, že ten člověk by měl být v nějaké sociální situaci, která to zrovna vyžaduje. Pro nás se stávají trošku garanti ty sociální pracovníci, kteří vlastně vyplňují formulář s tím daným klientem.
1: Máte tady i třeba magnetické tabule, ty se hodí do dětského pokojíku. Co ještě pro děti, které jdou do školy nebo už jsou ve škole?
2: Potom, co se týká jakoby školáků jako takových, lampičky, tam vzadu máme vlastně elektro.
1: Tady je černá kancelářská židle otočná, pak jsou tady běžné židle, jdeme okolo regálu s nádobím a míříme zase k nábytku pro děti. Tady vidíme takovou fialovou postel, k tomu menší skříňku.
2: V tomhle případě to byl vlastně holčičí dětský pokoj.
1: Tady je zrcadlo, zase různé druhy skříní.
2: Máme tady i pro ty úplně nejmenší třeba i přebalovací půty.
1: Vy tady máte zrovna klientku Boženu, která už tady asi 10 minut prochází nábytek. Co konkrétně potřebujete?
3: Přišla jsem se teda podívat na šatní skříně, psací stůl, noční stolky k posteli a komodu pod televizi.
1: Máte tady malého syna, potřebujete ještě ten psací stůl třeba pro školáka?
3: Ano, ano, pro školáka.
1: A vybrala jste si zatím?
3: Ještě ne, koukáme teď na ty psací stoly.
1: Takže možná i židly?
3: Jo, jo, jo, určitě.
1: A jste samoživitelka?
3: Ano.
1: Jak je těžké být jako samoživitelka? Využíváte různé služby, jsme v nábytkové bance.
3: Ano, využívám a asi bez rodiny by to taky nešlo.
1: My jsme tady teď narazili na paní samoživitelku. Jsou solo rodiče častými klienty?
2: Ano, musím říct, že ano.
1: Říká Miroslav Novotný z Nábytkové banky. Všechny díly seriálu najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Společnost vám dělá noční radiožurnál, hladíte nás o posledním víkendu letošních letních prázdnin a tím pádem do začátku výuky na většině českých univerzit zbývá už jen několik týdnů. Přesto nemá spousta vysokoškoláků ještě zajištěné ubytování. Buď na ně nezbylo místo na koleji, nebo se jim nedaří sehnat pod nájem. Studentské bydlení navíc zdražuje, třeba i v Českých Budějovicích.
1: Je to docela výzva, je to boj v tom, že je tam ta nejistota, je to docela hodně stresující.
2: Student pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Jakub Jupa z Plzně schání podnájem v širším centru Českých Budějovic. Podle svých slov často narážel na nabídky, při kterých mělo v jednom bytě bydlet víc studentů, a to za vysoké částky.
1: Se z toho stává takový biznis, že ty studenty se snaží ubytovat co nejmenších prostor, aby byly třeba v pěti nebo ve čtyřech na bytě a každý platí třeba 6-7 tisíc.
2: Jakub Jupa se také snažil získat místo na koleji Jihočeské univerzity. To se mu ale nepodařilo.
1: Já jsem šel do toho trošku pozdě, já jsem se žádal o do ubytování, to znamená, že ty pozdější žádosti ty taky jako schvalují, nicméně už čekám třetí týden, než mi napíšou. Tak zase taková nejistota.
2: Jak potvrzuje mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová, zájem o místo na jedné z pěti kolejí je každoročně poměrně vysoký.
3: Na konci července jsme evidovali 2160.

0: Pád žádostí a míst na kolejích je 1970. Už teď víme, že zhruba 200 uchazečům nebudeme moct vyhovět.
1: Studenty neodradilo ani navýšení ceny kolejného, doplňuje mluvčí Kadlecová.
0: Je to v průměru o 20 korun na lůžko na noc, na jednolůžkovém pokoji 240 korun, na vícelůžkovém pokoji za 145.
1: Náklady na ubytování v podnájmu se podle dat portálu S-Reality meziročně navýšily ve všech univerzitních městech, vysvětluje za portál Kristýna Hořovská.
2: Meziročně si studenti o 4% připlatí. Největšího zdražení doznali ve větších sdílených bytech ve městech Pardubice a Ostrava.
1: Samostatný pokoj v Českých Budějovicích vyšel podle portálu v průměru na 6750 korun měsíčně. To je přibližně o 5000 korun méně než v Praze. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň, jestli mi bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet,

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Írán odmítl tvrzení Spojených států amerických, že je Hormuzský průliv otevřený. Íránské námořnictvo v prohlášení uvedlo, že má nad průlivem plnou kontrolu. Průliv je podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy i za maskování neúspěchů vyjednávání. Omezení pohybu lodí bude podle prohlášení trvat tak dlouho, dokud neskončí vojenské akce USA proti Íránu. Rakouské úřady vyhlásily mezinárodní pátrání po dvou podezřelých z krádeže šperků z vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Pachatelé tam ve čtvrtek ukradli platinový náhrdelník, který kdysi patřil egyptské královně Nazli. Podle muzea pochází z roku 1939 a je v něm více než 670 diamantů. Před 11 lety se v aukci prodal v přepočtu za více než 90 milionů korun. Na zajištění provozních výdajů soudů má jít v příštím roce víc peněz než letos. Ministerstvo spravedlnosti pro tento rok vyčlenilo v přepočtu na justiční část zhruba 27,5 miliardy korun. Podle šéfa resortu Jeronýma Tejce za ANO o miliardu víc než loni a je připravená i rezerva. Na rok 2028 chystá také reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit vrchní soudy. A Moravské divadlo Olomouc oficiálně otevřelo kulturně edukační centrum. Propojí kulturu, vzdělávání a kreativitu. Funguje v areálu střední školy grafiky a médií. Kromě kreativních učeben nebo divadelních dílen jsou součástí i prostory pro nový středoškolský obor, který se jako jediný v Česku zaměří na jevištní technologie. Sport. Golfistka Sára Kousková se po dvou kolech turnaje Ladies European Tour v Irsku dělí o druhé místo s celkovým skóre 10 ran pod par. Na vedoucí jihoafričanku Alexandrovou ztrácí 5 úderů. Kousková se na druhou pozici posunula ze 6. příčky. Cutem do víkendových kol z Češek prošla také Jana Melichová a Kristýna Napoleová, která se dělí o 26. místo. Pro další tři české hráčky turnaj v pátek skončil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D5 za mýtem a nehoda na D56 před Ostravou. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je za mýtem stále uzavřená. U vážné nehody na 48. kilometru zasahují záchranáři. Sjíždějte na 50. kilometru, objíždějte po souběžné silnici 605 k nájezdu u Cerhovic. Na dálnici D56 z Frýdku Místku do Ostravy pozor na nehodu u odbočky na Novou Bělou. Na 42. kilometru auto dostalo smyk. Brzdí se na mokré vozovce a pohybují se tam lidé. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy se za Litoměřicemi uklízí po požáru kamionu. Na 39. kilometru je uzavřený odstavný pruh. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zpozorněte za odbočkou na Nové Město. Na 68. kilometru máme hlášené odstavené osobní auto. A na silnici 3 z Mirošovic do Benešova hlásíte nadměrný náklad. Jedou pomalu a nedají se předjet.
4: Teď momentálně jsme před Benešovem. Jede sotva 60 a i v místech, kde jsou dva pruhy, tak doprovodná vozidla zabraňují v jeho předjetí.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
5: Krize v Hormuzském průlivu už zasahuje i do cen piva. Prazdroj od 1. října zvedne cenu v průměru o 70 haléřů na půl litr. Těch důvodů ke zdražení je víc, ale hlavní je konflikt na Blízkém východě, který zvedá nejen cenu nafty a náklady na dopravu. Víc najdete v článku na toto téma na irozhlas.cz v rubrice Ekonomika. Je to asi čtvrtý nebo pátý článek v pořadí, tak se tam mrkněte. A dál už teď zazní Wens Joyce písní Riptide v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Letošní léto patří k těm nejteplejším. Počet tropických nocí byl druhý nejvyšší v historii, spočítali to klimatologové. A my vše probereme podrobně za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které tak patří k jednomu z nejteplejších. A podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude i dál narůstat.
1: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ, a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
1: Máme sice tady venkovní rolety, přesto je to teda strašné, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
2: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Strhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Klementinu, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
3: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
2: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
4: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
2: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
4: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
2: Vytvořili proto 4 klimatické modely, jak by mohl vypadat průměrný rok. Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by takových dní mohlo být v některých oblastech skoro až týden v kuse.
4: V těch středních Čechách třeba i 6.
2: My jsme si teď v počítači ty modely otevřeli, díváme se na mapy střední Evropy, kde fialová barva značí ty nejteplejší oblasti. A to vidíme, že zasahuje hlavně na pomezí jižního Slovenska, Rakouska a hlavně Maďarska.
4: Na jižním Slovensku a Maďarsku tu situaci očekáváme opravdu nejhorší. Dní, kdy dojde k souběhu tropické noci a i vyšších maximálních denních teplot v tom běžném průměrném roce, se jich budeme vyskytovat třeba i více než 20.
2: No a jak si stojí Česká republika? Ty nejteplejší oblasti, vidíme, jsou jižní Morava, Polabí, střední Čechy.
4: V tom středním scénáři tam očekáváme v tom průměrném roce kolem 9-10 dní.
2: A ve velkých městech to může být ještě více kvůli vlivu tepelného ostrova. Přitom v průměru se zatím takové dny objevovaly podle Holtanové zřídka jen 2 nebo 3 za rok. Pro lidský organismus představuje horký den zkombinovaný s horkou nocí velkou zátěž.
4: Únava se akumuluje a má to potom dopady jednak na zdraví, ale i na produktivitu v práci a celkovou, řekněme, jako životní pohodu.
2: Podle Evy Holtanové se musíme připravit na to, že v budoucnu nebude problém jen vedro přes den, ale stále častěji i na to, že úleva nepřijde ani v noci. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmilová.
5: Spojené státy uzavřely podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s Venezuelou dohodu o kontrole ropy. Samosprávy nenakládají efektivně se svými úsporami. O termínovaný účet centrální banky mají ale města a obce malý zájem. Kánoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa po zlatu na kilometru o další medaily na 500. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty až 28 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dohoda podle něj sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Označili za největší ropnou dohodu v dějinách světa. Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Řekl to ve svém tradičním videoprojevu s tím, že nařídil armádě, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí. Útoky bezpilotních letounů opakovaně označil za dalekonosné sankce. Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. To bude podle Zelenského trvat, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Města, obce a kraje často nezhodnocují své úspory efektivně. Peníze nechávají ležet na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Výhodnější účty s termínovanými vklady využívá u České národní banky jen asi 7% samospráv. Zástupci obcí si totiž často stěžují na příliš složitou administrativu. Třeba, že část věcí musí vyřizovat osobně přímo na pobočce. Česká národní banka to chce změnit a plánuje některé služby od října zdigitalizovat, říká mluvčí banky Jaroslav Krejčí.
7: Smlouvy o účtu pro terminované vklady budou uzavírány elektronicky, komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek. Česká národní banka tak reaguje na potřebu efektivnější, bezpečnější a uživatelsky komfortnější obsluhy klientů.
5: Na nedělní derby mezi Spartou a Slávií budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi Spartou a Slávií skončilo na jaře předčasně poté, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
8: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kinologie.
5: Sport. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice jsou dnes na programu 2 finále s českou účastí. Martin Fuchsa pojede po zlatu na kilometru, finále 500. Finále pojede také kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. V dopoledním programu čeká kajakáře Josefa Dostála semifinále 500. Vzhledem ke zdravotnímu stavu je to na letošním šampionátu jeho jediná trať. Do polské Poznaně ale přijel i proto, že je na něm možné získat víc bodů do olympijské kvalifikace než na jiný závodech.
9: Tam se počítá nejlepší výsledek bez ohledu na to, jaká je to trať, ať už se jedná o 200, 500 kilák nebo 5 kilák. Počítá se jenom ten nejlepší výsledek, což je na jednu stranu škoda, protože jsou tam kluci, kteří na 5 kilách vozí medaily a ten kilák si neškrtnou. Nicméně já toho by zase využíval na 500.
5: Semifinále na 500 metrů pojedou na double canoe během dopoledního programu také bratři Martin a Petr Fuchsovi.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená D5 za mýtem a nehoda na D2 za Blučinou. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je neprůjezdná za mýtem. Na 48. kilometru osobní auto sjelo do příkopu. Je to vážná nehoda, sjíždějte na 50. kilometru, objíždějte po souběžné silnici 605. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna teď nehoda za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru je dodávka v příkopu, tady je to s opatrností průjezdné. Na D56 z Vlídku Místku do Ostravy vyšetřují nehodu u odbočky na Novou Bělou. Na 42. kilometru auto dostalo smyk na mokré vozovce. Opatrně projedete, dejte ale pozor na pohyb lidí na vozovce. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte omezení za Litoměřicemi. Na 39. kilometru je po včerejším požáru kamionu uzavřený už jen odstavní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Pokračuje ještě noční radiožurnál, 5,5 minuty po 16:15 a přeji poklidné probuzení do sobotního časného rána. Soudy upozorňují, že jim docházejí peníze na provoz. Na nedostatek financí si stěžuje třeba Krajský soud v Ostravě. Ministerstvo ale tvrdí, že v rozpočtu je dost peněz a že stačí, aby si soudy požádali. Řekneme k tomu víc už za okamžik.
6: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Krajským soudům v Brně a v Ostravě docházejí peníze na provoz. Justice je na podobnou situaci zvyklá, zatím se ale pokaždé podařilo finance na provozní výdaje najít. I letos je podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO v rozpočtu dost peněz na případné doplnění.
1: Do konce roku zbývají 4 měsíce a některým soudům opět dochází peníze. Upozorňuje na to třeba mluvčí krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.
2: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
1: Třeba zlínský okresní soud očekává, že mu finance dojdou na přelomu září a října. Naproti tomu pražský krajský soud hodnotí situaci letos příznivěji. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o zhruba 1 000 000 000 korun víc než loni.
3: Proběhla porada s řediteli správ krajských a vyšších soudů a nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu. Přesto má ministerstvo spravedlnosti připraveno rezervy i pro příští rok 2027. Počítáme s tím, že částka bude ještě navýšena.
1: Každá vláda vždy nakonec na pokrytí výdajů peníze v rezervách našla. Místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk ale upozorňuje na systémový problém. Dlouhodobě podle něj chybí prostředky na modernizaci a celkovou digitalizaci, které by ve výsledku snížily provozní výdaje. Zmiňuje třeba finance na obměnu hardwaru.
4: Požadavky za soudů se pohybují někde kolem 800 milionů korun a ministerstvo má k dispozici zhruba 20 milionů.
3: Nejvyšší soud obdržel za posledních 5 let investiční výdaje na výstavbu přibližně 85 milionů korun. Myslím si, že rozhodně nepatří mezi soudy, které by byly podinvestované.
1: Reaguje ministr Tejc. Ten teď připravuje takzvanou reformu soudní mapy, tedy rušení některých menších soudů. Například místopředseda ODS Karel Haas by místo okresních zrušil vrchní soudy.
5: Pan ministr Tejc občas mi připadá, že náhodně ukáže do soudní mapy a vzpomene si, tu kvůli úsporám zrušíme okresní soud v Jeseníku, tu zrušíme nějaké okresní soudy na Plzeňsku. Analýzu jsme neviděli doposud. Já sám za sebe občas navrhuji odvážnou variantu, pojmenovanou po Nebošíkovi Otakaru Motejlovi, který prones podle mého názoru prorockou větu. Ostatně soudím, že vrchní soudy by měly být zrušeny.
1: Podle ministra spravedlnosti to může navrhnout jen někdo, kdo fungování justice nerozumí. Podle Karla Dvořáka z hnutí STAN je pak potřeba lépe pracovat s dostupnými daty a také nezapomínat na výdaje spojené s navyšováním platů zaměstnanců. Daniela Brichtová.

0: Za plotem u nádraží ve Frýdku Místku se nenápadně rýsuje budoucnost tamní železnice. Železničáři tam chystají novou stanici pro dobíjení bateriových vlaků. Ty vyjedou na Moravskoslezské železnice už příští rok.
1: Zatím ještě dieselelektrické brejlovce tahají jinak elektrické soupravy mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Alespoň o víkendech je už příští rok nahradí bateriové soupravy Regio Panther. Pro ně se teď ve Frýdku Místku chystá nabíjecí stanice a rozvodna.
2: Do konce roku bychom chtěli připravit plochy pro oba objekty, zároveň provést částečnou rekonstrukci v kolejišti.
1: Vysvětluje mi Pavel Hořínek ze Správy železnic. Samotná stanice bude vypadat jako klasický lodní kontejner.
2: Začátkem roku 2027 by měl zhotovitel dokončit výrobu těchto kontejnerů plus té vstupní rozvodny.
1: Další nabíjecí stanice už Správa železnic buduje i na jiných nádražích v kraji. Jak pokračuje mluvčí David Kabele.
3: Aktuálně budujeme dobíjecí stanice také v Krnově, Štramberku a Budišově nad Budišovkou.
1: Nabíjecí stanice ale nebude stát ve Frýdku Místku na pořád. Poputuje na nové místo, až bude hotová dlouho připravovaná elektrizace a zdvoukolejnění trati z Ostravy Kunčic do Frýdku Místku. Po několika odkladech by stavba měla začít v příštím roce, zatím ale Správa železnic nemá dořešené majetkoprávní vztahy a taky aktualizuje projektovou dokumentaci.
3: Potom chceme koncem roku vypsat soutěž na zhotovitele. Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodů a také odsouvání.

0: Je 5:30. Krátké zprávy má Monika Chmilová.
1: V Himalájích na tibetsko-nepálské hranici pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Aktuálně se pohřešuje téměř 2000 lidí. Bezmála 580 během neštěstí zemřelo. Nepálská vláda povolala další záchranáře. Úřady monitorují dvě jezera vzniklá během bleskové povodně. Jejich vylití by mohlo způsobit další povodeň a znemožnit tak probíhající záchranné akce. Nový norský král složí svůj slib před parlamentem v úterý, oznámila to královská rodina. Håkon VIII. Se stal králem okamžitě po smrti svého otce Haralda V. Součástí nástupu na trůn jsou ale i formality, jako oznámení smrti panovníka takzvané státní radě. Harald V., který zemi vládl přes 30 let, zemřel včera ráno po těžké nemoci ve věku 89 let. V zemi platí až do jeho pohřbu státní smutek. Dnes a zítra můžou lidé přispívat do sbírky školákům od srdce. Dobrovolníci převezmou ve vybraných prodejnách psací a výtvarné potřeby, aktovky nebo třeba penály. Diakonie Českobratrské církve evangelické pak předá dětem z chudých rodin. Do sbírky je možné přispět také online, a to až do poloviny září. A Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku uzavírá návštěvnickou sezónu. Dnes pořádá tradiční tankový den, na kterém představí techniku z období studené války, včetně desítek tanků, obrněných transportérů a letadel. Chybět nebudou ani bojové ukázky, které začnou před 11. hodinou.
2: Sport.
1: Pražskou Spartu opouští srbský fotbalista Veljko Brmančević. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování v Chetafe přestoupila do Ferencvároše. Na Letné Brmančević působil do letošního února. A moderní pětibojář Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile ovládl semifinálovou skupinu A. Dnes čeká semifinále Lucii Hlaváčkovou a Karolínu Křenkovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprojezdná D1 za Mirošovicemi a zavřená D5 za Mýtem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna překáží nehoda za Mirošovicemi. Na 27. kilometru u ní zasahuje více jednotek záchranářů. Provoz teď stojí v obou směrech. A poslední sjezd z dálnice je odbočka na Benešov na 21. kilometru. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je uzavřená za mýtem po tragické nehodě. Na 48. kilometru osobní auto sjelo do příkopu. Sjíždějte na 50. kilometru, objíždějte po souběžné silnici 605 k nájezdu u Cerhovic. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru vyšetřují nehodu. Dodávka skončila v příkopu. V místě se zpomaluje, je to s opatrností průjezd. Na dálnici D56 pozor na výjezdu z Ostravy směrem na Frýdek Místek. U odbočky na Novou Bělou na kilometru 42,5 havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné. A ještě nám voláte z Prahy, z městského okruhu, dejte pozor ve směru od Černého mostu k Barandovskému mostu. Ve sjezdu na Modřany je nehoda, která blokuje provoz.
4: Zasahují tam všechny složky. Viděl jsem tam stát nějaký autobus, nevím, co se tam stalo, ale ten sjezd je zavřený na Modřany.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 4:55, ještě tedy 26 minut, bude pokračovat noční radiožurnál s datem 29. srpna. A nyní uslyšíte Hoobastank s písní The Reason.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Jak motivovat handicapované po těžkých úrazech k aktivnímu pohybu a sportu? Jednu z cest ukazuje projekt Českého paralympijského výboru s názvem Pararestart. Za chvíli vám ho v nočním radiožurnálu blíže představíme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Čtvrt hodiny nás dělí od páté, kdy začne ranní víkendový radiožurnál a po páté bude vaším průvodcem ve vysílání Štěpán Pokorný. Tak s námi buďte i v ranních víkendových hodinách a teď poslední reportáž nočního vysílání. I po těžkém úrazu může být člověk aktivní a věnovat se sportu. To je hlavní myšlenka projektu paralympijského výboru s názvem Pararestart. Profesionální parasportovci, zpravidla úspěšní paralympionici, na akcích v českých městech představují své disciplíny a lidé mají možnost si je vyzkoušet.
1: Máme tady pět sportů. Handbike, to znamená speciální kolo určené pro vozičkáře, které se pohání rukama. Je tady parastřelba, je tady para powerlifting, spěrači vozičkáři. Máme tady paraatletiku a David Drahonický, několikanásobný paralympijský vítěz, nám představuje paralukostřelbu.
2: Říká mi mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel a já rovnou vyrazím na lukostřelbu za Davidem Drahonickým. Dobrý den.
3: Koukejte na mě a udějte skautský slip. A teď tady ty tři prsty zahákněte.
2: Jsme na akci Pararestart. Co vy máte konkrétně na starost?
4: No, já tady lašku s Eliškou lukostřelby. A občas přijde nějaký křen, který mu něco chybí nebo přebejvá, většinou mu chybí noha a chce si zastřílet z luku.
2: Takže popisujete, jak správně se to dělá. Vy jste dvakrát vyhrál paralympiádu.
4: Jo, tak já měl štěstí, že jo, ne, že bych já střílel tak dobře, ale já střílel špatně a ostatně ještě hůř. Dali mi zlatou medaili a teď mě sem pozvali, abych o tom vyprávěl, jak se to má dělat, že si lidi myslí, že tomu rozumím, takže já jim do toho kecám tady.
2: A už jste to někomu vysvětlil natolik dobře, že ho třeba lákalo si to opravdu zkusit nebo začít to
4: dělat? Všichni, co tady odteď odešli, tak podle mě šli tam k tomu kamionu a berou si vizitky na Český lukostřelecký svaz.
2: Teď zamířím i k místu, které je docela solidně obsazené, má ho na starost Miroslav Novotný a je to para powerlifting, tedy vzpírání.
5: My to máme specifický v tom, že to de facto může dělat i člověk, který je jakoby vysoko zlomený v zádech. Takže ten sport může dělat 90% jakoby handicapovaných lidí a hlavně každý si myslím, že by měl sportovat a tady to je posílení celého vrchní části těla, takže to je úplně pro každýho sport, takže proto je to v tomhle snu super.
2: Skryté části jsem se přesunul pod stromy do parku a atletické stanoviště s oštěpem a koulí má na starost Tomáš Horáček.
6: Mě vždycky jako v životě lákalo zkusit si prostě z atletiky jako přesně tyhle ty házický, vrhačský a když jsem to můžu zkusit ze sedu. Tak jsem to zkusil a tam přišla nabídka, hele, to úplně není špatný, z toho by mohlo něco být, pojď to zkusit. Tak jsem to zkusil a díky tomu asi, že se začalo dařit a dostal jsem, už loni jsem byl asi na mistrovství světa v Indii, objíždím mezinárodní závody a snažíme se, doufám, že dopadne i paralympiáda v LA.
2: Popsal Tomáš Horáček své ambice směrem k srpnu 2028, tedy k datu, kdy se v americkém Los Angeles budou konat letní paralympijské hry. Z pražských malvazinek z akce Pararestart Kristián Čveda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Islanďané dnes rozhodují o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Fotbalisté Sparty, Plzně a Jablonce znají soupeře pro hlavní části evropských pohárů. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Večer začne oblačnosti ještě přibývat. Teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
3: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila, a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jistí, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili, a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
1: Dřív měli tuto povinnost jak studenti, tak školy. V praxi se tak stávalo, že změnu pojišťovně nikdo nenahlásil a studenti museli pojistné doplácet. V Česku je zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Do několika let se to má změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly. O podmínkách s nimi ale bude teprve jednat. Už jen hodiny dělí Island od začátku referenda o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Pokud většina Islanďanů bude pro, bude to pro vládu pokyn, aby začala zjišťovat, za jakých podmínek může ostrov vstoupit do 27. Výsledky ale nejspíš budou velmi těsné.
4: Pokud budou Islanďané v referendu hlasovat pro obnovení rozhovorů, rozběhne se před 13 lety pozastavený proces. Ten má za úkol zjistit, jaké zákony musí Island změnit, aby byly kompatibilní s evropským právem, a také vyjednat výjimky z unijních pravidel. Jak před několika dny uvedla eurokomisařka pro rozšiřování Marta Kosová, celý proces by mohl trvat okolo 2 let. Islandští politici přitom doufají, že dostanou výjimky například v oblasti rybolovu nebo zemědělství. O finální dohodě pak podle plánu mají Islanďané hlasovat v referendu znovu. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: V Praze končí prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy znovu jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k ním přidají i tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý. V jízdních řádech je i několik trvalých změn, říká Filip Drápal z Ropidu, který MHD v Praze organizuje.
5: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty a Plzně znají soupeře pro základní část Evropské ligy. Rozhodl o nich los v Monaku.
6: Sparta a Plzeň mají v evropské lize 2 stejné soupeře, Bournemouth a Lillestrøm. Pražané oba přivítají doma. Viktorii čeká cesta na jih Anglie a do Norska. Sparta se na letné utká ještě s nizozemským AZ Alkmaar a francouzským Rennes. V Řecku bude hrát s Olympiakosem Pireus, v Londýně s Crystal Palace, v Rakousku se Salzburgem a v Jerevanu s týmem Ararat Arménia. Plzeň se představí ještě ve Španělsku proti Realu Sociedad San Sebastian a v Budapešti proti Ferencvároši. Doma Viktoria přivítá Benfiku Lisabon, belgický Royal Union Saint-Gilloas, polskou Jagiellonii a bulharský celek Levski Sofia. Termíny zápasů určí Evropská fotbalová unie UEFA do konce týdne. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
1: Jablonec bude hrát v konferenční lize doma s Brink Brightnem, švýcarským Luganem a gruzínským klubem Iberia Tbilisi. V Turecku nastoupí proti Trabzonsportu, v Německu proti Freiburgu a v Lotyšsku proti FC Riga.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolonáda D1 za Mirošovicemi a zavřená D5 za Mýtem. Dálnice D1 z Prahy do Brna je opět průjezdná za Mirošovicemi. Na 27. kilometru už následky kolize dvou aut blokují jen levý pruh. Kolona začíná na 23. kilometru a chvíli potrvá, než se to rozjede. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je za Mýtem stále uzavřená. Uvážné nehody na 48. kilometru zasahují záchranáři. Sjíždějte na 50. kilometru, objíždíte po souběžné silnici 605 k nájezdu u Cerhovic. Na D2 z Bratislavy do Brna pozor za odbočkou na Židlochovice, vyšetřují tam nehodu. Na 11. kilometru dodávka v příkopu, v místě se zpomaluje, je to ale s opatrností průjezdné. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy se za Litoměřicemi uklízí po požáru kamionu. Na 39. kilometru je stále neprůjezdný odstavní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Večer pak začne oblačnosti na západě znovu přibývat. Nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a teď už taky Štěpán Pokorný.
8: Dobré ráno s radiožurnálem, jste s námi v 5 hodin 6 minut, i takhle brzy ráno má zelená vlna co říct, kromě kolon informuje taky o nehodách. Tak zůstaňte s námi a pokud jste za volantem, hlavně jeďte opatrně. Pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Štěpán Pokorný.

0: Obyvatelé Dolan u Jaroměře se po otevření silničního obchvatu dostali do paradoxní situace. Dlouhá léta museli snášet hluk tisíců vozidel projíždějících po hlavním silničním tahu ve směru na Polsko a od obchvatu si slibovali výrazné sklidnění. Teď je ale situace podle mnohých ještě horší.
1: Nečekali jsme, že ten hluk z té druhé strany, že bude tak velký.
2: Petr Záliš bydlí s rodinou v Dolanech přímo u silnice, kterou dřív projelo denně několik tisíc aut. Obchvat je zhruba 400 metrů daleko, hluk z něj je ale prý často větší, především při posezení na zahradě.
1: Teď jsme tady vlastně měli návštěvu tchána z tchýní a byli překvapení, že vlastně neslyšeli vlastního slova.
2: Proti hluku nepomáhají ani keře, které Petr Záliš na zahradě vysázel.
1: Ten zvuk projde i přes tu zeleň. Problém je v tom, že to těleso obchvatuje výš než je vesnice a cestou k nám není žádná překážka.
2: Na hluk z obchvatu si stěžuje víc obyvatel Dolan. Podle nezávislého starosty Jiřího Plška jde o stovky lidí.
3: Dokonce se to týká i lidí, kteří s tím dřív neměli problém. Hlavně v nočním období to vlastně hučí, to je takový zvláštní vysokofrekvenční zvuk, který je velmi nepříjemný.
2: Ředitelství silnic a dálnic po otevření obchvatu překročení limitů hluku nezjistilo, obec si nechala provést vlastní měření s opačným výsledkem.
3: To překročilo 50 decibelů průměrný, protože tam je spousta koeficientů, to znamená za celou noc se to vypočítává a prostě vyšlo to, že to je nadlimit.
2: Jak ředitelství silnic a dálnic k různě naměřeným hodnotám přistoupí, zatím není jasné.
4: V tuto chvíli prověřujeme metodiky obou měření a porovnáváme.
2: Říká mluvčí státního podniku Petra Drkulová. Silniční obchvat má ale v Dolanech i pozitiva, přestaly otřesy domů běžné při průjezdu kamionů a páteřní silnice je také mnohem bezpečnější při přecházení. Z Náchodska Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Na českém dnes po ránu převládá velká oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě našeho území doznívá ještě déšť. Od jeho západu se ale oblačnost začíná protrhávat. Teploty se pohybují od 18 stupňů na jižní Moravě po 13 na západě Čech. Přes den pak bude polojasno až oblačno a zejména na horách s dešťovými přeháňkami. V ranních hodinách ale bude hlavně na východě našeho území zatažené nebe a srážky tam budou četnější. Večer pak bude od západu oblačnosti postupně přibývat. Teploty odpoledne vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až k 28 stupňům Celsia. Na hřebenech hor dnes naměříte kolem 16. A foukat k tomu bude mírný západní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásné ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. I

0: Olomoucká vědecká knihovna otevřela novou výstavu s názvem Olomouc podle Wernera. Ukazuje jedinečný soubor vedut města z první poloviny 18. století ještě bez barokního opevnění. Součástí je i srovnání původních kreseb Friedricha Bernarda Wernera se současnými fotografiemi ze stejných míst. K vidění jsou tak proměny Olomouce během 300 letí.
1: Tady je, ano.
2: To je ona.
1: S historikem a autorem výstavy Rostislavem Krušinským se probíráme velkými plachtami. Nahoře je Wernerova kresba, dole současná fotografie téhož místa a mezi nimi popisky. Našli jsme si teď pohled na olomouckou radnici z místa, kde se tehdy stavěl sloup Nesvětější Trojice. Dnes je to památka UNESCO.
2: A tady si všimněte toho domu pravo, kde jsou tři domovní znamení. Tady v 15. století byla uzavřena mezi Vladislavem Jagiellonským a Matyášem Korvínem Olomoucká smlouva takzvaná.
1: To je dnešní který dům?
2: Dneska je tam kavárna Opera.
1: Sleduje nás i autorka současných fotografií Elena Šimková. Jak těžké bylo najít podle barokních vedut to správné místo pro fotografii?
3: Tak asi nejtěžším bylo najít tu správnou perspektivu a další, že sem tam nám už překáželi nějaké budovy.
1: Friedrich Bernhard Werner byl barokní topograf, kreslíř a vojenský inženýr, což mělo podle Rostislava Krušinského tehdy i další důsledky.
2: Vojenský inženýr v téhle době znamenalo v podstatě špech, který zachycoval především hradby, jak jsou města zabezpečena. Ve vojenských službách Werner projel většinu střední Evropy a všude maloval.
1: Říkalo se mu také Slezský Robinson.
2: Tak se sám označoval a bylo to právě kvůli tomu, že pořád pendloval někde mezi městy.
1: Jak byly veduty v době baroka oblíbené?
2: Velmi, šlo to na dračku.
1: Výstavu Olomouc podle Wernera si můžou návštěvníci Olomoucké vědecké knihovny prohlédnout do neděle 13. září. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Pět hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
4: Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA si tím zajistili většinovou kontrolu nad víc než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dohoda podle něj sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Označili je za největší ropnou dohodu v dějinách světa. Kriminalisté zadrželi a obvinili šestici lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. V Česku pak skupina drogy vyráběla a prodávala. Suroviny k výrobě drog podle Národní protidrogové centrály pašovala třeba v dozách od vlasové kosmetiky, v balení od kávy nebo rozpuštěné v lahvích od limonády. Celkem policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek. Většině obviněným hrozí až 18 let vězení. Dnes a zítra je kvůli opravám po výstavbě dálnice D49 uzavřená silnice Udržkové na Zlínsku. Řidiči tak musí jet jedinou cestou ze Zlínska a Vizovicka přes Hostýnské vrchy a obětí víc než 40 km dlouhou objížďkou přes Slušovice a Vsetín. Pro nákladní auta je náhradní trasa ještě delší a vede přes Vizovice.
5: Sport.
4: Novým kapitánem fotbalistů Sparty je ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. A fotbalisté Dukly v úvodním utkání 6. kola druhé ligy vyhráli nad Jihlavou 3-1 a v neúplné tabulce se posunuli na pátou příčku 2 body za první Karvinu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D5 za Mýtem a zdržení na D1 za Mirošovicemi. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je neprůjezdná za Mýtem. Na 48. kilometru osobní auto sjelo do příkopu, je to vážná nehoda. Sjíždějte na 50. kilometru na souběžnou silnici 605, najedete u Cerhovic. Na D1 z Prahy do Brna se rozjíždí kolona za Mirošovicemi. Na 27. kilometru je neprůjezdný levý pruh po nehodě 2 osobních aut. Dálnice byla zavřená, vytvořila se kolona, jsou v ní hlavně kamiony od 26. kilometru. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna nehoda za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru je dodávka v příkopu, je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje v omezení od sjezdu na Pečky. Mezi 35. a 25. kilometrem opravují poškozenou vozovku v pravém pruhu. Bude se ještě nějakou dobu jezdit jen levým pruhem vedeným v protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes nás čeká mírné ochlazení a na východě zpočátku ještě hodně mraku a doznívající déšť. Nebe bude v ranních hodinách ještě na Moravě a ve Slezsku zatažené a tam také budou četnější srážky. Jinde už se začíná obloha projasňovat. Potvrzuje to meteorolog František Šopko.
8: Přivládá velká oblačnost, zejména na východě a severovýchodě území s doznívajícím deštěm. Od jeho západu se oblačnost začíná protrhávat. Teploty vzduchu jsou od 18 stupňů na jižní Moravě do 13 stupňů Celsia na západě Čech.
7: Odpoledne teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 16 stupňů. A nebe bude ještě teď po ránu na východě s velkou oblačností, jinde už polojasné až oblačné a takové vydrží i přes den. Přehánky se objeví už jen ojediněle především na horách, ale k večeru bude v západních Čechách opět mraku přibývat. Foukat k tomu dnes bude mírný západní vítr, který bude k večeru slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, radiožurnál pokračuje v 5.34 a pokračuje s Tomem Artvejem. Hezký poslech.
5: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

budovy nádraží v Dobroníně na Jihlavsku zmizela po rekonstrukci pamětní deska, připomínala železničáře, který padl za druhé světové války. Všiml si toho jeden strojvedoucí a po desce začal pátrat. Jak to dopadlo, uslyšíte za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu. One.

0: Na budově nádraží v Dobronině na Jihlavsku chybí pamětní deska připomínající železničáře, který padl na konci druhé světové války. Zmizela při rekonstrukci budovy a ani po dokončení modernizace se tam nevrátila.
1: Chybějící pamětní desky v dobronínské stanici si všiml strojvedoucí a badatel v železniční historii Richard Cila.
2: Probíhala ta, jak to říct, rekonstrukce, tak jsem předpokládal, když člověk ví, že ta mramorová deska tam byla a najednou tam není, tak dobře, počkáme do končení stavby. A ono furt nic. Červenci tam ještě dělali přednádražní prostor, ale venkovní nedělalo se na budově, už je vlastně hotová, ta už je vlastně od toho června.
1: Na desce bylo jméno Štěpána Vampoly, železničáře, který zemřel 9. května 1945. Pietní místo na nádraží bylo zřízené o rok později.
2: Začněte pátat, protože se nejedná o věc, nápis, čekárna, dopravní kancelář, to zmizí, že jo, ale tohle to by zmizet nemělo.
1: Na místě, kde dřív byla pamětní deska, je teď nové zateplení. Před výpravní budovou stojí ještě elektrický rozvaděč. Jinak na první pohled tady už všechny práce jsou hotové, včetně přístřešku čekárny. I trávník vedle budovy už je nově vysazený.
3: Pamětní deska byla po dobu rekonstrukce nádražní budovy snesena a je uschována u zhotovitele. Na nádražní budovu se ale vrátí.
1: Ujišťuje mluvčí správy železnic Nela Frýbová. Dotazy na chybějící desku zaznamenal v posledních dnech i bezpartijní starosta Ivan Sehnal.
4: Předpokládám, že teda nebude na tom samém místě, kde byla, protože tam jsou nové rozvody elektřiny. Ale chtěl bych samozřejmě, aby byla umístěna k tomu perónu.
1: O umístění pamětní desky se podle něj rozhodne na společné schůzce. Její termín ale ještě není daný. František Jirků, Radiožurnál.

0: Lara Fabián na Radiožurnálu, posloucháte nás chvilku po 6:45 a v dnešním ranním vysílání má počasí na starosti Marcela Hálová.
1: Počasí.
2: Nad naším územím se během včerejška a noci na dnešek opět objevil saharský prach. Dlouho se ale v atmosféře nezdržel, vymil ho totiž déšť, který se objevil nad celou naší republikou. V tuto chvíli prší ještě hlavně na Moravě a ve Slezsku. Postupně ale pás deště z našeho území odchází. Přes den bude právě na východě ještě oblačnosti hodně a tam také stále počítejte se srážkami. Na ostatním území čekáme polojasno až oblačno a přehánky vás mohou potkat spíše na horách. Večer pak ale bude od západu oblačnosti zase přibývat. Teploty se odpoledne vyšplhají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy dokonce až k 28 stupňům Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 16 stupňů. Krásnou sobotu přeji.
1: Radiožurnál.
3: Každý den

0: Jak se dá moderní umění zapojit do výuky? Novou inspiraci můžou najít pedagogové na Akademii pro vyučující, kterou každoročně pořádá Městská galerie současného umění Plato v Ostravě. Letošním tématem bylo lidské tělo jako aktér sítě vztahů.
1: Kosti, vajíčka, fazole, křídy.
2: Máme tu zbytky cementu z nějakých stavěb, máme tu sádrové obvezy, mléko, sépiové kosti, vajíčka.
3: Aneta Mona Kiša vedla workshop, kde se diskutovalo o tom, jak jedna látka může cirkulovat různými formami těl, nejen lidskými, ale i rostlinnými nebo geologickými. V tomto případě šlo o vápník.
2: Na příkladě právě této jedné látky jsme se pozreli na to, jako ty naše těla jsou vlastně oveľa rozšírenejšie.
3: Už po několikáté se na akademii vypravila i Miroslava Richtářová. Učí výtvarnou výchovu na základní umělecké škole v Polance nad Odrou.
4: A vždycky je to pro mě inspiraci, jak pro tu tvorbu nebo vyučování s dětma, nahlížení na nějaké jiné pohledy, na třeba umění nebo zprostředkování umění, ale třeba sama i sebe obohatím o nějakou zkušenost.
3: Sama vnímá, že v průběhu let se přístup alespoň na základních uměleckých školách od dřívější šablonovité výuky posouvá dále.
4: Že už to není jenom, že tvorba nebo ten výsledek je to hlavní, je tam důležitý samozřejmě i ten proces.
3: A právě o to podle Jany Adamec-Tkáčové z edukačního oddělení Galerie Plato na akademiích hlavně jde. Nahlédnout na jednotlivá témata, nejen z pohledu umění, ale i dalších oborů.
5: Máme tady kromě umělkyň vlastně i psychologa, psycholožku, mikrobiologa a teoretičku, filozofku.
3: Program trvá vždy dva dny a každoročně se ho účastní zhruba 20 pedagogů i studentů vysokých škol. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Co všechno může říct hudba, když už filmoví hrdinové mlčí? A jak poznat melodii, která dokáže scénu pozvednout, nebo ji naopak úplně pokazit? Hostem Radiožurnálu bude muzikant a herec Ondřej Brzobohatý, přímo na soundtrack festivalu, kde i živě zahraje. Jak se skládá hudba k příběhu, který ještě nemá svou náladu? A co se děje v hlavě skladatele, když hledá těch pár správných tónů?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Ostatky Jana Masaryka čeká na začátku září exhumace. Má to pomoct s objasněním jeho smrti. Francouzští zemědělci dostanou kvůli suchu kompenzace za stovky milionů eur. Kanoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa o další medaily a bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Radiožurnálu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
3: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
4: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
5: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
4: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
6: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
4: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Policisté pátrají po 16-leté Libuši Šafrové. Dívka trpí duševní poruchou, může být dezorientovaná a pohybovat se po celé Praze. Vysoká je přibližně 170 cm, má hnědočervené vlasy po ramena a modré oči. Na sobě měla červeno-růžové tričko, modré džíny a široké boty. Typická je pro ní nekoordinovaná klátivá chůze. Dívka odešla v pátek kolem 2 hodiny odpoledne z dětského domova v Praze 4 a nevrátila se. Pokud dívku uvidíte nebo o ní máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Francouzská vláda poskytne zemědělcům stovky milionů eur jako kompenzaci za extrémní sucho. Oznámilo to ministerstvo zemědělství. Detaily zveřejní příští týden. Zemědělci kvůli nedostatku srážek počítají s menší sklizní brambor i kukuřice.
7: Francouzští zemědělci předpokládají, že kvůli suchu sklidí asi o 20% brambor méně než loni. Problém hlásí i pěstitelé vína nebo chovatelé hospodářských zvířat kvůli nedostatku krmiva. Producenti sýrů Comté nebo Beaufort proto dostali od úřadu výjimku a skot budou moct prozatím krmit kukuřicí vypěstovanou i v jiných regionech. Zemědělcům to umožní i nadále prodávat dané sýry, aniž by přišli o ochrannou známku. Národní institut původu a kvality umožní výjimky i producentům Calvadosu, sajdru nebo šumivého vína. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Maďarsko si dnes připomíná 500 let od bitvy u Moháče. Jedna z největších porážek v dějinách země stála život i teprve 20-letého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského a otevřela Osmanům cestu dál do Uher. Výročí si Maďaři připomenou přímo u Moháče rekonstrukcí bitvy i opětovným pohřbením části nalezených ostatků.
8: Archeologové našli u Moháče od 60. let zatím 5 hromadných hrobů. Dlouho se předpokládalo, že v nich leží vojáci padlí přímo v bitvě. Výzkum posledních let ale ukazuje jiný příběh, říká antropolog Děrdě Pálfy.
9: Našli jsme na kostech důkazy o hromadných popravách, ke kterým došlo až po bitvě.
8: Podle Pálfyho Osmané takto připravili o život asi 2000 zajatců. Část ostatků, které se jeho týmu podařilo zkompletovat, teď po 500 těch letech spočine v nové kapli Moháčského památníku. Z Maďarska Bára Vránová, Radiožurnál.
10: Sport. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice pojede Martin Fuchsa o další medaili. Po pátečním zlatu z kilometru nastoupí do finále pětistovky. Závod začne krátce po 15. hodině. Dopoledne čeká Fuchsu ještě semifinále pětistovky na debelkajaku s bratrem Petrem. Pokračuje Martin Fuchsa.
11: Samozřejmě je to náročný, co si budeme povídat. Ještě furt mě čekají vlastně tři jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený. Samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn, ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím soustředit na další závody.
10: Semifinále pojede mezi kajakáři na pětistovce i Josef Dostál. Finále pak čeká kanoistku Denisu Řáhovou taky na pětistovce. A tenistka Lucie Havlíčková uspěla na US Open v kvalifikaci. Poprvé v seniorské kariéře si tak zahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje. Rozhodující duel zvládl i Dalibor Svrčina. Do hlavní soutěže mužského singlu tak zasáhne 5 českých hráčů. Mezi ženami se představí 12 českých tenistek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D5 za Mýtem a nehoda na D1 za Mirošovicemi. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je uzavřená za Mýtem po tragické nehodě. Na 48. kilometru auto sjelo do příkopu. Sjíždějte na 50. kilometru, objíždějte po souběžné silnici 605 k nájezdu u Cerhovic. Na D1 z Prahy do Brna pozor za Mirošovicemi. Na 27. kilometru v levém pruhu stojí vozidla po nehodě, čekají na odtah. Náhle se tam brzdí v nepřehledném místě.
13: Auto tam čekají na odtah, je to značené silničářskou chybkou a neopůjželi. Ale je to relativně nebezpečný pořád, protože je to ve otáčku.
12: Na silnici 7 z Chomutova do Prahy hlásíte překážku před Slaným a před sjezdem na 16 na Řevničov a Velvary překáží odstavené vozidlo.
14: Zasahuje do části do toho jízdního pruhu na Prahu a musí se ho objíždět a přijíždět do protisměru.
12: Na D4 z Prahy do Strakonic podobná překážka u Dobříše. Na kilometru 29,5 nepřehlédněte stojící osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihomoravě až 28, na horách kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
15: Dobré ráno vám přejeme, Radiožurnál posloucháte 7 minut po 6. hodině. Bývala to před lety největší opavská kasárna, pak byla dlouho prázdná a teď se mění na novou bytovou čtvrť. Na kompletní přestavbu historické základny dělostřelců se do Opavy podíváme. Už za chvilku pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový Radiožurnál
16: a Štěpán Pokorný.

0: Z bývalých vojenských kasáren v Opavě budou nové byty. Největší armádní areál ve městě, který vznikl už koncem 19. století, se mění na čtvrtě s více než stovkou bytů pro mladé rodiny. Dukelská kasárna byla dlouho prázdná a postupně chátrala.
1: A pořádný vysací zámek?
2: On by nám tam nikdo nebles.
1: Není to tak dávno, co jsme si z Pustlá kasárna prohlíželi s jedním z pamětníků. Pan Igor tady nosil uniformu až do konce.
3: No do roku 2005.
1: Jste tady sloužil?
3: No.
1: Vy jste byl důstojník?
3: Důstojník, no. Jsem tady velel jednotce.
1: Teď už ale v místech, kde se vojáci řadí k nástupu, jezdí bagry a vládnou tady zbíječky.
4: Dělají se kompletně rozvody, voda, elektrika a začínají se dělat opravy střech.
1: Potvrdil opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO, že přeměna kasáren na byty se zatím týká dvou ze čtyř historických domů. Bude v nich přes 60 bytů.
4: No a tady v tom větším baráku vedle nás dělají se nové omítky.
5: No můj dědeček tady dělal vlastně důstojníka, no.
1: Paní Eva to sleduje za branou. Její prarodiče tady pracovali v době, kdy to byla kasárna původně dělostřelecká, postavená v roce 1889.
5: Ty by žasli, že to nejsou kasárna, ale že to bude rodinné bydlení. To je něco neskutečného, no.
1: První dva domy budou hotové v příštím roce. Pak se město zřejmě pustí do druhé půlky areálu a přibude další 60 bytů. Přednostně pro hasiče, lékaře, policisty a mladé rodiny. Hned vedle rostou další bytové domy soukromého investora, takže z původně opuštěné velké plochy za zdí a plotem bude úplně nová část města. Z Opavy Martin Knitl, Radio Žur.

0: Kapelu Cranberries jsme vám nabídli v ranním víkendovém radiožurnálu. Šest hodin a 15 minut. Jsou tu krátké zprávy.
1: Slovenské úřady zatkly dalšího člověka v souvislosti s překaženým útokem na továrnu na bezpilotní systémy. O zatčení ukrajinského občana informovala policie, která už v případu obvinila 3 cizince z trestného činu obecného ohrožení. Úřady zatím nemají důkaz, že za chystaným žářským útokem stálo Rusko. Po tříleté rekonstrukci dnes dopoledne znovu otevře hrad Kámen na Pelhřimovsku. Jednou z hlavních expozic je i sbírka téměř 40 historických motocyklů. Na ty se zaměří dnešní slavnostní program. Začne v 10 dopoledne.
2: Počasí. Poslední prázdninový víkend nabídne docela slunečné počasí a příjemné letní teploty. Dnes bude ještě na nebi mraku více. Déšť bude doznívat hlavně na východě našeho území a přehánky vás mohou potkat po celý den, především na horách. Zítra bude po ránu sice převažovat velká oblačnost. V Čechách se může objevit slabý déšť. Během dne se ale počasí vylepší a už bude na celém našem území většinou polojasno. Teploty dnes mezi 21 a 25 na jižní Moravě až 28 stupni, zítra 23 až 27, na jihu Moravy dokonce 30 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude po oba dva dny většinou mírný západní, respektive jihozápadní vítr. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Společně pomáhají Ukrajině, často se ale znají jen přes internet. Dobrovolníci z několika menších českých spolků se dnes v Černošicích u Prahy setkají na festivalu Nejste v tom sami. Spolu s nimi přijedou i lidé, kteří jejich práci podporují finančně nebo materiálně. Festival má zároveň ukázat, co všechno spolky na Ukrajinu posílají a ke komu jejich pomoc skutečně doputuje.
1: Většina těch iniciativ, co tam vlastně něco dělají, tak mají přímý kontakty nějaký na ty lidi, kteří jsou na tom bojišti. My vlastně většinu času jakoby nejdeme přes žádný jakoby vrchní vedení nebo tohle, se snažíme dodávat opravdu, co ty lidi potřebují, a víme, že to tam dorazí, že jo, víme, že s nimi nestratí prostě po cestě, no.
2: IT expert Luboš z Prahy působí v online spolku Druk Army a tiskne komponenty pro civilisty, záchranáře a vojáky.
1: Pro nás za Druk Army my vybíráme peníze na filament, aby jsme měli z čeho tisknout, protože sice občas něco dostaneme, ale při naší spotřebě je to hrozně moc potřeba. Posíláme přibližně 1,5 tuny výrobku každý měsíc ve 100 lidech, takže toho materiálu spotřebujeme opravdu hodně.
2: IT expert Luboš překvapivě byl na Ukrajině jenom jednou před pár týdny.
1: Byl to poměrně jako emoční zážitek. Dostal jsem se tam ke spoustě dalších lidí, co pomáhají. Je vidět, že jim to jakoby hrozně dává zabrat. Je hrozně složitý v tom něco plánovat nebo nějakým způsobem fungovat jako dlouhodobě. A samozřejmě stačí v uvozovkách jednou nemít štěstí a člověk to nepřežije, tohle bombardování, že jo? Protože starý lidi se nestihnou schovat prostě a tak.
2: V Černošicích zahraje během odpoledne několik kapel. Mezi nimi vystoupí i kadeti z Lvovské vojenské akademie a ukrajinští veteráni. Kromě kapel představí svoji práci Druk Army, Tým Adam nebo Česká stopa. Jedná se o malé spolky o několika lidech, kteří ale pomáhají Ukrajině dlouhodobě. Pro organizátora Aleše Pavla je hlavně důležité samotné setkání s podporovateli Ukrajiny.
3: Osobní setkání je prostě osobní setkání, kdy všechny ty spolky, které spolu navzájem spolupracují, o tom ten festival je a já věřím, že nás vlastně takhle podpoří i do další práce.
2: Festival Nejste v tom sami v Černošicích u Prahy začíná ve 14 hodin a potrvá do večera. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Brněnská jedenáctka.
2: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
1: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
2: Brněnská jedenáctka.
1: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
2: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
1: Šest hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
2: Nepál žádá o zahraniční pomoc při záchraně lidí uvězněných v tunelech, obnově infrastruktury nebo identifikaci těl. Agentuře Reuters to řekl nepálský ministr zahraničí Sisir Khanal. S běžnými pátracími a záchrannými akcemi si podle něj dokáží poradit nepálští záchranáři. Počet obětí bleskových povodní dál roste. Podle místní policie bilance nově stoupla na 626 mrtvých. Studenti už nemusí hlásit nástup na střední a vysoké školy pojišťovně. Od letoška je to povinnost školy. Pojišťovny ale radí, aby si studenti nebo jejich rodiče zkontrolovali, že škola nástup nahlásila, aby pak nemuseli doplácet. To můžou udělat v mobilní aplikaci, na webových stránkách nebo osobně na pobočce. Svitavské regionální muzeum ode dneška vystavuje vzácný stříbrný poklad, který před 70 lety objevili dva instalatéři v jednom z měšťanských domů na Svitavském náměstí. Archeologický nález více než 4000 stříbrných mincí je běžně uložený v Moravském zemském muzeu v Brně, kterého teď na 2 týdny zapůjčilo zpátky do Svitav. Sport. 7. etapu Vuelty vyhrál norský cyklista Andreas Leknesund, druhý dojel jeho krajan Tobias Johannessen. Všichni norští cyklisté jeli kvůli úmrtí norského krále Haralda V. s černou páskou na paži. Dnes závodníky čeká dalších 171 náročných kilometrů. V čele závodu zůstává s náskokem téměř 4 minut slovinský favorit Tadej Pogačar. Český cyklista Jan Hirt je 24.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za Mirošovicemi a také za Rousínovem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se uklízí po nehodě za Mirošovicemi. Na 27. kilometru už nakládají havarovaná vozidla na odtah. Děje se to v levém pruhu a za zatáčkou, tak opatrně. Na D1 z Vyškova do Brna pozor na začátku omezení za Rousínovem. Na kilometru 213,5 osobní auto narazilo do vozíku s dopravním značením. S opatrností je to průjezdné. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je po vážné nehodě za Mýtem opět průjezdná. Na 48. kilometru odstranili následky havárie, průjezdné už jsou všechny jízdní pruhy. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy jste hlásili překážku před Slaným. U sjezdu na 16. na Řevničov a Velvary stojí porouchané osobní auto v jízdním pruhu. Auta tam vybočují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
5: Jedu vlakem Českých drah.
3: Počasí.
7: Na českém dnes po ránu převládá velká oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě našeho území doznívá ještě déšť. Od jeho západu se ale oblačnost začíná protrhávat. Teploty se pohybují od 18 stupňů na jižní Moravě po 13 na západě Čech. A jak bude přes den, to nám řekne meteorolog František Šopko.
8: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. V ranních hodinách zejména na východě území bude až zataženo a srážky četnější. Večer pak od západu bude oblačnosti postupně přibývat. Teploty vzduchu vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až na 28 stupňů Celsia.
7: Zítra bude zpočátku převažovat velká oblačnost a v Čechách se může ojediněle objevit slabý déšť. Během dne očekáváme většinou polojasno. Až odpoledne se mohou při přechodně zvětšené oblačnosti objevit přehánky. V noci na zítřek teploty klesnou na 17 až 12 stupňů. Přes den si pak ale ještě užijeme opravdu letní teploty. Držet se budou kolem 25 stupňů. Na jižní Moravě mohou dokonce vyšplhat až k tropické 30. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným. Dobré ráno.
1: Zámek Fontainebleau u Paříže sloužil jako podzimní rezidence francouzských králů, kteří se vydávali do okolí lovit zvěř. Dnes je v rozlehlých lesích oblíbené lezení po skalách, cyklistika a procházky. No a najednou se vydáte s ranním víkendovým radiožurnálem už za chvilku.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Kapela Divokej byl písnička Znamení na Radiožurnálu. O francouzském zámku Fontainebleau jste možná někdy slyšeli. Pobývali tam panovníci od Františka I. až po Napoleona. A mimochodem právě tam taky visela Da Vinciho slavná Mona Lisa. Městečko Fontainebleau a jeho okolí ale kromě kultury a historie vybízí taky k procházkám. Po nedávných požárech se oblast znovu otevírá turistům.
1: Naplánoval jsem si okruh tak na 2 hodiny. Nekoukal jsem, kde je to uzavřené, tak zkusím štěstí, kam až se dostanu a koho potkám.
2: Jsem z Essonne, to je u Paříže. Dřív jsem sem chodil často, ale když tu hořelo, tak jsem byl zrovna v zahraničí. Když jsem se vrátil domů a slyšel jsem v rádiu, že se to tu otevírá, tak jsem sem chtěl zajít. Je to tu skvělé, krásné místo na procházky se psem. Máme krásnou přírodu.
1: Pro Guillauma, který sebou vzal svého retrievera, představuje les Fontainebleau únik z civilizace. Na dovolenou jsem přejel z Německa Tom, a to hlavně kvůli balvanům, které jsou mezi lesci vyhlášené. Sebou má buldrmatku a lezečky.
3: Přijeli jsme sem kvůli boulderingu. Skály tady jsou na to ideální. Ale máme sebou hodně dětí, takže nemáme na lezení tolik času. Taky jsme narazili na nějaké spálené oblasti nebo místa, kde bylo vidět velké sucho. Je to smutné. Chtěli jsme navštívit ještě další místa. Ta jsou ale uzavřená.
1: Uprostřed lesa je mezi 2 stromy natažená červeno-bílá páska a upozornění, že dál už lidi nesmí, protože požáry tu poničily stromy a hrozí teď jejich pád, tak to budeme muset obejít. Rozlehlé jezírko lemují fontány, lidé jsou na lodičkách. Pěšky se dá z lesa totiž dojít na zámek Fontainebleau, což je jeden z nejvýznamnějších francouzských zámků zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a využívali ho i králové, třeba Ludvík XIV. Nebo Napoleon.
4: Když jsem byla uvnitř v zámku, tak jsem byla unešená. Nikdy jsem neviděla něco tak krásného. Každá místnost byla úplně jiná a ty zahrady jsou tak rozlehlé.
1: Size of each garden. Podobně jako Carmen z Mexika navštíví zámek každoročně kolem 500 000 lidí, Fontainebleau totiž spolu s okolními lesy nabízí ideální výlet jenom kousek od Paříže. Z Fontainebleau Marcel Faltis, Radio

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Za větší největší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při té mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Šest hodin a 45 minut. Je s vámi radiožurnál.
5: Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Radiožurnál to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Československý ministr zahraničí zemřel v březnu 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Okolnosti smrti ale stále nejsou objasněné. Vrátím se k tomu ještě krátce po čtvrt na osm. A ve zprávách o sedmé uslyšíte o rekonstrukci rušné Plzeňské ulice v Praze. Ode dneška je třída znovu plně otevřená. Co se změnilo, řekneme v celou.
6: Počasí.
7: Máme před sebou docela příjemné dny, většinou s polojasným nebem. Místy bude mraků víc a z nich také může zapršet. O víkendu se bude jednat o ojedinělé přehánky, kterých bude nejvíc na horách. Teploty budou dnes o trochu nižší než včera odpoledne. Na teploměrech uvidíme od 21 do 25 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji až 28. Zítra tam dokonce může teplota vyšplhat až k tropické 30. V příštím týdnu také počasí nabídne spíše slunečno. Nebe se bude zatahovat jen přechodně a srážek mnoho nebude. Nejvíc asi v pondělí, kdy se mohou na naše území vrátit i bouřky. Teploty stále většinou kolem příjemných 25 stupňů. Krásný den.
3: Radiožurnál.
0: Každý den.

0: Zpěvák Ozzy Osbourne v ranním víkendovém radiožurnálu chvilku před sedmou. České veslování sice nemá z mistrovství světa medaily, ale dvě účasti ve finále A. Dvojskyf podrazil, neděla skončil šestý, dvojka bez kormidelnice Flamíková Šantručková dojela na pátém místě. Legendární český veslař Ondřej Sinek si obou výsledků hodně cení.
1: Samotná finálová účast je velký úspěch pro celý český veslování. Máme dvě lodě ve finále, což jsme měli naposled. Dvojskyf dokonce po 23 letech, dvojku holek ještě větší kus. Takže myslím, že jsme se trošku odrazili od toho dna, od té malé krize, co český veslování mělo.
2: Jakub Podrazil byl ve finále po druhé v životě. Naposledy před 13 roky.
3: Skočil jsem znova šestý, ale dobrý, jako jsme se odjížděli s tím, že bychom se chtěli umístit v top 10. A to se nám povedlo se nám dostat do finále. S tímhle tím výsledkem jsme spokojení, bohužel ten poslední závod jsme nejeli úplně tak, jak jsme si představovali.
2: Spokojené odjedou z kanálu Bosbán i Flamíková se Šantručkovou, vysvětluje Pavlína Flamíková.
4: Každý, kdo je v Ačku, tak chce vyhrát. Samozřejmě, že to chce každý, nebo chce medaily. To nebudu říkat, že jsem jako šla s tím, že si jdu pro pátý nebo pro šestý místo, ale určitě jsem chtěla medaily, ale nebudu teď zklamaná nějak extrémně z toho a s tím si nebudu v sobě schazovat ten výsledek, který jsem tam předvedla. Náš cíl byl finále A, tím jsme se netajili a každá předetá loď pro nás je jako bonus, takže jsme spokojené, nechali jsme tam všechno.
1: Jsou poprvé ve finále, první velká zkušenost, když Jakub Podrazil byl po druhý už v životě, ale i tak prostě musí se to umět zažít, musí se to umět odzávodit, potrénovat a věřím, že příští rok zase budeme lepší.
2: Uvedl Ondřej Sinek, který oba finálové závody prožil jako spolukomentátor přímého přenosu radiožurnálu Sport z Amsterdamu Kamil Jáša, radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Co všechno může říct hudba, když už filmoví hrdinové mlčí? A jak poznat melodii, která dokáže scénu pozvednout, nebo ji naopak úplně pokazit? Hostem Radiožurnálu bude muzikant a herec Ondřej Brzobohatý, přímo na Soundtrack Festivalu, kde i živě zahraje. Jak se skládá hudba k příběhu, který ještě nemá svou náladu? A co se děje v hlavě skladatele, když hledá těch pár správných tónů?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: I mistra světa Martina Fuchsu uslyšíte v dalších zprávách Radiožurnálu. Je 7 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Ukrajinská armáda má víc než strojnásobit počet útoků v ruském vnitrozemí, nařídil to prezident Zelenský. Válečný zločinec Mladič bude mít v Srbsku státní pohřeb s nejvyššími poctami. Kanuista Martin Fuchsa je potřetí mistrem světa na kilometrové trati. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 25, na jihu Moravě až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Armádě nařídil, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí. Útoky bezpilotních letounů opakovaně označil za dalekonosné sankce.
3: Úkol zní použít k dalekonosným sankcím proti Rusku 1000 dronů denně. V současné době provádíme průměrně 300 sankčních úderů za den. Musí jich být ale více.
1: Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. Podle Zelenského to bude trvat do té doby, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladič bude pohřbený s nejvyššími státními poctami, oznámil to srbský ministr spravedlnosti. Datum zatím není známé. Mladič zemřel ve čtvrtek ve věznici v nizozemském Hágu. Odpykával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny.
4: Evropská unie varovala Bělehrad, aby se rozhodl, jakou roli budou mít srbské úřady v případě Mladičova pohřbu. Brusel pro Rádio Svobodná Evropa uvedl, že glorifikace válečných zločinců je v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami. Nemá podle něj místo ani v unii, ani v kandidátských zemích. Jednou z nich je od roku 2012 i Srbsko. Mladič se dopustil válečných zločinů během bosenské války v 90. letech. Jeho vojáci například vyvraždili přes 8 tisíc muslimských mužů a chlapců při genocidě ve Srebrenici a přes 3 roky obléhali bosenské hlavní město Sarajevo. Václav Hojiný, Radiožurnál.
1: V Praze je znovu plně průjezdná Plzeňská ulice. Skončila letošní oprava, která začala v polovině února. Dělníci podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové například vyměnili vodovod a plynovod v silnici.
5: My jsme položili nové povrchy, upravili jsme obruby, také vodorovné dopravní značení, dále potom bylo upraveno odvodnění.
1: Smetanova prodaná nevěsta dnes rozezní zámecký areál v Litni u Berouna. Koncertní provedení připomene 160 let od premiéry slavné opery. Orchestr a sbor Národního divadla povede jeho šéfdirigent Robert Jindra. V solových rolích vystoupí Adam Plachetka, Daniel Matoušek anebo Kateřina Kněžíková.
6: Zkrácenou verzi opery doplní videomapping, tanec i kejklíři. Scénograf Michal Caban promění zámecké nádvoří v obraz staročeského dvora a projekcemi oživí také okolní historické budovy. Koncert se koná v rámci 15. ročníku festivalu Jarmily Novotné, který připomíná slavnou českou pěvkyni. Ta v Litni několik let žila se svým manželem Jiřím Antonínem Daubkem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
7: Sport. Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na kilometru. Olympijský šampion z Paříže se stal na šampionátu v Poznani, podělil o první místo s Maďarem Fejesem. Celkově 5. světové zlato vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
8: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
7: Ve finále kajakářek byla Barbora Betlachová na kilometru 4. Vyhrála Maďarka Cikošová. Pavlína Flamlíková a Anna Šantrůčková vybojovaly na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu 5. místo v kategorii dvojek bez kormidelnice. Závod ovládly Rumunky Adamová a Radišová. Dvojskiv Dalibor Neděla Jakub Podrazil skončil 6. a to při vítězství domácích Nizozemců Tvelára a Fandorpa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D6C za Loktem a taky na D1 za Mirošovicemi. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu pozor na nehodu za Loktem. Na kilometru 130 havarovalo osobní auto, na místě jsou záchranáři. A průjezdné je to jen levým pruhem, ale bez kolony. Na D1 z Prahy do Brna čekejte omezení za Mirošovicemi. Na 27. kilometru je po nehodě ještě uzavřený levý pruh. Silničáři budou sbírat dopravní značení a jsou za zatáčkou, tak je nepřehlédněte. Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu taky před Jihlavou. Na kilometru 111 se střetlo osobní auto s nákladním a stojí ve sjezdu v čerpací stanici, takže jízdní pruhy jsou volné. A na dálnici D1 nová nehoda před Ostravou ve směru z Brna a před odbočkou na Svinov a Vítkovice na kilometru 353 v zatáčce havarovala dodávka. Je v odstavném pruhu, už je také označená šipkou a kužely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Ráno ještě může doznívat déšť, přes den pak čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách se ještě ojediněle znovu přidají přehánky. Večer pak bude na západě Čech oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty dnes 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
0: Dobré ráno vám přejeme, Radiožurnál posloucháte v 7 hodin přesně 6 minut. O tomto víkendu budete moct v některých supermarketech nebo papírnictvích potkat dobrovolníky, kterým budete moct předat třeba vodovky, penály nebo pastelky. A oni je pak zase předají dětem z chudých rodin. Za chvilku budeme v našem vysílání mluvit o projektu Školákům od srdce. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový Radiožurnál
10: a Štěpán Pokorný. Can you feel

0: Začátek školního roku bývá finančně náročný, pro každou rodinu s dětmi sehnat pomůcky, učebnice, zařídit kroužky, družinu, obědy. O to těžší je to pak pro rodiče, kteří školáka nebo školáky vychovávají sami, případně pro rodiny, které nemají peněz na zbyt. A právě jim má s výbavou pomoct například sbírka Školákům od srdce. Povíme si o ní v raním víkendovém radiožurnálu s Davidem Šalkem z domácí redakce. Vítej, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Kde a čím můžeme do sbírky přispět?
1: Tu sbírku pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické a dobrovolníky, kteří s ní pomáhají, najdete ve vybraných supermarketech nebo papírnictvích. Takže až nakoupíte, můžete jim tam školní pomůcky rovnou předat. A o co bude zájem, to nám přiblížila manažerka sbírky Magda Frišová.
2: Penály, sešity, tušky, výtvarní potřeby a tak dále. A samozřejmě i aktovku, nebo třeba přezůvky, různé sáčky na tělocvik a tak, že to nemusí být jenom takový ty klasické věci, co jako lidi napadnou, ale třeba lahve na pití, svačinový boxy a tak dále.
1: Minulý rok takto Diakonie pomohla asi 15 tisícům českých dětí. A jen pro kontext, těch, které nemají na začátku školního roku dostatek pomůcek, anebo žijí na hranici ohrožení chudobou, je v Česku podle Diakonie až 200 tisíc.
0: A zapojit se můžeme jen teď o víkendu a přímo v obchodech?
1: Ne, přispět můžete taky online. Tahle forma potrvá zřejmě až do půlky září. Do té virtuální aktovky můžete vhodit zase ty základní pomůcky, o kterých byla řeč, ale i to, co je důležité, ale rodiče to často vyškrtávají kvůli penězům jako první. Jde třeba o kroužky, školní výlety anebo doučování. Případně máte možnost přispět na kompletní výbavu a tam je to všechno dohromady.
0: David Šalek z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.

0: Radiožurnál je 7:45. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu dál roste. Úřady hlásí nejméně 626 mrtvých. Záchranné práce dál pokračují. Země žádá o zahraniční pomoc při záchraně lidí uvězněných v tunelech, obnově infrastruktury nebo identifikaci těl. Chrudimští výsadkáři dnes pořádají charitativní běh na podporu vojenského fondu Solidarity. Ten vznikl po tragickém útoku v Afghánistánu v roce 2015, při kterém zahynulo 5 českých vojáků. Fond pomáhá rodinám a blízkým vojáků, kteří se ocitnou v tíživé situaci. Běh odstartuje v 9 hodin v klášterních zahradách.
2: Počasí. Dnes nás čeká mírné ochlazení a na východě zpočátku ještě hodně mraku a doznívající déšť. Nebe bude v ranních hodinách ještě na Moravě a ve Slezsku zatažené a tam také budou ještě četnější srážky. Jinde se objeví jen ojediněle, především na horách. K večeru pak bude v západních Čechách opět mraku přibývat. Teploty odpoledne vyšpilhají na 21 až 25 stupňů. Na jižní Moravě bude až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 16 stupňů. A foukat k tomu bude mírný západní vítr, který bude k večeru slábnout. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte hraní víkendový radiožurnál, a to 3,5 minuty po 7:45. Smrt Jana Masaryka i po téměř 80 letech zajímá historik

0: již mezi námi živými k zármutku celého národa Čechů a Slováků ukončil dobrovolně svůj život.
1: Někdejší ministr zahraničí zemřel v noci po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Pochybnosti o jeho smrti se objevily záhy a vzniklo tak více verzí. Jedna oficiální, která mluvila o sebevraždě, druhá pak o tom, že ho někdo z okna vystrčil. Jiní badatelé se pak domnívají, že mohlo jít pouze o nešťastnou náhodu. Případ se otevřel k přezkoumání už několikrát. Městské státní zastupitelství v Praze se k němu znovu vrátilo v lednu letošního roku, jak potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
2: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
1: Exhumace by mohla být průlomem ve vyšetřování podle badatelky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Ta se okolnostem Masarykova úmrtí dlouhodobě věnuje. Napsala i knihu Kauza Jan Masaryk a je přesvědčená, že politika někdo zavraždil.
3: Může se ověřit, jestli byla třeba ta střelná nebo prostě nějaká podivná dírka za pravým uchem. Bylo tam zranění, také tržná rána na pravém spánku. Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
1: Jan Masaryk působil jako velvyslanec v Británii. Za druhé světové války pak jako ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně. Po válce se vrátil do Československa a i po komunistickém převratu v únoru 1948 ve funkci ministra zůstal. Přestože nebyl členem komunistické strany, působil v nové vládě Klementa Gottwalda. To ale pouze krátce. Zemřel jen 2 týdny po puči. Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: den.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
3: Sedm hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dohoda podle ní sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Označili za největší ropnou dohodu v dějinách světa. V Česku je zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Lidé se z nich ale nedovolají ani na tísňové linky. Změní se to zřejmě až za několik let. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 2/3 těchto míst pokryly. O podmínkách s nimi ale bude teprve jednat. Rakouské úřady vyhlásily mezinárodní pátrání po dvou podezřelých z krádeže šperků z vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Pachatelé tam ve čtvrtek ukradli platinový náhrdelník, který kdysi patřil egyptské královně Nalci. Podle muzea pochází z roku 1939 a je v něm víc než 670 diamantů. Před 11 lety se v aukci prodal v přepočtu za víc než 90 milionů korun.
0: Sport.
4: Fotbalovou Spartu definitivně opustil Veljko Birmančević. Po jarním hostování ve španělském Getafe přestoupil srbský křídelník do maďarského Ferencvároše. Z Letné odešel 2 roky po zisku ligového titulu a vítězství v domácím poháru. Plzeňskou Viktorii posílil obránce Adam Gabriel. Do západočeského klubu přišel z dánského Mjutulendu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D6 za Loktem a na D1 za Mirošovicemi. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu vyšetřují nehodu za Loktem. Na kilometru 130 havarovalo osobní auto, na místě jsou ještě záchranáři. Jsou v odstavném pruhu, takže provozu výrazněji nepřekážejí. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po nehodě za Mirošovicemi. Na 27. kilometru je ještě uzavřený levý pruh. Kolona se netvoří, silničáři sbírají dopravní značení, brzdí se a vybočuje tak opatrně. Na D1 dejte pozor i na příjezdu do Ostravy směrem od Brna. Před odbočkou na Svinov a Vítkovice na kilometru 353 havarovala dodávka. Je v odstavném pruhu, v mírné zatáčce, označená šipkou a kužely. Na Pardubicku opatrně na silnici 36 do Holic. Na vjezdu do Časů bourala 3 osobní auta. Počítejte s omezeným průjezdem. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy se za Litoměřicemi uklízí po požáru kamionu. Na 39. kilometru je neprůjezdný odstavní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Vstáváte do soboty s datem 29. srpna a dnešek nabídne na nebi polojasno až oblačno, zejména na horách s dešťovými přeháňkami. V ranních hodinách ale bude hlavně na východě našeho území zataženo a srážky tam budou ještě četnější. Večer pak bude od západu oblačnosti postupně přibývat. Teploty odpoledne vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až k 28 stupňům Celsia. Na hřebenech hor dnes naměříte kolem 16 stupňů. A foukat k tomu bude mírný západní vítr, který bude k večeru slábnout. Pokračuje meteorolog František Šopko.
7: V počátku bude převažovat velká oblačnost a v Čechách se ojediněle vyskytne slabý déšť. Během dne očekáváme většinou polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti objeví ojedinělé přehánky. V noci teploty klesnou na 17 až 12 stupňů Celsia, přes den vystoupí na 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě až na 30 stupňů Celsia.
6: To byla řeč o zítřku a v pondělí pak bude oblačno až polojasno, od jeho západu přechodně až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Od úterý do čtvrtka očekáváme převážně oblačno až polojasno, jen ojediněle s přeháňkami. Teploty v příštím týdnu většinou docela příjemné, od 22 do 26, na jihovýchodě dokonce do 28 stupňů. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
3: Počet pohřešovaných po obří záplavové vlně v Nepálu a Tibetu už přesáhl hranici 2400 lidí. My máme na místě zpravodaje a pro aktuální informace se s ním spojíme už za chvilku. Zůstaňte s námi i dál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Nepál, který bojuje s následky devastující záplavové vlny, žádá svět o technickou pomoc. Podle tamního ministerstva zahraničí má země dostatek záchranářů i pátracích týmů, ale v zasažených oblastech potřebuje těžkou techniku. Hlavně bagry, buldozery, nákladní auta a další mechanizaci. Přímo v Nepálu je i zpravodaj radiožurnálu David Jakš. Dobré ráno.
1: Přeji hezké ráno.
0: Tak jaké jsou aktuální zprávy?
1: Na mnoha místech se kameny, bahno a trosky teď odklízejí ručně jenom s jednoduchým nářadím. To trvá pochopitelně velmi dlouho. Jsou vesnice, které jsou zasaženy nebo zaneseny bahnem až do výšky 8-10 metrů. Mnoho domů sice zůstalo stát, ale musí se strhnout, protože s tou narušenou statikou už prostě nejde nic udělat a bourat ručně je nebezpečné. Je třeba také obnovit stržené cesty a silnice a proto Nepál žádá hlavně Čínu a Indii, dva velké bohaté sousedy, aby mu mechanizovali. Těžná je i soustava malých a středních hydroelektráren. Nepálci je postavili se zahraničními investory právě nahoře v těch severních oblastech. Stavějí velmi dlouho a té řece Trishulí. Tam zemřeli zahraniční pracovníci, hlavně Jihokorejci. Nepálské úřady teď odrazují záchranné týmy, aby sem posílali další lidi. Nepál tvrdí, že lidské síly má dost. Nicméně ne všichni místní s tímhle rozhodnutím souhlasí. Někteří lidé tvrdí, že nabízenou pomoc zahraničních týmů by země měla okamžitě přijmout.
0: Čína varovala Nepál, že se nebezpečně plní ne jedno, ale dokonce už dvě jezera vysoko v horách, která vznikla po odlomení ledovce. To způsobilo tu obří ničivou vlnu. Jak na to zareagovali záchranáři?
1: Nepálské úřady včera od...
0: Tak bohužel spojení s naším zpravodajem v Nepálu Davidem Jakšem nám trošičku vypadává, zkoušíme to napravit, ale ty podmínky jsou takové, jaké jsou. Zkusíme to určitě v dalším vysílání radiožurnálu, abyste nepřišli o ty aktuální informace. 7.40.

0: Zpěvačka Anaka, písnička Cowboy, chvilku před 7:45 v ranním víkendovém radiožurnálu. Ať už dáváte přednost dobrému jídlu a pivu, kulturnímu vyžití nebo třeba zabavení dětí, v Moravské Třebové vám to vše splní. Dožínkové a pivní slavnosti Slamák odstartují na zámku i na náměstí ve 15:00. Můžete se přijít podívat na ukázky řemesel a lidových tradic, na pohádky a hudební vystoupení nebo na slaměné sochy. Ten vstup je zdarma, další tipy na víkendové výlety najdete na webu Radiožurnálu.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry, v přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A slyšíte tu bouřku, to je 11. Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Je 7:45. Dobré ráno vám přejeme.
6: Islanďané dnes v referendu rozhodují o pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Podle předběžných průzkumů bude výsledek velmi vyrovnaný. Země rozhovory zahájila po ekonomické krizi v roce 2008 spojené s propadem islandské měny. V roce 2013 od nich ale tehdejší pravicová vláda se zlepšením ekonomické situace ustoupila. Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku se dnes loučí s letošní sezónou. Pořádá tradiční tankový den, na kterém představí techniku z období studené války, včetně desítek tanků, obrněných transportérů a letadel. Připravené jsou taky bojové ukázky. Začnou před 11. hodinou dopoledne.
1: Počasí.
7: Nad naším územím se během včerejška a noci na dnešek opět objevil saharský prach. Dlouho ale v atmosféře se nezdržel, vymil ho totiž déšť, který se objevil nad naší celou republikou. V tuto chvíli ještě prší hlavně ve Slezsku. Postupně ale pás deště z našeho území odchází. Přes den bude právě na východě ještě oblačnosti hodně a tam také stále můžete počítat se srážkami. Na ostatním území čekáme polojasno až oblačno a přehánky vás mohou potkat nejspíše na horách. Večer pak ale bude od západu oblačnosti zase přibývat. Teploty se odpoledne vyšplhají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až k 28. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 16 stupňů. Krásnou sobotu přeji.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Už s jednou zlatou medailí půjde dnes do akce na mistrovství světa rychlostních kanoistů Martin Fuchsa. Kilometr vyhrál a jeho suverenita nejen v této sezóně pokračuje.
1: Já jsem nahecovaný furt, dělám to, co mě baví a chci to ukazovat v těch závodech a to, že to můžu ukazovat na mistrovství světa a stát na tom nejvyšším stupínku, slyšet zase tu českou hymnu, je skvělý, nevím, kolikrát v kariéře to ještě zažiju, takže si užívám každý moment, kdy to můžu slyšet. Jak jsem říkal, ještě máme před sobou dva dny šampionátu, takže jedeme dál.
2: Nabitý program si Martin Fuchsa zvolil sám a tak pojede nejprve dopoledne s bratrem Petrem na deblkánoji semifinále pětistovky a po poledním klidu a regeneraci přijde na řadu finále kanoistů na 500 metrů. Pro Martina Fuchsu je to sportovní práce a zábava najednou s vidinou další medaile po zlatu na kilometru.
1: Samozřejmě je to náročný, co si budem povídat. Je to vlastně moje druhá jízda tady, která se mi podařila vyhrát, jinak jsem byl buď druhý nebo třetí, takže to není nic jednoduchýho, ještě furt mě čekají vlastně tři jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený, samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn, ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím fokusovat, soustředit na další závody.
2: Finále pětistovky je na programu v 15 hodin a 11 minut. Od nás uslyšíte přímý přenos. Závodit bude podruhé na šampionátu také další úřadující olympijský vítěz. Kajakář Josef Dostál. Dopoledne po 10. hodině ho čeká semifinále pětistovky. Přímo od kanálu na jezeře Malta, nedaleko centra města, o tom od nás uslyšíte. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Co všechno může říct hudba, když už filmoví hrdinové mlčí? A jak poznat melodii, která dokáže scénu pozvednout, nebo ji naopak úplně pokazit? Hostem Radiožurnálu bude muzikant a herec Ondřej Brzobohatý, přímo na Soundtrack Festivalu, kde i živě zahraje. Jak se skládá hudba k příběhu, který ještě nemá svou náladu? A co se děje v hlavě skladatele, když hledá těch pár správných tónů?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: V Nepálu je po bleskové záplavě v nouzi přes 90 tisíc lidí, dál roste i počet obětí. Policie se připravuje na rizikové derby Sparty a Slávie. Na bezpečnost budou zítra na Letné dohlížet stovky policistů. Kanoista Martin Fuxa pojede na mistrovství světa po zlatu na kilometru, o další medaili na pětistovce. Nehodou čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna na 110. kilometru. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 28.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Středeční blesková povodeň v Nepálu má už přes 600 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí v zasažené oblasti podle OSN potřebují nouzové dodávky jídla a vody. Včerejší pátrání po pohřešovaných v Nepálu i Tibetu omezila a krátce i přerušila hrozba další záplavové vlny.
3: V horách začalo přetékat jedno z jezer, která vznikla po velkých sesuvech. Čína i Nepál teď jezera monitorují a podle čínských úřadů je aktuální riziko zvládnutelné. Do záchranných prací jsou jen na nepálské straně zapojené tisíce vojáků, policistů, záchranářů a dobrovolníků. Pomoc speciálních zahraničních týmů ale zatím vláda v Katmandu odmítá. Podle odhadů Mezinárodního červeného kříže je po středečním neštěstí v nouzi přes 90 tisíc lidí. Do Nepálu i proto míří humanitární a finanční pomoc ze světa. Zapojila se i Evropská unie, včetně Česka, které pošle 2,5 milionu korun. Václav Hojiný, Radiožurnál.
1: Irán popřel tvrzení Spojených států, že se podařilo otevřít Hormuzský průliv. Iránské námořnictvo uvedlo, že má nad trasou plnou kontrolu. Průliv je tak podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy i za maskování neúspěchů vyjednávání. Omezení pohybu lodí bude podle prohlášení trvat tak dlouho, dokud neskončí vojenské akce USA proti Iránu. Nejpozději zítra se můžou Češi žijící v zahraničí zapsat k hlasování v senátních volbách, pokud chtějí voličský průkaz. Hlasovat přímo v zahraničí nemůžou díky průkazu, ale nemusí přímo do svého okrsku, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
1: První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o týden později. Policisté se připravují na zítřejší derby mezi Spartou a Slávií. Utkání považují za rizikové. Poslední derby skončilo předčasně potom, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, budou dohlížet stovky policistů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kinologie.
1: Brněnský festival židovské kultury Štetlfest dnes pořádá Den Arnošta Lustiga. Spisovatele a publicistu si návštěvníci připomenou autorským čtením, literárním workshopem s Lustigovou dcerou i promítáním dokumentu. Akce připomíná výročí 100 let od narození světoznámého autora.
6: Sport. Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice jsou na programu dvě finále s českou účastí. Kanoista Martin Fuxa pojede po zlatu na kilometru o medaili z pětistovky. Na stejné trati se představí i kanoistka Denisa Řáhová. Oba závody jsou na programu krátce po 15. hodině a uslyšíte je v přímých přenosech Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Zhruba za 2 hodiny čeká kajakáře Josefa Dostála semifinále pětistovky. Na letošním světovém šampionátu na jiných tratích nestartuje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Do polské Poznaně ale přijel i proto, že tam může získat víc bodů do olympijské kvalifikace než v jiných závodech.
7: Tam se počítá nejlepší výsledek bez ohledu na to, jaká je to trať, ať už se jedná o 200, 500 kilák nebo 5 kilák. Počítá se jenom ten nejlepší výsledek, což je na jednu stranu škoda, protože jsou tam kluci, kteří na 5 kilách vozí medaile, na ten kilák si neškrtnou, nicméně já to zase využívám na 500.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 u Jihlavy a také na D6 u Lokte. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně na Vysočině před sjezdem na Jihlavu na kilometru 110 dořešují nehodu osobního auta s nákladním. Zpomaluje se, ale bez většího zdržení. Na dálnici D6 z Karlových Varů směrem do Chebu za sjezdem na Loket na kilometru 130 tam řeší nehodu osobního auta, které vyjelo mimo vozovku. Hasiči blokují podle záběrů z kamer pravý pruh, provoz je ale velmi slabý, projíždí se zcela plynule. A na Pardubicku pozor na silnici 36 ze Sezemic směrem do Holic. Na příjezdu do obce Časy se srazila dvě osobní auta, projíždí se okolo pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
9: Jedu vlakem Českých drah.
2: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Večer pak bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, i dál je s vámi Štěpán Pokorný.
11: My vám přejeme dobré ráno, s radiožurnálem jste v 8 hodin 6 minut. Studentům už za pár dní začnou školní povinnosti a jednou z nich bylo dřív i to, že nástup na střední a vysokou školu museli oznámit zdravotní pojišťovně. To se ale od začátku letošního roku změnilo. Nově mají tuto povinnost pouze školy. A za chvilku k tomu dodáme podrobnosti. Pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
12: a Štěpán Pokorný.

0: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku totiž tuto povinnost mají pouze školy, zatímco dřív se o ní dělili i se studenty. Pojišťovny ale i tak radí si pro jistotu zkontrolovat, jestli škola nástup oznámila. A bude to nejspíš potřeba, protože, jak nám řekli někteří ředitelé škol, ne všude o této novince vědí. Detaily má ve studiu Radiožurnálu David Šalek z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Tak jak si tedy může student nebo jeho rodič zkontrolovat, že je u pojišťovny vše v pořádku?
1: Nejrychlejší to asi bude přes mobilní aplikaci pojišťovny nebo na jejich webových stránkách. Pokud to ale někomu nevyhovuje, je samozřejmě možné přijít na pobočku a zeptat se. Studenti nebo rodiče se tak vyhnou případným nepříjemnostem. Kdyby totiž pojišťovna o změně nevěděla, mohli by pojistné pak zpětně doplácet.
0: A co mají tedy dělat, pokud zjistí, že škola nástup studenta pojišťovně nenahlásila?
1: Pak to můžou udělat i sami. Pojišťovně se musí změna nahlásit do 8 dnů od nástupu do školy, v případě středoškoláků tedy do 8. září. A dál platí i to, co už jsme řekli. Nahlásit to můžou zase na webu pojišťovny, přes mobilní aplikaci nebo osobně na pobočce. A případně i přes datovou schránku. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: V případě zaslání oznámení do datové schránky VZP je nutné přiložit vyplněný formulář, přihláška a evidenční list pojištěnce. Vždy je také nezbytné doložit příslušný doklad vystavený školou.
1: A takovým dokladem může být třeba potvrzení o studiu. A ověřit si informaci u pojišťovny by radši měli i studenti víceletých gymnázií, kteří dokončili nižší ročníky a ve studiu budou dál pokračovat. A ještě doplním, že školy by neměly nově hlásit jen nástup do studia, ale taky jeho přerušení anebo ukončení.
0: David Šalek z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Teď PH.

0: 8 hodin a 15 minut. Posloucháte Radiožurnál.
1: Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Armádě nařídil, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí. Útoky bezpilotních letounů opakovaně označil za dalekonosné sankce. Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. Podle Zelenského to bude trvat do té doby, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. V pražském obecním domě dnes začíná výstava poštovních známek Poklady světové filatelie. Jejím hlavním exponátem je britská Guyana z roku 1856. Jediný dochovaný exemplář na světě váží pouhé 400 gramů a jeho hodnota přesahuje 250 milionů korun. Přepočtu na hmotnost je označovaný za nejdražší předmět, který kdy člověk vyrobil.
2: Počasí. Poslední prázdninový víkend nabídne docela slunečné počasí a příjemné letní teploty. Dnes bude ještě na nebi mraků více. Déšť bude doznívat hlavně na východě našeho území a přehánky vás mohou potkat po celý den, především na horách. Zítra bude po ránu sice převažovat velká oblačnost. V Čechách se může objevit slabý déšť. Během dne se ale počasí vylepší a už bude na celém našem území většinou polojasno. Teploty dnes mezi 21 a 25 na jižní Moravě až 28 stupni. Zítra 23 až 27, na jihu Moravy dokonce až tropických 30 stupňů Celsia a foukat k tomu bude po oba dva dny většinou mírný západní, respektive jihozápadní vítr. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Na Islandu otevřou volební místnosti, obyvatelé ostrova budou rozhodovat, jestli má vláda obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií nebo je natrvalo ukončit. Podle průzkumů jsou rozdíly mezi oběma tábory extrémně těsné. Přímo z Reykjavíku se hlásí zvláštní zpravodaj radiožurnálu Jakub Lucký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rozhovory s Evropskou unií byly přerušeny už před 13 lety, tak proč vlastně jdou Islanďané k volbám teď?
1: Tam je víc faktorů. Jeden z těch je, že nastoupila levicová vláda, sociální demokraté a reformní strana. A hlavně ta druhá jmenovaná je hodně pro vstup do Evropské unie. Ona to vlastně s tím byla dokonce založená, ta reformní strana, že by mělo být referendum o tedy tom, jestli má Island pokračovat ve vstupu do Evropské unie. Pak je tu takový, řekněme, geopolitický faktor, a to jsou Spojené státy. Chování Donalda Trumpa Islanďany znepokojuje, i když teda islandská vláda zatím oficiálně žádné znepokojení nevyjádřila a říká, že vůči Islandu se Spojené státy dál chovají korektně, tak Islanďané si všímají, co se děje třeba s Kanadou v poslední době, a přichází taková otázka, jestli být členem nějakého většího celku, jako je právě Evropská unie, by tomu nepomohlo. A třetí faktor je ten, že ještě teď by se to stihlo, to vyjednávání za té současné, tedy pro evropské vlády, a tady ta rychlost je ale taky součástí kritiky. Část lidí říká, že nemá dost informací, a sociálně demokratická aliance taky slibovala, že Evropská unie nebude teď tím hlavním tématem agendy.
0: Pokud referendum vyhrajou podporovatelé vstupu do Evropské unie, znamená to, že Island se stane členem 27.
1: Zdaleka ještě ne, to referendum je opravdu jenom o tom znovu obnovení rozhovoru s Evropskou unií o vstupu. Referendum je navíc jenom poradní, ale je to takový symbolický mandát jenom pro to vyjednávání. Ona i ta kampaň má moto Jautil at Schau, to znamená ano pro to, abychom viděli, a vidět má být právě ta nabídka Evropské unie, co to přinese, když do EU vstoupí. No a na základě toho pak by mělo být další referendum. Navíc vstup do Evropské unie je pro Island ústavní změna, takže to je na Islandu poměrně složité. Musí to nejdřív odhlasovat jeden parlament, to by měl právě stihnout ten současný, a potom po dalších volbách to musí ještě jednou odhlasovat ten příští parlament. Jinak to na Islandu se změnou ústavy vlastně nejde.
0: Dá se nějak odhadnout, jaká bude volební účast? Zajímá tahle volba Islanďany?
1: No rozhodně zajímá, takže se o tom debatuje. Jak velká účast bude, to je trochu otázka. Ta referenda na Islandu mívají tu volební účast hodně různou. Spíš to vypadá, že bude vyšší, a to podle předběžného hlasování. Islanďané můžou odevzdat svůj hlas dopředu na některých místech už asi od 10. srpna, a tak to už ho odevzdalo 18% voličů, což je víc než při několika předchozích volbách. Ale je pravda, že to jsou ti rozhodnutí voliči, ta část Islanďanů, která má velmi jasný názor, takových je taky docela dost. No a pak je tu nějaká skupinka nerozhodnutých, která na konci nejspíš kvůli tomu těsnému výsledku ty volby rozhodne, a kolik z nich přijde, to právě ještě nikdo neví.
0: V Reykjavíku je zvláštní zpravodaj radiožurnálu Jakub Lucký. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: nebo...
1: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
2: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
1: Sparta versus Slavia.
2: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
1: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě v neděli od 20 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Tolik Iva Frýlingová na Radiožurnálu a za minutku aktuální zprávy.
1: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a Karlovarský kraj.
0: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
2: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek se využila necelá polovina. Pro novou očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Podle České vakcinologické společnosti je očkování proti covidu nejúčinnější ochranou před vážným průběhem této nemoci. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje včerejší ruský útok na podnik s municí poblíž Kyjeva. Večer tam po zásahu dronem začaly detonace a rozsáhlý požár. Na místě jsou mrtví a nejméně 6 zraněných. Exploze a požár po útoku zničily soukromý dům a poškodili domov pro seniory i 7 dalších objektů. Ukrajinská prokuratura na Telegramu uvedla, že vyšetřovatelé prověřují i to, jestli byly výbušniny na místě skladované podle zákona. Před 90 lety poprvé vyjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet. Dopravní podnik oslaví výročí příští víkend dnem otevřených dveří v garáži Řepy a jízdou historických trolejbusů. Sport. Tenisté Lucie Havlíčková a Dalibor Svrčina si poprvé zahrají v hlavní soutěži na US Open. Oba zvládli poslední kvalifikační utkání. Havlíčková porazila Japonku Hybinovou 6-0 a 6-4 a Svrčina vyhrál nad domácím McDonaldem ve třech setech. A tenistka Nikola Bartuňková nepostoupila do svého premiérového finále na okruhu WTA. V mexickém Monterey podlehla Belgičance Mertensové 2-6 v rozhodující třetí sadě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na D1 u Rohlenky a nehoda na D4 u Dobříše. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem vázne provoz v úseku mezi Rohlenkou, sjezdem na Slavkov a Rousínovem. Mezi kilometry 208 a 214 se projíždí vždy pouze jedním pruhem v omezení. A směrem do Brna už na kilometru 210 řeší i menší nehodu. Srazila se dvě auta a zdržení z kilometru 213 je na Brnu asi 10 minut. Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic pozor za sjezdem na Dobříš. Na kilometru 28 se srazila tři osobní auta, stojí aktuálně v levém pruhu, vybočuje se zatím plynule. Na silnici 11 z Rýmařová do Bruntálu za výjezdem z Rýmařová tam narazilo osobní auto do svodidel, na místě jsou policisté, projíždí se pomaleji. A v Praze pozor, v Prosecké ulici směrem do centra u nájezdu na Kbelskou u prodejny Lidl v křižovatce se tam srazila dodávka s osobním autem, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes se po bouřlivém pátku počasí uklidní, čeká nás převážně polojasno, jen teď po ránu ještě na východě a severovýchodě zataženo s doznívajícím deštěm. Přes den může sprchnout většinou jen na horách. Zítra bude také převážně polojasno, dešťových přeháněk bude jen velmi málo. Teploty dnes mezi 21 a 25 na jižní Moravě až 28 stupni, zítra od 23 do 27 stupňů a opět tepleji na jihu Moravy. Tam může teplota vyšplhat až k tropické třicítce. A jak začne nový týden, to nám prozradí meteorolog František Šopko.
6: V pondělí pak bude oblačno až polojasno, od jeho západu přechodně až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami.
5: Odpolední teploty příjemné mezi 22 a 26 na jižní Moravě až 28 stupni. Od úterý do čtvrtka očekáváme převážně oblačno až polojasno, jen ojediněle s přeháňkami. Teploty stejné jako v pondělí, tedy 22 až 26, na jihovýchodě až 28 stupňů. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání Radiožurnálu se Štěpánem Pokorným. Dobré ráno.
0: A dnes dopoledne budeme znovu vysílat z festivalu Soundtrack v Poděbradech. Moderátor Libor Bouček přivítá po desáté v našem Airstreamu Ondřeje Brzo Bohatého. A co se na festivalu dělo včera? Oscarová píseň Falling Slowly tam dojala stovky lidí. Zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová ji tam zaspívala necelý měsíc po smrti Glena Hansarda, se kterým skladbu složila. Jak na ten výjimečný koncert diváci reagovali, uslyšíte v další reportáži ranního víkendového radiožurnálu. Za chvilku.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: to dust, all that I adored. Oba mají doma Oscara a oba se výrazně zapsali do historie filmové hudby. Řeč je o Zdeňku Svěrákovi a Markétě Irglové, kteří večer na festivalu Soundtrack v Poděbradech převzali cenu za mimořádný přínos filmové hudbě. Irglová skleněnou sošku dostala jen chvíli před začátkem svého koncertu.
1: Při přebírání ceny na pódiu v zámecké zahradě Markéta Irglová zavzpomínala na film Once, ve kterém si zahrála po boku Glena Hansarda a díky kterému před zhruba 20 lety odstartovala svou hudební kariéru.
2: K němu bylo vždycky tak vřele a ono měl tak rád.
1: V průběhu koncertu pak na klavír zahrála i jejich Oscarem oceněnou píseň Falling

0: Na koncert přijeli z Turnova i kamarádky Renata s Janou.
1: Jsem ji nikdy jako neposlouchala. Znala jsem samozřejmě jednu písničku, to je všechno. A jako krásně zpívá, čistý hlas, prostě ta atmosféra nebo i to chování její je úplně úžasný.
0: A jak se líbilo vám?
2: Já asi nemůžu mluvit, jako nezlobte se. Já opravdu já nenacházím zloba, jako asi na mě vidíte, že...
0: Slzy vám ještě jdou z očí, takže vás to hodně dostalo.
2: Strašně, strašně.
1: Myslím si, že se jim to povedlo, jakoby sem dostat takovýhleho člověka prostě do té komerční stránky tady toho festivalu, takovýho něco jiného.
2: Obdivuju, strašně ji obdivuju, že dokázala v tenhle ten okamžik sem přijet a zahrát, rozdat se. Klobouk dolů před ní, fakt, že jo.
0: A koncert si nenechala ujít ani Anna s Tomášem z Prahy.
3: Líbilo se mě to strašně moc, bylo to hodně dojemný a jsem strašně ráda, že jsem dorazila a vlastně mě přišlo strašně hezký, jakým způsobem ten koncert byl pojatý, vzhledem k tomu, že vlastně Glenn Hansard nedávno zemřel a bylo to vlastně úplně přesně ta podoba, kterou jsem potřebovala slyšet, takže bylo to krásný.
4: Jsem tam cítila takovou hodně sílu a hodně emocí vlastně v tom, co zrovna ten Glenn dokázal tu hudbu vyjádřit. A to mi přišlo takový nejlepší vyjádření nějakého respektu.
3: A nějak jsem tady cítila přítomnost sobou.
0: Scénárista a herec Zdeněk Svěrák pak cenu za mimořádný přínos filmové hudbě převzal před projekcí snímku Tmavomodrý svět, ke kterému napsal scénář. Promítání doprovodila živá hudba symfonického orchestru. Festival Soundtrack Poděbrady potrvá až do neděle a nabídne koncerty, promítání večerníčku pro děti nebo třeba diskuze se známými hudebními skladateli. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Začíná sbírka školákům od srdce a budeme o ní mluvit v radním interview radiožurnálu 8.50. Teď máme 8:45. A jsou tu zprávy.
1: Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. V posledních týdnech čelí rostoucímu tlaku kvůli vysokým cenám benzínu a nekončící válce s Íránem. V Černošicích u Prahy odpoledne začne charitativní festival Nejste v tom sami. Setkají se na něm dobrovolníci z menších spolků, které pomáhají Ukrajině. Třeba iniciativa Drug Army každý měsíc posílá přes 1,5 tuny výrobků z 3D tiskáren pro vojáky, záchranáře i civilisty.
2: Počasí. Máme před sebou docela příjemné dny, většinou s polojasným nebem. Místy bude mraků víc a z nich také může zapršet. O víkendu se bude jednat o ojedinělé přehánky, kterých bude nejvíc na horách. Teploty budou dnes trochu nižší než včera. Odpoledne na teploměrech uvidíme od 21 do 25 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji až 28 stupňů Celsia. Zítra tam dokonce může teplota vyšplhat až k tropické 30. V příštím týdnu také počasí nabídne spíše slunečno. Nebe se bude zatahovat jen přechodně a srážek mnoho nebude. Nejvíce asi v pondělí, kdy se mohou na naše území vrátit i bouřky. Teploty stále, většinou kolem příjemných 25 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou sobotu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Další školní rok začne za pár dní a právě tohle období bývá náročné pro samoživitele nebo pro rodiny, které mají finanční problémy. Pořízení vybavení pro školáky totiž může být i na tisíce korun a to nepočítáme výdaje za kroužky, doučování nebo obědy. Rodičům můžou pomoct různé sbírky a jedna z nich startuje právě dnes, jmenuje se Školákům od srdce a pořádá ji Diakonie Českobratrské církve evangelické. Ve vysílání ranního interview Radiožurnálu vítám manažerku sbírky Magdu Frišovou. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak se vám povedl start, ten začátek sbírky, kolik už vám lidi přispěli?
1: My vlastně startujeme oficiálně ten sběr teďka v 10 hodin, takže jsme takový napětí, co nás čeká, ale už 14 dní nám běží finanční sbírka a tam jsme velmi vděční, že se nám daří velmi hezky. Máme k dnešnímu dní vybraných téměř 1 000 000 korun, tak to je velký úspěch, to máme radost.
0: Ty možnosti, jak pomoct, máme dvě. Přinést věci fyzicky a přispět virtuálně. Pojďme tedy postupně, co můžu nakoupit a kde odevzdat.
1: Ano, můžete nakoupit pomůcky teď o sbírkovém víkendu v prodejnách Tesco, které jsou po celé České republice ve vybraných prodejnách. A tam to funguje na principu potravinové sbírky, takže dojdete, nakoupíte a odevzdáte za pokladnama do označených košíků. A nebo můžete ještě celý týden až do 6.9. nakoupit ve všech prodejnách MacPen po celé České republice a MacPen vlastně váš dolar zdvojnásobí, to znamená, že když člověk nakoupí 2 sešity, tak do sbírky půjdou 4. A nebo máme ještě sběrné místa na Magenta Experience T-Mobile, kam člověk vlastně může donést pomůcky nakoupené odkudkoliv a to se týká Prahy a Brna. Takže to je ta fyzická sbírka a potom ta finanční, tak na našem webu www.školakumodsrdce.cz/naplňte prázdné aktovky, tak tam vlastně na všechny čeká virtuální aktovka, do které mohou také přihazovat buď školní pomůcky nebo právě doučování a kroužky, což je pro děti z nouzy úplně stejně důležité. A tam vlastně člověk může poslat skrz to tedy finanční dar.
0: A s čím vlastně mají rodiče největší problém sehnat? Co bývají na začátku školního roku ty nejdražší položky na nákupních seznamech? Nebo co potřebují všechno?
1: Určitě je to výbava pro prvňáčka. Tam, když člověk jde do první třídy, nebo to dítě jde do první třídy, tak vlastně potřebuje úplně kompletně novou celou tu výbavu, nebo nemusí být nová třeba z druhé ruky, ale těch pomůcek je opravdu velké množství. A samozřejmě jsou to potom ty výtvarné potřeby, které třeba potřebuje člověk každý rok. Ale ta položka, která je pak právě ta nejvyšší a často ji člověk vynechává, protože už prostě opravdu na ní nezbývají finance, tak jsou právě ty kroužky nebo třeba doučování nebo nějaký školní výlet, protože na to už prostě ty peníze nejsou.
0: Právě dnes začíná tedy sbírka nazvaná Školákům od srdce. My jsme se jí věnovali v ranním interview Radiožurnálu a to s manažerkou sbírky Magdou Frišovou. Moc díky za váš čas a za vaši práci. Naslyšenou.
1: Děkujeme a těšíme se na všechny. Naschledanou.

0: kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry v přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka. Jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli.
1: No Leo, máš průšvih jako hrom.
0: Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
2: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
0: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Island v referendu rozhoduje o nových přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Fotbalisté Zlína se pokusí získat první ligové body v sezóně, nastoupí v Brně proti Zbrojovce. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 mezi Brnem a Slavkovem u sjezdu na Slavkov. A bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Nově je to povinnost školy.
6: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
7: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
6: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
8: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
6: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
9: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést odpovědnosti za sebe.
6: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: Policisté odvolali pátrání po 38letém vězni, který včera odešel z nestřeženého pracoviště v Jernech u Prahy. Sám se jim přihlásil na služebně. Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. Pátrali po něm všechny dostupné hlídky. Islanďané dnes v referendu rozhodují o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Výsledky nejspíš budou velmi těsné.
10: Pokud budou Islanďané v referendu hlasovat pro obnovení rozhovorů, rozběhne se před 13 lety pozastavený proces. Ten má za úkol zjistit, jaké zákony musí Island změnit, aby byly kompatibilní s evropským právem a také vyjednat výjimky z unijních pravidel. Jak před několika dny uvedla eurokomisařka pro rozšiřování Marta Kosová, celý proces by mohl trvat okolo 2 let. Islandští politici přitom doufají, že dostanou výjimky například v oblasti rybolovu nebo zemědělství. O finální dohodě pak podle plánu mají Islanďané hlasovat v referendu znovu. Za Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Maďarsko si dnes připomíná 500 let od bitvy u Moháče. Jedna z největších porážek v jeho dějinách stála život i teprve 20-letého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského a otevřela Osmanům cestu dál do Uher. Výročí si Maďaři připomenou přímo u Moháče rekonstrukcí bitvy i opětovným pohřbením části nalezených ostatků. Přehlídku historických a moderních letounů nabízí celý víkend areál Chebského letiště. Divákům se představí stíhací a cvičné letouny, dopravní letadlo české armády, vrtulníky i historické stroje z druhé světové války. Program začíná už za hodinu. Připravený je taky letecký akrobat Martin Šonka. Kromě letounu Zlín bude pilotovat i nejmodernější stroj Extra.
11: Díky tomu, jaký je poměr vlastně váhy k výkonu motoru, tak vlastně já začínám tu exhibici prakticky okamžitě od vzletu. Tam mám k dispozici nějakých 12 minut. Ještě by klidně to mohlo být delší, ale zase zároveň je to velice fyzicky náročný, takovýhle vystoupení. Těch obratů udělám spoustu, takže si myslím, že ta škála těch figur bude opravdu velká, snad si diváci přijdou na svý.
12: Sport. Fotbalisté Zlína se pokusí vybojovat první body v sezóně šance ligy. V 6. kole nastoupí v Brně proti Zbrojovce, která získala 7 bodů a navíc má utkání k dobru. Nováčka soutěže chválí i zlínský kouč Bronislav Červenka.
13: Zbrojovka do toho vstoupila velmi dobře, vyhrou na Spartě, dokázala zvládnout velmi takticky v Teplicích, takže má formu, má ten tým poskládaný velice dobře. Marta Svědík ví moc dobře, co chce a co potřebuje asi stavit tým, aby mohl být úspěšný v lize. Velmi disciplinovaný, takticky vyspělý tým a teď jenom na nás, aby jsme se na to připravili, odjeli do Brna získat nějaký ten bodík.
12: Zápas Zbrojovky se Zlínem začne v 17 hodin, stejně jako utkání mezi Pardubicemi a Artisem Brno. Od 20 hodin se pak utká ostravský Baník s olomouckou Sigmou. Na Radiožurnálu Sport nebo webu iRozhlas.cz nabídneme přímé přenosy. Původně se měl hrát i duel mezi Bohemians a Mladou Boleslaví, ten byl ale odložený kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v týmu Středočechů.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na D5 směrem na Rozvadov. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále vázne provoz mezi Rohlenkou, sjezdem na Slavkov a Rousínovem mezi kilometry 208 a 214 se jezdí v zúžení vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou teď v obou směrech vždy asi na 10 minut. Teď už pouze provozem nehoda u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 už nepřekáží. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Rozvadová za sjezdem na Benešovice na kilometru 125 havarovalo nákladní auto do svodidel, policisté jedou na místo. Kolona teď má asi kilometr. Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic pozor za sjezdem na Dobříš na kilometru 28 řeší nehodu 3 aut v levém pruhu, zpomaluje se bez většího zdržení. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je pomalejší provoz před Benešovem, zdržení od Brače je asi na 10 minut. A ještě aktuálně dálnice D5 opět z Plzně směrem na Rozvadov, dálnici teď za sjezdem na Benešovice zavřeli po nehodě nákladního auta. Odklon dopravy je na kilometru 119 exit Benešovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. To byly zprávy. Teď už je tu magazín Experiment, moderuje Štěpán Pokorný.
10: Dobré dopoledne vám přejeme. Vytvarují si dlahu podle modelu vytištěného na 3D tiskárně a zrychlí tak zákrok na sále. Chirurgové z fakultní nemocnice Ostrava tak nově postupují při operacích zlomených očnic. K frakturám jedné z nejtenčích kostí v těle pacienti nejčastěji přijdou při sportu, pádech nebo rvačkách pod vlivem alkoholu. Více vám řekneme už za chvilku, vydáme se ale i do vesmíru anebo probereme přístup Japonska k umělé inteligenci. Začíná Experiment, hezký poslech.
5: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Jedna z nejtenčích kostí v těle, ve které je uložené oko, to je očnice. Chirurgové z fakultní nemocnice Ostrava je teď operují přesněji a rychleji. Před zákrokem si totiž nechají vytisknout očnici na 3D tiskárně a na ní si vymodelují dlahu. Při samotné operaci tak nestrácejí čas. Novou metodu už využili u více než 10 pacientů.
1: Dostal jsem vlastně kopačku od protihráče do pravého oka a hned po zápase jsem se vydal do nemocnice Fritku Místku, kde mi řekli, že mám zlomenou očnici.
2: Vypráví 21-letý Lukáš Barčák. Leží přitom na lůžku ve fakultní nemocnici Ostrava. Stane se dalším pacientem, u kterého lékaři využijí 3D model očnice.
1: Když jsem se podíval nahoru nebo do strany, tak to bolelo. Problém je v tom, že by mohl nastat propad toho oka třeba o 2 až 3 mm níž a já bych viděl dvojitě.
2: Očnici vyrábějí pro lékaře věci z výzkumné skupiny 3D tisku a dataminingu z vědecko-výzkumného centra LERCO při Ostravské univerzitě. Říká mi v laboratoři Tomáš Pokluda.
3: Tvoříme zdravou a i poškozenou očnici, kdy zdravou následně zrcadlíme, čili vznikne na jedné straně jak poškozená, tak zrcadlená zdrava, která tvoří předlohu pro následnou operaci.
2: Nejprve vytvářejí výzkumníci očnici v počítači, využívají přitom data z CT vyšetření, ukazuje mi Vojtěch Břuchaňsky.
4: Díváme se ze tří stran, zhora, ze předu a z boku.
5: Vám asi pomáhají i ty barvy. Tady ta očnice je označena nebo zarámovaná žlutě.
4: Ta zelená je potom levá.
2: Při vytváření modelu 3D očnic pomáhá výzkumníkům také umělá inteligence, doplňuje Tomáš Pokluda.
3: Z umělé inteligence nám vyjde velmi hrubý náčrt té očnice. Můžeme vidět i díry, které tam ve skutečnosti nejsou a které my musíme anatomicky doplnit.
2: Očnice má tvar podobný trichtýři, musí se proto vytisknout i s podporami, ukazuje mi ještě Vojtěch Břuchaňsky.
4: Nejsme schopni tisknout pod velkým úhlem, ten model by se jednoduše zbortil. Při převisu 45 stupňů se musí vytvořit do modelu podpory.
2: Hotový model pak nařeže v dalším počítačovém programu na jednotlivé řezy. Následně už zapíná 3D tiskárnu a vkládá do ní flešku s nahranými daty. Tekutou pryskyřici, ze které 3D model vznikne, důkladně protřepe.
6: Že ji naléváte teda do té misky.
4: Nádoba se znovu skalibruje, ať je rovná, a automaticky se spustí tisk.
6: Tiskárna pracuje.
4: Tady jde vidět právě půdorys našeho tištěného modelu.
2: Díváme se malým okénkem dovnitř 3D tiskárny. Když se k ní o 2 hodiny později vracíme, 3D tisk očnic je u konce, říká Tomáš Pokluda.
3: Teď jsme vytiskli očnice, musíme to první odloupnout opatrně, aby jsme nepoškodili. Pár minut necháme modely vyčistit. Toto speciálním přístroji, který nazýváme vymývačka, aby jsme s ním mohli pracovat dál.
4: Následně to osušíme, po odstranění podpor z modelu dáme očnice vytvrdit a model je připraven k předání chirurgovi.
2: Popisuje Vojtěch Břuchaňsky. Na 3D modelu si pak lékaři před samotnou operací přesně vytvarují dlahu, která zlomenou očnici vystuží, vysvětluje Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie, který projekt inicioval.
7: Pravíme si dle šířky a délky toho defektu na tu míru. Tu dlahu přetvarujeme a necháme si vystabilizovat, aby během té operace se jenom ten defekt odhalil a zašroboval.
2: 3D modely očnice umožňují chirurgům pracovat na sále rychleji a přesněji. K frakturám očnice dochází nejčastěji při sportu, pádech anebo rvačkách pod vlivem alkoholu. Z fakultní nemocnice Ostrava Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Experimentu na Radiožurnálu dnes mluvíme o 3D modelech očnic. Vznikají díky spolupráci chirurgů z Fakultní nemocnice Ostrava a výzkumné skupiny 3D tisku a data miningu vědecko-výzkumného centra LERCO. Vede ji biomedicínský inženýr Lukáš Knibel. Mluvila s ním vědecká reportérka Radiožurnálu Andrea Skalická.
1: Procházeli jste si při tvorbě 3D modelu očnic nějakým úskalím? Co bylo složité?
2: Některé ty části této kosti jsou extrémně tenké, můžou mít třeba jenom 0,2 mm, 0,4 mm a tím pádem my potřebujeme poměrně dobrá data. Pracujeme s daty z CT vyšetření, které v momentě, kdy ta tloušťka řezu není ideální, tak nám to samozřejmě generuje velice špatný model. Ale úplně na začátku jsme neměli v ruce vlastně ani ten nástroj umělé inteligence. První očnice, které jsme lékařům ukázali vytištěné, ty vznikly čistě manuálním zakreslením. A taková manuální tvorba vyžaduje opravdu 6 až 8 hodin.
1: Přál byste si, aby se tato metoda v budoucnu rozšířila třeba i do jiných nemocnic?
2: Já bych byl i rád za rozšíření. Ti naši lékaři opravdu vypadají s tím, jak jim to pomáhá, velmi spokojeni. My jsme se teď zasoustředili s kolegy výzkumníky na tom, abychom byli schopni třeba schvalovat ty naše modely čistě v online formě. Takže máme už v rukou i vlastně náš software, takový vizualizační nástroj, kdy jsme schopni vlastně interaktivně s tím lékařem spolupracovat na tom modelu a nemusíme se setkávat osobně.
1: 3D tisk modelu očnic není jediným projektem, kterému se věnujete. Co je dál před vámi?
2: Největší cesta teď, co je před námi, se týká primárně 3D tisku a to se zcela novou technologií, kterou příští týden budeme v Ostravě instalovat.
1: A o co konkrétně jde?
2: O tvorbu vysoce realistických anatomických modelů. Chceme, aby sloužily k nácviku nebo k simulacím různých operací. Já tomu možná trošku odvážně říkám, že chceme syntetizovat lidské tělo. Chceme, aby opravdu ty modely byly pro lékaře naprosto realistické. Aby když potřebují něco rozstříhnout, něco zašít, tak to odpovídalo všem vlastnostem lidského těla.
1: A mohlo by to tedy v budoucnu nahradit kadavery, tedy těla zesnulých lidí, která se ve výuce používají?
2: Ano, možná je to tedy až moc ambiciozní, ale je to naším cílem. V dnešní době se vlastně zpřísňují směrnice Evropské unie pro využití části lidského těla. Zároveň

0: krev, třeba v mozkových komorách, tekutinu, která jde odsát. My jsme třeba ten model naskenovali na CT. Ten model opravdu vychází z reálných dat jednoho z našich pacientů. Ti naši lékaři měli problém potom rozeznat, jestli to CT je ten reálný pacient, nebo je to ten náš vytištěný model. Jak se říká, jaký ten wow efekt, tak ten byl obrovský.
1: A o jakou metodu 3D tisku vlastně jde?
0: Technologie se nazývá PolyJet. Je to velmi specifická metoda 3D tisku. My můžeme vlastně vytvořit kombinací a mícháním různých kapalin, různé struktury, které mají různé vlastnosti. Jsme schopni nasimulovat kost, cévu a různé další tkáně velice realisticky.
1: Říká vedoucí skupiny 3D tisku a data miningu vědecko-výzkumného centra LERCO v Ostravě Lukáš Knibel. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Ke startu se chystá nový kosmický dalekohled. Americká NASA ho pojmenovala po vědkyni Nancy Grace Romanové. Připravený je na palubě rakety Falcon Heavy a podle plánu má vzlétnout nejdříve v neděli ve 13:26 českého času. Bude pořizovat takzvané přehlídky vesmíru.
1: Má hrozně velké zorné pole, vidí velkou část oblohy. Dělá to hezké obrázky, ale ne. A někdy se ty výsledky ukážou až za několik roků.
2: Soňa Ehlerová z Astronomického ústavu Akademie věd vysvětluje, že dalekohled bude pořizovat něco jako široké záběry vesmírné krajiny. Nebude sledovat dopodrobna konkrétní vesmírná tělesa, ale měl by jich zachytit co nejvíc najednou.
1: Objekty, které jsou rozloženy v celém vesmíru, to je třeba sledování rozložení galaxií. Budeme z toho konstruovat takové ty vesmírné záhady, jako je temná energie, temná hmota, právě protože budeme sledovat tu jejich rozložení na velké ploše.
2: To bude naplánovaný úkol pro nový teleskop. Astronomové se ovšem těší i na to, že přinese naprosto nečekané objevy.
1: Předpokládáme, že tam samozřejmě najdeme něco, co jsme nečekali nebo co jsme třeba nevěděli, a může se stát, že tam bude něco hodně překvapivého, no tak to bude aspoň zábava.
2: Dalekohled Romanové bude umístěný v takzvaném bodě L2 Slunce Země, asi 1,5 milionu kilometrů od Země. Je to místo trvale v zemském stínu, chráněné před slunečními paprsky. A obíhá tu třeba i Webův dalekohled. S ním i se starším Hubbleovým teleskopem se budou vzájemně doplňovat, říká ve videu NASA projektová vědkyně Julie McEnaryová. Webův teleskop vidí do hloubky, dalekohled Romanové se dívá ze široka. 200 times the

Má 200x větší záběr než Hubbleův, uvádí McEnaryová. I v pojmenování nové observatoře je návaznost. Nancy Grace Romanová totiž byla vědkyně, která stála u zrodu Hubbleova kosmického dalekohledu a pozorování z kosmu prosazovala už od počátku kosmonautiky. Martin Srb, Radiožurnál.

0: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 9 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a další zprávy.
2: Španělsko požádalo Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž o pomoc s ilegálními migranty v Ceutě. Chce, aby se Frontex zapojil do prověřování běženců, kterých tam před měsícem nelegálně přišlo až 80 tisíc. Teď jich zůstává asi 5. Ve španělské exklávě na severu Afriky v posledních dnech roste napětí. Místní obyvatelé při sérii protestů požadovali odchod všech ilegálních migrantů. Írán popřel tvrzení Spojených států, že se podařilo otevřít Hormuzský průliv. Íránské námořnictvo uvedlo, že má nad trasou plnou kontrolu. Průliv je tak podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označilo za pokus o ovlivnění cen ropy i za maskování neúspěchu vyjednávání. Omezení pohybu lodí bude podle prohlášení trvat tak dlouho, dokud neskončí vojenské akce USA. Nejpozději zítra se můžou Češi žijící v zahraničí zapsat k hlasování v senátních volbách, pokud chtějí voličský průkaz. Hlasovat přímo v zahraničí nemůžou, díky průkazu ale nemusí přímo do svého domovského okrsku. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Vyšší brod na Českokrumlovsku propojila s rakouským Reichenthalem nová cyklostezka, měří přes 3,5 kilometru. Trasu doplnila i nabíjecí stanice na elektrokola poháněná solárními panely a větrnou turbínou.
3: Sport.
2: Kanadský hokejový obránce Cale Makar podepsal v NHL rekordní smlouvu s Colorádem. Jako první hráč v historii zámořské soutěže si díky novému kontraktu vydělá přes 20 milionů dolarů za sezónu. To je víc než 420 milionů korun. Spoluhráč českého útočníka Martina Nečase si tak za 8 let přijde na více než 3,25 miliardy korun.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na D5 na Plzeňsku a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D5 z Plzně směrem na Rozvadov čekejte komplikace za sjezdem na Benešovice. Na kilometru 121 řeší nehodu. Kamion tam narazil do šipky silničářů a pak následně i do svodidel. Dálnice byla na pár minut zcela pozastavená, teď už se ale jezdí jedním pruhem kolem nehody. Ta kolona má asi kilometr a rozjíždí se. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem čekejte kolony obou směrně v úseku mezi Rohlenkou a Rousínovem. Mezi kilometry 208 a 214 se jezdí v zúžení vždy pouze jedním pruhem. Kolona směrem na Vyškov je z kilometru 205 asi na 15 minut. Směrem do Brna to zdržení mezi kilometry 215 a 210 je delší asi na 25 minut. Dá se to objet přes Rousínov a pak po staré silnici k Rohlence. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic vázne provoz před Benešovem, zdržení asi 10 minut a na silnici 57 mezi Fulnekem a Opavou u Hradce nad Moravicí je tam několik omezení za sebou, zdržení celkově obou směrně asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Večer pak bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty dnes 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. Dál posloucháte Experiment, je s vámi Štěpán Pokorný.
5: Když se řekne bazilišek, možná si vybavíte obřího hada z Harryho Pottera. Ten skutečný ale běhá po stromech, je to totiž ještěr. V zooparku Zájezd na Kladensku se teď vůbec poprvé podařilo odchovat 3 mláďata tohoto vzácného druhu. Už za chvilku se tam vypravíme, druhou půl hodinou pokračuje na Radiožurnálu magazín Experiment.
3: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: V knize o Harrym Potterovi je to had, který zabíjí pohledem, ve skutečnosti jde ale o míru milovného ještěra. Řeč je o baziliškovi. Zoopark Zájezd na Kladensku teď poprvé vzácného baziliška Chuliova odchoval, a to hned 3 mláďata. A právě jeho rozmnožování je na tomto druhu mimořádné. Samice totiž k němu nepotřebují samce.
1: Tady máme schovaný všechny poklady, které teda bohužel návštěvníci nevidějí.
2: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří 3 čerstvým přírůstkům.
1: Máme v malém prostoru, a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
2: Takový žabiček.
1: Takových žabiček drobných, barevných, nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka a tváří se spokojeně. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
2: Mě mrštné takové.
1: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono 2/3 z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý. Takže to mláďátko bez ocasu má nějakých 5 cm.
2: Vy jste říkal, že teď mají zhruba těch 15 cm. Jak je to pak v dospělosti?
1: V dospělosti měří až 70 cm, což je celkem úctyhodný rozměr, ale i u toho dospělce platí, že prostě 2/3 toho těla je ocas.
2: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Bazilišek Chuliův je navíc zbarvený tak, že mezi zelení snadno splyne s okolím. Možná i proto si jeho mláďat chovatelé všimli úplnou náhodou, popisuje Jiří Marek.
1: Tyhle mláďátka se vylíhly v tropickém skleníku, kde žijou jejich matky. Objevili jsme víceméně náhodou, že když jsme šli zalívat skleník, tak jsem ze stromečku vodou sestřelil mláďátko na zem. Říkám, to je ale malý baziliše. Pak jsem začal hledat a dohledal jsem ještě tam další 2 sourozence.
2: 3 mláďata tedy od začátku žila přímo v expozici. Další vejce už ale chovatelé raději hlídají v inkubátoru.
1: Když se podíváte, tak ty vajíčka nejsou úplně malá. Na délku jsou skoro 3 cm dlouhá a víc než centimetr široká. Během inkubace ještě trošičku vyrostou.
2: Další mláďata se tak můžou vylíhnout už během několika týdnů. A u bazilišků Chuliových navíc není k vytvoření takového vejce potřeba předchozí páření, vysvětluje zoolog Daniel Koleška.
3: Má schopnost partenogeneze, což je vlastnost, která u plazů zas až tak častá, vzhledem k našemu poznání, není. Ta partenogeneze, to znamená, že samička nepotřebuje samce. Ona vlastně snese neoplozené vejce a z toho se vylíhne další samička. To vlastně dává tomu druhu určitou schopnost jako snáze přežít, ale zase na druhou stranu jim to bere nějakou genetickou variabilitu.
2: Baziliška Chuliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Kolešky ho v Evropě chovají jen 4 zoo.
3: U nás se jedná o první odchov, takže je to velká událost pro nás. V Evropě se chovu baziliška Chuliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
2: Díky odchovu 3 mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii baziliška Chuliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: A u bazilišku ještě chvíli v experimentu Radiožurnálu zůstaneme. Bazilišky Juliovi čeští vědci zkoumali přímo v Hondurasu. Na výpravu se před 4 lety vydala expedice Neuron a zvířata hledala a odchytávala v jejich přirozeném prostředí. A co při výzkumu zjistila, na to se vědecká reportérka Radiožurnálu Karolína Burdová zeptala biologa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Lukáše Kratochvíla.
1: Byli jsme dost naivní, protože jsme si představovali, jak to bude jako snadné toho baziliška najít a chytit.
2: A kolik bazilišků se vám nakonec podařilo najít?
1: Přiletěli jsme do Hondurasu a ještě ten večer jsme šli na kampusu univerzity do takového lesíčku a první večer jsme chytli baziliška. Říkali jsme si, že jsme úspěšní, první den jsme změřili baziliška, vzali mu vzorek, si ho prohlídli a zase ho pustili s tím, že teda jich nachytáme asi spoustu. Objeli jsme půlku Hondurasu a žádného dalšího baziliška jsme nenašli a nechytili.
2: A čím to je? Je bazilišek tak neviditelný?
1: Oni totiž jsou stromoví, žijí tak minimálně 5 až víc metrů nad zemí v korunách stromů, je to zelené zvíře, takže hledá se tím, že se kouká do korun stromů. I když jsme měli přesně lokality, přesně stromy, na kterých bazilišek byl, tak jsme ho nechytli, neviděli se a po 3 týdnech jsme se vrátili znovu na ten kampus té univerzity a chytili jsme tam další 2 samice baziliška, takže celkově jsme získali 3 velmi cenné vzorky.
2: Co tedy potvrdilo se, že se partenogeneticky rozmnožují v té volné přírodě?
1: No, to nám ukázali až genomické analýzy, vlastně jsme získali docela dobře poskládaný genom, tedy celou genetickou informaci toho baziliška v zajetí a porovnali to s těmi, které jsme měli z přírody. A ty genomické analýzy teprve ukázaly, že bazilišci se rozmnožují klonálně, teda že ty děti jsou přesnými genetickými kopiemi svých rodičů. A taky, že se jedná o hybrida, že to je mezidruhový hybrid 2 druhů.
2: No a pojďme být konkrétnější, jak tedy ta partenogeneze u baziliška funguje? Co se děje s tím vajíčkem od chvíle, kdy ho samice snese až po vylíhnutí toho mláděte?
1: Když samice snese vajíčka, už se o ně dár nestará, dokonce jsou kanibalové, což se ví docela ze zajetí, takže malí bazilišci by si měli dávat pozor i na matku. Takže to zajímavé se vlastně děje před tím naklazením, ještě při vzniku toho vajíčka, kdy tihleti asexuální nebo partenogenetičtí nepohlavně se rozmnožující obratlovci mají takový zajímavý trik genetický, že zdvojnásobí svou genetickou informaci a potom ji zase rozdělí.
2: Ta partenogeneze samici umožňuje obejít samce, že ho nepotřebuje. Proč tedy evoluce většinou živočichů vybavila pohlavním rozmnožováním, když ta partenogeneze může být třeba na první pohled tak výhodná?
1: Ti bazilišci nebo ti gekoni panenští dělají kopie sebe sama a to znamená, že veškeré potomstvo je geneticky uniformní a pokud přijde nějaká nemoc, třeba nějaký virus, tak je větší pravděpodobnost, že vybije všechny zvířata na dané lokalitě. Nebo to potomstvo není variabilní, takže se nemůže dobře přizpůsobovat měnícím se podmínkám prostředí.
2: Dodává evoluční biolog Lukáš Kratochvíl z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: A před námi je poslední díl dnešního experimentu Radiožurnálu. Umělou inteligenci je potřeba regulovat tak, aby to nebrzdilo vývoj, ale posilovalo důvěru. To je myšlenka, která se zrodila v Japonsku a přidali se k ní nejvyspělejší země světa. Jak to celé funguje, to na letošním setkání odborníků na kyberbezpečnost přiblížila Atsuko Sekigučiová z japonského ministerstva vnitra a komunikací.
1: V Japonsku platí zákon o umělé inteligenci od loňského roku. Stanoví, že na každém ministerstvu je kancelář pro AI. Je to věc, která vyžaduje spolupráci napříč rezorty. Kancelář se zabývá zákonem a dalšími problémy a výzvami.
2: Čím se třeba zabýváte?
1: Jedním z největších nebezpečí jsou kybernetické útoky. Útočník se prostě může umělé inteligence zeptat, jak napadnout kritickou infrastrukturu a ona mu odpoví. Proto se v Japonsku zabýváme správou a řízením umělé inteligence. V rámci skupiny G7 jsme odstartovali takzvaný hirošimský proces. To je rámec mezinárodní spolupráce. Nastavujeme bezpečnostní směrnice, například pro vývojáře anebo poskytovatele umělé inteligence, tak, aby AI nebyla zneužitelná. Chceme to dělat tak, abychom nebrzdili potenciál, ale abychom chránili občany před útokem.
2: Když člověk používá nějaký umělý model nebo nástroj, tak posílá svoje data vlastně někomu dalšímu. Je tohle problém z hlediska zneužitelnosti?
1: Ano, určitě. Proto se i hirošimský proces zabývá otázkou důvěryhodnosti datových souborů, na kterých se umělá inteligence učí. Musí to být ověřitelná a vyvážená data. V Japonsku prosazujeme takzvaný volný tok dat s důvěrou.
2: Co si pod tím můžeme představit? Ten volný tok dat mi připomíná volný pohyb osob, cestování bez omezení a bez hranic.
1: Volný pohyb dat je důležitý pro pokrok, inovace i náš každodenní život, ale zároveň potřebujeme důvěřovat tomu, kudy a kam data proudí. Myšlenka volného toku dat s důvěrou se zrodila právě v Japonsku a bezprostředně na ně navazuje i myšlenka důvěryhodnosti datových souborů.
2: Důvěra se ale dá zneužít, to je ostatně podstata zločinu podvodu.
1: Umělá inteligence se dá využít určitě jak k obraně, tak i k útokům. Příkladem toho, jak nasazujeme AI pro ochranu našich občanů, je to, že odfiltrujeme tisíce různých útoků a snižujeme tak personální náklady na detekci. Japonsko velmi podporuje i výzkum a vývoj v této oblasti.
2: O umělé inteligenci, respektive strojovém učení, se říká, že vyniká v rozpoznávání pravidelností a rozdílů, ale zároveň se to potřebuje učit. Co když útočníci přijdou s něčím, co se ještě systém nenaučil?
1: Rychlost je v současnosti náš nepřítel. Udržet krok s útočníky je jeden z obtížných úkolů. Proto je důležité spolupracovat mezinárodně a vyměňovat si informace. V Japonsku jsme zavedli novou cestu, která má zrychlit předávání informací mezi státním a soukromým sektorem. Musíme udržet tempo.
2: Myslíte si, že v budoucnu se bezpečnost otázka posune tak, že budou bojovat roboti proti robotům?
1: Možná se to děje vlastně už teď. Útočníci už jistě používají modely umělé inteligence a my ji také svým způsobem používáme, abychom chránili svoje systémy. Ovšem stále potřebujeme lidský prvek, potřebujeme chránit svá lidská práva. To všechno je vtělené i v hirošimském procesu, v zákoně Evropské unie o umělé inteligenci a v japonském zákoně rovněž.
2: Zdůrazňuje Atsuko Sekigučiová, úřednice pro umělou inteligenci na japonském ministerstvu vnitra a komunikací. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Nepálská vláda po středeční bleskové povodní žádá o těžkou techniku, počet obětí dál roste. Lidé o víkendu můžou darovat sešity, penály nebo tušky dětem z chudých rodin. Kanoisté Martin Fuxa a Denisa Řáhová pojedou na mistrovství světa finále na pětistovce. Kolony jsou na D1 mezi Brnem a Vyškovem u sjezdu na Slavkov. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 28.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Záchranné práce v severním a středním Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se plní dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a úřady pohřešují více než 2400 lidí.
3: Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku, buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tříšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Čitván u hranice s Indií. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
1: Ve vybraných prodejnách můžou dobrovolníci tento víkend přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. A to třeba pomůckami, jako jsou tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití a nebo svačinové boxy. Ty pak diakonie rozdělí mezi děti z chudých rodin. Pomoc je možné taky online, říká manažerka sbírky Magda Frišová.
4: Virtuální aktovka, do které člověk může zase přihodit buď teda školní pomůcky, ale i kroužky nebo nějaké doučování nebo něco, co vlastně není jakoby hmatatelný, ale je to věc, kterou samoživitelé vyškrtávají jako úplně první, protože potřebují zaplatit ty fyzické věci a na nějaké doučování nebo kroužky už jako fakt nezbývají peníze.
1: Sbírka Školákům od srdce potrvá celý víkend, online pak až do půlky září. Armáda dnes v Chrudimi slaví 79 let od založení výsadkového vojska. Pro návštěvníky je mimořádně otevřené letiště, které využívají elitní výsadkáři. Jednotka má za sebou mise v Iráku, Afghánistánu nebo Bosně a Hercegovině. V Chrudimi je reportérka Anna Svobodová.
5: Výsadkáři si dnes pro návštěvníky připravili seskoky na různých typech padáků a taky dynamickou ukázku přepadení objektu. K vidění je na letišti jejich výzbroj, výstroj a vojenská technika. Představí třeba nové lehké útočné vozidlo Flyer 72 Heavy Duty. Výsadkový pluk v Chrudimi jich získal celkem 46 a jeden z vozů si dnes lidé můžou prohlédnout zblízka. Program potrvá do 16 hodin. S Chrudimi Anna Svobodová, Radiožurnál.
6: Sport. Polské Poznaní pokračuje mistrovství světa rychlostních kanoistů. Z místa se hlásí reportér František Kuna.
7: Dvě Češky v cíli v semifinálových závodech. Na sprinterské dvojstovce kajakářka Barbora Sovová ani Denisa Řáhová mezi kanoistkami nepostoupily do finále a pojedou v finále B. Po 10. hodině pojede semifinále pětistovky Josef Dostál a odpoledne Martin Fuxa, třeba i o zlato kategorii C1 500 v 15 hodin a 11 minut z Poznaně. František Kuna, Radiožurnál.
6: Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková byly na mistrovství světa v Amsterdamu páté v kategorii dvojek bez kormidelnice. Dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil skončil šestý. Z vítězství se radovali Rumunky Adamová a Radišová. Mužský dvojsky ovládli domácí Nizozemci Tvelár a Fandorp.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna a nehoda na D5 směrem na Rozvadov. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále popojíždí kolony obou směrně v úseku mezi Rohlenkou a Rousínovem. Mezi kilometry 208 a 214 dělníci likvidují dlouhodobé omezení. Jezdí se tam v zúžení vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou tak obou směrně na Brno i na Vyškov, zdržení vždy asi 20 minut. Na tahu 43 mezi Brnem a Svitavami hlásíte nehodu u odbočky na Kuřim. U úsekového měření se bouralo přímo v křižovatce, srazila se tam podle zpravodaje dvě auta.
9: Jakoby v té křižovatce, ten tam směrem od výpustí říká kolona, tak 10-15 minut. No. Křivadlově jako tak nějak jako někteří projedou. No.
8: Na dálnici D5 z Plzně směrem na Rozvadov čekejte komplikace za sjezdem na Benešovice. Na kilometru 121 řeší nehodu, kamion narazil nejprve do šipky silničářů a pak také do středových svodidel. Stojí v levém pruhu, je to označené, ale projíždí se plynule. A v Praze vázne provoz na jižní spojice směrem na Černý most u sjezdu na Zahradní město a Strašnice. Pracují silničáři a asi 10 minut naberete v koloně od Spořilova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy tepleji kolem 28. Tolik zprávy. A víkendový radiožurnál teď pokračuje s hostem Libora Boučka.
10: Je to přesně tak, vysíláme živě z Poděbrad, kde se odehrává tradiční už festival Soundtrack a já jsem rád, že proti mně už usedl právě tento host, který nasadil sluneční brýle tak, aby skutečně potrhl ten svůj výjimečný rozměr. Ale to není nadsázka, on skutečně je výjimečnou bytostí. Byt jeho společnosti je nesmírně obohacující, je nevídané, jak za všech okolností dokáže být absolutním gentlemanem, je držitelem jednoho sportovního světového rekordu, skvělým kuchařem i gurmánem, autorem deskových her, libretistou, moderátorem, když se mu chce, což naštěstí není často, hercem, skladatelem a dnes za 3 hodiny ozdobí soubojem klavíru festival Soundtrack. Ondřej Brzobohatý je naším hostem, tedy abych byl přesný, Ondřej Gregor Brzobohatý.
11: Krásný dobrý den všem. Dobrý den, ahoj Libore.
10: Ten potlesk, který slyšíte, tak to je rodina.
11: Nahraný.
10: To je nahrané částečně a z té menší části je to rodina Ondřeje Gregora Brzobohatého.
11: Ano, je to i moje rodina, ale zároveň to nahraný. Libor tady má takový tlačítko a vždycky, když vlastně by potřeboval, aby to bylo vtipný a lidi na to reagovali, tak zmáčne do tlačítka, že se potlesk nebo smích.
10: A v poslední době to vozím sebou velmi často, protože
11: je to používáš i doma v rodině.
10: Jednoznačně, že je to rodinná výbava, je to
11: přesně. Když se ti nikdo nesměje doma, tak prostě si to zmáčneš, máš takový svůj vlastní reproduktorek. A tam se všichni smějou najednou.
10: Dělám to zhruba tak 25krát.
11: S těma brýlem asi chtěl říct, že ve chvíli, kdy si je sunám, tak všechno to, co si řekl, padá.
10: Ano, je to v podstatě
11: celé. Teď jsem naprosto netalentovaný průměrný člověk.
10: Obyčejný hudební skladatel.
11: Své sluneční brýle. Ne. Obyčejný průměrný hudební
10: ne, skladatel. Moc ti slušely ty brýle, klidně si je nech, je to čistě na tobě.
11: Já mám totiž heterochromy, víš?
10: Cože máš?
11: Heterochromy. Já mám každý oko jiný a mám je přecitlivělý ty oči.
10: Ale je to zajímavé, že máš přecitlivělé, protože Airstream je nasměrován, jestli to dobře počítám, jako jižním směrem. To znamená, na nás vůbec slunce nesvítí.
11: Ale ty lidi, jak mají na sobě ty bílé věci, tak mě to strašně jako ozařuje ty oči.
10: Ano, doplním, že skutečně ten dress code Soundtracku je bílé oblečení a dnes jsou ty lidé, kteří mají jen a jen bílé oblečení až na jednoho muže v červeném.
11: Ano, vypadá to jak z filmu Blízká setkání třetího druhu.
10: Ano,
11: v případě,
10: kdy to máš v černobílém provedení, máš černobílý televizor, tak pak to tak přesně vypadá. Upřímně nevím.
11: Já si zase dám, jak byl důležitější ty brýle.
10: Určitě, vrať se zpátky do své výjimečnosti.
11: Teď už a je to zase tady. Já, ano.
10: Dokonce mám pocit, že když nasadíš ty brýle, chtěl bych ti i vykat na chvíli.
11: No můžeš, mě by to dělalo fajn, mě by to dělalo dobře.
10: Milý Ondřej, já jsem šťasten za to, že byť se potkáváme pravidelně, dnes je to po dlouhé době, kdy jsme tu sami a nikdo nás neruší z těch průměrných.
11: Ale počkej, to už, ale tohle je vyložený úroveň, která mě baví. Můžeš mi pokračovat celou hodinu.
10: Troufám si tvrdit, že na vlnách Českého rozhlasu si ji úplně nemohu dovolit.
11: A já si právě myslím, že přesně tohle by si měl dovolit.
10: Když jsem tady dal ten výčet toho, co všechno děláš, a ten obdiv fakt není hraný, protože když se na to člověk podívá, tak je to neuvěřitelný, že jsi fakt renesančním člověkem. Nerdi se, je to realita.
11: Život je strašně zázračná věc a kdokoliv ho pronudí a nezajímá se o věci a o cokoliv, tak si myslím, že jako promeškal tu nejúžasnější záležitost, která se mu v životě mohla stát, a to je život sám. Hmm. Takže já proto jsem zvídavej, proto mě tolik věcí zajímá, proto se do všeho velmi drze pouštím, aniž bych vlastně věděl, jak to dopadne, a proto taky dělám tolik věcí a proto se o mě kolikrát říká, že jsem jako renesanční člověk, protože ne vždycky se mi to vyloženě jako nepovede. Já mám takový štěstí, že se mi docela ty věci daří.
12: Ano, a hlavně, co tě zdobí, je skromnost, pochopitelně.
11: Tak s tou jsem se narodil a já jsem od malička bral takové prášky, abych to jako reguloval, je to skromnin.
12: Skromnin.
11: Já jsem to bral hnedka vedle Talentinu.
12: Ano, ale víc jsi bral Talentinu?
11: Víc jsem bral Talentinu. Ten mi od jistý doby došel a skromnin už ten tam taky nebyl.
12: No, vzhledem k tomu, že jsme vyrůstali v podstatě kolem stejného města, tak na mě už Talentin nezbyl.
11: Nezbyl, ten jsem všechno vykoupil já a moje rodina. On to táta ještě zbytek měl, on zbyl po Bohdalový,
12: ano.
11: Tak já jsem si ho vzal.
12: No, ta ho snědla hrozně moc.
11: Jo, ta ho měla právě, že strašně moc. Ta ho dokonce ještě nechala vyupgradovat.
12: Když procházíš městy a obcemi v Česku, s čím si tě lidé nejvíce spojují? Co je z těch profesí ta, která je pro tebe ta identifikující?
11: Jsou to asi dvě věci a jedna z nich je, zaplať pámu, to jsem rád, muzika, kterou dělám, že řada lidí řekne, že se líbí moje hudba, ať už třeba z filmů, ze seriálu, anebo desky, který dělám třeba pro Richarda Millera a podobně.
12: To znamená, že skutečně člověk potká, řekne tak to,
11: jo,
12: co...
11: Jo, to je fakt hezký, to se mi líbí. No a potom Incognito. Hm. Opravdu. Každý zmiňuje to, že se mu líbí prostě to, co děláme.
12: Tak to samozřejmě těší.
11: Což je pochvala tobě hlavně.
12: Ne, to v žádném případě, tím jsem nechtěl zakončit tento vstup, ale k té muzice se dostaneme, protože jsme na festivalu Soundtrack a ta hudba je fakt setsakramensky dobrá. Tady je důkaz.
13: Host Radiožurnálu.

0: Dáme živě z festivalu Soundtrack v Poděbradech. Tohle je píseň z desky Univerzum, jestli to říkám správně.
1: Říkáš.
0: Co s tebou dělá to, že je to 8 let, kdy tahle skladba vlastně se objevila jako videoklip, respektive objevil se ten videoklip v roce 2018 v září. Sám si ho režíroval. Strašně je to potvrzuje tu tvoji tezi, jak ten čas strašně letí.
1: Letí.
0: A že život máme jen jeden.
1: Ano, ano. Já si pamatuju, ten videoklip vznikal velmi zábavně. Byli jsme na Střeláku tenkrát v Praze a vymýšleli jsme tam různý kraviny s Vojtou Dykem. Ta písnička je důkazem toho, že opravdu jediný zpěvák, který dokáže takhle úžasnou pěveckou ekvilibristiku, je Vojta Dyk, což se krásně dá jako porovnat přímo s tím mým jalovým zpíváním. Ale zase musím říct, že jsem velmi rád, že na to tenkrát Vojta kývnul, protože mám takový pocit, že to celý tak jako předznamenalo tu jeho současnou slovanskou funk éru, kterou on dělá s DYK, což mě moc baví.
0: No, mně to přijde jako ryzí pop tohlesto. To máme, byť se tomu no, nemáme rádi jazz, ale
1: jo.
0: Asi nemá smysl to škatulkovat.
1: Ne,
0: protože tam
1: ne.
0: Člověk cítí úplně všechno. Ty základy
1: jo, vliv funku, jazzové, vliv soulu funku. A jazzu a tak. A ten text je samozřejmě nadsázka. Ale je to, když to hlavně slyším, tak si říkám, to je strašná doba od té doby, co jsem udělal nějakou desku, jako svoji vlastní.
0: No to jsem, proto jsme to zasadili takhle na úvod.
1: No, já jsem vlastně strašně dlouho vůbec nic pro sebe nenapsal. Já to nějak svědčí podle mě o mojí povaze. Víš, jak jsi se bavil na začátku o té skromnosti, tak já si myslím, že to vlastně jako ano, já vlastně jsem skromný člověk.
0: Takže mi chceš říct, že po 16 minutách tohoto rozhovoru si dospěl k tomu, že si pro sebe málo věcí děláš.
1: Ano, ano, dělám pro sebe vlastně málo věcí, co se týče tvorby.
0: A opět máš nedostatek skromninu.
1: Ano, mám nedostatek skromninu. Teď navíc, když si vezmu, že chystám další album pro Richarda Millera, do toho vlastně další muzikál, do divadla Karlín. No, tak já vůbec nevím, kam to pak nacpu, nějakou další desku.
0: No a jak člověk pozná tu chvíli, že pro sebe má něco napsat? Je to
1: no, upřímně si myslím.
0: Hodně uměl, co říká, měl jsem pnutí nebo nutkání.
1: No takhle, já vzhledem
0: tomu, že... Já jsem nic takový nikdy neměl, proto nejsem uměl.
1: Ale ty jsi nikdy neměl pnutí nějaký, jakýkoliv?
0: Měl jsem jedno takové malé pnutí. Měl jsem malé pnutí.
1: Já mám vždycky takový hraní pnutí a to je...
0: Já mám dvě děti takhle.
1: Jo, takhle, dej, to, já se bavím pnutí. O uměleckém pnutí.
0: Jo, takhle, kromě,
1: aha, ty se bavíš úplně o něčem jiným, to, jako, pardon.
0: To I to je umění.
1: Jo, tak, ale i to je někdy Nesmíří umění. To. V tvém věku to je umění.
0: Ano, čím víc běží ten čas, tím blíž je to zázraku, ale to je celkem jedno.
1: Ale
0: ty jsi měl pnutí ráno, dobře, povídej, jaké bylo ranní pnutí. Máš to fakt tak, že bylo ráno to pnutí?
1: No, já mám ráno, velmi častokrát se mi stává, že ráno mám tu největší inspiraci, že ráno nejvíc píšu texty, to mě baví, a nebo si, nebo když mám takový fakt ten stav tý alfy, kdy se ti něco zdá, třeba i nějaká melodie.
0: Stav alfa.
1: No, někdo to říká, že to tak jmenuje. Mm-hmm. Já vlastně úplně přesně nevím, co to znamená, ale...
0: Zní to skvěle.
1: Já si říkám, že by to mohlo znít tak jako, víš, sofistikovaně.
0: Ale to najít, povídej dál.
1: Jo, jdi si to najít, prosím tě. A to mi připomíná nějaký nemenovaný pořad zase.
0: To je jedno.
1: Něco hledáš. A tak já si třeba, mně se vybaví nějaká melodie, která mě baví, ale jsem strašně línej si ji zapsat anebo si ji nahrát. Takže takhle jsem přišel o řadu hitů. A možná to je ten důvod, proč nemám tu vlastní desku, protože já prakticky jsem tak línej, že... si to už pak nechci nahrát. Ale nejsem línej na ty texty, to mě baví.
0: No právě, ale podle mě za těch 8 let už musíš mít aspoň...
1: Hele, to pnutí by mohlo být taky to, že jsem za těch 8 let už něco zažil. No. A já si myslím, že jsem toho zažil docela dost v mém osobním životě. A tak možná i to by mohl být důvod k tomu se z toho nějak jako vypsat, vypovídat a podobně.
0: Opět bez jakékoliv nadsázky, nebudu sám, ale byl bych strašně zvědav, jak by ta tvoje deska zněla teď v roce 2026. A to bez ohledu na to, co jsi prožil, ale spíš kam ses dostal a jak ses vyvinul. Fakt myslím, že by to stalo za zvážení.
1: Mě současný pop obrovsky baví. Mně se líbí noví interpreti, asi z takových největších hvězd, kterou jsem teď objevil, tak je to Magnus Ferrell, který zpívá fantastický soul. Mimochodem je to syn Willa Ferrella, vynikajícího komika ze Saturday Night Live, což ne úplně každý ví. A toho teď jako obrovsky obdivuju. Baví mě, co dělá, jak to dělá a jaký zvuky používá. Samozřejmě Mark Ronson a ostatní producenti, to jsou pro mě taky jako vzory, se dá říct, že... To...
0: Co by kolega těchto jmen štve tě někdy, že ten postup si nevymyslel ty?
1: Vždycky. Já jsem po Pavlu Prachařovi zdědil takovou jako hezkou vlastnost a to je závist. A já jsem se už taky naučil závidět. A tohle to jsou zrovna věci, kterým závidím, že oni skutečně umějí udělat fantastický zvuk, umějí udělat skvělou písničku, která funguje. Já kolikrát se zabývám až příliš složitostma v těch písničkách na úkor srozumitelnosti.
0: Hmm. Musím říct, že když jsi zmínil tu závist, je to koníček, kterému se ve trojici oddáváme asi nejčastěji a musím říct, že se v tom zdokonalujeme v průběhu let s panem Prachařem takhle ve třech.
1: Jo, to v té závisti.
0: Té závisti, no. Jo. Ale nyní přichází ten prostor pro nás, neumělce, abychom mohli závidět tobě, protože shodou okolností ve 13 hodin budeš vystupovat. Jeden z nástrojů už je zde, jestli tě mohu poprosit o živé hry.
1: No počkej, já doufám, že nebudu hrát potom při tom vystupování tady na tenhle klávesy.
0: No to ne.
1: Ne, dobrý, to
0: teď
1: je.
0: Tady.
1: Jo, teď tady.
0: To je předehra, že jsi schopen zahrát na cokoliv úplně.
1: Jo, ano, bylo mi řečeno, že by bylo fajn, kdybych tady něco živě zahrál.
0: Takli, že chcete tedy. Mimochodem rozšířil se ten počet
1: tvé rodiny. A to je to další tlačítko, který tady máš, a to je jo a potlesk.
0: Akorát už to tlačítko je tak trošku jako rozvyklené, takže ten potlesk je takový.
1: A to většinou používáš, že chcete, abych pokračoval v moderování, jo. No. Dobře, tak.
0: Ale právě během toho léta už je to vymačklý, takže už to není tak frenetický, jako to bylo třeba v červenci.
1: Tak já se přemýšlím tomu.
0: Ano, já jenom popíšu, co se teď děje. Urostlý Ondřej Gregor Bros Bohatý v elegantních kalhotách a v nádherné košilení předstoupil před hudební nástroj. Klaviaturu, respektive notovou osnovu, si posadil na stojan a je přichystán představit svůj první ze dvou živých písní.
1: To není tvá osnova, to je text, jelikož já si nepamatuju zásadně texty svých písniček ani jiných. Tahle ta píseň je z filmu, říkal jsem si, že už na

0: Ondřej Gregor, Brzo bohatý je dnes hostem Radiožurnálu. Začínal tím, že si člověk stále víc uvědomuje, jak ten čas letí, a zakončili jsme tedy, téměř jsme zakončili tu první půl hodinu vánoční písně.
1: Za chvilku je advent, tak
0: mě
1: co?
0: To vyděsilo úplně. To úplně vyděsilo. Jak člověk přistupuje jako ten tvůrce k pohádce? Co se v tobě odehrává, když máš před sebou právě takovou melodii? Je to ta pohádka? Mělo by to komunikovat s těmi nejmenšími? Člověk může připomenout třeba teď Brouka Pitlíka, Ferdu Mravence. Jako
1: jo, je, no, to jsem dělal Večerníček.
0: No, právě.
1: Skvělý, to je, já jsem dělal i Jezevce Chrujdu Večerníček a to jsem si splnil sen, protože jako vlastně pokračovat v něčem, co dělal třeba pan Zkoumal a podobný, tak to, nebo Vadim Petrov, to je fakt jako, aspoň za mě, já to jako skladatel beru, že to je nějaká meta obrovská, že jsem mohl dělat hudbu k Večerníčku. Je to krásný, protože se tím dostáváš neustále do toho dětství, kdy tě tyhle ty věci bavily a kdy jsi se sám tím bavil a ta hudba tě nějak inspirovala. A já, když dostanu pohádku, tak mám obrovskou radost, protože vím, že se v ní můžu vyřádit, že tam je spoustu možností, kde dělat muziku, kde ji použít, jak, protože v pohádce by většinou měla hodně hrát hudba, jelikož je to i pro ty děti a ta hudba je mostem mezi tím divákem a tou televizí nebo tím plátnem, tím obrázkem zkrátka. To znamená, že třeba když jsme s Ondrou Brouskem dělali Pyšnou princeznu animovanou, tak tam jsme skutečně měli asi hodinu 20 hudby. Při poslední pohádce, kterou jsem dělal s Martinem Blaškem, tak tam jsme měli, a to je Princezna stokrát jinak, tak tam jsme skutečně napsali asi hodinu a půl hudby, že tam řada hudby se tam ani nepoužila, ale je to krásná práce, protože pak prostě máš tu možnost, a já to vždycky dělám, že točím s živým orchestrem, a když najednou před tebe si sedne těch 50 lidí a zahraje ty tvoje noty, který ty si do té doby slyšel jenom z nějakého notátoru nebo v hlavě, tak je to krásný pocit. Když to funguje, samozřejmě, když to nefunguje, tak se trošku stydíš.
0: No ne, ale pak je tam ta obrovská odměna z toho, že pro ty děti možná daleko více než pro dospělé je ta hudba tou branou k tomu samotnému dílu.
1: No je to tak krásný. Je to krásný, když pak ti chodí různý videa od různých dětských sborů, který zpívají ať už modlitbu, anebo právě Hádej, který jsem před chvilkou hrál, nebo další jiný písničky, nebo orchestry hrajou různý hudby právě z těch pohádek, který uděláš. To je fakt hezká.
0: Jak se mění Ondřej doma ve chvíli, kdy skládá právě tu pohádku? Jakože i do toho vnějšího chování se proměňuje to, že najednou se věnuješ tvorbě pro děti?
1: Do mýho,
0: že si třeba hraješ víc.
1: Hele, já jsem začínám mluvit o tvorbě a lidi jdou pryč. To je dobrý.

0: O své tvorbě.
1: O své tvorbě.
0: Ne, jestli se... Ale neboj se, 60% lidí zůstalo.
1: Že to je ten můj fanklub, víš, který jsem přišel.
0: A zároveň jsou přilepení k podlaze. Ne, mění se, jako, že fakt jako najednou se dokážeš to dítě proměnit ještě víc, než jsme obvykle.
1: No já hlavně nedokážu mít nikoho kolem sebe. Já musím být úplně sám a jsem tak jako dost asociální v té chvíli, kdy píšu muziku, kdy skládám akord, když dělám něco pro film, protože to je vlastně tak intimní činnost, že člověk to nechce pokazit. Ty máš obrovskou zodpovědnost za to, že přenášíš nějakou emoci na toho diváka. A velmi snadno se může stát, že to prostě fakt zničíš, tu emoci, kterou vytvořil ten štáb před tebou, jo? Ten kameraman s tím režisérem, s tím scénáristou, s těma hercema, a ty tam najednou dáš hudbu, která je naprosto neadekvátní, když už jsme teda na Soundtrack festivalu, tak je dobrý to podle mě říct. A v tu chvíli vlastně ničíš něco, co ti předtím vytvořili.
0: Ne, k tomu se dostaneme, protože Ondřej bude hostem pochopitelně i po půl jedenácté. Jak to vzniká, to mě nesmírně zajímá, jestli přijde nejdřív film, ale tady jsem se tě chtěl zeptat, jestli když dáš tu dětskou tvorbu, jestli máš nějakou hračku a s čím si hraješ,
1: protože jo, myslím, takhle, že... Jo, takhle, jsem se Mončičáka nějakýho.
0: No, něco takového, co máš doma standardně, prostě čím si hraješ, je to autíčko, nebo je to traktůrek, nebo...
1: Já bych strašně rád ti řekl, že něco takového mám, nějakou ano. Takovouhle fetiš.
0: Ale je to přesně tak, že je teprve půl jedenácté dopoledne a troufáš si tvrdit, že by nebylo úplně vhodné.
1: A navíc teď, přesně tak, a teď se i hodí to, že jsme na Radiožurnálu.
0: Ano.
1: A to se vlastně nehodí.
0: To se vlastně úplně nehodí, přesto kdybyste teď viděli pravou ruku Ondřeje, tak mi v ní ukazuje právě ten cíp té hračky a jen na mé fantazii,
1: já abych si
0: představil, kam, že to patří a to myslím taky, si, že to je vláček.
1: Takový můj talisman.
0: Je to vláček, který projíždí tunelem.
1: Měl tvoji představivost. Kéž bych jí měl při tvorbě.
0: Budu nesmírně rád tvojí muzou, ale neumím si představit, kam bychom se dostali po několika dnech. Za minutu bude půl jedenácté. Ondřej Gergel, Brzo bohatý, kromě toho, že je dnes hostem Radiožurnálu, tak pochopitelně též ve 13 hodin bude společně s Ondřejem Brouskem vystupovat. Je to, řekl bych, pro někoho, kdo to ještě neviděl, naprosto strhující vystoupení, souboj klavírů, řekl bych, dvou nesmírně talentovaných mužů. Dostaneme se po půl jedenácté i k tomu, jak se vlastně oni dva dali dohromady. Myslím si ale, že to je celkem logické, protože když se na člověk podívá, tak sobě mají blízko jak vizuálně, tak řekl bych
1: názorem.
0: A hlavně obrovským smyslem pro humor, který pochopitelně též je tak trochu DNA i tohoto rozhovoru. Možná se ptáte na to, proč mluvím tak dlouho, já se snažím dodržet přesný čas.
1: Já to vidím, a to je úžasný, ano. Protože tady ti jdou hodiny, ano. A teď máš 22:46, 47.
0: Ano, a to je přesně výsada Českého rozhlasu, že ať přijde jakýkoliv host.
1: Takže teď, kdybych se rozpovídal, tak už je to navíc.
0: No tak v tu chvíli najednou tvoje povídání přeruší času. Znamení. Teď ho slyšíš? A budou zprávy. Bylo půl jedenácté. Posloucháte Radiožurnál, jsou tu zprávy s Kateřinou Caucejřicovou.
2: Státy uzavřely dohodu o ropě. USA si zatím zajistili většinovou kontrolu nad více než 60 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Řekl to americký prezident Donald Trump. V posledních týdnech Trump čelí rostoucímu tlaku kvůli vysokým cenám benzínu a válce s Iránem. Na Islandu dnes v referendu rozhodují o pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Podle předběžných průzkumů bude výsledek vyrovnaný. Země rozhovory zahájila po ekonomické krizi v roce 2008 spojené s propadem islandské měny. Studenti už nemusí hlásit nástup na střední a vysoké školy pojišťovně. Nově je to povinnost školy. Pojišťovny ale radí, aby si studenti a nebo jejich rodiče zkontrolovali, že škola nástup nahlásila, aby pak nemuseli doplácet. To můžou udělat v mobilní aplikaci na webových stránkách a nebo osobně na pobočce. Svitavské regionální muzeum ode dneška vystavuje vzácný stříbrný poklad, který před 70 lety objevili dva instalatéři v jednom z měšťanských domů. Archeologický nález více než 4000 stříbrných mincí je běžně uložený v Moravském zemském muzeu v Brně, kterého teď na 2 týdny půjčilo zpátky do Svitav. Sport. Kanoista Martin Fuchsá pojede na mistrovství světa o další medaili. Po zlatu na kilometru ho po 15. hodině čeká finále na poloviční trati. A další informace ze světového šampionátu v rychlostní kanoistice má z Polska reportér František Kuna.
3: S bratrem Petrem Martin Fuchs nepostoupil o 0,1 sekundy do finále A mezi debelkanoisty na 500-metrové trati. Pětistovku, byť od úvodu hodně ztrácel, zvládl Josef Dostál v semifinále a díky druhému místu pojede zítra o medaile tady během dopoledního programu. Do finále B prošli a do Ačka ne, kajakářka Sovová a kanoistka Žáhová na 200-metrových tratích. Z Poznaně František Kun, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a nehoda na dálnici D11 u Sadské. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále čekejte zdržení obou směrně v úseku mezi Rohlenkou a Rousínovem. Mezi kilometry 208 a 214 dělníci likvidují dlouhodobé omezení, takže se jezdí vždy pouze jedním pruhem a tvoří se kolony obou směrně jak na Brno, tak i na Vyškov. Je to vždy na 20 až 30 minut. Směrem na Brno to zdržení je o něco delší. Dá se sjíždět na Rousínov, kilometr 216, pak to oběd posouběží běžné silnici k Rohlence. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové Usadské na 25. kilometru je zúžení do dvou pruhů, navíc je tam teď hlášená i nehoda. Kolona z kilometru 22 je asi na 15 minut. V Praze vázne provoz na jižní spojice směrem z Barandovského na Černý most, u sjezdu na Zahradní město pracují silničáři a od Spořilovské naberete asi 10 minut. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic pomalejší provoz před Benešovem, zdržení od Mrače ke Konopi pišti asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty nejčastěji 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy. A víkendový Radiožurnál dál pokračuje s hostem Libora Boučka.
0: Vysíláme živě z Airstreamu, který je umístěn na festivalu Soundtrack v Poděbradech. Prvním hostem toho bohatého programu, který bude na Radiožurnálu až do 14. hodiny, je Ondřej Gregor Brzobohatý. Zůstává, řekl bych, stále stejný počet divaček a diváků, kteří se přišli na tebe podívat. Možná to lehce narostlo z toho srovnání před zprávami, i když zde byli i lidé, kteří procházeli, podívali se na mě, pokývali a šli dál.
1: Ne, to se podívali i na mě.
0: I na tebe, takže všiml jsi z toho,
1: všiml jsem si,
0: že někdo, a byl to takový, až řekl bych, pohled nebyl opovržlivý.
1: No, totiž já nevím, jestli ty jsi to třeba zažil někdy při svých vystoupeních, že si vždycky všimneš toho diváka, který se na tebe dívá, co nevraživěj.
0: Ano, ano, toho vyhledám. Naštěstí já mám tu výhodu, že jich mám hodně.
1: A vlastně na něm vždycky setrváš pohledem úplně, co nejdýl to jde. A dáváš si dokonce i takovej jako bláznivý cíl, že zrovna jeho se snažíš rozesmát.
0: Ano,
1: nebo pobavit.
0: Velmi často se s ním snažím rovnou komunikovat.
1: To já občas dělám taky. No, ale někdy to je úplně zbytečný.
0: Ano, snažím se někdy zjistit, z jakých pohnutek dorazil. Často to bývá muž.
1: Bývá to muž a bývá jako partnerem dámy,
0: která ho tam přivedla.
1: Je chtěla za kulturou a přivedla ho tam. A on tam nechce být. A vůbec nechce poslouchat třeba moje písničky. Ty ho absolutně nezajímají, ale toho se právě snažím dostat na svou stranu. Ty mě zajímají nejvíc.
0: Jak to děláš?
1: Dělám si z něj legraci, jako uprostřed všech, ale zároveň tak nějak, nevím, no, snažím se být jako bezprostřední a pak samozřejmě, když tak úplatek nějaký a podobně.
0: Ano.
1: Přímo jako při tom koncertu.
0: To já začínám rovnou úplatkem.
1: Rovnou úplatkem.
0: Kdokoliv přijde, tak se snažím rovnou dát ten úplatek.
1: A na který cifře jako začínáš?
0: Začínám na 100 korunách.
1: Na 100 korunách? To já jdu rovnou do litru, pro jistotu. Aby se rovnou rozesmál.
0: Protože ta vystoupení máš delší než já. Jo. Ten moderátorský vstup trvá 5 minut. A ztratit diváky během 5 minut, to už je žalostné pro člověka. A když jsem zmiňoval ten festival, tak v tom roce 2016 proběhl 0. ročník. Tehdy to byl jeden den. Pamatuju si to, jako dnes znělo to jako bláhový nápad udělat festival filmové hudby. Co říkáš tomu, co se z Poděbrad od toho roku 2016 stalo?
1: Jsem fascinován a nadšen, protože já jako obrovský milovník filmové hudby jsem samozřejmě o soundtracku slyšel, byl jsem tady kolikrát jenom jako host, jako divák, aniž by mě kdokoliv kamkoliv pozval, a moc se mi to líbilo. A to, že se to dostalo až do takovýchto rozměrů, je za mě jenom apel pro další sponzory eventuálně, kteří by se mohli protože vím, že každý festival vždycky bojuje s tím, aby měl dostatek sponzorů, aby měli dostatek lidí, kteří můžou donorovat nějakým způsobem právě takovýhle nádherný happeningy. A dozvědět se víc o filmové hudbě si myslím, že je krásný, protože je součástí, aniž by si to lidi moc uvědomovali, našich životů úplně běžně.
0: No, my jsme to říkali před tou chvílí, že vlastně pro mnohé pohádky je branou ta melodie a ta filmová hudba, ono to platí pochopitelně i dál. Přesto, když si dal dohromady ten triptych, za chvíli už Le Magnifique,
1: ano.
0: Nebyl to jako producentský risk trošku? Říkal jsi si, jako přijdu, mají, že to podle mě budeš mít často, sdílí vlastně ti lidé, ti diváci, to stejné nadšení jako já.
1: No, ale na druhou stranu jsem si říkal, že je spoustu lidí v mém okolí, dobře, já chápu, že možná žiju v nějaký bublině, ale kteří sdíleli to samé nadšení z těch francouzských filmů jako já. A vždycky, když jsme se bavili o Četnících nebo o Belmondovi, o různých filmech, tak řada lidí vlastně věděla, o čem je řeč a znala dokonce i ty skladatele. Raymond Lefebvre nebo Michel Maň.
0: Kosma,
1: Vladimír Kosma. Mnoho lidí znalo Kosmu. A já říkám, tyjo, tak ale to je úžasný. Tak jo, tak já udělám pár koncertů s Danem Hádlem, jsme to dali dohromady a vlastně nejprve chodilo 300 lidí, pak si to řekli mezi sebou 400 a vlastně ke konci jsme poslední tři koncerty měli úplně plný a bylo tam nějakých 700 lidí. A dokonce o to byl takový zájem, že jsme pak museli vymyslet ještě druhý pokračování.
0: No to mě zajímá, protože asi jste nepočítali s tím, že...
1: Ne. Ne, nepočítali.
0: To znamená, že to nejlepší jste dali do jedničky.
1: To nejlepší jsme dali, nebo nejlepší, tak takový to, co jsem si říkal.
0: Ano, nejbližší.
1: Říkal jsem si, že no, to, co mě třeba v dětství bylo nejbližší, protože my jsme se vždycky tak sešli v obýváku a dívali jsme se na nějaký francouzský filmy, že jo, tak nejdřív byla Saskia Burešová, která to uvedla a pak teprve začal ten film. Ale to nebylo takový, že jsi si mohl to pustit kdykoliv, jo, z nějaký prostě platformy.
0: Ne, no.
1: To si musel prostě čekat přesně na tu hodinu,
0: až to budou dávat. A všimni si, že oni to
1: nastaví zrcadlo.
0: Česká televize i Český rozhlas to dávají.
1: Dávají pořád, tak. Ale i vlastně díky České televizi si myslím, že to neustále v těch lidech je a že ty lidi to znají a mají to rádi. Dívají se na to i ty děti. To znamená, že třeba na naše koncerty Le Magnifique chodí i rodiny, kdy ty děti znají toho Četníka, že jo, nebo Louis de Finesse z různých filmů. A to si myslím, že je taky jeden z těch elementů nebo z těch důvodů, proč to se stalo takovým úspěšným projektem a proč pořád máme vlastně relativně vyprodáno a ty lidi to zajímá.
0: V listopadu to lidé mohou vidět naživo už asi na té domácí scéně Le Magnifique.
1: No, pro nás se stala domácí scéna divadlo Karlín, za což jsme velice rádi, protože mám pocit, že my jsme se tam úžasně etablovali, já to tam miluju, pro mě to je domácí scéna vyloženě už několik let, ale moc tomu svědčí ten prostor toho hudebního divadla Karlín.
0: No a to je ta dvojka. Jak jsi teda našel repertoár pro tu dvojku?
1: No, to bylo tak, že co mi zbylo z jedničky, dal jsem do dvojky. Hodně
0: není
1: Belmonda.
0: Není lepší lákadlo, než říct, co mi zbylo, dal jsem do dvojky. Myslím, že už teď lidé chtějí jít spíš na tu dvojku, než na
1: pozor,
0: tu jedničku.
1: Pozor, tam jednička je úžasná, tam je hodně Louis de Finesse a ve dvojce je právě to, co neúplně každý ví, že se francouzská kinematografie častokrát spojila s tou italskou kinematografií. To znamená, že si hodně půjčovali herce, scénáristy, režiséry, ale i skladatele. Ennio Morricone psal spoustu hudby do francouzských filmů a seriálů. Takže my třeba hrajeme i něco od Ennia Morriconeho, hrajeme i něco z detektivek různých a podobně. Hrajeme třeba francouzský animovaný seriály, což ne úplně každý zná, že ví, že řadu třeba byl jednou jeden život.
0: Tisíc podob život mívá.
1: Ano, tisíc podob život mívá.
0: Kdo ho chce znát, ježišmarja,
1: teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno.
0: To nevadí. Ale to tam je ve dvojce.
1: To je ve dvojce,
0: to úplně
1: ano,
0: stačí jako pozvánka.
1: Asterix a Obelix.
0: No a trojka, když jsem zmiňoval.
1: No a to je právě to, že my jsme si s Danem Hádlem řekli, že uděláme ještě třetí díl.
0: Všiml jsi z té brilantní nahrávky?
1: Děkuji ti.
0: Není zač.
1: My jsme si řekli, že uděláme tady i třetí díl, jelikož jednička a dvojka jsou relativně úspěšné. Ale z čeho by měl být ten třetí díl? Protože už jsme vyčerpali víceméně skoro všechno, co jsme z těch francouzských filmů vyčerpat mohli.
0: Německá kinematografie se nabízí.
1: Není úplně atraktivní pro českého
0: diváka.
1: Výborně, super, děkuju.
0: Zřejmě je to minoritní z tvého pohledu.
1: Je trošku, ano, a velmi úzkoprofilové. A co se týče trojky, tak já jsem se vlastně nechal inspirovat českými filmy, které se nechaly inspirovat těmi francouzskými filmy. To znamená, že ve trojce budou české filmy a hudba z nich. To znamená třeba Macourek, že když psal ty svoje fantastické scénáře.
0: Miloš Macourek,
1: scénárista, který spolupracoval s Vorlíčkem, tak všechny tyhle ty filmy se dá říct, že jsou opravdu velice úzce inspirovány právě francouzskou kinematografií ze 70. a 80. let, těmi komediemi a podobně.
0: To znamená, že ta tvoje činnost není, spočívá v tom, že procházíš ty snímky?
1: Ano, já už jsem jich viděl teďkon 12 a je to skvělý. Jako máme tak fantastický filmy. Musím říct, že až kolikrát si říkám, že je mírná absence jako dobrých scénářů dneska, že tenkrát skutečně se psali tak fantastický scénáře s fantastickýma dialogama, který nebyly jenom vatou, ale opravdu jako byly vtipný, zábavný, šli rovnou na komoru.
0: Jsem zvědav, protože já teď si udělám jenom takovou krátkou upoutávku. Po 11. hodině dorazí Jan Svirák. A to mě zajímá, jestli jsou to scénáři, nebo jestli to nejsou dramaturgové náhodou.
1: Možná jsou to i dramaturgové. Ale já jenom... Ona to je otázka, jestli je ta absence těch scénáristů nebo absence těch producentů nějaký takovýhle scénář sfilmovat. Hmm. To je totiž, to může být samozřejmě obojí, protože samozřejmě my jako diváci filmoví se dozvíme jenom o těch snímcích, které jsou natočeny.
0: Které vznikly a mají tu premiéru.
1: Ale Bůh ví, jako kolik se jich napsalo a mohly by být skvělý.
0: No moje otázka další byla legitimní, ale ty jsi na ní odpověděl, protože jestliže na Magnifik chodí celé rodiny a ty děti tam přichází dobrovolně a ne z donucení, tak je to dobré, protože já jsem se bál, jestli... To, v čem my jsme vyrůstali, v těch konsekvencích doby, v těch jiných relacích, v té nemožnosti komunikovat globálně po celém světě. Jestli fakt člověk nebyl jako, neměl i jiný vkus, jestli opravdu ta hudba, ať už je to ta filmová francouzská nebo ta italská, a i ty filmy z těch let 70., to znamená z té zlaté éry Miloše Macourka, jestli to ještě teď dokáže rezonovat v těch dětech, ten nejmladší. Ale ty říkáš, že chodí děti a jsou nadšený.
1: Teď jsem si vzpomněl na jméno toho skladatele, který psal Byl jenom jeden život, Michel Legrand. Ale já zkrátka považuji tuhletu hudbu, která se psala v těch francouzských filmech, za fantastickou a nepřekonatelnou do dnešních dob. Myslím si, že řada současných českých skladatelů nebo možná i světových by jen stěží napsala tak nádherný melodie. Moc se to už ani nenosí. V současných filmech nebo seriálech už kolikrát nepřevládají jak melodie, tak spíš nebo... Ono nejde kolikrát ani tak o tu melodii, ale o tu dramaturgii té melodie. A už tam jsou kolikrát jenom takové plochy. Už jako vlastně dneska kolikrát stačí, aby byl skladatel zvukařem. A to je málo. Já si myslím, že tenkrát, a to nechci mít nějakou nostalgickou notu teď, ale sentimentální, ale víc záleželo na tom mostu mezi tím divákem a právě tím plátnem. Nějakým způsobem mám pocit, že se nad tím přemýšlelo jinak. Víc záleželo na těch motivech, na tom, že to, co třeba dokáže ještě dneska Hans Zimmer, že opravdu složí fantastickou, silnou melodii, nádhernou, tak já, když jsem teďko nedávno viděl Odysseu, tak se mi obrovsky líbila, ale vlastně, kdybych slyšel ten soundtrack z ní, tak nemám husí kůži. Kdežto, kdybych viděl dneska Gladiátora, tak se mi taky líbí, protože je skvěle udělaný od Ridleyho Scotta, ale ještě kdybych si k tomu poslech ten soundtrack, no tak se rozbrečím.
0: No a k tomu, když si uvědomí, že vlastně v mnoha případech těch francouzských klasik vlastně to začínalo titulky. To znamená tou ústřední melodii, že vlastně tam najednou přišla nejdřív ta píseň.
1: Ano. A já to mám rád, když zkrátka hudba ti evokuje ten film, když ti navodí tu atmosféru. Ennio Morricone to samozřejmě zvládal úžasně, ten kolikrát ani nemusel tu hudbu psát pro filmy, mohl jí vydat jenom solo a byla soběstačná naprosto. Ale je řada samozřejmě dalších skladatelů filmové hudby, kteří tohle do dneška umí. Nedávno jsem slyšel soundtrack k filmu Disclosure Day od Stevena Spielberga a ve 94 letech napsat takovouhle hudbu, myslím, Johna Williamse, je prostě úctyhodný výkon, ale pořád ta hudba je velmi moderní, skvělá. Jo, to je úžasný. No s tou filmovou hudbou je to obecně tak zvláštní, že si o ní můžeme myslet to i ono.
0: Mám ještě jedno téma, které se týká filmové hudby a podíváme se i na to, jak vznikají ty filmové melodie. Když jsme tady zmínili Johna Williamse, Hanse Zimmera, tak pochopitelně, jak vznikají melodie Ondřeje Gregora Brzobohatého, abychom tím...
1: Já myslím, že podobně jako u toho Williamse.
0: My
1: to máme s klukama podobně nastavený, no. My se tak voláme a vždycky si říkáme, tak co, Johne, jak to jde?
0: A voláte si na FaceTime?
1: Hele, na FaceTime vždycky. Vždycky na FaceTime... Zimmer je vždycky někde v cimře, zavřený, a John se válí samozřejmě ve svých 94 u bazénu s modelkama.
0: Ano.
1: Tak jak je mu podobný.
0: A je to ten cíl, i tohle? mít, abys to měl stejně?
1: Já to je jediný, proč to dělám.
0: Ve 94. Tak aspoň víme, co se bude dít za těch 60 let, téměř 60 let. Ne, 50 už.
1: To není nutné to
0: počítat. To jsem ti rychlosti počítal. Já tě požádám tím, že slunce už praží velmi silně na to místo, kde máš...
1: To se hodně, že zrovna v tuhle tu chvíli mě požádáš, abych se znovu přemístil.
0: Čekal jsem na tu chvíli 10 hodin 46 minut a tohle je přesně ten moment, kdy Ondřej vstupuje do sluneční záře, je zvyklý na ty nejzářivější reflektory. Teď je to pouhé slunce, ale i tak to zvládá. Dosedá a čeká nás druhá živá píseň v podání hosta Radiožurnálu a tím je Ondřej Gregor Brzo Bohatý.
1: Přátelé, já jsem si řekl, že bych mohl zahrát jako další píseň, kterou jsem napsal pro právě Richarda Millera, kterého jsem tady zmínil, jehož jsem teď, dá se říct, takovým výhradním autorem hudby. Je to píseň na text Petra Uličného. Ta píseň je z alba Běla vrana, Černá labuť Běla vrana. Jmenuje se Neskoro na smrt, přesně na život.

Zdržlivosť, tak ako lift boy z mrakodrapu, aj za oknom

0: Album Čierna labuť, Bielá vrána aktuálního laureáta ceny Anděl Richarda Millera. U toho se musím zastavit, protože to spojení může být pro někoho překvapivé, nebo jakože generačně ten rozdíl je jistý. Ale myslím, že tohle je přesně ten důkaz, že to je naprosto přirozené spojení, ale přesto, jako co to s člověkem udělá, kdy začne dělat desku Richardu Millerovi. Člověku, který je tak progresivní.
1: Začne nosit sluneční brýle.
0: To chápu. A tam je to takhle, měl by nosit čtvery.
1: Asi, ano, bude to znít jako kliše, že to je pro mě obrovská čest, protože Richard je prostě výjimečný umělec. A já, jak jsem se dostal k tomu šanzónu skrz Petra Habku a Michala Horáčka, a vlastně se dá říct, že jsem měl jednu z nejlepších škol, která vůbec mohla být v rámci tohohle toho žánru, tak jsem začal nějakým způsobem spolupracovat s Richardem a tenkrát jsem mu poslal ještě nějakou píseň. On věděl, že jsem nějakým...
0: A to bylo první?
1: To bylo
0: Ty jsi poslal jemu
1: já
0: píseň.
1: Jsem poslal...
0: Mě zajímá fakt ta iniciace, že to jsi dělal s Petrem Habkou, s Michalem Horáčkem.
1: Ano, a já jsem vlastně tenkrát píseň Petra Habky přearanžoval a poslal jsem mu ji a poprosil jsem ho, jestli by nebyl součástí Alba Tante Cosera Veder. A jemu se obrovsky líbilo to, jakým způsobem jsem to já udělal a říkal, no ale Ondrik, to nemůžem zpívat, já veď ty už si to skvěle naspíval. A já říkám, no ale já právě tam slyším jako tebe, Richarde. Nie, nehnevaj se, naozaj, možno někdy na budouce. A opravdu se to stalo, zavolal mi o 6 let později, kdy my jsme se mezi tím ještě párkrát někde viděli, nějak jsme na sebe někde narazili, ale on mi zavolal s tím, že chystá album 55 a má 14 písní, nebo 15, teď nevím, napsaných textově od Petra Uličného, společně s Petrem Uličným napsali texty. A jestli bych některou z těch písní nezhudebnil, a já jsem byl poctěn a říkám, ježiš, velice rád Richarda, tak mi řekni, kterou z nich, nevím, tak si výběr. A já jsem si je přečetl, ty texty, a byl jsem z nich tak nadšený, že jsem začal psát a vlastně jsem zhudebnil všech 15. Ale ne proto, abych mu je vnutil, že teda takhle má vypadat celý to album, ale že ať on si vybere. Že zkrátka, jako zhudebnil jsem všechny.
0: Jak dlouho ti to trvalo?
1: No to bylo právě úžasný, že mě to skutečně trvalo asi 3 týdny, protože to prostě, to bylo hned, to bylo jako fakt docela rychle.
0: Ta deska 55 vznikla za 3 týdny.
1: Ne, to ne, jakože, no ano, autorsky ano, jakože vlastně hudebně, autorsky. No ne producensky, ale ano, to jsem vlastně napsal za 3 týdny, dá se říct.
0: A za to si nárokujete ty strašný peníze, jo?
1: Ale tak když máš tak nějak tu, když máš srdce zihle, když máš ten průtok
0: ty.
1: Nějak, bohužel ne, když máš ten průtok ze zhora nějak to jako teče a ta inspirace letí, tak se to dá, ale co chci říct, ty texty byly obrovsky inspirativní, jako obrovsky, ten Petr je úžasný básník a já jsem to právě tomu Richardovi tenkrát poslal, říkám, Richarde, tak já jsem zhudebnil všech 15 a si to poslechni a vyber si. A on mi pak volal a říká, Ondrik, to jsou tak krásné písně, já si zobereme úplně všetky. A já jsem byl naprosto nadšený, vlastně se dá říct, že se to jako rovná asi nějaký euforii, kterou člověk má po nějaký obrovský satisfakci, nevím, když vyhraješ třeba jako Oscara nebo nějaký turnament, nebo ne, já nevím, cokoliv. Tak já jsem fakt měl obrovskou radost a těšil jsem se a říkám, no takže vybereme producenta. On říká, ne, veď ty demáče z něj super, to zprav ty, veď ty produkuješ. A já, ty blaho, takže ještě budu dělat producenta. Takže nakonec jsem vlastně i produkoval tu desku a k té druhé desce, což byla právě z ní, zazněla tady ta písnička, tak tam jsem pozval Honzu Muchova jako producenta, jelikož jsem chtěl mít odstup od těch věcí. A teď jsme se dohodli na té další desce, 66, že zase ji budu produkovat já, že to budou víc jako šanzónové věci.
0: Takže se to vrátí k tomu, co bylo na tom
1: začátku. Na té 55, ano, ano.
0: Dnes ve 13 hodin, což je shodou okolností za 2 hodiny a 5 minut, tak bude souboj klavíru. Co pro tebe znamená tohle setkávání s Ondřejem Brouskem, které je naživo naprosto magické pro diváka, protože objeví tu fantazii té hudby, ten obrovský smysl pro humor a to, kam vlastně až se může dostat ten souboj těch talentů.
1: Je to splnění snu, který jsem si ani nikdy netroufal snít. Že vlastně...
0: Až takhle.
1: Až takhle.
0: Nedostali jsme se v tom žáru slunečním do úplně vzletných frází.
1: Ne, ne, ne, opravdu. Já Ondru miluju jako kamaráda, svého bráchu. Obrovsky se podporujeme celý život, co se známe. Známe se přes 20 let. A to, co napsal on, jsem já poslouchal. To, co jsem napsal já, poslouchal on. Vzájemně se doplňujeme. Dřív, když nebylo, řekněme, že internet byl v plenkách, tak jsme si posílali různý partitury, co kdo někde sehnal, filmových skladatelů. A vlastně jsme v tomhle tom žánru se obrovsky jako bavili jsme se tím a bavilo nás to obecně se v tom patlat. A hlavně my máme stejný smysl pro humor. My jsme fakt jako stejná krevní skupina, bych řekl. A vždycky jsme společně i chodili na pivo a tak. A
0: jedno toho dialogu člověk, vás dvou, jenom abych to ještě popsal.
1: No, je to náročný se do ní dostat.
0: Do toho se nedá vstoupit a je to skutečně setkání, že člověk vidí dva lidi, kteří se dokážou nekonečně bavit o muzice a vy nemáte, i když jste fanatici do hudby, nemáte šanci se připojit ani zapojit.
1: Ne, to je fakt jako těžký. My, když jsme spolu a bavíme se u
0: stolu... Neotravují vás ty diváci potom ve výsledku?
1: No, tak ve finále ne. Ale to je ta záhada, že my vlastně to, co bychom řešili v hospodě, akorát s tím, že máme k tomu klavíry, tak to sami děláme na tom pódiu při souboji klavíru a ty lidi na to jenom koukají a baví se. Což jsme si vždycky říkali, že bychom normálně, když jsme předtím měli ty naše vztahy a všechno, nebo teda on furt má já, to tak jako už tak různě.
0: Pokračuj dál v profesní
1: tak, tak zkrátka, vždycky to bylo jako tak, že ježíš, s váma se vůbec nikam nedá jít, s váma se nedá sedět u stolu, protože vy si vždycky povídáte jenom mezi sebou a tak. Ale tady je to právě pro nás jako úžasný rozčarování a takový malý zázrak, že ty lidi to baví a baví to, je to naše klaunství hudební, náš velký vzor je Viktor Borge, což je jeden z nejúžasnějších prostě klavírních klaunů a zároveň chceme i těm lidem přinést nějaký to poznání o té hudbě, že ta hudba nemusí být jenom nějakým jako strašákem, který oni sami jako nerozumí. A myslím klasická hudba, vážná hudba. Ale že vlastně i to samý, jak lidi přistupují třeba k lidovce nebo k něčemu, co je lidovějšího charakteru a jim to blížší, tak to samý může být právě ta vážná hudba.
0: Kolik procent z toho, co dnes zazní, už víte, že zazní?
1: To je vždycky jak, kdy. Někdy máme třeba 70%, co víme, že budeme dělat a 30% improvizace a někdy to je úplně naopak.
0: A dnes?
1: Já nevím, to se vždycky tak zrodí na tom místě. A i s těma lidma. Je pravda, že to, co lidi třeba, my kolikrát ty lidi zapojujeme do toho programu, že chceme, aby nám pomohli s tím, aby napsali různí autory, ať už populární hudby, nebo filmový hudby, nebo klasický hudby. A podle toho, co oni napíšou, tak my improvizujeme. A záleží na tom, co napíšou. Častokrát se to shoduje, takže už kolikrát máme jako takový klíče, který víme, že fungují, ale někdy zkrátka vymyslíme něco úplně nového. A na tom je to fascinující, na tom nás to oba dva baví. A je prostě přenádherný a já za to děkuju každý den, že můžu dělat něco, čím se bavím.
0: Ne, to je, myslím si, ta úvaha, že člověk takhle o prázdninách, když se ohlížel za to, jaká byla sezóna, tak my máme opravdu štěstí. Že
1: no to jo.
0: To, co nás strašně baví, můžeme my někdy a ti lidé kolem nás nazývat prací.
1: No a že to ty jiný zajímá. To je taky jako fascinující.
0: No já musím zkontrolovat ten počet těch lidí. Zřejmě tím, že jsem avizoval Jana Sviráka, tak se to ještě zvýšilo, ten počet těch lidí.
1: To bude tím určitě, jako to já si nedělám žádný planý naděje.
0: Ne, my jsme téměř v závěru, mě zajímá, zmínili jsme Le Magnifique 1, 2, 3, zmínili jsme dnes ten souboj klavíru, je titul, na kterým teď pracuješ nejvíc intenzivně, protože jsi říkal mně, že jsi fakt zavřen ve studiu.
1: Jsem zavřený ve studiu, ale není to jenom kvůli tomu, je to určitě i kvůli muzikálu, který chystám do divadla v Karlíně. Je to zároveň dokončovačky právě Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence a je to práce ještě na filmu, který teď chystám pro Vojtu Moravce, ale teď nejintenzivněji je to Le Magnifique 3 určitě a pak souboj klavíru s orchestrem.
0: O Le Magnifique 3 se budeme bavit na Radiožurnálu třeba za těch pár měsíců, kdy zamíří na prkna Karlínského divadla. Já ti mnohokrát děkuji, že jsi byl výjimečným dopoledním hostem a těším se za 2 hodiny na souboj klavíru.
1: No to je krásný, já mockrát děkuju za pozvání, velmi si toho vážím a díky, že jste přišli, to je hezký.
0: Ondřej Gregor Brzo Bohatý byl hostem Radiožurnálu. Radiožurnál bylo 11 hodin. Jsou tu čerstvé zprávy a s nimi Kateřina Causidisová.
2: Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. Ukrajinská armáda má více než trojnásobit počet útoků v ruském vnitrozemí, nařídil to prezident Zelenský. Olomoučtí fotbalisté budou hrát v Ostravě o čtvrtou ligovou výhru v řadě. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na 25. kilometru. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku by mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně je jich zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí a nebo Pelhřimova. Změnu chce Český telekomunikační úřad. Po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryli 2/3 těchto míst, říká mluvčí ČTU Tereza Meravá.
4: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
2: Hasiči v noci na dnešek zachraňovali 5 horolezců ve skalách v Adršpachu na Náchodsku. Potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Gecová. 3 ženy a 2 muži uvízli při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc přivolali před 3 hodinou ráno. Podle Gecové byli na skále přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči je museli po jednom spustit na zem. Při záchraně se nikdo nezranil. Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Řekl to ve svém tradičním videoprojevu. Armádě nařídila, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí.
5: Úkol zní použít k dalekonosným sankcím proti Rusku 1000 dronů denně. V současné době provádíme průměrně 300 sankčních úderů za den. Musí jich být ale více.
2: Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. To bude podle Zelenského trvat, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Pro veřejnost je dnes mimořádně otevřený důl Darkov na Karvinsku, a to 5,5 roku po ukončení těžby černého uhlí v této šachtě. Den otevřených dveří pořádá státní podnik Diamo. Je u toho reportér Martin Knitl.
6: Potvrdilo se očekávání, že zájem bude velký, lidí je tady opravdu spousta, parkoviště před šachtou je plné, je tu hodně tatínků a dědečků, kteří svým potomkům ukazují hornické koupelny, klece, kde fárali, otevřená je lampovna, dá se dostat až k jámě a fárat aspoň virtuálně. Za celou dobu se v této lokalitě vytěžilo přes 300 milionů tun černého uhlí. Důl Darkov bude zlikvidovaný mezi posledními na Karvinsku, zasypání jeho podzemí by mělo skončit na přelomu let 2029 a 30. Z dolu Darkov, Martin Knitl, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Ostravy nastoupí v 6. kole šance ligy proti olomoucké Sigmě, která se v případě 4. vítězství v řadě může dostat do čela neúplné tabulky. Utkání začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Od 5 hodin odpoledne jsou na programu zápasy Zbrojovka Brno Zlín a Pardubice Artis Brno. Kajakář Josef Dostál postoupil na světovém šampionátu rychlostních kanoistů do finále závodu na 500 metrů. Světový titul na neolympijské trati se v Poznani pokusí obhájit zítra. Dnes po 15. hodině pojedou na stejné trati finále kanoisté Martin Fuchsa a Denisa Řáhová. A v Amsterdamu pokračuje mistrovství světa ve veslování. Aktuální informace má reportér Kamil Jáša.
8: Párová čtyřka Zindolka, Ježek, Čížek, Smejkal se blíží na první kilometr. Teď je aktuálně na 3. místě. Alice Prokešová ve skihvastském finále C skončila na 3. pozici. Tuto jízdu vyhrála dánka Frida Nilsenová. Prokešová opouští šampionát na 15. místě. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 u Sadské a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte komplikace u Sadské. V zúžení na 25,5 kilometru řeší nehodu 2 osobních aut. Už výrazně ji nepřekáží, kolona se začíná rozjíždět. Z kilometru 22 je to ale stále asi na 15 minut. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem je výrazné zdržení mezi Rohlenkou a Rousínovem. Mezi kilometry 208 a 214 dělníci ruší dlouhodobé omezení. Projíždí projíždí se vždy pouze jedním pruhem. Směrem na Vyškov kolona z kilometru 204 asi na 25 minut. Směrem do Brna je kolona už od Rousínova z kilometru 216 a na 210. je to asi na 40 minut. Dá se sjíždět z D1 na Rousínov, exit 216 a pak to do Brna oběd přes souběžnou silnici k Rohlence. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic vázne provoz před Benešovem. Pomalej se jede od Mrače až ke Konopišti, je to asi na 10 minut. A v Rychnově nad Kněžnou je zastavený provoz na silnici 14 na průtahu městem. Z Vamberka do Dobrušky u prodejny Lidl. Tam řeší nehodu osobního auta s nákladním. Objíždí se to centrem Rychnova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28. Tolik zprávy. A víkendový radiožurnál dál pokračuje s Poděbrad. Slovo má opět Libor Bouček.
0: Je to tak, divačky i diváci a posluchačky a posluchači jsou nejen na vlnách radiožurnálu po celém Česku, ale zároveň i zde v Poděbradech před naším airstreamem a já se vůbec nedivím, protože tohle setkání je vždycky výjimečné a člověk si to uvědomí teprve ve chvíli, kdy mu dochází. Nedá se tomu věřit skoro, ale je to 25 let, kdy měl premiéru možná nejambicioznější snímek české kinematografie po roce 1989. V kině ho vidělo přes milion lidí, byl to snímek, který je jednoznačně opravdovým bijákem, který snese srovnání s tou nejnáročnější hollywoodskou produkcí. Z mnoha ocenění člověk v Poděbradech musí zmínit i českého lva za hudbu pro Ondřeje Soukupa. Ten film, o kterém mluvím, je Tmavomodrý svět a jsem rád, že i po včerejším promítání zůstal v Poděbradech jediný žijící český oscarový režisér Jan Svěrák.
10: Dobrý den.
0: Dobrý den.
10: Dobrý den.
0: Komorní filharmonie Pardubice vytvořila tu iluzi. Jak jste to prožíval, ten Tmavomodrý svět, včera?
10: Včera to bylo zvláštní, protože film se hrál oproštěn od hudby, to pomocí umělé inteligence byla odstraněna ze zvukové stopy a místo toho tam hrála Pardubická filharmonie, velký orchestr pod tím plátnem a hráli to tak přesně, že jsme do sebe s tátou museli strkat. To je naživo ta hudba, to je naživo. Protože ono to se tak spojovalo s tím obrazem, že to bylo k nerozeznání. A bylo dojemný, že to bylo vyprodaný. Lidi přišli, přestože byla předpověď, že bude pršet a skutečně pak začalo pršet. Byli vybavení pláštěnkama a vydrželi celý ten film až do konce. Dokonce dirigent vyhrožoval, že jestli bude pršet, takže to budou muset zastavit, protože nástrojům déšť škodí. A během té projekce jsem viděl, jak posunou první řady těch smyčců se blíž k plátnu, aby jim nepršelo do viol a do houslí. A pak ještě jednou se posunuli blíž. Bylo to prostě dramatický, ale dokázali to a dohráli to až do konce.
0: Začalo to o něco dřív a myslím, že ty reakce tady v Poděbradech, co jsem měl možnost slyšet, tak si to lidé, nechci říct, užili, ale mnoho z nich, užili určitě, ale mnoho z nich i vzpomínalo. Po jak dlouhé době vy jste viděl Tmavomodrý svět?
10: Já jsem
0: asi se nedal odejít, že?
10: No, já jsem ho viděl v zimě, protože my jsme vydali, na podzim jsme vydali knížku o takových předmětech historických, které v tom filmu se objevují a o natáčení toho filmu a k té příležitosti jsme si ten film pustili v kině Pilotů v Praze, takže já jsem ho viděl na plátně a tam byl ten wow efekt, když jsem ho po dlouhý době zase viděl v té plné ostrosti, ale tady to bylo o to zajímavější, že to bylo s tím utrpením, se strachem z toho deště a s tím živým orchestrem. Ten symfonický orchestr je vždycky prostě neuvěřitelná taková jako emoce, která vás zasáhne přímo do míst, kam rozum nebo slovo nemůže, že jo? Ta hudba jde přímo do srdce. A tady, když vidíte, já nevím, kolik to mohlo mít členů, jestli to on byl trošku menší, neměl 75, a řekněme 50 muzikantů tam bylo určitě. A když spustějí, Ta společná práce těch lidí, kteří se o něco snažejí, i to vlastně dneska oceňujeme, protože dneska každý tak trošku za sebe na těch sociálních sítích jsme rozdělení a tady najednou všichni dělali něco společně, aby to bylo hezký, aby to mělo sílu a tak to na všechny působilo tak.
0: No, musím říct, že je to silné i z hlediska tématu toho snímku, z hlediska té ambice, z hlediska naprosto dokonalého řemesla. A vy, co jste neměli možnost být tady včera, tak takové jemné doporučení, zkuste si ten film najít, protože myslím si, že málo co mám tak zpříjemný i poslední prázdninový víkend a i po těch 25 letech. Ostatně zní tam i tato skladba.
11: Host Radiožurnálu.

0: Jan Svěrák je dnes hostem Radiožurnálu. Posloucháte živě, vysíláme z festivalu Soundtrack v Poděbradech. Tohle byla melodie, která zazněla ve snímku Tmavomodrý svět. Ten byl včera živě doprovozen Komorní filharmonií v Pardubicích. Vrátím se k tomu období, kdy se ten film natáčel, to znamená konec milénia, rok 2000. Teď zpětně. To bylo fakt nesmírně ambiciozní. To už si neumím představit, že by něco podobného vznikalo v roce 2026. Vnímáte to i takhle? Jako autor a iniciátor, jak velký to bylo?
1: No, já když jsme pracovali na té knížce a když jsem pak ten film znova viděl na velkém plátně, tak jsem si uvědomil, že bych to dneska už nedokázal, jo? Že bych, nejenom bych neměl, nechtěl bych tomu dát tolik té energie, asi bych ji neměl, ale neměl bych tu drzost jít do věcí, které jsme třeba nevěděli technicky, jak budeme řešit, a točili jsme a řešilo se to za pochodu, že se stavili různý klouzačky pro ty letadla, teď oni se rozbíjeli, museli mít velký modely, tak znova se to stavilo, nový model a prostě pokus omyl to byl často. A jenom tím, že jsme měli štáb šikovných lidí a výtvarníků a trikařů, i z Anglie jsme si pozvali odborníky, tak se to takhle dalo dohromady. Ale myslím si, že ten film vzniknul díky Koliovi, protože my jsme, ten Kolia byl distribuovaný ve Spojených státech firmou Miramax, která měla ve smlouvě s náma, si vymínila, že má právo se podívat na náš příští film, jestli by ho nechtěli dělat. A my jsme si řekli, Američani by chtěli dělat náš film, tak co by to tak mohlo být, co bychom jinak si nemohli dovolit, neměli bychom na to peníze ani kuráž. A byl to příběh těch letců, který jsme si vždycky říkali, to by bylo bezvadný, ale ty letadílka tam budeme ukazovat jak, jako, a ty souboje, na to nemáme tady prostředky. Takže jsme měli tuhle tu vlastně příležitost, chytli jsme ji za pačesy a když táta napsal ten scénář, tak ty Američani říkali, to je o vašich hrdinech a nám je to divný, protože oni tam jsou zavřený po válce v tom vězení, tak proč si nevzali právníka? To je nějaký nelogický, ten scénář má chyby. No, ale pro nás právě tohle, ta nespravedlnost, že ty lidi, kteří dobrovolně šli bojovat za vlast, ta samá vlast potom uvrhne do vězení a zničí jim životy, tahle ta hořkost bylo to, co nás na tom bavilo, co jsme chtěli sdělit. Takže jsme ten film natočili díky těm Američanům bez nich.
0: Když to tak vezmu, tak ono to vlastně, je to jasné, je to vyprávění z toho lágru, nebo z toho vězení těch 50. let. Kdyby tam tahle pasáž nebyla, ta reminiscence, tak bylo by to třeba mezinárodně jako pro ně přijatelnější. Tam je ten rozměr český, to utrpení, to, co je jako jasné DNA 20. století Československa. Ano. Je to strašně podstatné, ten kontrast toho. Ale vlastně chápu tu námitku těch Američanů, co to jako je.
1: No, asi by to pro ně bylo pochopitelnější, ale tím, že tam nemají hvězdy, tak by to byl podivný arthouseový film, kde jsou výbuchy a velký efekty, ale není v tom ani Brad Pitt, ani Bruce Willis, takže by to nedokázali zařadit. Ale pro nás by to nemělo cenu natáčet, protože by to byla jenom taková jako dobrodružná pohádka.
0: Když jste zmínil ty herecké hvězdy, tak teď jste na svých sociálních sítích zveřejnil takový krásný videozáznam, vlastně čtené zkoušky Ondřej Vetchý a Krištof Hádek, a tam jsem si uvědomil, že Krištof byl v té době fakt tedy nesmírně mladý. Já myslím, bylo 18.
1: Krištofovi bylo 17, no, když dělal casting na ten film a tu
0: pak kazetu VHS. Pak měsíce a měsíce tajil, že to vlastně bude dělat a byl bledší a bledší.
1: Zakázaný. A vím, že tatínek ho nechtěl. Říkal, takovýhle cucák nemůže být pilot prostě. A Mirek Petrů, který byl náš poradce, přines fotografii Gustava Přístupy, což byl Čechokanaďan, který lhal v 8. věku, aby se dostal ke kadetům a mohl lítat. A přines fotku, na který mu bylo 17 let, říkal, tady je v letectvu, lhal, kolik mu je, a on vypadal úplně přesně jak ten Krištof, taky takovýhle cucák. Když ty fotky dáte vedle sebe, tak jsou k nerozeznání. Takže to přesvědčilo tatínka, že Krištof Hádek smí lítat. Ale je pravda, to říkal ten náš poradce taky, že ve 30 letech tam už nikdo nelítal. To byli velitelé skvadron a tak, 30-letí. Ty kluci, kteří lítali, těm bylo kolem 20. Ono to chce nejenom, přesně jako já, když jsem ten film točil, to chce nejenom odvahu, ale taky drzost a bezstarostnost určitou. Protože když je vám potom víc a sednete za ten klipl, tak už se začnete třeba bát.
0: Platí to i v tom producenství a platí, dá se to zobecnit, že člověk s tím přibývajícím věkem získává přesně tuhle tu zábranu.
1: Ano, a i s přibývajícíma vědomostma. No, čím víc toho víte, tím víc si uvědomujete, co by všechno se mohlo zkazit.
0: Jak se s tím hledá bojovat? Protože to je někdy setsakramentská brzda.
1: To si myslím, že je takový jeden z úkolů, který máme, neustále bojovat proti strachu. Protože strach je nástroj, za který nás můžou vodit jak dobytek na porážku. Jak za nos, takhle za ten kroužek v nose. Jo? A oni vás vyděsili, se to dělalo vždycky. Že jo? Vyděsili vás, že vaši rodinu postřílejí, nebo že budete muset opustit vlast, nebo že nebudete mít práci, neuživíte ty děti. To se dělalo za komunismu. Že jo? Se říkalo, já přijdu o práci, nebo děti, že nebudou studovat na škole. Vždycky vás něčím dokážou vystrašit tak, abyste poslouchali.
0: No, tohle je vnitřní strach, ne? To je právě s tím, že člověk si uvědomuje ty okolnosti, co všechno by mohlo nevýjít. To není ten externí strach.
1: Ale to je furt jeden strach, ne?
0: Jo.
1: Prostě, když... Jako vystavovat se tomu, překonávat. Když se bojím lítat v letadle, tak se tomu vystavovat a zkusit, jaký to je. Teda, co se mi tak nejhoršího může stát, když poletím v letadle, při nejhorším se zabiju, no tak stejně jednou umřu, že jo?
0: Jasně.
1: A když s tímhletím do toho jdete, no tak se přestanete bát letadle.
0: Ale je fakt, že ta bezstarostnost toho mládí je fascinující a člověk
1: si... Proto si myslím, že ty nejlepší filmy dělají režiséry do nějakých takových 630 let.
0: Do 630 let?
1: To jsem si teda myslel za mlada, pak jak mi bylo 630... Tak jsem si říkal, do 40 let. A to zvedám. Ale teď už i v 60 náhodou jsou výjimky, že se něco podaří.
0: Ne, tam já jsem si člověk zraje, že ten vrchol přichází v těch 70, aspoň toho se držíme. I s panem Brzobohatým tady tady před chvíli.
1: Máte tuhle iluzi, jo?
0: Je to takhle, je to spíš božné přání.
1: Ano.
0: Jsme na festivalu filmové hudby. To téma modrého světa je samo o sobě silné. Myslím, že si všichni ještě pamatujeme to, že tatínek musel mnohokrát přepisovat ten scénář, obrovské přípravy.
1: Asi 12 verzí.
0: No. Jak vznikala ta hudba? Jak přistupoval tehdy Ondřej Soukup a jaké jste vy na ně měl požadavky? Jak to vlastně vzniká pro takhle důležité dílo, ta hudba?
1: Tak my jsme spolu už dělali předtím 3 filmy, nebo dva určitě. Akumulátor 1 a Kolju. Takže už jsem s ním měl zkušenosti a věděl jsem, že umí pracovat s emocema. On to měl tak, že měli napsanou domluvu takovou s jeho manželkou Gábinou, že ona ho

0: je obrovský. A jak s tímhletím naloží, a věřil jsem, že na to bude mít odvahu. A on tu hudbu dělal krásně. A hudební skladatel dostane film, kde jsou jenom dialogy, co se natočí na tom place při natáčení. Jak? A nejsou tam střílení.
1: Ani ruchy tam nejsou, jenom ten dialog.
0: Není tam zvuky motorů, letadel, protože často jsou to modely, že jo. Takže dostal vlastně němý scény těch akčních záběrů a do toho povídání. A on složil hudbu a já jsem zjistil, že on vlastně pracuje s těma dialogama jako s dalším nástrojem. Tam mluvil Ondřej Vedchý, starou Fitzgerald, měli milostný raky rozhovor a on k tomu složil hudbu, jenom asi 3 nástroje k tomu hráli. A já jsem pak jednu větu Ondřejovi Vedchýmu nechal přemluvit, protože se mi zdálo, že to řekl blbě anglicky. On ji přemluvil, udělal trochu jinou intonaci a najednou se to rozsypalo. Bylo to falešní. On, ten Ondrův hlas byl jeden z nástrojů v té kompozici. A já jsem ho vyměnil a on hrál trošku jinak. Neuvěřitelný. Takže jsem pochopil, že ten Ondra komponuje a bere to všechno v potaz. A tím, že ty akční scény měl, dostal němý, tak on tam udělal takovou hudbu, že tam udělal v té hudbě i zvuky motorů, i to střílení. Aby to bylo kompletní.
2: To musela hrozně trápit ta Gábina.
0: No, tohle už nebyla Gábina, ta dělala tu emoci. Ale pak, když přišli zvukaři a naplnili to tím 5 kanálem těch všech
2: efektů
0: a motorů, prostě Spitfire mají jiný zvuk než Messerschmitty německý, tak to udělali a teď se to pustilo spolu, tak to tam hrálo dvakrát. Ty motory byly u Ondřeje, vlastně v symfoniáku i tady a teď jsem si já musel vybrat, co dám míň. A oba dva, ten zvukaři, ten Ondra se na mě dívali jako, tak koho máš radši? Takže já jsem musel filigránsky prostě občas přidat tu hudbu, občas zase nechat tam zastřílet ty kulomety. Ondra se šklebil a právě včera, když to hrálo s tím symfoniákem, tak ta hudba to válcovala všechno, že jo? Ten symfoniák neuberete. Tam hrál film a když oni mluvili a hrála hudba, tak jste neslyšeli, co říkají. A Ondřej Soukup říkal, takhle to má ve filmu vypadat. Konečně jsme slyšeli hudbu.
1: S tím upřímným obdivem, se kterým mluvíte o Ondřeji Soukupovi, tak mě zajímá, protože režisér společně s producentem je pochopitelně ten, kdo je nakonec za vše zodpovědný. Jak se dá korigovat ten hudební skladatel? Jak složitě se pro producenta a režiséra říká, hele, takhle ne, musíme to vzít ještě jednou, protože jsou to výsostní umělci a mají právo na to se vyjádřit, jak chtějí.
0: Hleďte se, já si vybírám spolupracovníky, který dokážou to svoje ego upozadit. Mírně. Ono ho potřebujete k tomu, abyste něco vytvořili, ale že dokážou pochybovat třeba, jo, do určitý míry. Takže on mi pustí tu hudbu a teď se na mě podívá a já musím buď zatleskat, nebo dělat, no a nevím. A on, a proč nevíš, a co? Tak se mu to snažím vysvětlit, no a on taky nechce, aby to bylo blbý. Já jsem jeho první posluchač a on ví, že když to nefunguje, no tak to prostě předělá, udělá to jinak.
1: Snaží se i přesvědčovat o tom, že to takhle je to správně jako vás, protože přeci jenom, co si budeme povídat,
0: jo, snaží se a já se zase snažím musím, ano, beru to v úvahu, jako logicky to tak funguje, ale já si představuju prostě jinou, která by, jinou hudbu, jiný typ hudby, nebo nespůsobuje to u mě tohleto přijít. A nejhorší, když už mi dojdou argumenty, tak mu řeknu třeba, že mi to připadá jako takový klišé. A to samozřejmě, já to nechci mít klišé, tak to předělá. Oni to dělají snadno, tu hudbu, to předělat není problém.
1: No říkal to před chvílí Ondřej, že vlastně třeba deska mu trvá napsat 3 týdny, to znamená přesně, není to nic komplikované. Ale to, co jste tady říkal.
0: To je legrace, posluchači, prosím.
1: Ano, i vy, milí skladatele, je to legrace, děláme si
0: zvláště. Víte co, ale stalo se nám v obecní škole a myslím, že i tady u toho filmu občas se stane, že pak ten film mícháte a zjistíte, že tam je místo, kde měla být hudba a že jsme ji zapomněli složit i natočit. A teďka všichni v té míchačce říkají, ježiš, co tady bude? No a přijde ten hudební skladatel a řekne, zkuste hudbu 25, která je úplně z jiného místa, že jo? To tam nasaděj. A ona je třeba jenom o 10 vteřin delší, tak se to pak zatáhne a sedí tam, jak se to říká, jako zadek na hrnec.
1: Ano, jako zadek. Zadek akorát se používá expresivnější výraz u toho hrnce.
0: No, takže to jsme měli v obecní škole, tohleto.
1: No, ne, já jsem rád, že v závěru toho setkání, které doufám, že není poslední a že se ještě setkáme v daleko větší šíři na vlnách Radiožurnálu, takže jsme dospěli k tomu, že vlastně to není nic komplikovaného být tím hudebním skladatelem.

0: uživatelem, že prostě stačí sáhnout do té databanky, zvolit hudbu 25 a ona sedí do jakéhokoliv filmového momentu.
1: Ano, a mít manželku, která s váma dva dny nemluví, tak uděláte geniální emoci.
0: Přesně tak. Já děkuji mnohokrát za to, že jsme si mohli povídat o tmavomodrém světě. Těch témat dalších je celá řada. Jenom mě zajímá, jestli to vlastně jako poprosím o krátkou odpověď a vlastně upoutávku na delší odpověď, protože může to nahradit ta umělá inteligence, ten dialog toho režiséra a toho hudebního skladatele, protože teď člověk sekne do banky, potřebuje smutnou a ťukne.
1: No, může to nahradit. Ona je výborná v tom, že dokáže napodobit to, co se nám kdysi líbilo, a tak to jako spatla dohromady. Jo?
0: Ale je to pořád i napodobné.
1: Ale ta cesta k tomu, do toho srdce tam není, to ona neumí. Ona umí jenom ty rozumové věci.
0: No, a což je jenom a jenom dobře, a já jsem moc rád, že Jan Svirák byl naším hostem. Díky moc.
1: Mějte se.
0: Radiožurnál i dál bude vysílat živě z festivalu Soundtrack v Poděbradech. Zuzana Burešová je připravena. Teď nás ovšem čekají čerstvé zprávy. Ty budou přesně za jednu minutu. Co se týká těch dalších hostů, tak pochopitelně my se budeme věnovat i Michalu Dvořákovi, člověk, který v tom roce 2016 byl přesně u toho, kdy festival Soundtrack započal. Ten prožívá právě teď tedy 10 let od svého vzniku. No a co se týká toho programu, tak pochopitelně, jak jsme zmiňovali, dnes ve 13 hodin máte možnost v případě, kdy se do středočeského města vydáte, vidíte naživo souboj klavírů s Ondřejem Brouskem a Ondřejem Brzobohatým. Tím ovšem ten dnešní program nekončí, zatímco včera ten hlavní prostor měl Tmavomodrý svět a Komorní filharmonie Pardubice, tak dnes kromě zmíněných Ondřejů můžete vidět například Báru Basikovou živě ve 7:45 a nebo v 9 hodin večer budete mít možnost užít si jeden z posledních letních večerů ve společnosti skupiny Queenie. Každopádně doražte, ať už sem do Poděbrad, anebo kamkoliv jinam, užívejte si víkend a buďte pochopitelně ve společnosti Radiožurnál. Za chvíli už avizované čerstvé zprávy a podíváme se pochopitelně na to, co se děje ve světě sportu. Díky moc, že posloucháte.
2: Radiožurnál je 11:30 a vysíláme zprávy. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun. Informuje o tom ministerstvo zdravotnictví. Ze 40 milionů dodaných dávek se využila necelá polovina. Pro novou očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Do Česka se vrací jeden ze dvou vrtulníků, který pomáhal s hašením požárů v Srbsku. Čeští hasiči o tom informovali na síti X. Druhý vrtulník dál pokračuje v hašení. Oba stroje i s leteckými záchranáři do Srbska vyrazili minulou sobotu. Balkánská země požádala o mezinárodní pomoc kvůli rozsáhlým přírodním požárům. Poslední prázdninový víkend se lidé můžou zapojit do sbírky Školákům od srdce. Pořádá ji Diakonie Českobratrské církve evangelické. Cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech můžou lidé odevzdat psací potřeby, penály, aktovky a nebo třeba svačinové boxy. Online můžou zájemci přispívat také na kroužky, obědy a doučování. Češi, kteří žijí v zahraničí, můžou o zápis do zvláštního seznamu voličů po senátní volby požádat naposledy zítra. Díky tomu můžou volit v Česku v jakékoliv volební místnosti, ve které se konají senátní volby. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. Sport. Anglické fotbalové Premier League by proti sobě mohli nastoupit čeští brankáři. Tottenham, který má na soupisce Antonína Kinského, bude od 18:30 českého času hostit Newcastle s Lukášem Horníčkem. Kinský i Horníček byli v úvodním kole v základních sestavách svých týmů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zastavený provoz na D5 na Tachovsku a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova je zastavený provoz na Tachovsku za sjezdem na Benešovice. Na kilometru 121 odklízí kamion po nehodě do svodidel a provoz policisté odklání na exitu 219, pak se to objíždí přes Bor a zpět na D5. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem zůstávají kolony před sjezdem na Slavkov u Brna. Na kilometru 210 tam dělníci ruší dlouhodobé omezení, projíždí se tak pouze jedním pruhem a směrem na Vyškov ta kolona začíná na kilometru kilometru 203 je asi na půl hodiny. Směrem do Brna kolona je od Rousínova z kilometru 216 a na ten 210. naberete asi 40 minut. Navíc náhradní trasa po souběžné silnici 430 už je teď také hodně plná. V Rychnově nad Kněžnou je stále zastavený provoz na průtahu městem po silnici 14. U prodejny Lidl tam řeší nehodu osobního auta s nákladním, objíždí se to centrem města. A na silnici 16 ze Slaného do Řevničova pozor u obce Mšec, srazila se tam dvě osobní auta s motorkou, provoz řídí policisté Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28. Tolik zprávy. Víkendový radiožurnál dál pokračuje se Zuzanou Burešovou.
5: Krásné dobré dopoledne všem, je krátce po půl dvanácté, zprávy za námi a před námi další dění v Poděbradech a další hosté festivalu Soundtrack. Za chvíli zakladatel a ředitel tohoto festivalu Michal Dvořák. Poslouchejte dál víkendový radiožurnál.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál a teď jste s námi v Poděbradech v našem vlastně stříbrném airstreamu, který je kousek od Lázeňského parku, vlastně přímo v dosahu Lázeňské kolonády. Zdravíme vás všechny, kteří jste se sem přišli podívat a vidíte dalšího našeho hosta, kterým je zakladatel a ředitel tohoto úžasného festivalu Michal Dvořák, hudební, kterého jistě dobře znáte. Já vás tady, Michale, vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den všem a děkuji za pozvání.
0: Když byly ty úplné začátky, tak tady samozřejmě kolonáda byla, Poděbrady byly, nebyl tady airstream, ale nebylo tady tolik lidí. Jaký byl ten první ročník?
1: Já bych s vámi nesouhlasil, že to nebylo tolik lidí, že my jsme tady měli vlastně první ročník pouze jednodenní, takový jako aby jsme ukázali, co chceme v Poděbradech, vlastně takový pilotní, jak se říká dneska. A protože lidi jsou zvědaví a nejen tady z Poděbrad, ale i z okolí, tak samozřejmě bylo tady lidí hodně a máme štěstí, že nás neopustili od toho nultého ročníku, jak říkáme. To znamená, my jsme vlastně trošku testovali, jaký možnosti nabízí tady Poděbrady. A ještě než jsme se vlastně vůbec jako přijeli dělat jako by ten festival, tak jsme tady byli rok předtím. A krásný byl, že já jsem přišel na radnici, a tam nekrát seděl pan Ladislav Langer. Já jsem spustil svůj monolog a asi po 15 minutách převzal on svůj monolog a vedl ho další asi půl hodinu, protože mi vyprávěl, jak ten festival vidí on. A v podstatě musím říct, že jeho vize, protože on je vizionář, tak se naplňují každým rokem a ještě máme spoustu věcí, které jsme teda společně vymysleli. My jsme potom tady jako to obcházeli a objížděli a my jsme tady ještě před covidem vlastně měli dokonce velkou koncertní halu pro 3800 lidí s dřevěnou podlahou a s elevací a s velikostí pódy jako v O2 aréně. Jo. To byly takový ty doby ještě, než to bohužel potom vzalo všechno za svý po covidu. Ale vrátím se k té otázce na ten začátek. To znamená, že my jsme samozřejmě sem vlídli do toho města, byli jsme strašně rádi, že nás hned po prvním nebo nultým ročníku nevyhodili a že snad pochopili, že sem opravdu nejedeme tunelovat město, ale že se snažíme tedy udělat nebo založit nějakou tradici festivalu filmové hudby a multimédií, protože takový festival v Čechách tohoto druhu neexistuje.
0: Neexistuje, my jsme o tom taky včera mluvili s hosty večerního Radiožurnálu a že jich tady opravdu bylo. Mě by spíš zajímalo, když není v České republice takový festival, kde vy jste se vlastně inspiroval, kam jste přijel, nějaký festival v zahraničí a řekl jste si, tak tohle chci mít taky u nás v Česku.
1: Tak já díky tomu, že jsem, teď už teda ne, ale byl jsem aktivním skladatelem filmové hudby, já mám za sebou 9 celovečerních filmů a byl jsem na mnoha festivalech a například festival v Chentu neboli v Gentu, jak to tomu, kdo říká, na pomezí vlastně Holandska a Belgie, tak to byl fantastický festival, který mě tenkrát ukázal, že festival nemusí být jenom o tom filmu, ale že vlastně říká se, že film je nejkomplexnější umělecké dílo. A v tom Chentu právě ty všechny umělecké profese dostaly prostor. V tom, jako v rámci toho doprovodního programu, tam byl krásný park, byly tam takový ty železný drátěný koše, v tom hořelo dřevo, aby lidem večer nebyla zima, protože to je kousek od moře. A byli tam artisti, zvukaři, malíři, výstava fotek. To, co jsem vlastně si říkal, že je úžasný, že samozřejmě s akcentem na tu filmovou hudbu, ale dát prostor všem těm uměleckým profesím a mnoha technickým, protože film je samozřejmě součinnost mnoha technických profesí. A to se nám, myslím, jakž takž daří a zároveň ještě to bylo tak, že jsem jel na kole vlastně mezi Pupem a Termálem v Karlových Varech a tam byly v té teplý, v té řece, tam byly ty obrovský billboardy těch režisérů a hlavních jako herců, co přijedou jako hrdinové. Já říkám, kurňa, ale kde jsou ty hudebníci? Protože já ze svých zkušeností vím, že hudba, asi ne teda u Honzy Svěráka, ale v každém případě u mnoha českých, ale i zahraničních režisérů a produkcí je na posledním místě. Protože většinou se dělá až při dokončovačkách, to znamená na konci filmu, kdy většinou dojdou peníze a čas. To znamená, že slibované 3 měsíce tak na tvorbu toho hudebního obsahu máte na měsíc jeden při dobré vůli a z těch vašich slibovaných peněz na ty velký symfoniáky a všechny možný hudebníky z celého světa pak zjistíte, že to musíte natočit s kvartetem a za týden nejlépe u sebe doma ve studiu. To je prostě trend a dnešní doba je to na tom ještě bych řekl hůř. Dneska už se té hudby dělá čím dál míň a všechno se dělá v počítačích skoro. Nicméně my tvrdíme jednu věc, stejně jako 90% kritiků a filmových vědců, dokonce se to píše na všech hudebních serverech, teda filmových serverech, že hudba se zvukem tvoří až 60 až 70% emocí filmu. Já si to nemyslím, já si myslím, že to je tak jako 50-50, že to je rozhodně vyrovnaný, ale opravdu, když si vypnete hudbu u filmu, a my to teď děláme často, protože aby jsme mohli provozovat tu hudbu s živým symfonickým orchestrem, tak ji musíme nejdřív odpárat. A pak, když je to modernější film, tak to jde, protože když máte mezinárodní pasy, tak ji akorát vypnete. Pak, když nemáte mezinárodní pasy, tak se to složitě dává pryč. To znamená, festival hudby tady chybí, ale já jsem si řekl, musíme ho udělat. A Poděbrady byly ideální místo.
0: A děláte ho výborně. Máme ještě chvíli času. Uděláme takovou krátkou anketu. Který film, co se týče právě filmové hudby, vás letos z té nabídky nejvíc zaujal?
1: No tak není to proto, že tady seděli před chvílí, ale Ondra Soukup tady je už náš, jak já jsem si z něj včera dělal legraci, takový itinerář, protože on sem jezdí, je to předseda poroty, budeme vyhlašovat vlastně i dneska soutěžní část festivalu. Uvedli jsme mu tady vlastně průřez jeho tvorbou, bylo to ještě v té krásné velké koncertní hale, která byla tady naproti u jezera pro 3800 diváků s dřevěnou podlahou a s elevací. Tak tady jsme vlastně uvedli průřez jeho tvorbou. A Tvoje modrý svět je něco, co samozřejmě je to v kontextu samozřejmě i toho příběhu, úžasný scénář, velký český výpravný film, ale hlavně ta muzika je úžasná. A kdo tam včera byl, tak ještě s tím doprovodem toho bouřlivého počasí, tak to získalo další emoce a bylo to fantastický. Jednoznačně Tvoje modrý svět.
0: Měla jsem víc anketních otázek, ale samozřejmě máme ve víkendovém Radiu Žurnálu i další témata. A tohle si myslím, že je hezká pozvánka na festival Soundtrack roku 2027. Od Michala Dvořáka, zakladatele a ředitele toho festivalu. Tak budu se těšit příští rok. Mějte se pěkně a nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a krásný zbytek víkendu.
0: Poslouchejte dál víkendový Radiožurnál.

0: Braňme svá volební práva. S takovým odhodláním přišly 2 měsíce před kongresovými volbami tisíce Američanů památníku Abrahama Lincolna v centru Washingtonu. Pochodem na Washington za volební práva si připomněli 63. výročí slavného projevu Martina Luthera Kinga.
1: 63 years ago.
2: 63 let poté, co Martin Luther King stál na schodech Lincolnova památníku a mluvil o svém snu, přišli na stejné místo tisíce lidí. Ne kvůli výročí, ale kvůli obavě, že to, o co se tehdy bojovalo, se teď znovu rozpadá pod rukama. Na pódiu se střídá dlouhá řada jmén, zástupci černošských organizací a politici z demokratické strany. Senátor Bernie Sanders. Poslankyně Alexandria Ocasio-Cortezová. Reverend Al Sharpton, jehož organizace National Action Network tento pochod svolala. A také Martin Luther King, nejstarší syn zavražděného černošského vůdce Martina Luthera Kinga. Ten z pódia zopakoval stejný apel, jaký jeho otec přednesl na tom samém místě před 6 dekádami. Boj za rovnost není u konce. Musíme znovu pochodovat na Washington.
3: Jednou z protestujících byla Leslie, která jsem přijela se svým 20-letým synem Brockem.
2: Je pro nás důležité, abychom volili a je pro nás důležité, abychom se postavili za svoje práva, říká mi tato 85-letá dáma s tím, že přijela autobusem až z New Jersey. Dana, která žije napůl v Texasu a napůl ve Washingtonu, protestuje podle svých slov proti tomu, že jejich prezident je okrádá. Krade naše práva, krade naše peníze, naše daně, krade všechno, říká mi. Ať jsem mluvila s kýmkoliv, rada, kterou ostatním vzkazují, zní od všech stejně. Přijďte v listopadu volit. Z Lincolnova památníku ve Washingtonu, Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Na festivalu filmové hudby a multimédií v Poděbradech probíráme jiná témata, než ta, která uslyšíte v publicistice hlavních zpráv. No a právě tuto část připravuje moderátor Tomáš Pancíř, kterého zdravím. Dobrý den, Tomáši.
1: Dobrý den. Dnes v publicistice začneme plánem ministerstva práce snížit podporu v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících, a to na úroveň, která platila do konce loňského roku. To navýšení přitom v loni podpořila nejen bývalá vládní koalice, ale také poslanci hnutí ANO. Odborníci si od toho slibovali větší ochotu lidí měnit zaměstnání. Jestli to tak opravdu funguje a jaké dopady by mělo, kdyby tedy současná koalice podporu v nezaměstnanosti opět snížila na tu loňskou úroveň, tak na to se zeptám ekonoma z výzkumného centra IDEA Daniela Minicha. Spojené státy a Venezuela uzavřely ropnou dohodu. Spojené státy americké tím získají většinovou kontrolu nad pětinou zásob ropy ve Venezuele. Co to může znamenat pro světový trh s ropou a pro ceny benzínu a nafty? To proberu s Martinem Jiruškem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A mluvit budeme také o ničivé přívalové povodni v severním Nepálu. Tu způsobil sesuv ledovce. Co bylo jeho příčinou a jestli podobné neštěstí může přijít třeba i v Alpách? To nám řekne Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.
0: Budeme poslouchat nejdříve tedy hlavní zprávy a potom publicistiku v podání moderátora Tomáše Pancíře. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
1: volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Kolik sportů zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, bobby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je Radiožurnál Sport.
6: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
7: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
8: Posloucháte Radiožurnál, je 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
9: Nepálská vláda po středeční bleskové povodní žádá těžkou techniku. Islanďané v referendu rozhodují, jestli obnoví přístupové rozhovory s Evropskou unií. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice do finále 500. Kolony popojíždí po dálnici D1 u Brna v omezení na kilometru 210. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28. Je sobota 29. srpna. Hezké poledne vám. U zpráv přeje Kateřina Couserisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Záchranné práce v severním a středním Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se plní dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a pohřešuje se více než 2400 lidí.
10: Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku, buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tříšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Chitwan u hranice s Indií. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
9: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední anebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, který změnu měli oznamovat jak studenti, tak školy.
11: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
12: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
11: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
13: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
11: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
14: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést odpovědnosti za sebe.
11: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
9: Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat anebo doručit na zastupitelský úřad. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
15: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
9: Volit přímo v zahraničí není možné. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
9: Už hodinu hlasují na Islandu v referendu, které má rozhodnout o pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Podle průzkumu můžou být výsledky velmi těsné. U jedné z volebních místností v Reykjavíku je i náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
16: Pro Reykjavíku je před volební místností docela živý provoz, rodiny s dětmi, ale žádné velké fronty. Část Islanďanů, asi pětina, přitom už má odvoleno. Své hlasy odevzdali v takzvaném předběžném hlasování, které začalo v první polovině srpna. Voliči rozhodují, zda má vláda obnovit 13 let zmražená přístupová jednání a pokusit se s Unií navrhnout dohodu o vstupu do 27. V takovém případě by pak o návrhu bylo další referendum. Vstup do Unie by taky jakožto ústavní novelu museli schválit dva po sobě jdoucí parlamenty. Hlasovat mohou Islanďané až do půlnoci času a podle průzkumu bude velmi těsné. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
9: Ruské noční útoky na ukrajinské město Buča a jeho okolí nepřežilo nejméně 27 lidí. Zraněných jsou více než 40. Na síti Telegram o tom informoval šéf zprávy kyjevské oblasti Timur Tkačenko. Aktuálně evakuují přes 380 obyvatel. Ukrajinské úřady už pátek informovaly o silných explozích a požáru skladiště v Buči. Z bezpečnostních důvodů taky uzavřeli část dálnice mezi Kyjevem a Čopem na slovensko-ukrajinských hranicích. Maďarsko si dnes připomíná 500 let od bitvy u Moháče. Jedna z největších porážek v jeho dějinách stála život i teprve 20-letého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského a otevřela Osmanům cestu dál do Uher. Výročí si Maďaři připomenou přímo u Moháče rekonstrukcí bitvy i opětovným pohřbením části nalezených ostatků.
17: Archeologové našli u Moháče od 60. let zatím 5 hromadných hrobů. Dlouho se předpokládalo, že v nich leží vojáci padlí přímo v bitvě. Výzkum posledních let ale ukazuje jiný příběh, říká antropolog Děrdě Pálfy.
18: Našli jsme na kostech důkazy o hromadných popravách, ke kterým došlo až po bitvě.
17: Podle Pálfyho Osmané takto připravili o život asi 2000 zajatců. Část ostatků, které se jeho týmu podařilo zkompletovat, teď po 500 v těch letech spočine v nové kapli Moháčského památníku. Z Maďarska Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Lidé můžou přispět do sbírky školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití anebo aktovky. Pak je předají dětem z chudých rodin. Pokračuje manažerka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
19: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 000 dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo že je v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
9: Do sbírky školákům od srdce je možné přispět taky online. Smetanova prodaná nevěsta dnes rozezní zámecký areál v Litni u Berouna. Koncertní provedení připomene 160 let od premiéry slavné opery. Orchestr a sbor Národního divadla povede jeho šéf-dirigent Robert Jindra. V solových rolích vystoupí Adam Plachetka, Daniel Matoušek anebo Kateřina Kněžíková.
20: Zkrácenou verzi opery doplní videomapping Tanec i kejklíři. Scénograf Michal Caban promění zámecké nádvoří v obraz staročeského dvora a projekcemi oživí také okolní historické budovy. Koncert se koná v rámci 15. ročníku festivalu Jarmily Novotné, který připomíná slavnou českou pěvkyni. Ta v Litni několik let žila se svým manželem Jiřím Antonínem Daubkem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Kanoista Martin Fuchsa pojede v 15 hodin a 11 minut o další medaili z mistrovství světa rychlostních kanoistů. Po zlatu na kilometru bude v Poznani na startu poloviční trati. Finále na pětistovce čeká odpoledne i kanoistku Denisu Řáhovou a zítra kajakáře Josefa Dostála. Ten byl v semifinálové jízdě dlouho na nepostupových místech. Na šampionátu není zdravotně v pořádku a bylo to znát.
21: No, bylo to hrozný. Já se zvyklej, že když mám prostě mistrovství světa, tak mám většinou dobrou formu. A své výsledku bych to asi taky vyhrál, ale hodně to bolelo už v cíli. Vůbec mi nese ten vítr dozad, silnej. On to rád, nechytil jsem si záběr. Řekl, ta předpověď je jiná, takže to bude mít trošku jiný charakter.
2: Do bojů o medaile postoupil taky deblkajak Havel Špicar, v semifinále byl druhý. Fotbalisté Zlína se pokusí získat první body v sezóně šance ligy, a to na stadionu brněnské Zbrojovky. Zápas 6. kola začne v 17 hodin, stejně jako utkání Pardubice s Artisem Brno. Od 8 večer pak proti sobě nastoupí Baník Ostrava a Sigma Olomouc v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Zastavená D5 u Borů a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Rozvadova je stále ještě zastavený provoz za sjezdem na Bor a Benešovice. Na kilometru 121 odtahují kamion po ranní nehodě. Auto už je naložené, bude odjíždět. Provoz policisté z D5 odklánějí na Bor exit 119, pak se to objíždí přes centrum Boru. A na D1 mezi Brnem a Vyškovem stále čekejte zdržení před sjezdem na Slavkov. Na kilometru 210 tam dělníci ruší dlouhodobé omezení, projíždí se vždy pouze jedním pruhem a tvoří se kolony poměrně dlouhé. Na Vyškov ta kolona je od kilometru 204 asi na 30 minut. Směrem do Brna se stojí od Rousínova z kilometru 216, tam je to skoro na 40 minut. A náhradní trasa po souběžné silnici 430 už je hodně ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty nejčastěji do 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
24: Vláda chce změnit výši podpory v nezaměstnanosti směrem dolů. Zvýší to motivaci lidí najít si rychle práci? Jak uzavření ropné dohody Spojených států a Venezuely ovlivní světový obchod s ropou? A dají se sesuvy ledovců, jako byl ten v Nepálu, čekat častěji a mohou nastat také v Evropě? Ministerstvo práce plánuje snížení podpory v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících z 80% platu na 65% platu. Příští rok tím chce v rozpočtu ušetřit 4,5 miliardy korun. Zvýšení podpory v prvních dvou měsících nezaměstnanosti bylo přitom součástí tzv. Flexinovely pracovního práva, kterou v minulém volebním období připravila vláda Petra Fialy a kterou při hlasování podpořili i poslanci hnutí ANO. Úprava měla podle expertů rozhýbat strnulý trh práce, usnadnit změnu místa a umožnit firmám získat nové lidi. Víc dodáme s ekonomem, výkonným ředitelem výzkumného centra IDEA při ekonomickém institutu CERN GEI a také bývalým členem Národní ekonomické rady vlády Danielem Minichem. Dobrý den.
25: Dobrý den.
24: V souladu s našimi pravidly předvolebního vysílání ještě dodám, že kandidujete v podzimních komunálních volbách. Zvýšení flexibility doporučovala na pracovním trhu Národní ekonomická rada vlády, jejímž jste tedy byl členem. Jaký efekt to zvýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících mělo mít? Co jste si od toho, co tedy platí od začátku ledna letošního roku, vlastně slibovali?
25: Tak to základní očekávání bylo, že lidé, kteří pracují za velmi nízké mzdy v málo produktivních firmách, se přestanou tolik bát toho přechodného období ztráty zaměstnání, hledání nového, myslím tím finančně bát. A dají se do toho, řekněme. Prostě najdou si místo, které je produktivnější, lépe placené u firm, které jdou technologicky více kupředu, že ta česká pracovní síla nebude tak silně vázaná v těch starých zastaralých odvětvích.
24: Ta změna je účinná od začátku letošního roku. Dá se už teď na konci srpna říci, jestli má tenhle ten efekt, který mít měla a o kterém jste teď mluvil, jestli se to osvědčuje?
25: Do jisté míry by se to říci dalo, ale musel by někdo udělat kvalitní analýzu. My jsme takovou analýzu ministerstvu práce nabízeli, ale žádný zájem nebyl. A teď se ukazuje, že ministerstvo, zřejmě vláda, nepotřebuje k těm domněnkám, které má, žádné analýzy, a že prostě se vrátíme zřejmě, ještě to samozřejmě není ve finále, k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, do jaké míry to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
24: To znamená, že analýza toho, jestli to funguje, neexistuje z toho, co říkáte, chápu to dobře?
25: Já jsem tam záměrně říkal kvalitní analýza, protože analýza založená na několika pár číslech nedává smysl. Musím nutně dodat tedy, že ten efekt by měl být dlouhodobějšího charakteru. Od toho ledna letošního roku běhlo pouze 8 měsíců, takže my bychom viděli teprve nějaké počáteční efekty, než se ty informace roznesou mezi lidmi, než si ty lidé taky najdou novou práci, abychom se mohli podívat, jestli ta nová práce je skutečně výrazně lepší a lépe placená než ta původní. Ale ty prvotní efekty určitě by se analyzovat na těch datech za 8 měsíců dali.
24: Ministerstvo práce odůvodňuje návrat k té dřívější nižší výši podpory v prvních dvou měsících tím, že chce zvýšit motivaci nezaměstnaných k hledání uplatnění. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na konci července po jednání o podobě rozpočtu řekl, že ty podpory od letošního ledna vzrostly nelogicky, že je teď výhodné nepracovat. Je na tom nebo není na tom něco na tomhletom argumentu?
25: Na tom není vlastně nic nového. Pan premiér prostě se asi krátkodobě zamyslel, přišlo mu, že jim chybějí peníze v rozpočtu, což je pravda, a dal rozkaz vládě a ministerstvu práce, aby na tom něco udělalo. Dlužno říci, že to, co na jedné straně může uspořit peníze, může v dlouhodobém pohledu ty peníze ubrat příjmu státního rozpočtu, protože ty více produktivní zaměstnání v těch prosperujících firmách můžou zvýšit odvody a daně těch lidí, takže v tom dlouhodobějším období to naopak, ten současný stav by mohl zvýšit čistý příjem státního rozpočtu.
24: Já se k těm rozpočtovým dopadům dostanu ještě za chvíli, ale k tomu argumentu pana premiéra. Nemotivuje ten od ledna platný model, kdy tedy celé první dva měsíce člověk dostává víc peněz, k tomu, aby během těch dvou měsíců nenastupoval, aby ty dva měsíce v uvozovkách si tedy užil bez práce?
25: Jako možné to je, ale žádné analýzy nemáme. To jsou jenom teorie. No. Tady je potřeba říci, že ta možnost dva měsíce žít nějakým rozumným způsobem jako do ztráty zaměstnání a intenzivně si hledat práci a vybírat si. Víme, že český trh práce je přehrátý, to znamená, že těch nabídek práce je obrovské množství a určitě je dobré si nějakým způsobem ty nabídky přebrat a vybrat si tu nejlepší, nebrat hned tu první. Takže opět jsme u toho, toto opatření, které navrhuje pan premiér, je velice výhodné pro firmy, které platí nízké mzdy, aby si udrželi zaměstnance, aby se nezajímali o lepší nabídky.
24: Ta změna, tedy navrácení výše podpory v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících na původní výši, má podle ministerstva práce uspořit 4,5 miliardy korun v příštím roce. Tohle je realistický odhad?
25: Jak jsem říkal, ten přímý efekt, ten prvotní efekt, ano, krátkodobý, ale určitě ne ten dlouhodobý. Ten dlouhodobý efekt může být přesně obrácený, pokud ti lidé by si skutečně našli lépe placenou práci a odváděli vyšší daně a vyšší pojistné. To ovšem v žádné analýze nezaznělo samozřejmě.
24: Když se vrátíme k té podstatě a k tomu záměru, jehož součástí byla právě změna výše podpory v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících, tedy k flexibilitě trhu práce, dlouhodobě statistiky ukazují, že ochota Čechů měnit práci je jedna z nejnižších v rámci celé Evropské unie. Jaká další opatření, kromě tedy toho, jak bude nastavená podpora v nezaměstnanosti, jaká další opatření by tohleto mohla výrazněji změnit?
25: Tak podpora nezaměstnanosti spadá do takzvané pasivní politiky zaměstnanosti a existuje ještě pravá nebo levá ruka a to je aktivní politika zaměstnanosti. To znamená aktivní práce s nezaměstnanými a nejtypičnější program je rekvalifikace, respektive nějaké doučení se nových dovedností, které se na trhu práce začaly objevovat na té straně poptávky a bohužel současná vláda zásadním způsobem skrouhla tyto programy aktivní politiky zaměstnanosti, takže ani na této straně nelze očekávat, že by se zvýšila dynamika na českém trhu práce. Jak jste správně řekl, v naší asi roka půl staré studii jsme ukázali, že patříme k zemím, kde ten obrat na trhu práce, to měnění práce a přechod do těch produktivnějších firm je velice nízký.
24: Ten návrh samozřejmě ještě není schválen, proti němu jsou odboráři, proti němu jsou zaměstnavatelé. Myslíte si, že je šance, že by ještě od toho vládní koalice ustoupila?
25: No tak když sledujeme, jakým způsobem zavádí novou legislativu, to znamená obchází ty standardní procesy a v podstatě jde rovnou na věc, zvoluje to, aniž by tomu kdokoliv pořádně rozuměl, bez analýz, bez připomínek, pak ta pravděpodobnost je poměrně veliká.
24: Říká ekonom z Think Tanku IDEA při CERGEI Daniel Minich, bývalý člen Národní ekonomické rady vlády. Díky za rozhovor, naslyšenou.
25: Také děkuji, naschledanou.
24: Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této země. Na své sociální síti to oznámil americký prezident Donald Trump a dosažení dohody potvrdila také prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Ta dodala, že dohoda umožní výrazné zvýšení těžby ropy a přinese Venezuele rozsáhlé investice a daňové příjmy. My jsme ve spojení s Martinem Jiruškem, odborníkem z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
3: Dobrý den.
24: Americký prezident Donald Trump napsal, že jde o největší ropnou dohodu ve světové historii. Je to pravda a jak významný krok pro světový obchod s ropou to vlastně je?
3: Tak já bych byl jako ve všem, co říká Donald Trump, opatrný v tom hodnocení, jak ta dohoda je rozsáhlá a jaký bude mít dopad, protože spoustu toho ještě nevíme. Nevíme třeba, jak, která ta společnost by měla realizovat tu těžbu tam, ale především, a to je to nejdůležitější, co je potřeba říci, tak venezuelský ropný průmysl je v takovém stavu, že bude potřeba dlouholeté, bych řekl, investice, aby se vůbec dostal na svou základní nějakou produkční kapacitu, aby to vůbec na tom ropném trhu nějak bylo poznat. A jestli se to stane, to je samozřejmě otázka.
24: Právě na tohle už na začátku roku v našem pořadu Peníze a vliv upozorňoval třeba expert na energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Ten říkal, že venezuelská těžební zařízení potřebují opravdu výraznou modernizaci. Jak dlouho tohle to může trvat?
3: Koukáme se na zemi, kde roky, spíš desítky let, byl vlastně podinvestován ten ropný sektor. Navíc v posledních deseti letech byl skutečně zdevastován, protože ta země procházela těžkou ekonomickou krizí. To znamená, nebavíme se o týdnech, o měsících, bavíme se o jednotkách let, kdy by pravděpodobně by Venezuela potřebovala, aby se dostala na úroveň, která by skutečně na tom ropném trhu byla cítit. Momentálně Venezuela produkuje méně než 1% nebo zhruba kolem 1% ropy ze světa, pokud vezmeme podíl na světovém obchodu. To znamená skutečně je to jenom malá část.
24: Václav Bartuška v tom lednovém rozhovoru mluvil také o pochybnostech, jak velké vlastně ty zásoby venezuelské ropy jsou. Podle něj se tam přes čtvrtstoletí nedělalo ověření zásob moderními metodami. Nebude to tedy nakonec pro Spojené státy méně výhodné, než jak to prezentuje Donald Trump?
3: No to je další, to je jeden z těch aspektů, na který si budeme muset počkat, protože velká část těch ohromných ropných rezerv, nebo spíše zdrojů, takhle bychom měli říci, to znamená toho, co teoreticky leží pod povrchem, tak velká část toho, co ve Venezuele je v podobě velice těžké ropy, to znamená bavíme se o něčem, co když to zjednoduším vypadá spíš jako asfalt, nebo je to součást nějaké horniny a to je samozřejmě mnohem nákladnější těžit, to znamená je otázka a to je jeden z důvodů, proč vlastně ty ropné společnosti se zatím dost zdráhaly do Venezuely v mnohem větším řádu, než je teď. A to je samozřejmě něco, co ty soukromé ropné společnosti velmi zvažují. Takže ano, je otázka, do jaké míry skutečně ty zásoby, které Venezuela má, jsou ekonomicky těžitelné.
24: Donald Trump napsal, že v dlouhodobém horizontu tahle dohoda podstatně sníží ceny benzínu pro všechny Američany. Platí to a platí to případně nejen pro Američany. Může to mít vliv i na ceny ropy, potažmo benzínu a nafty v Evropě?
3: Teoreticky každé zvýšení dostupné ropy na světovém trhu by mohlo znamenat snížení ceny. Ale tady se právě dostáváme k tomu, co už jsem zmínil, a to je to, jak dlouho bude trvat, než se reálně ten venezuelský ropný průmysl bude schopen dostat do nějaké vyšší produkční kapacity a jestli to ten trh v tu dobu akceptuje. To znamená, jestli bude po takové ropě poptávka, jestli bude cenově konkurenceschopná a tak dále. Nemyslím si, nebo záleží na tom, co myslí Donald Trump tím dlouhodobým horizontem. Určitě nepocítí ten trh nějaké reálné dopady, jak jsem řekl, v řádu týdnů, měsíců. Spíš jsou to roky a je otázka, jestli se tomu tak vůbec stane. To znamená nějaký efekt, který to může mít na ten trh. Může tam být nějaký efekt, řekněme, v nějakém uklidnění. To znamená, tak jak teď vidíme, že trh reaguje na jakékoliv zmínky o problémech v Hormuzském průlivu, tak tam může být nějaký, řekněme, nějaký efekt v řádu jednotek dolarů, kdy ten trh si řekne, je tady výhled na nějaké uklidnění, na otevření nějakých dalších zdrojů, ale reálný efekt na ten trh ve smyslu nějaké nové, nějaký

0: Arábie z dřívější době, tak toto může být právě v kontextu tím, že si řekněme Venezuela dělá nějakým způsobem prostor pro budoucí zvyšování nebo manipulaci s tou produkcí, aniž by do toho OPEC nějak mohl intervenovat.
1: O ropné dohodě, kterou uzavřely Spojené státy americké s Venezuelou, jsme mluvili s Martinem Jiruškem, odborníkem z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Ničivá povodeň v severním Nepálu už má podle tamní policie přes 600 obětí. Skoro 3000 lidí je navíc stále pohřešováno. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Způsobil ji sesuv ledovce, který se zřítil do řeky v údolí a následně vyvolal prudkou záplavovou vlnu. Problémem je také jezero, které vzniklo při sesuvu ledovce. Při protržení bariéry z trosek kamenů a zbytků ledovce totiž hrozí sekundární povodeň. Naším dalším hostem je Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a také Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak si představit velikost toho ledovce, který se v Nepálu utrhl?
2: Tak ta odtržená část má velikost zhruba necelý kilometr čtvereční a tloušťka toho ledovce, to je trošku spekulativní, to se úplně přesně neví, ale jsou to řádově vyšší desítky metrů, takže je to opravdu jako velký kus, obrovská masa.
1: Proč sebou ten ledovec vzal i podloží, tedy ten obrovský skalní masiv?
2: Tak ten relief tam je hodně vlastně členitý a zároveň i tektonicky nestabilní. Tam spousta nějakých geologických zlomů a poruch a velmi pravděpodobně ten ledovec právě v tom pohybu narušil i nějaký ten skalní masiv, který byl pod ním a podél nějaké té geologické hrany toho zlomu se otrhla i velká část té horniny. A samozřejmě v tom pohybu dál do toho údolí potom sebou strhával i ten nestabilní materiál, který tam byl vlastně z minulosti.
1: Dá se zpětně zjistit, jaký impuls vlastně spustil ten kolaps ledovce na hranici Nepálu a Číny?
2: Určitě se to dá zpětně zjistit a jsem si jistý, že už na tom odpovědní lidé pracují. A samozřejmě většinou je to kombinace několika těch faktorů. Už jsme tady několikrát zmiňovali v médiích, že vlastně k tomu může velmi přispět právě nějaké zvýšené tání během velmi teplého počasí, kdy ten ledovec vlastně produkuje velké množství vody, která vlastně velmi usnadní pohyb toho ledovce potom podloží a potenciálně potom nějaké to odtržení. Spekuluje se i o nějakých seismických vlastně otřesech, ale dneska se vlastně ještě neví, jestli to byl ten spouštěcí mechanismus nebo naopak utržení toho ledovce a téma si horní vyvolalo nějaký ten seismický otřes. Takže tohle si myslím, že zjistíme v následujících týdnech.
1: Vy jste mluvil o tom, že roli může hrát vysoká teplota, tedy teplé počasí. Dá se a bude možné zjistit, jakou roli tedy v téhleté tragédii hraje globální oteplování, protože pokud by ten vliv byl výrazný, potom by se asi mohlo čekat, že podobných kolapsů by mohlo přibývat.
2: Tak globální oteplování jako takové, asi bych to úplně takhle negeneralizoval, ale samozřejmě nějaká ta epizoda toho velmi teplého počasí tomu může přispět. A samozřejmě v souvislosti s globálním oteplováním se bavíme o tom, že vlastně frekvence těchto událostí bude mnohem vyšší, takže bude častěji docházet k těm vlastně vlnám veder a náhlému tání, takže je velmi pravděpodobné, že by k tomu mohlo docházet častěji i v budoucnosti.
1: Může k něčemu takovému dojít i u nám bližších ledovců, třeba v Alpách?
2: Tak z minulého roku známe ten klasický příklad ze Švýcarska, který byl v podstatě úplně stejný. Ten princip toho té katastrofy u té vesnice Blaten byl vlastně velmi podobný. Také se vlastně otrhla ta nestabilní frontální část toho ledovce a došlo vlastně úplně k tomu samému, ke smísení ledu, sněhu, nějakého horninového materiálu a vyvolání té velké vlastně přívalové vlny vody a toho bahna. Takže v principu všechny ty hory, v kterých jsou ledovce, tak těch se to může týkat. Samozřejmě v Alpách je to řádově v menším měřítku než v těch Himalájích.
1: Jak je možné, nebo do jaké míry je možné předpovědět takovéto odlomení a sesuv ledovců? Jakým způsobem se to sleduje?

0: sleduje, jaká technika se využívá?
1: Tak třeba právě u těch Alp, tak všechny ty alpské státy mají celkem dobře zvládnutý a vyvinutý systém vlastně varování a mají zmapované vlastně ty rizikové oblasti, kde se dá očekávat, že něco takového by mohlo nastat. A velmi dobře to zafungovalo právě loni v tom zmiňovaném Švýcarsku, kdy ta vesnice, která vlastně byla poté postižena, tak už byla dopředu vlastně evakuována, už se vědělo, že k něčemu takovému může velmi pravděpodobně dojít. Takže nějaké v úvozovkách předpovědi máme, ale je to spíš otázka pravděpodobnosti, než to, že budeme vědět, kdy přesně se něco takového stane. Ale můžeme si vyhodnotit, která území jsou riziková.
0: Ještě stručně, mluvil jsem o hrozbě sekundární povodně z toho vzniklého jezera. Jak pravděpodobné je, že opravdu se protrhnou ty trosky?
1: Pravděpodobné to je, řekl bych, velmi, protože je to obvyklý scénář u tohohle typu jezer. Otázka je samozřejmě, kdy k tomu nastane a jak vlastně ničivá bude to protržení té hráze. Takže si myslím, že lze to očekávat, ale otázka je, v jaké míře a kdy.
0: Říká Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Díky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedné. A to je čas na zprávy s Kateřinou Causidisovou.
3: Irán popřel tvrzení Spojených států, že se podařilo otevřít Hormuzský průliv. Iránské námořnictvo uvedlo, že má nad trasou plnou kontrolu. Průliv je tak podle něj pro lodě bez koordinace s Teheránem i nadále neprůjezdný. Americké tvrzení označil za pokus o ovlivnění cen ropy. Omezení pohybu lodí bude podle prohlášení trvat tak dlouho, dokud neskončí vojenské akce USA proti Iránu. V Černošicích začne ve 2 odpoledne charitativní festival Nejste v tom sami. Setkají se na něm dobrovolníci z menších spolků, které pomáhají Ukrajině. Zúčastní se také Ukrajinci a nebo lidé, kteří podporují práci dobrovolníků finančně i materiálně. Před 90 lety poprvé vyjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet. Dopravní podnik oslaví výročí příští víkend dnem otevřených dveří. Akce začne v garáži Řepy jízdou historických trolejbusů. Sport. Úřadující mistr světa vozů Formule 1 Lando Norris prodloužil smlouvu s McLarenem. V týmu zůstane britský pilot minimálně do roku 2030. McLaren zároveň dodal, že součástí kontraktu je taky víceletá opce na prodloužení spolupráce. Norris v jeho barvách debutoval v seriálu v roce 2019. V aktuálním pořadí šampionátu je čtvrtý.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Otevřená D5 u Borů a ucpaná D1 u Brna. Dálnice D5 z Plzně směrem do Rozvadova je opět průjezdná za sjezdem na Bor. Na kilometru 121 ještě odtahují kamion po ranní nehodě, už se okolo nehody ale projíždí levým pruhem a to zcela plynule, bez držení. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále čekejte poměrně výrazné zdržení před sjezdem na Slavkov u Brna. Na kilometru 210 se jezdí pouze jedním pruhem, dělníci tam ruší dlouhodobé omezení a kolony jsou dlouhé v obou směrech. Směrem na Vyškov se stojí od kilometru 203, je to asi na půl hodiny. Směrem do Brna a na Prahu kolona od Rousínova z kilometru 216 na 210. tam naberete asi 40 minut. Náhradní trasa po silnici 430 se nevyplatí, je také hodně ucpaná směrem k Rohlence. A v Praze čekejte komplikace na jižní spojice směrem z Barandovského na Černý most za nájezdem od Spořilovské ulice. Kousek za Autopalas je hlášená nehoda a kolona je od Spořilovské asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
6: Jedu vlakem Českých drah.
4: Počasí.
3: Bude polojasná až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy teplej kolem 28 a na horách naměříme kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Víkendový Radiožurnál pokračuje se Zuzanou Burešovou.
2: Dobrý den z Poděbrad z festivalu Soundtrack, který z festivalu filmové hudby a multimédií v našem airstreamu u Lázeňského parku. Čekáme na další hosty. Po 13. hodině například přijde moderátor Jan Rosák. Budeme mluvit o videostopu a můžete si přijít i otestovat své znalosti ze světa filmu. Všem vám přeji dobrý den a klidný poslech.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál a máme tady dalšího hosta u našeho Airstreamu. Teď zafoukal vítr, my tu máme takové stojany s našimi propagačními materiály a teď se to tady rozfoukalo. Ale v každém případě přijďte se na nás podívat, máme tu opravdu zajímavé a milé hosty a jsem moc ráda, že jednoho z nich právě teď krátce po půl jedné můžu představit. Je to Jan Petr Muchov, hudební skladatel, producent, autor filmové hudby, například ve filmech Jedna ruka netleská, Grand Hotel, Samotáři, Václav. Složil taky hudbu ke kultovnímu filmu Šeptej, kde si zahrál jednu z hlavních rolí a taky produkuje alba různým interpretům. Tak tady vítejte. Dobrý den.
1: Odpoledne.
0: Řekněte mi v tom výčtu, nezapomněla jsem na něco, co byste byl rád, aby v tom výčtu toho, co jste udělal, aby tam taky bylo?
1: Já myslím, že tohle to jako naznačilo, co jako dělám, ono, mám různé aktivity v různými směry, takže, ale tohle myslím, že dostatečně naznačilo ten takzvaný roster.
0: Protože někdy si člověk říká, dělám toho tolik a vždycky zvýrazňuji jenom těch pár věcí.
1: A tak ono jenom, je to logický.
0: Je to logický, no, určitě. No. Mně se zdá, že vlastně tím vším, co jste zatím udělal, tak jste takový ideální festivalový host, protože my jsme s vámi mluvili i v Karlových Varech.
1: Ano, protože si věnuji jak filmu, tak hudbě a i filmové hudbě. A tohle je festival filmové hudby, za který jsem velmi rád, že existuje a že vlastně, jak to říct, jako dává i na mapu tu nenápadnou profesi, protože všichni logicky znají filmy, herce nebo režiséry, ale potom ty další složky vlastně toho filmového štábu tolik patrné nejsou. A takže jsem za to rád, že tento náš cech, abych tak řekl, má takovouhle krásnou jako prezentaci ve formě tohoto festivalu.
0: To jsem ráda, že jste to zmínil, protože málo kdo čte titulky. Když skončí film, tak všichni vstávají a odcházejí, i když musím říct, někdy se stálo, že tam ti lidé
1: zůstávají. Já jsem vždycky tam seděl až do konce, že mě to zajímalo vyloženě, kdo to dělal, co dělal a kde se to natáčelo a jestli bylo ublíženo zvířeti a tak, takže já si to vždycky čet až do konce, nebo čtu až do konce.
0: Takže to vaše jméno tam už bylo mockrát, za to jste samozřejmě získal i řadu ocenění. Co jste té své tvorby, to znamená teď, co je tady v té soutěžní sekci, vy jste viděl všechny ty filmy.
1: Ano.
0: Je něco, my nemůžeme říct vlastně výsledky.
1: Já nemůžu říct vítěze, samozřejmě, ale právě bylo to příjemné, jak to říct, rozhodování v tom, kterou filmovou hudbu ocenit, protože opravdu byly vlastně všechny zajímavé a některé samozřejmě, jak to mám říct, nebo práce některých kolegyň a kolegů byla trošku jednodušší v tom, že třeba ten film se podaří lépe. A potom, když vám funguje film, tak je větší pravděpodobnost, že bude fungovat i ta hudba, protože vy se nesnažíte zachraňovat nějakou scénu, co nefunguje, nebo příběh, který má třeba jako nelogický zvraty a tak. A vy vyloženě pomáháte vlastně s tou emocí, protože hudba nese vlastně tu emoci, vyprávět ten příběh ještě v té emoční jako lince a když vám funguje ten film, tak i lépe čtete samozřejmě tu emoční rovinu a asi vám ta hudba je bližší, než když najednou vám ten film nefunguje a pak vás tam i může začít štvát ta hudba, protože ten film furt nefunguje. Takže tady bylo to právě příjemné v tom, že tady jsou vlastně dvě sekce, filmová a televizní a v obou těch, musím říct, že byly opravdu velmi dobrý věci a jsem za to rád a že i se vlastně takhle setkáváme s práci dalších kolegyň a kolegů, který člověk nemá. Já se teda snažím jako člen České filmové a televizní akademie sledovat vlastně všechnu tvorbu, protože když se pak jako hlasuje o českých lvech, tak abych věděl vlastně, komu mám dát třeba hlas. Ale tak je to, člověka to vždycky potěší, když se něco povede někomu, třeba když ho znáte nebo neznáte, i to já mám hrozně rád, že třeba objevím jméno, který jsem neznal a řeknu si, to je skvělá práce, zapamatuju si. A takže je to taková příjemná povinnost být členem poroty.
0: Určitě, ale my bychom možná mohli, neřekneme samozřejmě vítěze, ale možná bychom mohli říct pár filmů, které jste viděli.
1: Dobře, ano, tak mně se třeba líbily hodně film Stvůry a Mířiny děti, co tam bylo dál. To třeba mám dva takový jako favority z té filmové části, co soutěží tady na tom festivalu. A z těch seriálů tam bylo
0: Metoda Markovič,
1: Tomoloch, Moniová. Opravdu zajímavý díl a zajímavý hudby. A takže, jak jsem říkal, byla to radost to sledovat a radost z toho vybírat vlastně. Jo. A hlavně to není soutěž, není to měřitelné samozřejmě. Takže jsme to hodnotili, jak jsem říkal, z různých jako objektivních jako hledisek jsem rád, že dneska ty ceny předáme.
0: Víte, že my po půl druhé tady právě budeme mluvit o tom dokumentárním filmu, časozběrném dokumentu a Miřiny děti. Budeme tady mít i paní režisérku, perfect. Ale budeme tady mít i pana Klariteny, vlastně Vojtěcha Nýdla. A jenom mi řekněte, budeme s ním sice mluvit, ale co říkáte tomu spojení klarinety dokument?
1: No právě, perfektní.
0: To je přesně to pro vás skvělý. Asi.
1: Já jsem měl tu čest s uskupením Clarinet Factory spolupracovat jak na několika jejich deskách, tak jsem dělal takový jako filmový divadelní představení, jsem pomáhal tam, kde oni vlastně jako by dělali tu hudbu a je to právě unikátní to těleso v tom, že jsou to vlastně čtyři klarinety a je to kompaktní celistvá hudba, že opravdu nepotřebuje nic dalšího a já myslím, že třeba konkrétně tady v tom filmu to funguje úplně perfektně.
0: No, moc se na něj těším, přiznám, že jsem ho ještě neviděla, už je v distribuci. Ale přece jenom začínal jste s filmovou hudbou, ale teď ten svět i v tomto oboru se ty věci hodně posouvají. Řekněte mi, jsou nějaké nové trendy ve filmové hudbě?
1: Jsou, často dneska je tam mnohem méně tak jakoby témat hudebních, že je to víc se to blíží skoro až sound designu, méně not, protože i logicky se vyvíjejí vlastně příběhy, které se vypráví, ta forma, jakou se vyprávějí dřív, když se vezmete, já nevím, Hitchcockovy filmy, tak tam skoro od začátku do konce hraje obrovská symfonická hudba, a nebo když máte Disneyovky a někdy to může někoho až otravovat, že někdy ty hudby jsou až návodné. Myslím, že současný jako styl filmařů je spíš ten, že ta hudba tolik nenaznačuje, je vlastně velmi nenápadná, jak jsem říkal, často i disonantní a skoro pomezí jako zvuku nebo sound designu a nějaké hudby a hodně se hrajou na jako divné zvuky, divné nástroje, nebo ne tak jako standardní, že si myslím, že ta estetika prostě jak toho zvukového vyprávění, tak jako filmového vyprávění se hodně jako posunula, speciálně bych řekl posledních 15 let a vlastně současná tvorba filmové hudby mám pocit, že je hodně vzdálená vlastně tomu, která i třeba, když si vezmete přelom jako 90. a 0. let, tak byl hodně v módě používat jako písničky, jako skladby, jako už jako existující a skládaly se takzvané soundtracky, jako že byly z použitých hudeb a jen tak něco málo se skládalo jako by scénická hudba. Pak zase předtím ještě bylo víc taková tam, když bylo jenom film jako Piano a to byly velmi jako takový ty nosný témata a samozřejmě, když půjdeme ještě zpátky Pán Herman a Ennio Morricone, to jsou že velký hudby, kde i si ale točili scény, kde třeba 5 minut nikdo nepromluví a proto si všichni pamatujeme ty hudby, protože se nemuseli porobojovávat přes nějaké dialogy.
0: Příjemně se mi s vámi povídá. Náš čas se pomalu krátí. Mám pro vás přece jenom jednu písničku, za vás potěší, věřím, že naše posluchače, ale ještě jednu odpověď a poprosím vás o stručnou otázku. Myslíte si, že vaši profesi nahradí AI?
1: Je to možné a myslím si, že určitě takové projekty nastanou, ale myslím si, že pořád ta lidská jako tvorba bude jedinečná, klidně i tím, že dělá chyby.
0: Tak a budu ráda, že se zase příště potkáme a dva živí lidé si budou povídat o živých emocích.
1: Děkuji nápodobně.
0: Naším hostem byl Jan Petr Mucho, hudební skladatel, producent, autor filmové hudby a my si právě teď pustíme jeho písničku Lucky Boy, je to písnička z filmu Samotáři a napsal ji a taky naspíval Jan Petr Mucho. Takže dobrý poslech, tady je Radiožurnál.

0: Dobrovolníci nedaleko Horního nádraží v Karlových Varech mění zanedbaný pozemek v parkovou železnici. Odstranili náletové dřeviny a připravili místo pro budoucí koleje. Rozchod budou mít 18,5 cm a vagóny budou dost velké na to, aby se v nich svezlo několik dětí.
1: Já bydlím o kousek níž tady v Jasmínové ulici a to bylo hrozný. Bezdomovci tak tady pálili kabely a tak dále.
2: Přes plot pozoruje stavební ruch kolem jdoucí Jan.
1: Každý chodí bez povšimnutí, jo, do kopce z kopce a najednou vidím tady Makando Růčo, tamhle kátrujou a tak dále ty pánové.
3: Máchni trochu.
4: Si tady už to mají hotový.
2: Jedním z dobrovolníků, kteří na stavbě pracují, je Pavel Hoza. Udusává těleso budoucí železnice vibrační deskou.
5: Pracujete tu skoro 2 roky. Teď stojíme na tělese té železnice.
6: Už je tady podél depa budoucího násep. Upravuje se, už se dneska dává tkanina.
5: Ten okruh má tvar takové ledviny. Vede pod skálou?
6: Pod skálou bude budoucnu nádraží. Depo je tady s krásnou vyhlídkou na Dianu.
2: Spolek parkové železnice Karlovy Vary za necelé 2 roky z pozemku vyklidil několik kontejnerů odpadu. Ve spolupráci s lázeňskými lesy a parky nechal vykácet náletové dřeviny a houští. V poslední době kromě terénních úprav členové spolku také pozemek oplotili. Pokračuje předseda spolku Jan Plomer.
7: Bohužel se sem scházeli lidé na okraji společnosti, tak jsme museli ten prostor oplotit.
2: Kdyby se tady měli tedy lidé těšit na první vláčky?
7: Chtěli jsme otevřít v září, mít otevřeno 1-2 víkendy, aby jsme mohli ukázat, že jezdíme. Bohužel to se nepovede, bylo tady několik technických komplikací a teďka doufáme, že na jaře bychom se mohli opravdu už těšit na první návštěvníky.
2: Parková železnice bude tady na Bohatické skále jezdit o víkendech a státních svátcích od května do konce října. Z Karlových Varů, Václav Malý, Radiožurnál.

0: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli jste bůh fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než s holkou.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
3: Jo.
1: To je Matyáš.
3: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Ve středu večer na ČT 1 a v i vysílání.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
7: Ruské útoky u Buči nepřežilo nejméně 27 lidí. Vzdušný úder zasáhl taky budovu muničního skladu. Bezvěrově na severním Plzeňsku lidé vyklízejí domy po rozsáhlém středečním požáru. Fotbalisty Plzně posiluje slovenský reprezentant Denis Vavro. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem u sjezdu na Slavkov. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Ruské útoky u města Buča mají 27 potvrzených obětí. Podle šéfa vojenské správy Kyjevské oblasti Timura Tkačenka může počet mrtvých ještě růst. Přes 40 lidí je zraněných, včetně dvou dětí. Téměř 400 tamních obyvatel museli z bezpečnostních důvodů opustit své domovy.
9: Už v pátek deník Ukrajinská pravda informoval o několika silných explozích a rozsáhlém požáru muničního skladu. Ukrajinské úřady už vyšetřují podrobnosti incidentu a to, jestli byly výbušniny na místě uskladněné podle platných předpisů. Následné výbuchy totiž zabily několik lidí a poničily desítky obytných domů a domov důchodců. Úřady musely z bezpečnostních důvodů taky uzavřít několik kilometrů dálnice spojující Kyjev a město Chop u slovensko-ukrajinských hranic. Podle kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina získala informace o tom, že Rusko plánuje operace směřující na Kyjev a město Černihiv. Matěj Kolář, Radiožurnál.
7: Sousedé i okolní obce organizují pomoc pro majitele požárem zničených domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Na místě stále pokračuje vyšetřování příčin středečního požáru. Další informace doplňuje nezávislá starostka Jana Petrů.
10: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, furt ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
7: Podle mluvčího krajských hasičů Michala Holečka zatím není známá ani předběžná příčina požáru. Hráz brněnské přehrady čeká od konce září rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun. Povodí Moravy dokončilo výběrové řízení na stavební firmu. Ta zbourá starou mostovku a nahradí novou konstrukcí. Úplná uzavírka pro veškerou dopravu i chodce začne 29. září a potrvá až do prosince příštího roku. Pokračuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
11: Po dokončení prací bude doprava po mostovce řešena jako sdílená zóna pro chodce i vozidla s rychlostním omezením. Toto řešení společně s novým osvětlením v budoucnu přispěje mimo jiné také k větší bezpečnosti dopravy i návštěvníků brněnské přehrady.
12: Sport. Fotbalista Denis Vavro je novou posilou plzeňské Viktorie. 30-letý slovenský reprezentant přestoupil do západočeského klubu z druholigového německého Wolfsburgu. Už v pátek přišel do Plzně jiný obránce Adam Gabriel. Fotbalisté Pardubic a Artisu Brno nastoupí proti sobě v šestém kole šance ligy. Oba týmy zatím čekají na první vítězství v sezóně. Pardubický záložník Tomáš Jelínek k utkání říká.
13: Myslím si, že by to mohl být zápas, kde bychom mohli mít herní převahu, což jsme třeba měli i v zápase s Jabloncem. Bohužel tam se nám nepodařilo střelit gól a nebyli jsme úplně pevní v breakových situacích, kterým dal soupeř dva góly, takže určitě se odhle se chceme poučit střelit co nejdřív gól a doufám, že vyhrám.
12: Souboj Pardubic s brněnským Artisem začne v 17 hodin. Ve stejný čas má výkop utkání Zbrojovky Brno se Zlínem. Od 20 hodin pak bude hrát Baník Ostrava s Olomouckou Sigmou. Přímé přenosy všech zápasů uslyšíte na Radiožurnálu Sport nebo webu irozhlas.cz.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Praze na jižní spojce.
4: Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále brzdí provoz. Omezení u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 210 se projíždí vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 také z nájezdu z Ostravské ulice z kilometru 203 obou směrně na 20 až 30 minut. Dá se to objet po silnici 430 okolo Rohlenky, cesta je tam opět volnější. V Praze jsou komplikace na jižní spojice směrem na Černý most za sjezdem na Spořilov, kousek za Autopalas, tam se zrazila dvě auta, blokují prostřední pruh, kolona je od Spořilovské asi na 10 minut. Menší kolony jsou pak v Praze i na magistrále, a to před omezením u hlavního nádraží a také před zúžením na Hlávkově mostě. A na tahu 35 z Mohelnice směrem do Světav a Litomyšle hlásíte překážku v Mohelnickém kopci.
5: Mohelnice na Svitavy a v prvním stoupání za Mohelnicí je v pravým pruhu roztrhaná kurta. Je to ale na čtyřech místech. Jsou tam kusy železa, všechno.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty nejčastěji do 25 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
14: Tak tedy dobré odpoledne, za chvíli se znovu vypravíme na silnice, abychom zkontrolovali, jaký je provoz o posledním prázdninovém víkendu. Na Jindřichohradecku je s dopravními policisty naše reportérka, za chvíli se s ní spojíme. Přejeme vám dobré odpoledne.
8: Víkendový Radiožurnál
15: a Zuzana Burešová.

0: Zítra bude čekat dopravní policisty opravdu nadstandardní výkon, regulace nedělního provozu, kdy se budou rodiny vracet z prázdnin, taky preventivní kontroly. Desítky policistů jsou už dnes v terénu, třeba na jihu Čech, a tam je s nimi reportérka Kristýna Baršin, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Já jsem se vypravila s policisty na Jindřichohradecko. První naše stanoviště bylo mezi Třeboní a Stráží nad Nežárkou. Lokalita je velice oblíbená mezi turisty, což bylo vidět i při kontrolách. Hned v prvních několika autech byly rodiny, které se vrací z dovolené v místních kempech, ale zastavili jsme třeba i prarodiče, kteří vezli z prázdnin zpět svá vnoučata rodičům, aby se mohli v klidu připravit na nástup do školy. Poslední prázdninový víkend se snaží lidi využít i k výletům. Na jihu Čech je dneska krásně. A tak třeba i Tereza, mladá jezdkyně na motorce, vyrazila se svými rodiči projet se na Lipno. Konkrétně tahle hlídka za první část dne nezaznamenala ani žádné vážnější přestupky. Jednu řidičku upozornili na prasklé čelní sklo. Teď jsme se přesunuli o kousek dál do obce Mláka, kde policisti zrovna zastavili další auto. Provoz je i tady opravdu silnější a tak nabádají řidiče k opatrnosti, tak aby se z těch prázdnin mohli skutečně vrátit všichni v pořádku.
0: A Kristýno, co všechno policisté kontrolují?
1: Každý řidič, kterého hlídka zastaví, se musí podrobit dechové zkoušce na alkohol a kontrolovat můžou i přítomnost dalších návykových látek. Policisti se zaměřují taky na telefon za volantem, bezpečnostní pásy i technický stav vozidel, no a samozřejmě dodržování povolené rychlosti. K tomu například této hlídce slouží mobilní radar. Policista Martin Pešek mi ho taky názorně ukázal. Přístroj vozí v malém kufru v autě a vypadá trochu jako taková pistole. Stačí s ním namířit na jedoucí vozidlo a zaznamená rychlost i poznávací značku. No a díky speciálnímu světlu to zvládne i za tmy. Hlídky budou řidiče po celé republice kontrolovat až do pondělí, kdy dopravně bezpečnostní akce končí. Od 1. září pak budou dohlížet zejména na malé chodce, kteří se po prázdninách vrací do školních lavic a během léta mohli ztratit pozornost, kterou bezpečné přecházení přes vozovku vyžaduje.
0: Tolik tedy reportérka Kristýna Baršiny. Všem vám přejeme bezpečnou cestu, ať už někam pojedete nebo půjdete.

Návštěvníci soundtracku Poděbrady, tedy Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií, odkud dnes vysíláme, si můžou taky připomenout atmosféru televizní soutěže Videostop, kterou dlouhá léta uváděl moderátor Jan Rosák, a my si ji teď na Radiožurnálu připomeneme.

0: A moderátor Jan Rosák je tady teď se mnou v našem stříbrném airstreamu v Poděbradech. Jsem tomu moc ráda. Dobrý den.
1: Dobrý den. Až teda jsem zamáčknul slzu nostalgie.
0: Já to viděla. Vás to neskutečně dojalo.
1: No jasně, no tak už jsem tu znělku neslyšel teda opravdu drahně let. A když ji slyším, tak mě to připomene možná moje nejmilejší chvíle před televizní kamerou.
0: No, vaše chvíle ale dnes ještě přijde, protože i pro návštěvníky tohoto festivalu, tedy v Poděbradech, tak taky vlastně budete s nimi soutěžit, nebo jak to vaše vystoupení v tom programu tohoto festivalu bude dnes vypadat?
1: No v podstatě bude vypadat tak, jak vypadal Videostop, teda s malými jaksi korekturami. Nebudou tam kamery, možná budou, ale já o nich nevím. Každopádně nebudou tam ale ti tři pomocníci z řad herců a ostatních známých osobností, které ty nebohé chudáky soutěžící mátly a v podstatě jim kradli body, ale někdy byli ti soutěžící tak chytří, že jim jaksi na to přišli. Tak to tam nebude. Za tyhle ty tři matoucí postavy tam budu já. Čili já jsem si na ně vymyslel pár takových záludností a jsem zvědav, jestli mi to zbaštěj.
0: Je pravda, že vlastně Videostop se především zaměřoval na české, respektive československé filmy, a když byla snaha zařadit i zahraniční snímky, tak to vlastně neprošlo.
1: Neprošlo. To je pravda. Byl to velmi zvláštní fenomén, protože jsme si mysleli, že ty zahraniční snímky, které jsme tam zařazovali, jsou opravdu všeobecně známé. Možná, že byly, ale už to lidi tolik nechytilo. Prostě už to nebylo takové, jaksi takové domácké. Bylo to trošku, se to najednou dostalo hodně do světa. Myslím si, že to lidi jaksi nevzali, abych to řekl popravdě. Ale když jsme ten Videostop potom dělali ještě na další stanici, tak tam jsme se vrátili zase k tomu tradičnímu teda systému těch českých komedií, ale já jsem chtěl, aby to se mnou opět dělal Karel Čáslavský, tak jako v České televizi, ale Karel to mi to zdíky odmítl, ale velmi jaksi smutně říkal: člověče, já bych do toho šel, ale nepůjdu do toho z jednoho prostého důvodu, že totiž lidi už si nic nepamatujou. Už si nepamatujou tváře herců, nepamatujou si názvy filmu, a já jsem musel dát zapravdu, když jsem tam dával ukázku s panem Marvanem, nebo s Františkem Filipovským, a dotyčný si nebyl schopný vzpomenout na jeho jméno, tak jsem si říkal, Karel měl pravdu. Nejvyšší čas tím přestat. No, ale doufám, že dneska tady v Poděbradech si lidi vzpomenou.
0: Víte, že jsem ráda, že jste zmínil právě jméno filmového historika Karla Čáslavského, protože on byl takový plachý a vlastně on ze začátku byl plachý, pak se samozřejmě už na tu kameru zvykl, mně se moc líbil, i on dělal vlastně další pořad, který se jmenoval,
1: Hledání ztraceného času.
0: To bylo skutečně výborné, ale vlastně i díky němu se lidé dozvěděli tak neuvěřitelné zajímavosti z té filmové historie. Co třeba vás překvapilo, co vám třeba řekl, díky němu jste se dozvěděl?
1: Já jsem Karla měl jako studnici. Když jsem dělal já scénáře, protože jsme se střídali tři, Vladimír Bezdě, který vlastně ten Videostop vymyslel, Karel a já, tak jsme měli rozdělené ty ranky. Karel dělal komedie, takové ty starší, já jsem dělal ty novější komedie a Vláďa Bezděk dělal televizní scénace, pohádky a tak, ty natočené pozdější věci. No a když já jsem potřeboval nějak poradit, tak jsem zašel za Karlem do té ale opravdu neuvěřitelně jaksi divné budovy a takové až nedůstojné pro ten filmový archiv. To byl takový Tesco barák rozpadající se. Dneska myslím už sídlí v lepším prostředí. Tak tam Karel seděl v takovém kutlochu, měl před sebou střihací pult a já jsem říkal: Karle, nazdar, prosím tě, potřeboval bych nějaký záběr s klukama, jak skáčou ze skály do vody, jo, prosím tě, do Vltavy. A on říkal: jo, počkej, tak to bude tady, takhle šahnul, vytáhnul a měl to. Prostě on měl opravdu ten film v malíčku, všude ho měl. A ze začátku máte pravdu, že byl plachý. Ale tomu zase nevydrželo tak dlouho. On se otrkal. Potom už mi do toho začal tak trochu kecat, v dobrým samozřejmě, ale pak dokonce se projevil jako komik. Vymyslel geniální nápad, že jako, protože ty ukázky stály jako opravdu peníze, půjčovali jsme si je vlastně od nejrůznějších filmových společností, Lucerna film, Barrandov a podobně, a tak jsme je platili, za minutu se platilo 10 tisíc, to nebylo tak úplně laciné. No a Karel vymyslel silvestrovský pořad, ve kterém jakože už nám došly prachy, takže si je musíme zahrát sami. A my jsme si opravdu ty ukázky zahráli sami. To byla taková nádhera, já na to nikdy nezapomenu. Tak třeba Karel hrál sestru Huňkovou, já jsem hrál Strossmayera a tak jsem nadával, že kdyby blbost nadnášela a tak dále, tak dále. A nebo on hrál toho Hostinského, který ho hrál pan Lír, já jsem hrál doktora Skružního a poslal jsem Karla do Pelřimova, do toho, aby se podíval, do čeho půjde. No a vrchol byl ten, když jsme hráli, jakože hráli samozřejmě Pyšnou princeznu, tak Karel hrál prince Miroslava a já jsem hrál fousatou Pyšnou princeznu.
0: Ale.
1: Ano, a žádal jsem ho, aby mě zavázal střevíc a Karel opravdu delší dobu nebyl vůbec, jak se chechtal, nebyl vůbec schopný. Tak jsme to točili na několikrát.
0: Takže já vlastně dnes mluvím nejenom s moderátorem Janem Rosákem, ale taky hercem. Teď jsme připomněli některé filmové role, ale musíme teď už tomu aktuálnu. My se teď tady spolu scházíme na festivalu Soundtrack. Jsme tady v Poděbradech a je to vlastně festival filmové hudby a multimédií. Jaký film vás uchvátil právě nejenom tedy svým příběhem, ale právě filmovou hudbou? Máte nějaký snímek, na který se rád podíváte?
1: No a možná překvapivě to je film, který na té hudbě asi nestojí, protože stojí na vynikajících výkonech herců a spíš na tom příběhu, a to byl Podraz. Mně se tam ta muzika tak strašně líbila, taková ta ten swing, takový to rozladěný piano, teď si nedokážu představit, jak bych to asi nazval, ale tam se mi ta muzika jak se opravdu hodně líbila.
0: Můžu vám skočit do řeči? A vy víte, kdo ji napsal?
1: To už nevím.
0: Já vás vůbec nechci zaskočit, ale my jsme se tady bavili s skladatelem filmové hudby Janem Petrem Muchovem a ten říkal, lidé se dívají na film, ale nevnímají potom už ty titulky, kdo je autorem té hudby. Tak oba se na to potom podíváme, kdo to dělal. Ale protože už sem přicházejí lidé a chtěli by vás vidět nejenom tady, ale samozřejmě, až budete mít program pro ně, tak kde vás dnes tady? V Zámecké zahradě vás můžou vidět od kolika hodin?
1: No.

0: 7. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu Běchovice-Praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 2:30. Zprávy připravila Kateřina Cousirisová.
2: Do Česka se vrací jeden ze dvou vrtulníků, který pomáhal s hašením požáru v Srbsku. Hasiči o tom informovali na síti X. Druhý vrtulník dál pokračuje v hašení. Oba stroje i s leteckými záchranáři do Srbska vyrazili minulou sobotu. Balkánská země požádala o mezinárodní pomoc kvůli rozsáhlým přírodním požárům. Studenti už nemusí hlásit nástup na střední a vysoké školy pojišťovně. Nově je to povinnost školy. Pojišťovny ale radí, aby si studenti zkontrolovali, že škola nástup nahlásila, aby pak nemuseli doplácet. To můžou udělat v mobilní aplikaci, na webových stránkách anebo osobně na pobočce. V hlavním městě afrického Nigeru Niamey bylo brzy ráno slyšet výstřely a exploze. Zatím neznámí ozbrojenci tam zaútočili v okolí prezidentského paláce a na leteckou základnu v areálu mezinárodního letiště. Nigerská vojenská junta vyzvala ke klidu a oznámila, že mobilizovala bezpečnostní složky.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slávie rozehrají hlavní fázi Ligy mistrů domácím soubojem s francouzským týmem Lan, a to ve čtvrtek 10. září. Pak budou hrát v Azerbajdžánu proti Sabahu Baku a v Turecku proti Fenerbahce Istanbul. Pražané se dále utkají doma s Arsenalem a Villarealem a v Mnichově s domácím Bayernem. V lednu pak Slávia zakončí základní část soutěže zápasem v Portu a utkáním proti Aston Ville. Rozpis duelů zveřejnila Evropská fotbalová unie UEFA na svém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zastavená D8 u Německa a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D8 je aktuálně pozastavený provoz na příjezdu do České republiky směrem z Německa od Drážďan. Na vjezdu do tunelu Panenská-Libouchec na 87. kilometru byl detekován nadrozměrný náklad. Provoz na Prahu je tak zastavený, čeká se na policejní hlídku, která situaci prověří. Osobním autem se to dá objet, pokud si jedete na kilometru 87 a dáte se přes Nakléřova Telnici. Na dálnici se pak vrátíte u Ústí nad Labem na kilometru 74. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdech do Brna, a to obou směrně. Kvůli omezení u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 210, tam likvidují dlouhodobé omezení a jezdí se vždy pouze jedním pruhem. Kolony jsou jak od Rousínova, tak také od sjezdu na Šlapanice. Je to vždy asi na půl hodiny. Dá se to objet osobním autem po silnici 430, ale u Rohlenky opět čekejte silnější provoz. A v Praze lepší situace na jižní spojice směr Černý most, nehoda za Spořilovskou už nepřekáží, byla odklizená, kolona se de facto rozjela. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je polojasno až oblačno, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28, na horách dnes naměříte většinou kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový Radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
5: Dobré odpoledne na Mezinárodním festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack, odkud pro vás Poděbrad vysíláme, je taky soutěžní filmová sekce a mezi snímky je zařazený i časozběrný dokument a Amiřiny děti. Za chvíli si o něm povíme. Poslouchejte proto dál víkendový Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Režisérka, dokumentaristka Markéta Krválková 10 let pracovala na dokumentu Amiřiny děti, mapovala příběh rodiny, která utíká ze Sýrie do České republiky a mapovala tenhle příběh optikou dětí. A právě o tomto snímku Amiřiny děti budeme s paní režisérkou a dokumentaristkou mluvit. Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Hezký den v Poděbradech.
0: A nejste tady sama v našem airstreamu, protože je tady taky Vojtěch Nýdl, klarinetista, zpěvák, skladatel, textař a zakládající člen kvarteta Klarinet Factory, který kombinuje různé žánry. A proč je tady právě on? Vítejte, dobré odpoledne. Protože máme tady festival filmové hudby a vlastně ta vaše hudba v tom dokumentu zazní. Tak témata jsou jasně dána. Nejdřív mi řekněte, jak si to tady v Poděbradech užíváte, paní režisérko.
1: Já moc si to užívám. Sice jsem se přihnala asi před 15 minutami, ale už jsem zaznamenala cestou jeden rozhovor, který jste tady měli v průběhu, tady jsem poslouchala pana Rosáka a vidím spoustu krásných, milých tváří, takže krásná atmosféra.
0: To je dobře. Vojtěch Nýdl, musím říct, že už jste přišel v předstihu, což mě potěšilo asi tak zhruba necelé 2 hodiny před začátkem našeho rozhovoru. A to už svědčí o tom, jak máte rád věci, aby byly v pořádku, přijít včas, vědět, kde ten airstream stojí, aby nebyly žádné problémy. Je to tak?
2: No, myslím, že to není takhle úplně, ale já už jsem přijel včera, takže já teď mám spoustu času, takže jsem si tady prošel spoustu věcí. A,
0: takže tak jsem, řekněte, jaké věci, co jste tady viděl?
2: No tak byl jsem například, teď jsem si zrovna dal výborný oběd, ale taky mě úplně fascinuje, kolik je tady lidí a jak to tady žije, je to super.
0: A je úplně výborné, že právě vaše společná práce, váš dokument tady je v té soutěžní sekci. Už jsem mluvila, že to je vlastně příběh rodiny, která kvůli válce prchá ze Sýrie a dostává se do České republiky. To je časozběrný dokument, který vlastně jste dělala 10 let. To je opravdu kus života. Možná teď otázka trošku mimo. Je něco, že byste to někdy zopakovala, dělat časozběr a stala se Helenou Třeštíkovou druhou, nebo ne?
1: Ne, vůbec si ji nechci konkurovat, paní Třeštíková je jenom jedna jediná. Mě k tomu spíš dohnalo to téma, že si to tak trochu o to řeklo, že to, co jsem tím příběhem chtěla říct, nešlo říct za rok. Takže jsme to prostě prodlužovali tak dlouho, až to učinilo nějaký oblouk.
0: A vy jste k tomu příběhu Amiřiny děti přišel, jak vy jste se znali už dlouho a no, věděla jste, že oslovíte právě Vojtěcha?
2: No, my jsme se neznali úplně, ale Markéta byla na našem koncertě a rozhodla se, že ta hudba nějak se jí tam hodí do toho a takže nás oslovila tím vlastně.
1: Já jsem je znala třeba od 2. roku mého natáčení a věděla jsem, že jednou chci oslovit. A za těch 8 let, potom ten 10. rok, jsem se bála, aby se nerozpadli nebo aby prostě neumřeli a to se naštěstí nestalo, takže jsem jim mohla oslovit.
0: Byla to, nebo tento film, tento dokument, to byla vaše první filmová hudba?
2: Ne, tak my už máme s filmovou hudbou určité zkušenosti. Dělali jsme jednak v roce 2016 si nás vybral Jan Bubeníček do jedné povídky svého povídkového filmu Smrtelné historky, takže tam se objevila naše hudba. No a v roce 2023 jsme dělali kompletně teda hudbu k animovanému filmu. To si nás vybral hollywoodský režisér John Stevenson, který dělal třeba film Kung Fu Panda. A dělali jsme hudbu k filmu, který se jmenoval Middle Watch. A prozradím, že jsme za to dostali taky nominaci na cenu BAFTA. A takže to nějaké zkušenosti s filmovou hudbou máme.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne letos s tímto filmem. Ještě než si budeme vyprávět trošku příběh, když už jsme ho naznačili a tím, když řekneme, že kdo utíká kvůli válce do nového prostředí, tak už se jasně ta témata nabízejí. Jenom mi řekněte, paní režisérko, proč právě klarinet je vhodný do tady toho dokumentu? Proč zrovna tady ty hudební nástroje?
1: No, asi to většině posluchačům dojde, že ten příběh je o rodině, která je muslimského vyznání a vlastně ta hudba té končiny syrské etnicky trošičku ty nástroje a i to v té víře je, takže já jsem to chtěla jakýmsi způsobem přiblížit českému divákovi. Vůbec si neklademe, nikdy nebyla snaha napodobovat hudbu toho regionu, ale ten klarinet to nádherně přemostuje k nám směrem, takže já jsem s tím ale chtěla pracovat vědomě.
0: Jak to bylo, když se bavíme o filmové hudbě? Vy jste viděl postupně tedy jednotlivé ty sekvence toho příběhu ve střižně a postupně jste tu hudbu skládal, a nebo jste čekal, až to konečně paní režisérka dotočí, sednete si do střižny, podíváte se na celý příběh a vymyslíte?
2: Tak já jsem tu neskládal tu hudbu sám, my jsme ji skládali všichni čtyři, jako Clarinet Factory, ale neskládali jsme ji kompletně. Bylo to tak, že vlastně jsme se postupně scházeli, postupně jak se ten film tvořil, jak se stříhal, tak jsme ten tvar nějak poznávali, a musím říct, že taky velkou měrou k tomu vlastně přispěl Viktor Eckert, který vlastně si i hudbu, kterou už jsme natočili, vybíral a osazovali správně podle toho, jak to cítil, tak to osazoval do toho filmu. A takže něco jsme napsali přímo, něco jsme dokonce improvizovali přímo ve studiu u Markéty a u Viktora na různé sekvence toho filmu, a něco, velkou část toho vlastně vybral Viktor sám a už to osadil přímo do obrazu.
0: Povězte mi, paní režisérko Markéto Eckert-Válková, mě by zajímalo, jak k vám tohle téma přišlo. Natočit tento příběh této rodiny, bylo to něco, co jste chtěla? Vyhledávala jste nějakou takovou rodinu, anebo se to samo tak nějak nabídlo?
1: No, když jsem začala točit, tak se psala rok 2015 a vrcholila emigrantská krize. A nebylo možno si nevšímat toho, co se děje, jaký mediální rozruch to způsobuje. A mě samotnou jako člověka, bez ohledu na to, že jsem režisérka, zajímalo, jaká je pravda, co si o tom všem myslet, jestli ty vášně vzedmuté a vlastně nenávistné hejty, nebudeme přijímat jakýkoliv uprchlíky, mají jakýsi základ, který dává logiku, anebo skutečně prostě naše schopnost nepřijímat a nevnímat bolesti, strachy ostatních, neštěstí, válek jdou až jako přes hranice, které nejsou ani pro mě přijatelné. Takže osud mě přivedl, opravdu skutečně nevyhledávala jsem to, ale ve chvíli, kdy jsem je potkala, tak jsem věděla, že s nima tu cestu chci projít pro nás, pro náš český národ, aby jsme si třeba mohli ten názor upravit.
0: Jaké bylo to první setkání paní Amery, jejich dětí a vlastně jejího manžela? Protože musela přijít ta nabídka, a když člověk se musí vlastně potýkat s tím, že opouští svoje prostředí, jde úplně prostředí cizího, a pak přijde paní režisérka, která řekne, já bych ráda s vámi tu cestu prošla, tak to je těžké rozhodování.
1: Takhle to působí. Popravdě řečeno, bylo to daleko složitější. Oni přijali v tak nečekaně, všechno bylo pro ně jinak. Museli se zžívat a řešit tolik věcí, že to, že jsem se tam vyskytovala já v rámci toho zmatku, který kolem nich byl, nemyslím zmatku v uvozovkách, protože opravdu Charita a různý další organizace neziskový a přírodní škola, gymnázium se o ně vzorně starali, takže já jsem se tam přimotala, si toho zpočátku vůbec nevšímali. Oni si mysleli, že jsem od školy, že jsem nějak jako součást toho, že mapuju jejich pobyt, a nechávali mě přicházet blíž. A ve chvíli, a já jsem sbírala materiál sama, já jsem neměla štáb, neměla jsem na ně ani peníze, chodila jsem tam 3 roky sama a dobrovolně. A až teprve, když oni se trošičku tady usadili a pochopili, o co jde, a já jsem získala peníze, tak přišla ta chvíle, kdy jsme si řekli ano nebo ne. A to už byly trochu vědoucnější. Takže to byly jednotlivé fáze a vlastně celých 10 let jsme procházeli neustále nějakýma fázema, protože je jenom zdánlivý, že člověk se naučí jazyk, dostane byt a dostane práci, a v té chvíli končí problémy, v té chvíli vlastně začínají a nekončí nikdy.
0: Přiznám se, že film jsem ještě neviděla, moc se na něj těším, a vy jste sama v úvodu říkala, že se to nabídlo, bylo to velké téma, i když vlastně pořád aktuální je. Řekněte mi, jaký je vlastně poselství toho filmu, když teď se na něj diváci přijdou podívat do kina, tak vlastně co se dozví o té rodině, o té jejich 10leté cestě?
1: Já si myslím, že ten příběh je příběhem naprosto univerzálním, a já se snažím bourat ty hranice. Neustále jsme jedna nebo druhá strana. Názory se vyhraňují, veřejnost se vymezuje vůči něčemu. A ono ve skutečnosti to tak vůbec není. My všichni fungujeme stejným principem, máme děti, máme rodinu, víme, co je to hlad, víme, co je to štěstí, víme, co je to práce, usilování, strach. A já si myslím, že když vidí člověk takovýhle příběh, tak musí přestat uvažovat v těchto vyhraněných kategoriích, a to já vnímám jako svoji dokumentaristickou povinnost tohle podporovat. Ale musíme mluvit taky o hudbě ještě.
0: Už jsme o hudbě mluvili a už jenom poslední otázka, protože máme samozřejmě i další, nejenom filmová témata. A v každém případě ten názor si udělají posluchači sami, až se na ten film půjdou podívat. Ten snímek se jmenuje Amiřiny děti. O hudbě jsme mluvili. Uvidíme, jak to všechno bude fungovat. A jenom mi řekněte, jak vy se díváte na Amiru a její rodinu, když jste to viděl?
2: No, tak pro mě to, myslím, že to je velmi důležitý film, jako vůbec pro naši českou společnost, že se tam člověk hodně dozví o nás, a dobrého, ale i toho neúplně dobrého. A já jsem rád, že teda ten film vzniknul. My jsme skoro okolností s Jindrou Pavlišem, s kolegou z Clarinet Factory, vlastně v Sýrii byli půl roku předtím, než začala válka, takže mám k té zemi vlastně i svůj osobní vztah, mám tam i nějaké přátele takže se mě to hodně dotýkalo a je moc zajímavý vlastně vidět to z druhé strany, jak to vypadá ta naše společnost, ta naše země, jako z pohledu člověka, který vůbec tady nikdy nebyl a prostě řeší úplně jiné věci.
0: Nastínili jsme hodně otázek, hodně témat a ty odpovědi si každý najde sám. Ať se podívat v každém případě na dokument, časozběrný, desetiletý dokument Amiřiny děti. My jsme si o něm povídali s režisérkou, dokumentaristkou Markétou Eckert-Válkovou a taky s Vojtěchem Nýdlem, klarinetistou a zakládajícím členem kvarteta Clarinet Factory, a tahle hudba tam právě zazní. A věříme, že to všechno bude fungovat. Moc vám děkuji, že jste přišli. Naschledanou.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme.
0: A za chvíli nabídneme další témata.

0: A teď se vás zeptám, už jste někdy byli na samozběru rakitníku? Jeden je právě teď u Blatničky na Hodonínsku. Zájemci si můžou nůžkami nastříhat celé větvičky s bobulemi do kyblíku nebo do přepravek. A to až do října. Za kilo zaplatíš 100 korun. A právě v sadech máme teď i reportérku Hanu Novotnou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jaký je zájem o samozběr?
1: Když jsem procházela sadem, tak jsem si všimla, že keře jsou celé obsypané malými oranžovými kuličkami, které vypadají jako korálky. Na některých místech už je poznat, že jsou dost ostříhané, ale rakitníku je hlavně ve vrchní části sadu hodně. Podle majitelů je zájem velký. Jezdí sem lidé z Nového Jičína, Brna, Hodonína i Bratislavy. Já jsem tu potkala třeba pána ze slovenského Vrbového, který říkal, že nedaleko má svůj sad s jabloněmi a na samozběr rakitníku narazil náhodou. Kamy a přepravkou jsem viděla i pár z Prahy. Říkali, že jeli od příbuzných ze Slovenska, no a tak se po cestě zastavili i tu, protože jim se letos moc rakitníku neurodilo.
0: Takže nám teď vysvětlete, jak se vlastně rakitník zpracovává.
1: Tak správně by lidé měli stříhat celé větvičky a očistit je od trní a listí. Je to proto, že kdyby trhali jednotlivé malé kuličky, asi by to trvalo podstatně delší dobu. Větvičky se pak dají zamrazit a potom se z nich dají ty plody snadno oklepat. Z rakitníku se potom dá vyrobit třeba sirup, marmeláda nebo se dá použít jako kyselější omáčka k masu.
0: A jaká je letos úroda?
1: Tak farmáři hodnotí úrodu jako dobrou, rakitníku neublížil ani mráz, ani teplo, ani sucho. Majitelé mají dva sady, jeden z nich je tady u Blatničky a ten druhý v Zarazicích, což je část Veselí nad Moravou. A každý rok je samozběr v jednom z nich, aby keře v tom druhém měli šanci obrůst. Majitel Martin Smetana mi řekl, že tím, že lidé jezdí na samozběr, tak vlastně farmářům pomáhají s údržbou keřů, které by stejně bylo potřeba prostříhávat.
0: Říká reportérka Hana Novotná. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Zdravíme vás ze speciálního vysílání z Poděbrad, z Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií, soundtracku. Přeji vám hezké odpoledne, třeba zrovna s nějakým dobrým filmem, ale hlavně především s vysíláním Radiožurnálu.

0: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy má Kateřina Sousidisová.
2: Český telekomunikační úřad chce po operátorech pokrýt další místa bez signálu. Exploze po ruském útoku poblíž Kyjeva nepřežilo 37 lidí. Fotbalisté Slávie začnou ligu mistrů 10. září zápasem s francouzským Lán. Opět otevřená je dálnice D8 na příjezdu do České republiky z Německa. A bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku je 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Jedná se například o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí a nebo Pelhřimova. Brzy by se to mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 2/3 těchto míst pokryly.
3: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Počet obětí ruského útoku u Buči v kyjevské oblasti stoupl na 37. Na síti Telegram to napsal šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Zraněných je 40 lidí a skoro 400 obyvatel úřady evakuovali. Včerejší ruský útok zasáhl sklad s municí. Na místě po úderu začaly rozsáhlé exploze a vypukl požár. Ukrajinská prokuratura už vyšetřuje možnou nedbalost. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa si tak zajistili většinovou kontrolu nad 65 miliardami barelů venezuelské ropy. Na své sociální síti Trump tvrdí, že dohoda Venezuele pomůže k úspěchu i prosperitě. Američanům sníží ceny benzínu.
4: Ty ve Spojených státech vzrostly od začátku války s Íránem asi o třetinu. Trump kvůli tomu čelí rostoucí kritice před listopadovými volbami do kongresu. Novou dohodu o ropě teď označil za největší v historii. Výhodná je i podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodriguezové. Ta uvedla, že smlouva zemi pomůže s obnovou ropného průmyslu a zvýšením těžby. Počítá totiž s rozvojem 17 strategických polí a investicemi za v přepočtu víc než 2 biliony korun. Další podrobnosti o obsahu dokumentu nejsou známé. Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Spojené státy tam zvětšily svůj vliv po lednovém únosu prezidenta Nicolase Madura. Václav Hojný, Radiožurnál.
2: V Praze skončil prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy opět jezdí v kratších intervalech. Pondělí se k nim přidají také tramvaje. V jízdních řádech nově platí i některé trvalé změny. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
5: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
6: Sport. Fotbalisté pražské Slávie vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září, a to domácím zápasem s francouzským Lán. Základní část soutěže zakončí taky na stadionu v Edenu, a to 27. ledna proti Aston Ville.
7: V říjnu čekají Pražany dva daleké výjezdy do Azerbajdžánu na stadion Sabahu Baku a o týden později se v Istanbulu utkají s Fenerbahče. Následují dva listopadové zápasy doma s Arsenalem a Villarrealem. 8. prosince se představí v Mnichově proti Bayernu a po pauze v lednu nastoupí v Portu týden před závěrečným domácím duelem s Aston Villou. Rozpis zápasů zveřejnila Evropská fotbalová unie na webu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
6: Kanoisty Martina Fuchsu a Denisu Řáhovou čeká finále mistrovství světa na pětistovce. Oba závody českých rychlostních kanoistů přiblíží v přímých přenosech digitální Radiožurnál Sport. Ženy odstartují v 15.04, muži v 15.11.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Otevřená D8 v tunelech a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D8 je opět obnovený provoz v tunelech Panenská a Libouchec směrem z Německa do České republiky. Na 87. kilometru byl detekován nadrozměrný náklad, už jej ale policisté odstavili mimo a provoz na Prahu od Drážďany tak po D8 obnovený. Kolona od německé hranice se postupně dává do pohybu. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem brzdí provoz omezení u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 210 se tam projíždí vždy pouze jedním pruhem, a to kvůli demontáži dlouhodobého omezení. Kolony jsou tak od Rousínova z kilometru 215 a také z Brna od sjezdu na Slatinu z kilometru 202. To zdržení vždy asi na půl hodiny. Dá se to objet po silnici 430 okolo Rohlenky, ale čekejte i tam silný provoz. U Brna pak menší kolony jsou i na křížení dálnic D1 a také D2 před křižovatkou, před stavbou nové křižovatky. Zdržení na příjezdu z Prahy i Bratislavy je vždy na 10 minut. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady na 25. kilometru je hlášená nová nehoda a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je polojasno až oblačno, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy naměříme kolem 28. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Michaela van Erne.
9: Velmi ráda, s chutí a je mi ctí, krátce po 14. hodině. Norsko plánuje hledat v Arktidě další ložiska ropy a plynu, a to navzdory odporu Evropské unie, která má obavy z dopadů na životní prostředí. Vláda argumentuje energetickou bezpečností Evropy. Mnohem podrobnější budeme v tomto ohledu v našem vysílání. Za chvíli.
0: Víkendový radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: Kapela One Direction dozněla, pojďme dál. Norsko nemá v úmyslu vzdát se těžby ropy a plynu. I přes námitky Evropské unie a obavy o životní prostředí chce Oslo pokračovat v průzkumu a nových vrtech v Arktidě. Norský ministr energetiky Terje Aasland řekl agentuře Reuters, že jeho země má suverénní právo rozvíjet ložiska v Barentsově moři bez ohledu na postoj 27. Detaily probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaké plány má tedy Norské království s těžbou ropy a plynu v Arktidě?
1: Norsko chce v průzkumu a těžbě pokračovat a Barentsovo moře pro něj bude v příštích letech jednou z klíčových oblastí, jak tento týden tedy znovu potvrdil zmiňovaný ministr energetiky Aasland. Letos v květnu vláda vyhlásila další kolo licencí pro firmy, které chtějí suroviny právě v Barentsově moři těžit a hlásit se mohou nyní do začátku září. Pokud Norsko totiž brzy neobjeví nová ložiska, tak podle oficiálních prognóz se v následujících letech očekává prudký pokles těžby. V optimistickém scénáři bude produkce v roce 2050 o třetinu nižší než dnes, v pesimistickém scénáři klesne téměř na nulu.
0: Jak se k těžbě v arktické oblasti staví Evropská unie?
1: Brusel v současné době podporuje zákaz nových vrtů v Arktidě kvůli ochraně životního prostředí. Nicméně podle agentury Reuters Evropská komise nyní zvažuje změnu svého postoje a to právě kvůli obavám o energetickou bezpečnost Evropy. Připomínám, že po zahájení ruské invaze na Ukrajinu se Norsko stalo největším dodavatelem zemního plynu do Evropy a pokrývá asi 30% poptávky Evropské unie a Velké Británie. A zmiňovaný ministr pro energetiku Aasland prohlásil, že pokud má Norsko i nadále dlouhodobě dodávat ropu a plyn do Evropy, tak Arktida zkrátka musí být součástí té diskuze. A Norsko hodlá průzkum v této oblasti rozvíjet bez ohledu na to, jestli Evropská unie zavede moratorium na těžbu v této oblasti, anebo ne.
0: Norsko ovšem není členem Evropské unie. Znamená to, Zdeňko, že unijní postoj může ignorovat?
1: Ano, není členem Unie a o využívání svého kontinentálního šelfu rozhoduje samo. Evropská unie mu tedy nemůže jednoduše zakázat nové vrty v Barentsově moři, ale na druhou stranu úplně ignorovat Evropskou unii Norsko samozřejmě nemůže z ekonomického hlediska. Norsko je totiž těsně napojené na evropský trh přes evropský hospodářský prostor. A pokud bude Evropa tu spotřebu plynu výrazně snižovat, tak to samozřejmě ovlivní i budoucnost norských projektů. Oslo nicméně namítá, že ropa i plyn se dají prodávat samozřejmě i mimo Evropu. A navíc zdůrazňuje, že norské dodávky jsou stále důležité pro evropskou energetickou bezpečnost.
0: Zdeňka Trachtová nás zasvětila právě do této problematiky. Moc za to děkuji a přeji hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál. Lidé se po třech letech můžou znova podívat na hrad Kámen na Pelhřimovsku. Dnes po velké tříleté rekonstrukci opět otevřel své brány návštěvníkům. Na místě je i naše reportérka, my toho využijeme a dozvíme se o tom, jaký je o prohlídku opravené památky zájem.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: U DG posloucháte Radiožurnál. Hrad Kámen na Pelhřimovsku je po 3 letech znova otevřený. Kromě unikátní sbírky motocyklů nabízí zrekonstruovaná památka z přelomu 13. a 14. století. Například i nově objevené motivy původní výmalby. Na hradě je toho času i naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne z nádvoří Hradu Kámen. Hlavní bránou už od rána od 10 hodin prochází stovky návštěvníků. Když se teď na ní podívám, další skupiny přicházejí. Jsou to rodiny s dětmi, páry, cyklisté, ale velké zastoupení tady mají motorkáři. A jdou nejenom slyšet, když k hradu přijíždí nebo od něj odjíždí, ale pak i poznat podle oblečení. Hrad je totiž spojený s historickou sbírkou motocyklů. Lidé si tady můžou prohlédnout téměř 40 různých kusů a to je podle jejich vlastních slov, když jsem s jednou skupinkou mluvila, přijeli jsem na motorkách z Prahy, to hlavní lákadlo pro ně. A jeden mladý motorkář, přesněji mototrialista, je přímo tady se mnou na nádvoří, každou lichou hodinu na svém stroji předvádí nevídanou show. Skáče motorkou na kameny, které ústí z jedné strany hradu, přeskakuje dřevěné překážky anebo i samotné návštěvníky, kteří se dobrovolně sami lehnou na zem. Musím se přiznat, že když přeskakoval naráz 5 lidí, srdce se mi na ten moment zastavilo. Další adrenalinová ukázka bude tady v 15 hodin.
0: A Veroniko, co dalšího můžou návštěvníci na hradě ještě vidět a zažít?
1: Památka nabízí kompletně opravené interiéry, 2 dětské herny, 3D modely hradu a interaktivní prvky. Kastelánka Zlata Vobinušková vyzdvihuje hlavně fresky, které objevili restaurátoři během oprav. Ty jsou k vidění právě v expozici historických motorek. Hrad má taky nové infocentrum, kde se nachází kavárna, když teď trošku popojdu. Ne, tak nic se nezměnilo, zůstává plně obsazená, lidé s kávou i ze zákusky postávají venku nebo sedí i na trávníku. Na závěr připomenu, že oprava hradu, interiéry, fasáda, podlahy, expozice trvala 3 roky a vyšla na zhruba 100 milionů korun.
0: Zjistila a zprostředkovala Veronika Bartes-Vohralíková. Moc děkuji, hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Dnes a zítra je uzavřená silnice Udržkové na Zlínsku. Detaily ve zprávách.
1: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Radiožurnál půl třetí. Zprávy a Kateřina Cousy.

0: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun. Informuje o tom ministerstvo zdravotnictví. Ze 40 milionů dodaných dávek se využila necelá polovina. Pro novou očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Poslední prázdninový víkend si lidé můžou zapojit do sbírky školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické. Cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech můžou lidé odevzdat psací potřeby, penály, aktovky a nebo třeba svačinové boxy. Na Islandu dnes v referendu rozhodují o pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Podle předběžných průzkumů bude výsledek vyrovnaný. Země rozhovory zahájila po ekonomické krizi v roce 2008 spojené s propadem islandské měny. Dnes a zítra je kvůli opravě úplně zavřená silnice Udržkové na Zlínsku. Jde o jedinou cestu ze Zlínska a Vizovická přes Hostýnské vrchy. Řidiči tak musí jet více než 40 kilometrů dlouhou objížďkou přes Slušovice a Vsetín. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa zabojuje na mistrovství světa v Polsku o druhou medaili. Po zlatu na kilometru ho čeká finále na poloviční trati, a to od 15 hodin a 11 minut. Na pětistovce se představí taky Denisa Řáhová. Finále kanoistek odstartuje zhruba za půl hodiny. Radiožurnál Sport odvysílá oba závody v přímých přenosech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D5 u Plzně a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Rozvadová velmi opatrně u Plzně za sjezdem na Bory a Klatovy na 86. kilometru leží na dálnici ztracený koberec. Vybočuje se v nepřehledném úseku, tak pozor. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále čekejte zdržení před omezením u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 210 se projíždí vždy pouze jedním pruhem, dělníci tam demontují dlouhodobé omezení, no a kolony jsou od sjezdu na Rousíno směrem do Brna z kilometru 216 a také od Slatiny z kilometru 202 směr Vyškov. Dá se to celé objet obou směrně po souběžné silnici 430 okolo Rohlenky, čekejte ale i tam silný provoz. A v Praze jsou komplikace na Štěrboholské spojice z Černého mostu směrem na Lanový most. U Průmyslové ulice před Europarkem je hlášená nehoda a kolona je od sjezdu na Běchovice asi na 20 minut. A 10 minut pak naberete i na jižní spojice v opačném směru směr Černý most. U sjezdu na Zahradní město pracují silničáři, pomalej se jede od Spořilovské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách se ojediněle vyskytne slabý déšť. V noci teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Michaela van Erne.
3: Vzhledem k tomu, že se v anglické fotbalové lize čeká výjimečný souboj českých gólmanů, se také tomu budeme věnovat podrobněji ještě před 15. hodinou.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Kurt Nielsen z hudby. Čerstvý kokos a tropické ovoce z Ugandy, tradiční africká jídla nebo ručně pletené koše z Ghany. To všechno můžou ještě do zítra vidět i ochutnat návštěvníci Dnu Afriky ve Zlínské zoologické zahradě. My vás do zoo vezmeme za chvíli.

0: Duo Shakespeare Sisters doznívá. Ve Zlínské zoo naopak pokračuje první ročník Dnu Afriky. Pětidenní festival v oblasti Karibuny ukazuje návštěvníkům africkou kulturu, tradice i gastronomii.
1: Jako no, ale je to hodně sladké teda na mě. Jak ti to chutná, Janovko?
2: Dobře.
1: Dobře, je to dobrý?
2: Jo.
3: No, voda.
4: S mlaskáním ochutnávají Jana, Jenovéfa a Petra vodu z čerstvého kokosu. Petra v rukou drží také dračí ovoce.
3: Je to taky takové sladoučké, jakože, no dobré, no takové kiwi, ale kiwi je víc pikantní a tohle je takové sladší spíš. A ty semínka mi připomínají jako semínka z kiwi.
4: Tropické ovoce je letecky dovezené a lidé můžou ochutnat také třeba dva druhy manga, papáju, hadí ovoce nebo ananas. Kromě toho je na festivalu spousta dalších stánků. V jednom z nich prodává tradiční pletené koše i ayazghany.
5: They are made by the indigenous people of Bolgatanga.
6: Košíky vyrábějí původní obyvatelé Bolgatangy v Ghaně. Většinou se živí jako farmáři, ale v období sucha, kdy nemůžou pracovat na polích, pletou ze sloní trávy tyhle nádherné košíky, které tady teď prodávám, a část výdělku z prodeje se pak vrací zpátky k nim.
5: And some of the proceeds go to their families.
7: My tady máme africké oblečení, šperky, doplňky, šátky, všechno možný.
4: Říká od vedlejšího stánku Hana Romová. V řadě stánku je také jeden světle modrý, kde lidé můžou ochutnat kukuřično-sojovou kaši likuni fala, kterou mívají děti v afrických školách. Za zvuku afrických rytmů můžou návštěvníci ochutnat také tradiční speciality ze Zimbabwe, Jihoafrické republiky nebo Ugandy. Další program popisuje mluvčí zahrady Romana Mikešová.
8: Pro děti máme připravené malování na obličej, samozřejmě s africkými motivy, ale máme obrovskou radost, že nejenom nám chodí pomalované děti, ale že v celém areálu můžete vidět i pomalované dospělé. No a na víkend chystáme ještě další vylepšení, tentokrát v podobě pletených afrických copánků.
4: Pětidenní festival Dnu Afriky je v oblasti Karibuny Zlínské zoo vůbec poprvé. Po letošním ohlasu je ale podle Romany Mikešové jasné, že se příští rok do zoo zase vrátí. Michaela Kočendová, Radiožurnál.

Gracie Abrams z hudby. V anglické fotbalové lize se čeká výjimečný souboj českých gólmanů. Podvečerní zápas Tottenhamu s Newcastlem hned ve druhém kole proti sobě může svést jediné dva české hráče s jistým místem v aktuálních sestavách klubů Premier League. Detaily přidáme za chvilku, teď pro vás máme kapelu U2.

0: Jak už z vysílání radiožurnálu víte, v anglické Premier League po 18 letech můžou proti sobě nastoupit dva čeští brankáři. V 6:30 fotbalisté Tottenhamu přivítají ve druhém kole Newcastle a v základních sestavách těchto týmů se v úvodním kole sezóny objevili Antonín Kinský a Lukáš Horníček. My to probereme s Krištofem Kousalem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Ale ještě než se dostaneme ke Kinskému a Horníčkovi, zmínili jsme se o posledním střetu českých gólmanů v anglické lize. Připomeň okolnosti.
1: Bylo to 12. ledna roku 2008 a taky v tom hrál roli Tottenham, který nastoupil na Stamford Bridge proti Chelsea s Petrem Čechem v bráně. Za Spurs chytal Radek Černý, pro kterého to byl jeden z 21 zápasů, do kterých v anglické lize nastoupil. No a londýnské derby tehdy zvládla lépe domácí Chelsea, která vyhrála 2-0.
0: Teď tedy branku Tottenhamu hájí Antonín Kinský a v Newcastlu je od začátku sezóny Lukáš Horníček. Jak pravděpodobné je, že dnes oba nastoupí?
1: Je tam docela velká šance, oba začali sezónu na postu jedničky, ačkoliv s dost odlišnými výsledky. Zatímco Kinský dostal 3 góly od Brentfordu, tak Horníček pomohl získat Newcastlu bod za remízu 2-2 s Liverpoolem. Uvedl se tedy v dobrém světle, což je velmi důležité podle bývalého brankáře Zdeňka Zlámala. Ten v pondělním pořadu radiožurnálu Sport s mikrofonem do Anglie chválil jeho zákrok proti střele německého záložníka Floriana Wirtze.
2: První těžký zákrok, chytneš Wirtzovi vlastně skoro gólovou střelu. Následně jsem viděl, jak diváci vstali, aplaudovali mu. To jsou přesně ty momenty, který mladý brankář potřebuje. Až jsem z toho měl husí kůži a po tomhle zákroku jsem věděl tak a teď už je tam, kde má být a bude mít úspěšnou kariéru v Newcastlu.
1: Předpovídá bývalý hráč skotského týmu Heart of Midlothian Zdeněk Zlámal.
0: Ale řeč byla také o nepovedeném úvodu sezóny v podání Antonína Kinského.
1: Ano, porážka 0-3 na stadionu Brentfordu rozhodně nebyl start, který by si Tottenham po loňské záchraně v Premier League představoval a to ještě Kinský předvedl 5 zákroků. Trochu si pak spravil chuť ve středu v anglickém ligovém poháru, když pomohl porazit druholigový Charlton 5-1 a postoupit do třetího kola, ve kterém se utká s Liverpoolem. Lukáš Horníček v týdnu odpočíval, pohárový zápas Newcastle s West Bromwichem odchytal Francouz Jouen. Pokud tedy dnes 24-letý Horníček na hřišti Tottenhamu nastoupí, bude odpočatější než jeho o necelý rok mladší soupeř Kinský.
0: My uvidíme, vy uslyšíte díky radiožurnálu Sport a také díky Krištofu Kousalovi. Víme o tom všem podstatném. Díky a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když se správně zeptáte.
2: Zcela upřímně odpovědi.
3: Dobře.
4: Kolik morčat už je podle vás moc morčat?
1: Dozvíte se víc, než čekáte.
5: Na co se dá ve vyšším věku těšit? Jaký jsou výhody?
1: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
6: Já jsem Blahoš, můžeme si tykat.
7: Samozřejmě, že ano.
1: Nová talk show na jednoho.
8: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
1: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál 15 hodin. Čas zpráv a Kateřiny Causerisové.
10: Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, do kdy se můžou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Ruské útoky u Buči nepřežilo nejméně 37 lidí. Kanoisté Řáhová a Fuxa zabojují na mistrovství světa o medaile. Kolony popojíždí po dálnici D1 u Brna před omezením na kilometru 190. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 28 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Čechům, kteří žijí v zahraničí, zítra končí lhůta, do kdy můžou podat žádost o zápis do seznamu voličů pro senátní volby. Tam se musí zapsat lidé, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat anebo doručit na zastupitelský úřad. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
12: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
10: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Ruské útoky u města Buča mají 37 potvrzených obětí. Podle šéfa vojenské správy Kyjevské oblasti Timura Tkačenka může počet mrtvých ještě růst. Téměř 400 tamních obyvatel museli z bezpečnostních důvodů opustit své domovy.
13: Už v pátek deník Ukrajinská pravda informoval o několika silných explozích a rozsáhlém požáru muničního skladu. Ukrajinské úřady už vyšetřují podrobnosti incidentu a to, jestli byly výbušniny na místě uskladněné podle platných předpisů. Následné výbuchy totiž zabily několik lidí a poničily desítky obytných domů a domov důchodců. Úřady musely z bezpečnostních důvodů taky uzavřít několik kilometrů dálnice spojující Kyjev a město Čop u slovensko-ukrajinských hranic. Podle kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina získala informace o tom, že Rusko plánuje operace směřující na Kyjev a město Černihiv. Matěj Kolář, Radiožurnál.
10: Festival Crystal ve Lvivu v Liberci dnes v 7 hodin večer zakončí přehlídka umělců z Česka i zahraničí. Nabídne ukázky šperků, bižuterie, skla i módy. Poprvé budou vystavené skleněné šaty Studia Lev a sklářského studia Kultivar. Doplňuje Marcel Mochal ze Studia Lev.
14: My jsme společně přišli na skleněný komponent, který je možný šít sklem dohromady a vytvářet nekonečnou plochu. Máme dva tvary komponentů a vlastně skládáme do vodních doplňků. Máme takovou kuklu, náušnice, náhrdelník, rukavice, tomu šaty dámské.
15: Sport. Kajakář Josef Dostál může obhájit titul mistra světa na 500-metrové neolympijské trati. Český reprezentant postoupil na šampionátu v Poznani do zítřejšího finále, stejně jako debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Už za chvíli budou o medaile bojovat další dva Češi. Víc už z Polska dodá František Kuna.
16: Martin Fuchs může navázat na zlatou medaili na kilometru na poloviční trati. Jeho velkými konkurenty bude vedle něj v dráze Moldavec Tarnovsky a také Brazilec Queiroz. Dále pak Daniel Feyes, který byl právě stejně jako včera Fuchs zlatý. 15 hodin a 11 minut je start tohoto závodu. Za malou chvíli v 15.04 se na start postaví Denisa Řáhová. Na startu pětistovky kanoistek přímý přenos bude vysílat Radiožurnál Sport. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
15: A fotbalovou Plzeň posílil Denis Vavro. Zkušený slovenský obránce přichází na západ Čech z druholigového německého Wolfsburku. Z Viktorií podepsal dvouletou smlouvu.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna, silný provoz také v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem zůstává zdržení před omezením u sjezdu na Slavkov u Brna před kilometrem 210. Tam se projíždí vždy pouze jedním pruhem kvůli demontáži dlouhodobého omezení a ty kolony jsou poměrně dlouhé od Rousínova z kilometru 216 a také v opačném směru od Brna ze Slatiny z kilometru 202. Dá se to obousměrně objet po souběžné silnici 430. Provoz je tam silnější, zejména okolo Rohlenky se tvoří kolony. A v Praze pak je silný provoz na Štěrboholské spojice směr Lanový most. Asi 10 minut naberete v koloně od Běchovic k Průmyslové. Na vině je dřívější nehoda, ta už je ale odklizená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
3: Do Brna, do Prahy.
7: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
3: Jedu vlakem Českých drah.
11: Počasí.
10: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Kolik zprávy? Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
9: A také s dalšími informacemi. Na některých místech v Nepálu, který bojuje s následky záplavové vlny, se zastavily záchranné práce. Důvodem je velmi silný déšť, který komplikuje pohyb lidí i techniky v náročném terénu. Země také poptává v zahraničí lékaře a odborníky k odborné identifikaci lidských těl. Radiožurnál má na místě zpravodaje Davida Jakše. Využijme toho. Dobrý den.
17: Hezké odpoledne.
9: Davide, čas se teď stává stejně vážným nepřítelem. Proč?
17: No, všem tady je jasné, že ten každodenní déšť je vážným nepřítelem, protože právě vrcholí monzun. Úhrny srážek jsou teď nejvyšší během roku a to je přesně to, co přeživší ani záchranáři nepotřebují. Už tak narušené a podemleté svahy se stávají ještě nebezpečnějšími, hrozí sesuvy a mohou zase začít stoupat hladiny řek a jezer. Navíc se nedaří ani dostat do metropole Kátmandu všechna mrtvá těla. Úřady je musí narychlo pohřbívat nahoře v horách, ve městech a ve vesnicích, kde je našli, protože hrozí infekce a epidemie. No a tímhle způsobem už byli pohřbeni třeba buddhističtí a hinduističtí poutníci, které na cestě do Tibetu zabila ta záplavová vlna.
9: Jaký typ pomoci teď Nepálci nejvíc potřebují?
17: Pořád platí, že nejžádanější je veškerá mechanizace, čili auta všeho druhu, autobusy, odklízecí technika. Teď nejnověji nepálské ministerstvo zahraničí poptává třeba i odborníky na telekomunikace. Je totiž třeba co nejrychleji opravit, zprovoznit poškozené komunikační uzly, také sítě, vysílače. Špatně fungující nespolehlivé spojení je tady obrovský problém. No a Nepál už také vyčíslil, kolik bude stát plná obnova těch zasažených oblastí, oprava silnic a obnova celé infrastruktury. V příštích letech to má být částka mezi 4 a 5 miliardami dolarů.
9: A existují přece jen nějaké dobré zprávy?
17: Existují. Na sociálních sítích tady v Nepálu, pokud tady sítě fungují, tak přibývají příběhy až neuvěřitelné. Muž, který přežil zamotaný v elektrickém rozvodném kabelu nad tou běsnící řekou. Jiného člověka poslal jeho šéf pár minut před neštěstím do výše položené části vesnice a díky tomu přežil. Nebo šofér kamionu, který prý té rozbouřené řece doslova ujel, prostě šlápl na plyn, jel do kopce a přežil.
9: Tolik náš zpravodaj David Jakš. Moc děkuji a opatrujte se.
17: Díky, naslyšenou.

0: Zatímco jste poslouchali kapelu Cranberries, kanoista Martin Fuchsa pojede o další medaily na mistrovství světa v Poznani. Finále na 500-metrové trati komentuje přímo z Polska reportér František Kuna.
1: Dobré odpoledne, teď posluchačům dvěma stanic najednou. Posloucháte Radiožurnál a digitální stanice Radiožurnál Sport. Martin Fuchsa po zlaté medaili, o kterou se podělil s Maďarem Fejesem. Velmi unikátní situace včera. Teď bude bojovat ve finále 500-metrové trati. Je ve dráze číslo 3. Včera jel v jedničce až úplně na kraji. To nemají kanoisté rádi, ale nevadilo mu to. Dokázal zabrat a skvělým finišem získal nakonec pro Česko první medaili. Ten je tady na světovém šampionátu a bude chtít vybojovat další. I Josef Dostály ve finále mezi kajakáři na 500. To se pojede zítra po 10. hodině dopoledne, tak to vám také samozřejmě dáme vidět. Martin Fuchsa má ve startovním poli velké protivníky v podobě Moldavce Tarnovského, Brazilce Queiroze a Maďara Fejese, se kterým byl včera zlatý. Odstartováno 500, nějaké necelé 2 minuty v trati. Fuchsa zvládá dobře start, ale Daniel Feje z Maďarska také. Ten aktuálně vede a jeho špička lodi je nápadně před ostatními. Ale jinak je to velmi vyrovnané, kromě Argentince Ayali, který odpadl. Dobře jede také Brazilec Queiroz, který dokázal v průběhu kariéry Fuchsu mnohokrát porazit a aktuálně je ve vedení. Maďar je trochu za ním. Queiroz vede, Fuchsa druhý, žlutá špička jeho modré lodě aktuálně a musí se pohlížet také doleva, kde je Němec Bange. Je to ale velmi, velmi vyrovnané. Tarnovský, který má dobré starty a pak většinou vadne, tak je tuhý už teď, zdá se. A Fuchsa se dostává maličko dopředu před Queiroze, ale jsou to opravdu centimetry. I Maďar Fejes do toho jde naplno, ale vypadá to, že je na tom o trochu hůř než vedoucí česko-brazilská dvojice. Zatím nelze přesně říct, kdo úplně přesně vede. Teď už ano. Měřený mezičas 250 metrů. Queiroz první, Fuchsa o 0,1 sekundy na druhém místě. Fuchsa si jede pro medaili, otázkou je, jaká bude, ale má mocné finiše a teď to bude souboj mezi Fuchsou a Queirozem. Brazilec zabral, na kilometru se mu to nepovedlo. Fejes, ten už se propadl a bude bojovat vůbec o medaili. Queiroz jede skvěle, Brazilec zdá se by mohl jako první v téhle sezóně porazit Martina Fuchsu, ale ještě máme ten závěr před sebou. Bude to špička lodi na špičku loď, česká nebo brazilská, zatím brazilská a teď možná už česká. Je to opravdu velice vyrovnané, možná bude potřeba kopnout loď do cíle. Posledních 25 metrů zhruba, Queiroz se zdá, že porazí Fuchsu, ještě záleží, jak vyjdou záběry českému závodníkovi. Fuchsa nebo Queiroz, zlato nebo stříbro, tak to bude v podání Martina Fuchsy a možná se bude fotit, ne. Tohle je brazilské vítězství a Martin Fuchsa bere stříbrnou medaili na mistrovství světa. Další do sbírky na světovém šampionátu. Queiroz porazil Fuchsu zase po delší době. Končí naprostá dominance Martina Fuchsy, co se týče prvních míst, ale fantastická stříbrná medaile pro českého reprezentanta, kterého byste velmi brzy měli slyšet i v našem vysílání. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

Historické proudové a vrtulové letouny, stíhačky z druhé světové války, armádní vrtulníky i další technika. To všechno můžou vidět návštěvníci tradičního leteckého dne v Chebu. Přímo z letiště se za chvíli přihlásí náš reportér.

0: Michael Schulte dozněl. Letecký den v Chebu dnes přilákal na letiště u vodní nádrže Jesenice tisíce návštěvníků. Můžou sledovat historická letadla, vrtulníky i moderní stíhačky. Organizátoři připravili také ukázky letecké akrobacie. Jaké stroje jsou právě teď na chebském nebi, může posoudit a zprostředkovat reportér Václav Malý. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Právě teď skončil své vystoupení Josef Dodo Vaško s proudovým letadlem L-29 Delfín a prověřil stav ušních bubínků návštěvníků. Každou chvíli se do vzduchu vznese největší hvězda programu Martin Šonka ve svém modrostříbrném speciálu.
0: Jaké zajímavé stroje dnes už návštěvníci viděli a ještě jaké uvidí?
1: Podle leteckého historika a spoluorganizátora akce Ladislava Matějíčka patří mezi nejzajímavější části programu historické stroje.
0: Tak, teď jsme našeho reportéra Václava Malého úplně ztratili. Zřejmě na chviličku nás nechal na holičkách signál, ale já naopak dostávám signál, že máme Václava Malého zpátky, takže prosím, máte slovo, na chvilku jsme vás ztratili, ale můžete pokračovat.
1: Za chvíli se mohou těšit diváci na vystoupení takzvaného korzára. To je letadlo určené ke službě na letadlových lodích. Tento konkrétní kus, který tu za chvíli diváci uvidí, aktivně sloužil v bojích v korejské válce. A další věci, které čekají diváky, vystoupení skupiny Flying Bull Acrobatics Team nebo legendární americký tank P-51 Excalibur.
0: Václave, jaké letouny ukáže armáda?
1: Armáda tady už představila nákladní letoun CASA a za chvíli představí vrtulník MIL Mi-17. S ním bude asi nějaká bojová ukázka. A na závěr by se měl představit turbovrtolový letoun 410. Pokud počasí dovolí, měl by být zítřejší program podobný téměř totožný jako ten dnešní, ale hned několik návštěvníků, se kterými jsem se bavil, mi říkalo, že zítra přijdou určitě znovu.
0: Letecký den v Chebu a Václav Malý, moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Zprávy a Kateřina Sausidová.
2: Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 60 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Řekl to americký prezident Donald Trump. V posledních týdnech Trump čelí rostoucímu tlaku kvůli vysokým cenám benzínu a válce s Íránem. Svitavské regionální muzeum ode dneška vystavuje vzácný stříbrný poklad. Ten před 70 lety objevili dva instalatéři v jednom z měšťanských domů. Archeologický nález stříbrných mincí je běžně uložený v Moravském zemském muzeu v Brně, kterého teď na 2 týdny zapůjčilo zpátky do Svitav. Smetanova prodaná nevěsta dnes rozezní zámecký areál v Litni u Berouna. Koncertní provedení připomene 160 let od premiéry slavné opery. Orchestr a zbor

0: Sbor Národního divadla povede jeho šéf, dirigent Robert Jindra. V solových rolích vystoupí Adam Plachetka, Daniel Matoušek a nebo Kateřina Kněžíková. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na mistrovství světa v Poznani druhou medaili. Po zlatu na kilometru vybojoval stříbro na poloviční trati. Závod vyhrál Brazilec Queiroz. Mezi ženami byla na pětistovce šestá Denisa Řáhová. A motocyklový závodník Filip Saláč odstartuje do nedělní velké ceny Aragonie ze čtvrté řady. Český jezdec, který vyhrál předchozí závod světového šampionátu v Silverstone, dojel v kvalifikaci kategorii Moto2 na desátém místě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u sjezdu na Slavkova, uzavřená 34 na Jindřichohradecku. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále vázne provoz, a to před omezením u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 210 demontují dlouhodobé dopravní omezení, takže se tam projíždí vždy pouze jedním pruhem, a to jak na Brno, tak také na Vyškov, a také kolony jsou obousměrně, teď se o něco zkrátili. Směrem na Vyškov zdržení od Ostravské ulice asi na 20 minut, směrem do Brna zdržení asi 15 minut od sjezdu na Rousínov. Silnice 34. Z Jindřichova Hradce do Třeboně je teď neprůjezdná za Lásenicemi. Srazila se tam dvě osobní auta, na místě jsou záchranáři, hasiči a provoz policisté zastavili obousměrně. Osobním autem se to dá objet přes Vydří a Dolní Lhotu. A v Praze je silný provoz na Štěrboholské spojice, směr Lanový most, asi 10 minut naberete na příjezdu k průmyslové Odběchovic a omezení pak brzdí provoz také na jižní spojice směr Černý most. U sjezdu na Zahradní město pracují silničáři, kolona je tam asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a v Čechách se ojediněle vyskytne slabý déšť, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Zítra pak čekáme polojasno až oblačno, ojediněle taky přehánky anebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě naměříme i kolem 30. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál a je s vámi Michaela van Erne.
3: A také zpěvačka LP, hezký den.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Školní družina, obědy, nová aktovka, boty na tělocvik a všechny možné školní pomůcky. Začátek školního roku je velkou zátěží, zvlášť pro ekonomicky slabší rodiny. Diakonie Českobratrské církve evangelické proto pro děti ohrožené chudobou pořádá sbírku Školákům od srdce. Jak se do ní zapojit, přiblížíme za chvíli.

0: Chad Kroeger, Josie Scott z hudby. Po celém Česku dnes můžou lidé pomoci vybavit do školy děti ze sociálně slabých rodin. Diakonie Českobratrské církve evangelické spustila už po páté sbírku Školákům od srdce. Díky ní se k dětem ohroženým chudobou dostanou potřebné školní pomůcky. Jak sbírka funguje, ví a také poví redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak já jsem teď zrovna před prodejnou Tesco v Liberci, protože právě ve vybraných hypermarketech téhle společnosti sbírka běží a je to vlastně stejné jako u sbírky potravin. Lidé v obchodě nakoupí potřebné zboží, to pak předají dobrovolníkům za pokladnami. V loni pro představu se ve sbírce vybralo přes 120 tisíc pomůcek, které se pak rozdělily mezi 15 tisíc školáků. Nicméně podle mluvčí diakonie Magdy Frišové je v Česku přes 200 tisíc dětí ohrožených chudobou, které by vlastně takovouhle pomoc potřebovaly.
0: A je to znát i v Liberci, že lidé mají o sbírku zájem?
1: No tak pár lidí tady do toho sběrného košíku, co jsem viděla, už něco samozřejmě přidalo, hlavně sešity, penály, ale není těch lidí zase tolik, jako třeba u té zmíněné sbírky potravin. On je trochu problém v tom, že zrovna v Libereckém kraji je do téhle sbírky zapojen pouze jeden hypermarket, takže to asi jako nemá takový efekt jako někde jinde. Nicméně ta sbírka běží i zítra a potom až do 6. září je možné právě přes stránky Diakonie přispět na nákup pomůcek i online, to znamená zasláním finančního příspěvku.
0: A jaké věci jsou nejvíc zapotřebí?
1: Tak všechno, co vás napadne, když se řekne školní pomůcka, aktovky, penály, psací potřeby, rýsovací pomůcky, věci na výtvarku, sešity a tak dále. Já když jsem tady procházela mezi regály a tak jako od oka sčítala, kolik taková základní výbava třeba pro jednoho školáka vyjde, tak kdybych kupovala i novou aktovku, tak je to kolem 3-3,5 tisíce korun a to už je opravdu pro tu ekonomicky slabou rodinu značná zátěž. Podle sociální pracovnice z Diakonie Natálie Ulrichové navíc ta sbírka pomůže i dětem v tom, aby se ve škole necítili vyloučené, aby se jim někdo neposmíval, že většině něco nemají, že jim něco chybí, nedostávali kvůli tomu poznámky a podobně.
0: Jaká je záruka, že se pomůcky dostanou opravdu těm, kteří je potřebují?
1: Tak Diakonie vlastně na tom přerozdělování těch věcí pak spolupracuje s dalšími organizacemi, které pracují vyloženě s dětmi ohroženými chudobou v jednotlivých regionech. Jde o různé sociální služby, azylové domy, nízkoprahová zařízení, ale také orgán sociálně právní ochrany dětí a podobně, které už vlastně mají ty konkrétní rodiny podchyceny a vědí tedy, kam tu pomoc směrovat.
0: Zásluhou redaktorky Jany Pavlíčkové o tom víme. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou, pěkný den. I'm gone.

Lalik Malawi, posloucháte Radiožurnál. Stovky záchranářů zasahují v oblasti kolem ukrajinského města Buča. Po ruském útoku zemřelo nejméně 37 lidí. Ruský dron zasáhl sklad poblíž Kyjeva, způsobil rozsáhlý požár i výbuchy. Víc informací přidáme za chvíli.

0: Víkendový radiožurnál podrobně o předeslaných informacích. Při nočním ruském útoku poblíž Kyjeva zemřelo nejméně 37 lidí. Z oblasti kolem města Buča úřady evakuují téměř 400 obyvatel. Informoval o tom šéf zprávy kyjevské oblasti Timur Tkačenko. S detaily je teď v našem vysílání spolupracovník a odborník na Rusko a Ukrajinu Libor Dvořák. Dobrý den.
1: Míšo, dobré odpoledne vám i všem našim posluchačům.
0: Mrtvých a zraněných je po tomto útoku velké množství. Můžete vysvětlit proč?
1: Pokusím se. Zdá se, že tím jaksi základním faktorem při této události byla skutečnost, že právě poblíž Buči ve velmi hustě obydlené oblasti byl rozmístěn i sklad munice, přestože to je zakázáno ukrajinskými úřady. Však se také hned ozval ukrajinský prezident Zelenský, který řekl, že celá tato událost bude tedy náležitě prošetřena a že viníci budou potrestáni. Jinak v takové obecnější důvody, řekl bych, jsou ty, že Rusko obecně využívá teď v těch posledních týdnech, možná dokonce už měsících, faktu, že Ukrajina nemá k dispozici žádné antirakety, které by dokázaly sestřelovat balistické rakety, a tak toho zkrátka dobře využívá a snaží se, aby ty útoky byly něco nejtvrdší a samozřejmě také, aby mířily na obydlené oblasti, přestože ukrajinská strana tohle úmyslně nedělá a cílí, dejme tomu, na ty velkoobchodní sklady velkofirem, které zásobují i ruskou armádu, po případě na energetickou infrastrukturu a hlavně na ruské rafinérie.
0: Lze očekávat, že budou podobné útoky s blížící se zimou sílit?
1: Bohužel se to dá očekávat, je to víc než pravděpodobné. Já bych dokonce řekl, že je to jisté. Ukrajinská úřední místa často upozorňují na to, že velmi těžká, svízelná byla pro Ukrajinu už tato zima, ta poslední. A tak samozřejmě, protože chtějí za každou cenu ukrajinský odpor Rusové zlomit, tak se dá očekávat, že to s blížící se zimou bude ještě horší, než je to teď.
0: Ještě poprosím o stručnou odpověď, nakolik je ohrožena hustě obydlená městská aglomerace v Donbasu.
1: Řekl bych, že ta je ohrožena také, teď se o to všichni zajímají, protože víme, že tam se vedou nejlítější boje na celé frontě. Rusové se blíží ke Kramatorsku a Slaviansku. Podle některých údajů už jsou pouhé 4 kilometry od města a kdyby právě tato aglomerace, kde je vybudovaná silná obranná linie, která se stavěla už od roku 14, tak by to bylo pro Ukrajinu opravdu velmi, velmi nepříjemné. Tudíž dá se očekávat, že na Donbas budou útoky pokračovat.
0: Tolik Libor Dvořák. Moc děkuji a hezký den.
1: Není zač, naslyšenou.

0: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
1: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
0: Sparta versus Slavia.
1: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
0: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě v neděli od 20 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Zprávy z domova, ze světa, ze sportu, z dopravy i o počasí v zápětí.
1: Kolik sportu zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, boby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Kateřina Sousedišová. Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna nižší. Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra Tadeas se na Benešovsku zranili dva lidé. Kanoista Martin Fuxa získal na mistrovství světa stříbro na půl kilometru. Nehoda blokuje provoz na silnici u Lásenic na Jindřichohradecku. A zítra bude polojasno až oblačno a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Ministerstvo práce chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
3: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
0: Proti návrhu jsou odbory i zaměstnavatelé. Na tankovém dni v Lešanech na Benešovsku se odpoledne převrátil nový pancéřovaný vůz Tatra Tadeas. Dva lidé se zranili. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Podle Vojenského historického ústavu, který akci pořádá, se zranil člen štábu televize Prima, pro který se ukázka techniky zrovna konala. Záchranáři na místo vyslali dvě posádky a inspektora provozu, říká jejich mluvčí Monika Nováková.
4: V péči jsme měli dva pacienty. Jednoho muže se středně těžkým poraněním hlavy jsme po ošetření vezli sanitkou do Tomajerovy nemocnice. Druhý pacient s lehčím poraněním byl po ošetření směřován také sanitkou do Benešovské nemocnice.
0: Společnost CSG potvrdila, že mezi zraněnými je i zaměstnanec společnosti Tatra. Příčinou nehody se podle ní zabývá vojenská policie. Španělsko požádala Evropskou agenturu pro pohraničí a pobřežní stráž o pomoc s rozdělením migrantů v Seutě. Teď jich tam podle úřadu je asi 5 000. U nich pokračuje třídění kvůli případnému vyhoštění anebo udělení azylu. Ve španělské exklávě na severu Afriky v posledních dnech roste napětí. Místní obyvatelé na sérii protestů požadovali odchod všech ilegálních migrantů. Věznice v Novém Sedle na Žatecku má novou kapli svatého Dismase. Zaměstnanci ji společně s odsouzenými stavěli zhruba 2 roky. Pokračuje ředitel věznice Ondřej Kroupa.
5: Kaple byla financována z rozpočtu věznice. To znamená, že tohle je opravdu materiál, třeba který byl zbytkový, nebo se na to čerpalo z účelově vázaných finančních prostředků na prevenci kriminality. Ty peníze v zásadě použili na nákup materiálu a odsouzení tady získávali znalosti, to znamená tesařina, zednické práce a tak dále.
6: Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuxa vybojoval na světovém šampionátu po zlatu z kilometru ještě stříbro na poloviční trati. V polské Poznani nestačil jen na Brazilce Queirose. Při závodě musel Fuxa hodně bojovat s větrem a silnými vlnami. Řekl to Radiožurnálu Sport.
7: Každý, kdo tady je, tak vidí ty vlny. Nejsou největší, umějí tady být mnohem větší. V roce 2012 jsem se tady dokonce jako potopil, jo. Takže tady to ještě slabý odvar. Těch pozdních 100 metrů se tady ty vlny odráží ještě tady od těch betonových pontonů tady v cíli a strašně se to tam mele, takže člověk je úplně tuhej samozřejmě, je rád, že se drží v lodi a ještě do toho balancuje všechny ty vlny a do toho má ještě podat ten maximální výkon.
6: A Denisa Řáhová byla na šampionátu na ženské 500 šestá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna a uzavřená 34 na Jindřichohradecku. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovém stále čekejte poměrně dlouhé kolony před omezením u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 210. Dělníci tam demontují dlouhodobé omezení, projíždí se tak pouze jedním pruhem obou směrně a ty kolony jsou stále od Rousínova z kilometru 215 směr Brno a také od Slatiny z kilometru 202 směr Vyškov. Dá se to obou směrně objet po souběžné silnici dálnici 430 okolo Rohlenky. Čekejte ale silný provoz zejména na příjezdu k motorestu Rohlenka. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně pozor za sjezdem na Rokycany. Na 66. kilometru kousek před sjezdem na Ejpovice leží na vozovce sražená zvěř. Policisté jedou na místo. Vybočuje se, tak pozor. A silnice 34 z Jindřichova Hradce do Třeboně zůstává neprůjezdná po těžké nehodě za Lásenicemi. Srazila se tam dvě osobní auta a nedá se projet. Osobním autem se to dá objet přes obce Vydří a Dolní Lhotu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty do 28 stupňů na jižní Moravě i kolem 30. Na horách většinou naměříme kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
9: Pokračuje troufalou otázkou, kolik vám dnes přišlo smajlíků a kolik jste jich odeslali. Ptám se proto, že smajlíky používá čím dál víc lidí, i když někteří je zatracují jako příznak úpadku schopnosti komunikovat. Internetová společnost Google identifikovala nejoblíbenější smajlík loňského roku. A o to jde. Který to je, povíme za chvíli.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: Callum Scott. Žlutý smajlík z proudy slz, to je podle dat americké počítačové společnosti Google oficiálně nejoblíbenější emotikon loňského roku. Firma analyzovala víc než 660 milionů smajlíků odeslaných loni na celém světě prostřednictvím chytrých telefonů. Uplakánkovou popularitu připisují analytici hlavně generaci Z. Detaily má Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Matěj, dá se tedy podle volby smajlíka odhadnout věk jeho odesílatele?
1: Do jisté míry dá. Emoce sice máme všichni stejné, ale vyjadřujeme je jinak. Mladší tíhnou k dramatičtějším, ironizujícím nebo třeba absurdním symbolům, kdežto starší spíš k těm osvědčeným. Píše o tom třeba britský deník Independent.
0: A máš nějaké příklady?
1: Ano, třeba pro některé mladší uživatele už jsou zastaralé emotikony jako opička, co si zakrývá oči, dvě velká piva nebo spokojená tvář se slunečními brýlemi. Těch se zpravidla drží starší generace, zatímco pro mladší už jsou jaksi omšelé a nadužívané, pokud ovšem nejde o ironicky míněné vyjádření. Příkladem jsou taky dva podobné emotikony pro výraz pobavení. Ten, co vypadá, jako kdyby se válel smíchy, a ten, co slzí smíchy. Co do obliby, jsou hned zatím uplakánkem a ze zvyku je používá spíš ta starší generace.
0: A mění se význam smajlíků, protože ten dnes nejoblíbenější může vyjadřovat smutek, ale také smích, překvapení anebo rozpaky.
1: Podle Google se význam těch známých emotikonů mění s internetovou kulturou a staré symboly ustupují těm novým, které lépe odrážejí moderní způsob naší komunikace. Svědčí o tom třeba skokan loňského roku smajlík vadnoucí růže. Tomu loni stoupla obliba o 190%. Ten vyjadřuje smutek, zklamání nebo krach vztahu.
0: My v nejlepším věku bychom použili puklé srdíčko.
1: Ta vadnoucí růže ho přitom možná nakonec vytlačí. Podobným významovým přerodem ale prošel třeba emotikon sochy Moai z Velikonočních ostrovů. Ten se před 5 lety umístil v žebříčku oblíbených emotikonů asi na 500. místě. Loni to byla už 33. pozice. Používá se při vyjádření klidné reakce, lehké lhostejnosti nebo zachování klidu v absurdní situaci. Časem by tak mohl nahradit dnešního smajlíka s pozvednutým obočím nebo toho lhostejného s vodorovnou pusou.
0: No ale kdybych se chtěla dělat smajlíkově mladší, kde mám záruku, že mi moji vrstevníci porozumí?
1: No, mladé v tomhle asi těžko dohoníš. Britští psychologové totiž zjistili, že smajlíci vyvolávají v mozku skoro stejnou odezvu jako ty skutečné tváře. Emotikony můžou tedy v online komunikaci fungovat jako vážné emoční signály a případné nedorozumění ohledně smajlíku může naši online komunikaci ublížit, narušit vztah nějakým napětím a podobně. Takže emotikony nejsou žádná legrace, i když tak vypadají.
0: A kdy se vlastně objevil první smajlík?
1: To se ví úplně přesně, skoro před 44 lety, tedy 19. září 1982, kdy ho e-mailem odeslal americký počítačový vědec Scott Fahlman. Byla to taková ta klasická sekvence, tvořená dvojtečkou, pomlčkou a závorkou. Profesor Fahlman tehdy v tom mailu svým kolegům navrhl obě varianty s obrácenou závorkou pro výraz vtipu i části textu míněných vážně. Vyjádření smutku se z té obrácené závorky stalo až později a dnes už je to běžná forma nonverbální komunikace.
0: Matěj Kolář, díky moc a hezký den.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

A Great Big World Christina Aguilera z hudby. Část Islanďanů si podle průzkumu přeje, aby země neobnovila rozhovory s Evropskou unií. Právě o tom je dnešní referendum na Islandu. Islanďané se obávají toho, že přístupové rozhovory pak zatíží vládu a úředníky, kteří nebudou mít čas na řešení jiných problémů. Za chvíli se spojíme s naším zpravodajem na místě.

0: Ukončit na dlouhou dobu debaty o Evropské unii nebo naopak toto téma otevřít. O tom se rozhoduje v dnešním referendu na Islandu. Voliči v něm hlasují o tom, zda má vláda obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií nebo ne. Přímo v Reykjavíku je náš zpravodaj Jakub Lucký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jakube, dnes se tedy rozhoduje jen o tom, jestli má vláda vyjednat s Evropskou unií podmínky vstupu. Proč je tolik Islanďanů proti?
1: No, Islanďané se u toho vyjednávání bojí vlastně dvou hlavních věcí, ty, co jsou proti už teď. Jednak, že to bude zabírat čas a energii celé vlády a státních úřadů a nebude čas na ty běžné věci, které vláda má řešit. Přece jenom Island má 400 tisíc obyvatel a ty úřady nejsou až tak velké, a když se budou porovnávat všechny ty zákony, legislativy, sbírat data, tak to zabere jejich čas. A druhá obava je, že se Island mezi tím rozhádá. Oni opravdu mluví o tom, že by to mohl být takový jejich Brexit. A říkají ti odpůrci, že stejně do EU nakonec Island nevstoupí a tudíž by bylo lepší ukončit rozhovory spíš dřív než později. Ale až další říkají, že stejně nedokážou posoudit, proč by tedy byla Evropská unie pro ně pozitivní. Zastánci říkají, že všechny tyhle věci jsou krátkodobé přemýšlení a Island se na to má dívat dlouhodobě a tam potom tyhle věci vidí jako vlastně nedůležité.
0: Jaké jsou tedy naděje, že to referendum uspěje?
1: No, podle těch úplně posledních průzkumů z tohoto týdne je to opravdu 50-50. Ten tábor pro se lehce propadá od června, řekněme, ale je to pořád v úrovni nějaké statistické chyby. Slyšel jsem od místních, že to měření vlastně už přestává fungovat, protože se ptají stále lidí dokola. Každopádně to bude napínavé a podle toho, komu se jak podaří zburcovat voliče, obě strany třeba teďka nabízí v ten volební den autoodvoz, pokud člověk potřebuje, aby se dostal do volební místnosti. A ta účast zatím zdá se bude vysoká, zatím přichází víc lidí než při posledních parlamentních volbách a tehdy se zúčastnilo 80% všech voličů.
0: A ještě, Jakube, co se tedy bude dít po tom referendu? Jaké další kroky vládu čekají?
1: No, formálně vláda nemusí udělat nic, je to jenom takové nezávazné poradní referendum, ale vládní strany uznávají, že pokud lidé budou proti, tak se ty zmražené rozhovory formálně uzavřou a to nejspíš bude na dlouhou dobu konec nějakým jednáním o vstupu do Evropské unie, pokud se něco nezmění, třeba pokud by nevstoupilo Norsko do Evropské unie, to by na Islandu změnilo náladu, nebo pokud by se ještě nějak změnilo chování Spojených států nebo geopolitická situace. Pokud to naopak bude pro, tak začne pro současnou vládu závod s časem. Oni chtějí ty vyjednávání stihnout během necelých 2 let, kdy ještě mají mandát. To prý je stihnutelné podle Evropské komise. Musí vyjednat přístupovou dohodu, včetně mnoha výjimek, které Islanďané požadují. Proběhne referendum mezi lidmi, zda souhlasí tady s tímhletím, ale pak musí ještě proběhnout ústavní reforma a tu musí na Islandu schvalovat 2 po sobě jdoucí parlamenty oddělené volbami, proto právě to stihnout do těch 2 let. A kdyby se to nestihlo, tak by se to buď hodně posunulo do budoucnosti, nebo by musely být předčasné volby tak, aby to právě byly ty 2 parlamenty.
0: O tom všem nám dal vědět přímo z Reykjavíku náš zpravodaj Jakub Lucký. Moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Posloucháte víkendový radiožurnál Z hudby, nabídneme za chvilku Aviciho a Ellu King a o něco dřív je tu Phil Collins.

0: 16 hodin 30 minut. Zprávy má Jana Gulda.
1: Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra Tadea se v Lešanech na Benešovsku zranili dva lidi. Potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který v Lešanech pořádá Vojenský historický ústav. Podle něj se nehoda stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se teď zabývá vojenská policie. Záchranné práce v severním a středním Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se totiž plní dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a pohřešuje se víc než 2400 lidí. Studenti už nemusí oznamovat pojišťovnám nástup na střední nebo vysokou školu. Měli by to udělat sami školy. Dřív to měly dělat obě strany, stávalo se ale, že to nakonec pojišťovně nenahlásil nikdo. Pojišťovny ale doporučují klientům, aby si ověřili, že škola svoji povinnost splnila. To můžou udělat v mobilní aplikaci, na webových stránkách nebo osobně na pobočce. A v Praze končí prázdninový provoz MHD, metro a tramvaje zase jezdí v kratších intervalech, od pondělí vyjedou častěji i tramvaje. Školní autobusy vyrazí na své trasy poprvé v úterý a v hlavním městě se sjednotí jízdní řády spojů pro soboty a neděle, které se doteď mohly lišit. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchs má další medaili z mistrovství světa. V Poznani navázal na zlato z kilometru stříbrem.

0: Na poloviční trati vyhrál Brazilec Queiroz a fotbalisti Slavie rozehrají ligovou fázi Ligy mistrů 10. září v Edenu proti francouzskému Lán. V říjnu nastoupí v Azerbajdžánu proti Sabahu Baku a v Turecku proti Fenerbahče Istanbul. V listopadu se pak doma střetnou s Arsenalem a Villarealem. V prosinci se představí na hřišti Bayernu Mnichov, v lednu na stadionu FC Porto a pak v Praze proti Aston Villa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 za Brnem a otevřená 34 na Jindřichohradecku. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem po celý den čekejte kolony před omezením u sjezdu na Slavkov před kilometrem 210. Demontují tam dlouhodobé omezení a projíždí se vždy pouze jedním pruhem. Kolony se teď o něco zkrátily. Od Vyškova do Brna teď to zdržení je z kilometru 213 na 210. asi na 15 minut. Směrem z Brna na Vyškov to zdržení stále zůstává poměrně výrazné, stojí se už od sjezdu na Slatinu z kilometru 202 a to zdržení na ten 210. kilometr je pak přes půl hodiny. Z Brna se to dá osobním autem objet po silnici 430 okolo Rohlenky, na dálnici se pak dá najet na kilometru 210. Silnice 34 z Jindřichova Hradce do Třeboně je opět průjezdná, za Lásenicemi dořešují dřívější těžkou nehodu, už se ale dá projet a zdržení před nehodou tam není velké. A v Praze čekejte silný provoz na Štěrboholské spojice, a to před Průmyslovou ulicí od sjezdu na Štěrboholi, zdržení asi 5 minut. A ještě aktuálně silnice 7 z Prahy směrem do Chomutova u Slaného je omezení, kolony obou směrně na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle taky přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
3: Od nás už víte o tom, že kanoista Martin Fuchsa má další medaily z mistrovství světa. Rozhovor nabídneme ještě před 17. hodinou.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Pavel Adel, posloucháte Radiožurnál. Záchranné práce v Nepálu po středeční povodni komplikuje hrozba sesuvů a dalších možných povodní. Rodiny pohřešovaných už 3 dny hledají své blízké. Přívalová vlna má stovky obětí. Reportáž z Nepálu uslyšíte

0: V Nepálu, jedné z nejchudších zemí Asie, pokračuje záchrana těch, kteří přežili bleskovou povodeň. Ta ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Úřady tam hlásí přes 600 obětí a víc než 2400 lidí pohřešují. Záchranáři naléhavě potřebují hlavně těžkou odklízecí techniku.
1: Takhle nepracují vyhlášení nepálští řezbáři ani tesaři. Takhle pracují pohřební zřízenci a právě zatloukají víko od rakve. Před chvílí ho definitivně zavřeli nad 51-letým mužem, který umřel dnes v noci. Armádní vrtulník ho sem do nemocnice Bira Hospital v Katmandu dopravil s vážným poraněním hlavy ze severních okresů a lékaři už mu nemohli pomoct. Někdy to ale nekončí takhle špatně a ačkoliv nejistota zůstává, naděje pořád žije.
2: Nemáme, tohle jméno tady nemáme. Zkuste vojenskou nemocnici nebo ty další tři ve městě, ale je možné, že ten, koho hledáte, tady leží a je v bezvědomí a ještě jsme nezjistili jeho totožnost. Zeptejte se večer.
1: Říká mladému muži jen o pár minut později, než dotloukla pohřební kladívka nepálský policista. Ochotně a důsledně pátrá v aktualizovaném seznamu zraněných, které sem zatím přivezli záchranáři. Jméno pohřešovaného na něm není. Ten člověk ale může ležet v některé z dalších nemocnic v metropoli. A nebo včas před záplavovou vlnou utekl a je někde s ostatními pohřešovanými v horách a lesích severního Nepálu, kde už po nich třetím dnem pátrají záchranné týmy a dobrovolníci.
3: Můj syn je řidičem náklaďáku. Ta vlna ho zastihla někde na cestě v horách. Od 8:30 ráno, kdy jsme spolu mluvili naposledy, o něm nemám žádnou zprávu. Zmizel a já o něm nevím vůbec nic.
1: Říká paní Cha Min Di a větu nedořekne, protože jí přemůžou slzy. Poslední zprávy o tom, že vysoko v horách už se nebezpečně plní a dokonce začínají přetékat dvě a nikoli jen jedno nové jezero, Nepálčany šokovaly. Ti nejzbožnější tvrdí, že za všechno může nazlobené hinduistické božstvo jménem Bajrava. A když se vydávám k jeho obávané kamenné podobizně na náměstí Durbar v centru Katmandu, je tohle místo skutečně v obležení prosebníků. Z Nepálu, David Jakš, Radiožurnál.

Damiano David z hudby. Dva singlové závody, dvě medaile. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa odjede z Poznaně se zlatem z kilometru a také se stříbrnou medailí z poloviční trati. Kolikrát na kanále málem vypadl z lodě a proč, vám vysvětlí za chvíli.

0: Posloucháte radiožurnál. Kanoista Martin Fuksa má další medaili z mistrovství světa. Stříbrnou vybojoval na trati 500 metrů. V Poznani byl rychlejší jen Brazilec Queiroz, který vyhrál o 24 setiny sekundy. Závody v Polsku hodně ovlivňuje vítr a s ním spojené vlny. S Martinem Fuksou mluvil v cíli náš reportér. Olympijský vítěz na úvod mluvil právě o náročných podmínkách.
1: Když tam 150krát vypadáváte a furt tu loď řídíte, samozřejmě kluci to mohli mít úplně stejně, já nevím, jo, třeba tam vypadá taky milionkrát, ale já jenom říkám prostě ten svůj pocit a tak to mě jako mrzí, že nepředvedu prostě tu 100% jízdu, ale i tak jako nepředvedu 100% jízdu a stačí to na druhé místo, tak je to fajn. To, že si budu odvážet zlato a stříbro, kdyby mi to řekl někdo před šampionátem, tak to beru samozřejmě všema deseti a to, že se to opravdu stane, to je vždycky něco jako jiného. Každý má ty ambice nějaký, ale pak, když přijde ten závod, tak ta nervozita, vidíte soupeře, tohle srovnat se s tím není jako vůbec jednoduchý. Já jsem moc rád, že se mi to podařilo vlastně jako jedinýmu tady získat ze dvou singlových tratí dvě medaile.
2: Říkáte, že jste musel tu loď až jako řídit, tak to pak trochu jako převládá nad tím sportovním výkonem, nad tím, že člověk prostě do toho šlape naplno.
1: Tak to prostě je tady v té Poznani, no. Tak každý, kdo tady je, tak vidí ty vlny. Nejsou největší, umějí tady být mnohem větší. V roce 2012 jsem se tady dokonce jako potopil, jo. Takže tady to ještě slabý odvar, ale je to prostě maličko jiný, než na čem trénujeme, ale to je život. Já se musím přizpůsobit. Myslím si, že dřív, kdybych jel tady tom, tak nebojuju tak dobře jako dneska, takže já jsem vlastně i na sebe, nebo jsem sám se sebou jako spokojený, že dokážu už tady těma věcma jako bojovat a dokážu se tomu postavit čelem a podat si, myslím, jako solidní výkon.
2: Takže máte pochopení třeba pro deblka jak Poláků, který se vyklopil v cíli?
1: Samozřejmě, jako v cíli nebo před cílem?
2: Těsně před cílem, když bojovali o medaile, respektive o umístění, o postup.
1: Tady je to vlastně úplně nejhorší, že od těch pozdních 100 metrů se tady ty vlny odráží ještě tady od těch betonových vlastně pontonů tady v cíli a strašně se to tam mele, takže člověk je úplně tuhej samozřejmě, je rád, že se drží v lodi a ještě do toho balancuje všechny ty vlny a do toho má ještě podat ten maximální výkon. Není to jednoduchý, ale máme to úplně všichni a ten, kdo se s tím popere nejlíp, je vítěz.
2: Takže už se těšíte na nejlepší loděnici na světě, na rovnou klidnou vodu?
1: Aha, no, tak zítra tam pošlem ještě, doufám, krásný výkon v tom finále bez bráchu, aby jsme prostě končili tu sezonu minimálně s dobrým pocitem, to bych si moc přál. A potom na chvíli si od nejlepší loděnice odpočinem a pak do toho půjdem zase znova.
2: Díky, gratuluju.
1: Děkuju moc.
2: Říká kanoista Martin Fuksa, který obsadil na mistrovství světa stříbrnou pozici v závodě na 500 metrů a navázal tak na zlato z kilometru. Z polské Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Pachatel si musel ty místa vytipovat dopředu. Žádný kamery, žádný svědci.
2: Na něco jsem přišla.
3: Nevadí vám, že zkouším?
2: Nevadí, jdeme hned.
4: Petra je mrtvá. Kdo byl její milenec?
5: Vy nemáte přehled, co dělá a kde je?
4: Takže my tady objasníme případ století a nikdo se o tom nedozví.
6: Víte to vy a vím to já.
7: Závěr kriminální minisérie Docent. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
9: Premiér Babiš vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o Polsku dozvěděl až z médií. Ukrajina hlásí po ruském útoku nedaleko Kyjeva téměř 40 mrtvých. Fotbalisti brněnské zbrojovky hrají v lize proti Zlínu. Na dálnici D1 u sjezdu na Slavkov popojíždí v obou směrech kolony a počasí zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky a teploty až 30 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizoval zpravodajské služby kvůli dezinformaci o polských nárocích na české území. Tvrdí, že se o případu dozvěděl až z médií. Službám to vyčetl na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu. Dezinformační kampaň tvrdila, že Polsko chce zabrat část českého území. Média na něj poprvé upozornila v úterý. Podle Babiše ale zpravodajské služby informovaly vládu až o dva dny později.
10: Ve čtvrtek jsem dostal tu zprávu, jo, takže jsem jim měl dostat okamžitě, a ne, že mi oznamuje nějaký novinář. To jsem jim jasně vyčetl a zkrátka to není možné, aby to takhle fungovalo.
9: Prezident Petr Pavel včera dezinformační kampaně označil za cílenou provokaci, ocenil taky, že na ni lidi neslyší. Ruský útok u ukrajinského města Buča v Kyjevské oblasti nepřežilo nejméně 37 lidí. Zraněných jsou desítky, informují o tom tamní úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ruský bezpilotní letoun zasáhl sklad s municí. Na místě po úderu začaly rozsáhlé exploze a vypukl požár. Ukrajinská prokuratura už podle Zelenského vyšetřuje možnou nedbalost.
11: První úder zasáhl sklad munice, který tam rozhodně neměl co dělat. Šlo o zařízení ozbrojených sil. Vybuchly granáty, miny, další munice a drony. Rozsah je značný.
12: Značný masштаб.
9: Už pátým rokem pomáhají napadené Ukrajině nejen jednotlivé země a velké organizace, ale taky mnoho dobrovolníků v menších spolcích. Představuje je charitativní festival Nejste v tom sami. Ten se dnes koná v Černošicích u Prahy. Program popisuje jeden z pořadatelů z organizace Česká stopa, Luboš.
13: Budeme tam mít vystoupení vojenských kadetů z Lvivské vojenské akademie a bude to takový jakoby hezký setkání, aby se lidi dostali k těm iniciativám, který chtějí vidět na život, co dělají, aby se potkali Češi s Ukrajincama, aby viděli, že prostě mezi s nima není žádný rozkol a že se tam dá nějakým způsobem společně fungovat.
9: V pražském obecním domě dnes začala výstava Poklady světové filatelie. Představí některé z nejvzácnějších známek světa v hodnotě stovek milionů korun. Hlavním exponátem je jediný dochovaný exemplář britské Guajany. Popisuje za pořádající prestiž Filatelie Club Prague Tomáš Mádl.
14: Je to skutečně jako extrémně vzácný a přitom extrémně citlivý exemplář, který je náchylný pochopitelně úplně na všechno, na převoz a na světlo, a na tlak, na vlhkost. Je třeba si uvědomit, že to je opravdu z přepočtu na váhu nejdražší předmět na světě, který kdy vyrobili lidské ruce. Váží to 400 gramů, stojí to přes 250 milionů korun.
15: Sport. Kanoista Martin Fuchsa přidal na mistrovství světa ke zlatu z kilometrové trati stříbro na pětistovce a celkově tak získal 18. medaili ze světových šampionátů. V Poznani ho porazil jen Brazilec Queiroz. Denisa Řáhová pak byla ve stejné disciplíně mezi ženami šestá a vybojovala svůj nejlepší výsledek v kariéře. Fotbalisté zbrojovky Brno hrají v šancilize o třetí výhru v nové sezóně. V šestém kole nejvyšší soutěže oni hrají se Zlínem. Je u toho Adam Kodet.
16: Na konci třetí minuty hraje zbrojovka se Zlínem nerozhodně 0-0. Utkání Pardubice Artis Brno sleduje Ota Gutwirt.
17: Čtvrtá minuta utkání a platí Pardubice Artis Brno 0-0. Z Pardubic Ota Gutwirt, Radiožurnál.
15: Ve 20 hodin začne ještě duel Baníku Ostrava se Sigmou Olomouc. Všechny zápasy vysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Cerhovice a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Cerhovice. Na kilometru 46 stojí dva karavany ve stoupacím pruhu a mohou nepříjemně překvapit.
18: Prahy na Brno na 46. je tam ve stoupáku, tam jsou odstavený dva karavany nějaký pro poruchu. Pán tam teda dával trouhelník, ale je to do zatáčky, není tam vidět na ně.
16: Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále popojíždí kolony před omezením u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 210 je zúžení vždy pouze do jednoho pruhu a ty kolony jsou stále od Rousínova z kilometru 214 asi na 20 minut a také z Brna od Slatiny z kilometru zhruba 203 také asi na 20 minut. Dá se to objet po silnici 430 okolo Rohlenky, ale čekejte silný provoz. A na tahu 43 mezi Brnem a Svitavami opatrně v úseku mezi obcemi Březová nad Svitavou a Brněnec. Asi na půli cesty se převrátilo osobní auto na střechu, provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
19: A s další informací, děla, koně a stovky bojovníků. U Moháče se dnes po 500 letech znova bojuje. Jen několik hodin předtím, přitom nedaleko od bojiště, ukládali ostatky skutečných obětí. Maďarsko si připomíná kulaté výročí střetu, který zásadně změnil další vývoj země a otevřel Osmanům cestu dál do Uher. Výročí sledujeme přímo z Moháče a proto pro vás budeme mít další informace za chvilku.
3: Víkendový radiožurnál
20: a Michaela van Erne.
21: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: U Moháče právě teď stovky lidí znova sehrávají bitvu, od které dnes uplynulo přesně 500 let. Střet uherského vojska s Osmany tehdy během několika hodin změnil poměry ve střední Evropě. V bitvě zahynul i český a uherský král Ludvík Jagellonský a Osmanům se otevřela cesta dál do Uher. Kulaté výročí si dnes Maďarsko připomíná celodenním programem přímo na někdejším bojišti. Na místě je také naše zpravodajka Bára Vránová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Před několika minutami začala rekonstrukce bitvy. Co se tam právě děje?
1: No, teď ještě v tuhle chvíli vlastně bitva už se koná, ale zatím v takové meditativní fázi, protože ani jedno z vojsk ještě nevyrazilo. Je to podle pořadatelů součást taktiky vyděsit ten protitábor, takže každou chvíli čekáme, že jízda vlastně vyjede, dělostřelectvo zahájí palbu a opravdu se tady rozjede ta obrovská vřava. Jsou tady i lidé, kteří dokonce doufají, že to letos dopadne jinak než před 500 lety a i ti už byli upozorněni pořadateli, že historii přepsat nelze. Zajímavé je, že ta dnešní rekonstrukce se vlastně kromě té škály odehrává ve velmi podobných podmínkách jako tehdy, kromě tedy toho, že tady je ještě velmi ostré slunce a jízda už vyjíždí a za chvilku tady dojde k prvnímu střetu křesťanských vojsk s těmi osmanskými, s vojskem sultána Sulejmana. Nicméně, jak všichni víme, ta bitva vlastně bude mít stejný scénář jako před 500 lety, to znamená, že tohle křesťanské vojsko Ludvíka Jagellonského skončí drtivou porážkou. Ta bitva by měla trvat zhruba 2 hodiny, tedy podobně jako před 500 lety. Zemře při ní i představitel českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského. No a pro Uhry to tehdy a teď částečně i symbolicky dnes bude nebo byl zlom, po kterém následovalo rozdělení země a postup Ostmanů do střední Evropy, kteří se tam drželi poměrně dlouho.
0: Ale dnešní připomínky nejsou jen rekonstrukcí a projevy. Zeptám se tedy, co se dělo s ostatky nalezenými u Moháče.
1: To byla vlastně ta ještě o něco důležitější část těch dnešních připomínek, těch dnešních oslav, řekněme, protože archeologové tady přímo na poli, kde došlo k bitvě u Moháče, odhalili z průběhu let zhruba od 60. let asi 5 masových hromadných hrobů a od té doby zkoumali jejich ostatky. Zatím se podařilo dát dohromady zhruba procento těch koster, a ty byly dnes uložené poprvé po 500 letech do kaple, která tady vznikla jako památník vlastně bitvy u Moháče. Zajímavostí je, že poslední výsledky ukazují, že na těch kostech jsou stopy posečené, které podle nich svědčí o popravách zajatců až po těchto bojů. A v těch hrobech bylo 2000 ostatků, které patřily Maďarům, českým lidem z Českého království, Polákům, Chorvatům. Bohužel nedokázalo se prokázat DNA, které dnes uložili.
0: Tak simulace, respektive rekonstrukce bitvy u Moháče zřejmě způsobila výpadek signálu, z čehož nelze vinit naši zpravodajku, ale lze jí poděkovat, alespoň takto na dálku za informace, které jsme získali, takže Báro Vránová, děkujeme.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

kapela Extreme. Studentům už za několik dní začnou školní povinnosti a jednou z nich bylo dřív i to, že nástup na střední a vysokou školu museli oznámit zdravotní pojišťovně. Ale to se od začátku letošního roku změní. Nově mají tuto povinnost pouze školy. Za chvíli řekneme víc.

0: Alvaro Soler dozněl, pojďme dál. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku, tedy školního roku, totiž tuto povinnost mají pouze školy, zatímco dřív se o ní dělili právě s žáky a studenty. Ale pojišťovny i tak radí si pro jistotu zkontrolovat, zda škola nástup oznámila. Detaily má David Šalek z domácí redakce. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak si tedy může student nebo jeho rodič zkontrolovat, že je u pojišťovny všechno v pořádku?
1: Nejrychlejší to asi bude přes mobilní aplikaci pojišťovny nebo na jejich webových stránkách. Pokud to ale někomu nevyhovuje, je samozřejmě možné přijít na pobočku a zeptat se. Studenti nebo rodiče se tak vyhnou případným nepříjemnostem. Kdyby totiž pojišťovna o změně nevěděla, mohli by pojistné pak zpětně doplácet.
0: A co mají tedy dělat, pokud zjistí, že škola nástup studenta pojišťovně nenahlásila?
1: Pak to můžou udělat i sami. Pojišťovně se musí změna nahlásit do 8 dnů od nástupu do školy, v případě středoškoláků tedy do 8. září. A dál platí to, co už jsme řekli. Nahlásit to můžou zase na webu pojišťovny, přes mobilní aplikaci nebo osobně na pobočce. Případně to jde i přes datovou schránku. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: V případě zaslání oznámení do datové schránky VZP je nutné přiložit vyplněný formulář, přihláška a evidenční list pojištěnce. Vždy je také nezbytné doložit příslušný doklad vystavený školou.
1: Takovým dokladem může být třeba potvrzení o studiu. A radši ještě doplním, že ověřit si informaci u pojišťovny by měli i studenti víceletých gymnázií, kteří dokončili nižší ročníky a ve studiu budou dál pokračovat.
0: A proč tedy stát změnu v ohlašování udělal? Je to kvůli tomu, co už jsme naznačili, Davide, že dřív tuto povinnost měli jak školy, tak studenti?
1: Ano, dřív totiž postup nemusel být úplně jednoznačný. Na výzvu VZP, která spravuje centrální registr pojištěnců, měli nástupy studentů hlásit školy. Informovat pojišťovnu ale museli ze zákona taky studenti. Takže v praxi se stávalo, že povinnost ve výsledku nesplnil vlastně vůbec nikdo. Potvrdil nám to i prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
0: A vědí o změně školy?
1: Tak my jsme mluvili třeba s předsedkyní asociací ředitelů gymnázií Renatou Schejbalovou, která je zároveň ředitelkou Pražského gymnázia nad Štolou, a ta o novince nevěděla. Předseda asociace středních průmyslových škol Tomáš Hlaváč to sice věděl, podle něj by ale povinnost měla být na studentech.
3: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést odpovědnosti za sebe. To znamená plnit si ty povinnosti, které jsou s tím spojeny. Přihlásit se do školy, přihlásit se na zdravotní pojišťovnu, zajistit si průkazku na obědy, zajistit si průkazku na autobus. Prostě takové ty věci, které postupně k tomuhle věku patří.
1: VZP nicméně tvrdí, že školy o změně informovala.
0: Zjistil a zprostředkoval David Šalek. Moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: 17 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
2: Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Hasiči v noci na dnešek zachraňovali 5 horolezců v Adršpašských skalách na Náchodsku. Potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Gecová. 3 ženy a 2 muži uvízli při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc přivolali před 3 hodinou ráno. Podle Gecové byli na skále přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní a hasiči je museli po jednom spustit na zem. Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu. Aktuálně jich je v Česku zhruba 1800 a lidi se z nich nedovolají ani na tísňové linky. U 2/3 z nich se to má do roku 2034 změnit. A Svitavské regionální muzeum ode dneška vystavuje vzácný stříbrný poklad, který před 70 lety objevili 2 instalatéři v jednom z měšťanských domů na Svitavském náměstí. Archeologický nález víc než 4000 stříbrných mincí byl v Moravském zemském muzeu v Brně, kterého teď na 2 týdny zapůjčilo zpátky do Svitav. Sport. Fotbalisti brněnské zbrojovky hrají v 6. kole šance ligy se Zlínem a sleduje to Adam Kodet.
3: Ve 32. minutě vede zbrojovka nad Zlínem 1-0. Utkání Pardubice Artis Brno sleduje Otagu Tvirt.
4: 32. minuta utkání a platí Pardubice Artis 1-0. Z Pardubic Otagu Tvirt, Radiožurnál.
2: V dalším ligovém utkání se ve 20 hodin utká ostravský Baník s Olomoucí a slovinský cyklista Tadej Pogačar odstoupil ze španělské Vuelty. Lídr závodu totiž zhruba 33 kilometrů před cílem 8. etapy upadl.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Cerhovice a nehoda na tahu Brno-Svitavy. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále ještě pozor za sjezdem na Cerhovice. Na 46. kilometru stojí dva karavany.

0: Pany ve stoupacím pruhu, vybočuje se v nepřehledném úseku v zatáčce. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem i nadále brzdí provoz omezení u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 209. Dělníci demontují dlouhodobé omezení. Jezdí se na Brno i Vyškov pouze jedním pruhem a tvoří se kolony. Směrem na Vyškov je teď ta fronta na 15 minut, má asi 3 kilometry. Směrem na Brno je kolona delší, asi 5 kilometrů se stojí od Rousínova z kilometru 214 a zdrží 25 minut. Dá se sjíždět na Rousínov a pak jet k Rohlence po staré silnici. A na tahu 43 mezi Brnem a Svitavami stále ještě pozor v úseku mezi Brněncem a Březovou. Zasahují tam záchranáři u převráceného osobního auta. Provoz okolo řídí policisté a čekejte kratší kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
3: S další informací, bába pod kořenem, ukradené názvy i trojí kandidát. Největší bizáry komunálních voleb najdete na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Kapela Opět a Radeček v souzvuku s víkendovým radiožurnálem nedlouho před 6:15. Bezmála 500 závodníků dnes podpořilo charitativní běh chrudimských výsadkářů. Vojáci si tak symbolicky připomínají padlé kolegy, které o život připravil sebevražedný atentátník v Afghánistánu. Víc informací získáte díky reportáži za malou chvíli.

0: s Jana Spírou z hudby. 3 kilometry dnes běželi lidé v Chrudimi na podporu českých vojáků. Charitativní akci pořádají chrudimští výsadkáři na památku kolegů, kteří zahynuli při službě. Dobrovolné startovné poputuje na konto Vojenského fondu Solidarity, který pomáhá vojákům, válečným veteránům a jejich rodinám. Vznikl v roce 2015 v reakci na útok v Afghánistánu o rok dřív, při kterém zemřelo 5 českých vojáků.
1: Majka, si myslím, že je důležitý, aby ta naše veřejnost civilní, když to tak řeknu, podporovala armádu, protože ta armáda si to zaslouží.
2: Běžíte poprvé, nebo už je to váš několikátý ročník?
1: Tak ráda bych řekla, že několikátý, ale běžím podruhý. Byla jsem tady před x lety s dětma, ty už dospěli, jeden je hasič a jeden je voják, ale jsou pryč, takže to beru jako, že to přebírám za ně.
3: Jmenuji se Milan Hovorka. U nás je to tak trochu tradice. Chodíme sem s dětma skoro možná 10 let. A prostě myslíme si, že by se měly takovýhle akce podporovat.
2: Se mnou je tady tiskový a informační důstojník chrudimského pluku kapitán Marek Ouhrabka.
4: Ten přesah je určitě v tom, že se potkáme s těma našima bývalýma kolegama a zazpomínáme i právě na ty chvíle, které jsme prožívali jak při zahraničních operacích, při kterých se i některý naši kluci nevrátili. A pro nás tady ta symbolika je velice blízká. V podstatě my na ty kluky myslíme stále, který už nejsou mezi náma.
2: Já jsem koukala, že u registrace lidi přispívají, tak to je tedy ten příspěvek na ten Vojenský fond Solidarity.
4: Přesně tak. Vojenský fond Solidarity je vlastně to, co má pomáhat těm válečným veteránům, ale i zároveň právě rodinám těch pozůstalých nebo i lidí, kteří jsou právě v té nelehké situaci.
2: Chrudimští výsadkáři mají zkušenosti z misí v Iráku nebo v Afghánistánu. Jejich pluk patří k silám okamžité reakce české armády. S Chrudimi Anna Svobodová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

Robbie Williams v dozvuku, zatímco jste poslouchali tuto píseň, fotbalisté Pardubic i brněnského Artisu bojují ve vzájemném duelu o první výhru ligové sezony. Kdo k ní má zatím blíž, zjistíte, když nám dáte ještě několik minut času.

0: Ugly Kid Joe z hudby. Fotbalisté ostravského Baníku hostí v šestém kole šance ligy olomouckou Sigmu. Utkání začne ve 20 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Už teď jsou reportéři na dvou dalších stadionech. Brněnská Zbrojovka, respektive Artis, hraje proti Zlínu a je u toho Adam Kodet.
1: Zbrojovka Brno vede po prvním poločase, který před malou chvílí skončil nad Zlínem 1-0. Postaral se o to ve 23. minutě útočník Daniel Vašulín, který skóroval po třetí už v téhle sezóně a využil blesku rychlou akci, kterou založilo Brno od vlastní branky. Po rychlé přihrávce od brankáře Adama Hrdiny přes stopery se balon dostal k rozběhnutému Antonínu Vaničkovi na levé straně a ten z rychlé akce předal ještě balon přímo do vápna Vašulínovi a ten už si s ním dokázal poradit a prostřelil brankáře Stanislava Dostála. Jinak v podstatě ani Zbrojovka a hlavně Zlín další šance vůbec neměli a Zlín čeká zatím na první ligové body a čeká zatím marně a čekat bude nadále, pokud bude předvádět takovouhle hru, protože v podstatě za 45 minut nedokázal ani jednou nějak výrazně ohrozit branku Adama Hrdiny, tedy branku brněnské Zbrojovky, a vlastně neposílá ani nebezpečné balony někam do pokutového území. Takže po první půli vede Zbrojovka Brno nad Zlínem 1-0. No a jak to je v utkání Pardubic s Artisem Brno, ví Otaku Tvirt.
2: I tady jsou úspěšnější domácí, i tady je přestávka po prvním poločasu. Pardubice vedou nad brněnským Artisem poměrem 1-0. Pardubice byly aktivnějším týmem v úvodních pěti minutách. Poté Artis trochu hru vyrovnal, ale inkasoval jako první. Bylo to v 16. minutě, poté co Pardubice rozjeli tu akci po pravé straně, kde si míč navedl Godwin. Potom parádním způsobem dokázal nahrát volnému Samuelovi. Ten vystřelil, jenže stopen, hostující golman. Ten jeho míč ještě dokázal vyrazit, jenže ho vyrazil jenom k Tobiasi Bolodovičovi a ten už si dokázal poradit s tím, aby míč uklidil do branky. Největší šanci na vyrovnání hosté měli v nastaveném čase, kdy Fomba ze standardní situace zvolil zajímavé zakončení přímo na branku, ale domácí golman Vladimír Neumann dokázal ten míč vyškrábnout přeci jenom mimo tři tyče a uhájil tak zatím čisté konto. Znamená to tedy, že pardubičtí jsou aktivnějším týmem a prokázali to i gólově a po prvním poločasu vedou nad brněnským Artisem 1-0. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
3: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
4: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
3: Sparta versus Slavia.
4: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
3: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě v neděli od 20 hodin.
4: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Radiožurnál, 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
4: Ničivá povodeň v Nepálu a Tibetu má už přes 600 obětí. Záchranáři dál hledají pohřešované. Premiér Babiš zdůvodnil plánované snížení podpory v nezaměstnanosti tvrzením, že lidi dávky zneužívají. Kanoista Fuchsa získal na světovém šampionátu po zlatu na kilometru i stříbrnou medaili na pětistovce. Na dálnici D1 u Brna před omezením na 190. kilometru popojíždí kolony a počasí zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojedinělé přehánky a teplo až 30 stupňů. Je sobota 29. srpna. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: V Nepálu a čínském Tibetu dál pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo víc než 600 lidí. Úřady pohřešují tisíce dalších, jsou mezi nimi i cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíc lidí.
5: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale během dneška záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
4: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
6: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
7: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
6: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání podpořila. Potvrzovala.
8: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
6: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun, spočítalo to ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodavných dávek se využila necelá polovina. Pro novou očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Noční ruský útok na vesnici Mila u města Buča nepřežilo nejméně 37 lidí. Zraněných jsou desítky dalších, včetně dvou dětí. Potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Podle něj při záchranných pracích zemřel i starosta zasažené obce. Počet obětí se podle Zelenského může ještě zvýšit.
9: Ruský útok podle Zelenského zasáhl muniční sklad, ve kterém následně explodovaly granáty, miny a drony. Požár a výbuchy poškodily desítky obytných domů a domov pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Podle Zelenského byla munice ve skladu v rozporu s předpisy.
10: Je to strašná situace a strašná nedbalost těch, kteří skladovali výbušniny přímo v blízkosti lidí.
9: Případem už se zabývá ukrajinská prokuratura a další úřady. Zelenský proto očekává, že se o detailech incidentu brzy dozví i ukrajinská veřejnost. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Islanděni mají velký zájem o dnešní referendum, rozhodují v něm o přiblížení k Evropské unii. Účast je podle dat volební komise prozatím vyšší než při posledních parlamentních volbách. Obě strany se snaží motivovat své voliče a nabízejí jim například odvoz autem k hlasovacím místnostem.
11: Islanděné rozhodují o tom, zda má vláda obnovit přístupové rozhovory a předložit občanům návrh, za jakých podmínek by mohl ostrov vstoupit do Evropské unie. Právě tento návrh chce vidět i paní Éna, která hlasovala pro. Část Islanďanů ale namítá, že vyjednávání s Evropskou unií paralyzuje státní správu, která se bude muset věnovat přístupovým rozhovorům a nebude se tím pádem zabývat ostatními tématy. Voliči mohou své hlasy odevzdat do půlnoci českého času. Podle průzkumu budou výsledky pravděpodobně velmi těsné. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Stovky bojovníků u Moháče znovu sehrály bitvu, od které uplynulo přesně 500 let. Maďarsko si výročí připomíná přímo na někdejším bojišti. Premiér Péter Maďar zdůraznil, že ani po Moháči Maďarsko nezaniklo. Součástí dnešní akce bylo taky opětovné pohřbení části ostatků nalezených v hromadných hrobech.
12: Z děl se střílí jen pár desítek metrů ode mě a přes bojiště už projíždějí jezdci na koních a nad polem zůstává hustý kouř. Před 500 lety tu proti sobě takto stály daleko větší armády, až 10 000 vojáků. O výsledku přitom bylo rozhodnuto během necelých 2 hodin. Drtivá porážka křesťanské koalice i smrt krále Ludvíka Jagellonského pak otevřely cestu k rozdělení Uher a další osmanské expanzi. Při výročí se vzpomínalo i na tisíce obětí. Část prozkoumaných ostatků při pietním obřadu uložili do nové kaple zdejšího památníku, kde mají po 500 letech znovu spočinout. Z Moháče Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Stovky lidí si dnes prohlédly uzavřený důl Darkov na Karvinsku. 5,5 roku po ukončení těžby černého uhlí tam státní podnik Diamo pořádal den otevřených dveří.
13: Tati, bylo to tady super, nebo ne?
14: Jak by teda, no?
15: Bývalí horníci čelili těžkým otázkám svých dětí a vzpomínali.
16: První šichta moje byla právě tady na dole Darkov. No.
17: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
15: Mimořádně se dalo dostat i k jámě anebo do strojovny. Důl Darkov bude patřit k posledním zasypaným na Karvinsku. Podle plánu na přelomu let 2029 a 30 zůstane po něm prázdná plocha. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.
18: Sport. Kanoista Martin Fuchsa má medaili i z druhého závodu na mistrovství světa. Po zlatu na kilometru získal stříbro na 500. Předjel ho jen Brazilec Queiroz. Kanál v Poznani je kanoistům známý častými vlnami. I to Fuchsu ovlivnilo.
19: Vždycky trošku jako snižuje ten můj celkový dojem a výkon, ale třeba medaile super, jsem za ní moc rád, protože 500 je prostě jenom takový doplněk pro mě. I přesto jako dokážu na ní být více mistr světa, takže nepředvedu 100% jízdu a stačí to druhé místo, tak je to fajn.
18: Kanoistka Denisa Řáhová byla ve finále na 500 metrů šestá. To je její nejlepší výsledek kariéry. Kajakář Josef Dostál postoupil do finále 500, stejně jako debelkajak Špicar Havel. O medaile se pojede v neděli po 10. dopoledne. Fotbalisté z Lína se v Šancelize snaží o první body v nové sezóně. V 6. kole nejvyšší soutěže o ně bojují na hřišti Zbrojovky Brno. Podrobnosti přidá Adam Kodet.
20: Končí 48. minuta, brněnská Zbrojovka vede nad Zlínem 1-0. Utkání Pardubice Artis Brno sleduje Ota Gutwirth.
21: 49. minuta a Pardubice vedou nad brněnským Artisem 1-0. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál.
18: Oba zápasy vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport, který nabídne od 20 hodin i souboj Baník Ostrava Olomouc. A pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar odstoupil z cyklistické Vuelty. V 8. etapě závodu měl slovinský lídr pořadí nehodu s krvavými zraněními na levém rameni a v obličeji.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna a nehoda na tahu Budějovice Krumlov. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem se zkrátily kolony před omezením u sjezdu na Slavkov. Mezi kilometry 208 a 212 ruší dlouhodobé omezení, projíždí se vždy pouze jedním pruhem. Směrem na Vyškov je ta kolona od Brna od Ostravské ulice asi na 20 minut. Dá se to ještě obět po staré silnici 430 v Rohlence. Směrem do Brna zdržení ve 2-kilometrové koloně asi 10 minut. A na silnici 39 z Českých Budějovic do Českého Krumlova, pozor v odbočce na Dolní Třebonín. Srazila se tam dvě osobní auta, podle zpravodaje je to větší nehoda.
21: U Horního Třebonína křižovatce, je tam nehoda, je tam policie, jako netvoří se tam kolony, ale jenom, že provoz tam řídí policie. Byla to nějaká asi těžká havárka, už se tam uklíří.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, při vyjasnění až na 10. Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle taky přehánky. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a v tisíce metrech na horách většinou kolem 19 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
6: Poslední srpnový a také poslední prázdninový víkend, což neznamená, že by to právě nemohl být víkend začátku vaší dovolené nebo oslavy nějaké nové životní etapy a podobně. Každopádně my jsme rádi, že k tomu napomáháme, tedy že můžeme být vaším víkendovým společníkem. Z hudby k tomu jako první po 18. hodině přispěje James Arthur. Hezký den.
0: Víkendový Radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

Konec prázdnin tradičně znamená větší provoz na silnicích. Policisté proto zvyšují počet hlídek a kontrolují řidiče napříč Českem. Desítky jsou i na jihočeských silnicích a právě na Jindřichohradecku mají co hlídat. Region je oblíbeným cílem turistů a cyklistů. Detaily nabídneme za chvilku díky reportáži.

0: Kdo vyrazil na poslední prázdninový víkend, toho dnes na silnicích čeká nejen hustší provoz, ale také víc policejních hlídek. Kontroly jsou po celé republice, desítky policistů jsou v terénu i na jihu Čech. My se s nimi vydali na Jindřichohradecko, které každoročně zaplní dovolenkáři, karavany i cyklisté.
1: Dobrý den, dopravní policie, běžná silniční kontrola. Najdete u sebe nějaký doklad totožnosti náhodou?
2: Já jsem Dominika.
3: Já Lukáš. Bydlíme v Jindřichově Hradci a teď jedeme na procházku okolo Třeboně.
2: Za nás dobře, že to dělají.
1: Provedeme ještě dechovou zkoušku. Pořádku.
4: Pan Jan už má za sebou dopravní kontrolu. Vy jste prošel bez ztráty květinky.
5: Já to beru jako, že to prostě patří asi k provozu, že jo? Holky vracíme rodičům. Začíná školní rok a ta nejstarší ta nastupuje do první třídy a tak je vracíme po prázdninách.
6: Libor Nárožný, při silniční kontrole jsem dopadl na jedničku.
4: Vy máte na autě i kola, to znamená, že
6: jsme taky občas se svezli na kolech.
4: Policisti se zaměřují například i na dodržování povolené rychlosti. K tomu využívají mobilní radar, který obsluhuje policista Martin Pešek.
7: Jasně, jedno z nejrychlejších 139 na povolené 90 se předpokládám, takže daný přestupek je v rozmezí 2,5 až 3,5 tisíce korun na místě a 4 body z bodového hodnocení dolů.
4: Ten mobilní radar vypadá jako taková pistole, vy s tím namíříte na jedoucí vůz a on přesně změří rychlost, kterou jede.
7: Namíříte, zmáčknete spoušť, vyšle to laser, ten se okamžitě vrátí zpátky a během sekundy je auto zmířené.
4: S policejní mluvčí Lenkou Krauzovou jsme u silnice nedaleko Stráže nad Nežárkou, kde dnes policisti budou řidiče kontrolovat.
8: Máme před sebou poslední víkend, takže předpokládáme, že provoz na silnicích bude daleko hustší, lidé se budou vracet z dovolených, z chat a z chalup a proto policisté i v jižních Čechách obsadili ty vytížené, ale i ty méně vytížené silniční tahy. Policisté budou kontrolovat dodržování zákazů držení telefonního přístroje či jiného hovorového zařízení v ruce při řízení. Zda řidiči jsou připoutáni bezpečnostními pásy a děti samozřejmě v zádržních systémech.
4: Dopravně bezpečnostní akce konec prázdnin potrvá až do 31. srpna. Ze Stráže nad Nežárkou Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

Kapela Spandau Ballet nás přiblížila k 6:30 a zprávám. V nich mimo jiné uslyšíte o tom, že firmy a instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti práce. Detaily ve zprávách.

0: 18 hodin 30 minut. Čas zpráv a Jany Goldy.
1: Češi žijící v zahraničí můžou o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby požádat naposledy zítra. Díky tomu budou moct volit v Česku v jakékoliv volební místnosti, ve které se konají senátní volby. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. I to je součástí navrhované novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a víc, bude nutné stav do půl roku napravit. Odbory, ombudsman i hospodářská komora mají k návrhu výhrady. Slovenský premiér Robert Fico řekl, že Rusko nelze démonizovat a vytlačovat z Evropy. Předseda slovenské vlády zároveň kritizoval Evropskou unii za pomoc Ukrajině. Řekl to v projevu na oslavách 82. výročí začátku slovenského národního povstání v Banské Bystrici. 27. podle něj nepotřebuje víc zbraní a rusofobii, ale víc diplomacie a plánů na pomoc ekonomice. A téměř 500 lidí se dnes v Chrudimi zúčastnilo charitativního běhu na podporu českých vojáků. Akci pořádají chrudimští výsadkáři na památku těch, kteří zahynuli ve službě. Výtěžek ze startovného poputuje Vojenskému fondu Solidarity, který vznikl v reakci na útok v Afghánistánu v roce 2014. Při něm zemřelo 5 českých vojáků. Sport. Fotbalisti Zbrojovky Brno bojují v 6. kole šance ligy se Zlínem. Duel 7. s 16. týmem nejvyšší soutěže vidí Adam Kodet.
2: V 73. minutě vede Zbrojovka Brno nad Zlínem 2-1. Jak je to v utkání Pardubice Artis Brno, to ví Ota Gutwirth.
3: 73. minuta, tady je srovnáno Pardubice Artis Brno 1-1. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál.
1: A ve 20 hodin začne ještě zápas ostravského Baníku s olomouckou Sigmou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 za Brnem a uzavřená silnice číslo 2 z Kutné Hory do Prahy. Na dálnici D1 je teď už kolona pouze za výjezdem z Brna směrem do Vyškova. Na kilometru 208 za Rohlenkou je omezení kvůli odklízení dlouhodobého omezení a kolona z kilometru 205 je asi na 15 minut. Náhradní trasa po staré silnici k Rohlence se už časově nevyplatí. A na příjezdu do Brna od Vyškova už se omezení u Slavkova dá projet plynule. Silnice číslo 2 z Kutné Hory směrem do Prahy je neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky se srazila dodávka s osobním autem a provoz policisté zastavili. Osobním autem to jde oběd okolními silnicemi anebo i delší trasou přes Jevany. V Praze pak čekejte menší kolonu na Štěrboholské spojice směrem k Lanovému mostu. U sjezdu do Průmyslové u Europarku je menší fronta na 5 minut. 5 minut pak v Praze neberete i ve Vilzenově ulici směrem do Holešovic, za to před omezením na Hlávkově mostě. Stejně tak je 5minutové zdržení ve Vilzenově ulici směrem k Václavskému náměstí, a to před

0: omezením u hlavního nádraží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
3: A ještě předtím, než nastíníme další informační zájem, je tu hudební pozdrav od kapely One Republic.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Doslova v obležení byl dnes důl Darkov na Karvinsku. Těžba černého uhlí tam skončila déle než před 5 lety a státní podnik Diamo tuto šachtu mimořádně otevřel veřejnosti. Byli jsme u toho, proto od nás můžete očekávat další informace. Za chvilku, teď je tu kapela Burma Jones.

0: Důl Darkov na Karvinsku byl dnes mimořádně otevřený veřejnosti. Nejenom bývalí horníci vzpomínali na časy, kdy odtud odjížděly vlaky plné černého uhlí. Těžba tam skončila v únoru roku 2021 a dnes si to připomněli stovky lidí. Dostali se i k jámě a nebo do velké strojovny.
1: Tady byla ženská a čepovali jsme si vodu, protože tu nebyla pitná voda. Jo?
2: Vzpomínky se vrací, bývalí havíři vypráví svým dětem, které sebou přivedli.
1: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
3: Je to takové nostalgické, když si vzpomenu, že před těma 19 rokama první den právě vkráčel tady do té šátny, kde jsem si sundával hák. První šichta moje byla právě tady na dole Darkov. No a...
2: Jsou tady otevřené i hornické koupelny, teď jsme v řetízkové šatně, ze stropu visí fáračky, vidím igelitky plné. Tady se vzpomíná hodně.
4: Tady jsem měl číslo 15, což se dívám, že ještě tu furt je.
2: Je to vaše? Jo. Fakt je to vaše?
4: Jo, jo. Po dvou letech tu furt ještě visí.
5: Takže bylo to tady super, nebo ne?
4: Jak kdy teda, no?
2: A nejenom pánové tady vzpomínají.
6: Vydávala jsem prádlo horní.
2: Vydávala jste prádlo, takže přímo tady to znáte?
6: Ano.
2: Jaký je to pocit vrátit se zpátky?
6: No, je to takové příjemné, no.
2: Někteří ale těžko schovávají slzy v očích, odejít před lety totiž vůbec nechtěli.
7: Teď už nic, teď už to nic nedělá, teď už není co.
2: Oblast dolu Darkov má za sebou dlouhou historii, vlastně už od poloviny 19. století. Postupně se místní šachty různě spojovaly.
8: Z toho důlního pole, celkového důlního pole, se vytěžilo zhruba 310 milionů tun za dobu existence. Ze samostatného dolu Darkov, který se dostavil v roce 82, bylo vytěženo 55 milionů tun uhlí.
2: Spočítal Zdeněk Hrůzek ze státního podniku Diamo, který tady má útlum na starosti. Likvidace podzemí dál pokračuje, potrvá do přelomu let 2029 a 2030.
8: Nasledovat budou ještě demoliční práce na povrchu. Předpokládáme, že povrch bude zlikvidován na takzvanou zelenou louku.
2: Betonová skipová věž dolu Darkov bude ještě pár let jednou z posledních hornických a z dálky viditelných dominant. Věž sousedního dolu ČSA chce totiž Diamo odstřelit už teď v září. Z Karvinska Martin Knittl, Radiožurnál.

byla Miley Cyrus. Fotbalisté olomoucké Sigmy se od 20 hodin představí ve Vítkovicích na stadionu ostravského Baníku a bude to i návrat kouče Olomouce Pavla Hapala na hřiště klubu, kde trénoval v minulosti. Další dva zápasy 6. kola šance ligy se hrají právě teď a detaily přidáme za chvilku.

0: To byl John Legend. Posloucháte Radiožurnál v čase, kdy pomalu končí zápasy na dvou stadionech, tedy fotbalové zápasy. Brněnská Zbrojovka hraje proti Zlínu a je u toho Adam Kodet.
1: Končí druhá minuta nastavení z celkových šesti a v tuhle chvíli je v Brně vyrovnáno na 2-2, což samozřejmě není stav, který by domácímu týmu Zbrojovky vyhovoval. Naopak Zlínu by vyhovoval velmi, protože by to znamenalo první bod do ligové tabulky v šestém kole této nové sezóny, jinak Zlín předtím pětkrát prohrál. Postupně se trefil nejprve ve 23. minutě Vašulín po skvělé individuální akci a rychle hlavně ofenzivní akci od vlastní branky na několik přihrávek a přihrávce Vaníčka, tak se prosadil Vašulín. Vyrovnával v 58. minutě z rohu Mariana Pišoji Michal Fukala, který se položil na zadní tyči do toho míče, který dosedl na jeho hlavu a tou dokázal skórovat, teď nedokázal Lukas Sál, který ve vyložené příležitosti z pokutové území vystřelil a nechal vyniknout Stanislava Dostála. Ještě dokončím to, co se stalo, ale dokončím také to, že Zbrojovka teď jde do vedení 3-2, protože nakonec ze strany tam centroval obránce Dante a byl to Filip Vedral, který se hlavou prosazuje a v tuhle chvíli samozřejmě nemůže to být ještě jisté, ale mnohem blíže ke třem bodům a k dalšímu vítězství bude brněnská Zbrojovka. Filip Vedral skóroval hlavou. A které je v tuhle chvíli tedy za stavu 3-2 lépe rozehrané pro Zbrojovku Brno. Jak je to v utkání Pardubic s Artisem Brno, ví Ota Gutwirth.
2: Teď 93. minuta, třetí nastavená minuta a i pardubický gólman teď je v pokutovém území, protože Pardubice prohrávají poměrem 1-2 a za malou chvíli zápas skončí. Mělo by se hrát ještě zhruba nějakých 30 sekund a vypadá to, že hostující celek nováček brněnský Artis se dočká první vítězství v Šance lize z Pardubic. Ota Gutwirth, Radiožurnál.

0: září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
2: Policejní hlídky kontrolují silný provoz na konci prázdnin, zaměřují se na bezpečnost. Koná se víkendová sbírka školních pomůcek pro děti ze sociálně slabých rodin. Fotbalisti Artisu Brno vyhráli v lize v Pardubicích. Nehoda blokuje provoz na silnici 2 u Jevan u Prahy. A počasí zítra bude polojasno až oblačno. Zpočátku ojediněle přeháňky a teploty až 30 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslední prázdninový víkend je na silnicích víc policejních hlídek. Důvodem je větší provoz kvůli návratům z dovolených a prázdnin.
4: Dobrý den, dopravní policie, běžná silniční kontrola. Najdete u sebe nějaký doklad totožnosti náhodou?
5: Pan Jan už má za sebou dopravní kontrolu.
6: Já to beru jako, že to prostě patří asi k provozu, že jo?
7: Policisti se zaměřují na rychlost, alkohol a návykové látky i technický stav vozidel, popisuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
8: Policisté budou kontrolovat dodržování zákazů držení telefonního přístroje či jiného hovorového zařízení v ruce při řízení, zda řidiči jsou připoutáni bezpečnostními pásy a děti samozřejmě v zádržních systémech.
7: Dopravně bezpečnostní akce konec prázdnin potrvá až do 31. srpna. Ze stráže nad Nežárkou Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
2: Ve vybraných prodejnách je během tohoto víkendu možné přispět do sbírky nazvané Školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické. Zájemci můžou přinést tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo svačinové boxy. Diakonie je pak rozdělí mezi děti z chudých rodin. Pomoct je možné taky online, vysvětluje manažerka sbírky Magda Frišová.
9: Virtuální aktovka, do které člověk může zase přehodit buď teda školní pomůcky, ale i kroužky nebo nějaké doučování nebo něco, co vlastně není jakoby hmatatelný, ale je to věc, kterou samoživitelé vyškrtávají jako úplně první, protože potřebují zaplatit ty fyzické věci a na nějaké doučování nebo kroužky už jako fakt nezbývají peníze.
2: Do Česka se vrací jeden ze dvou vrtulníků, který pomáhal s hašením požáru v Srbsku. Čeští hasiči o tom informovali na síti X. Druhý vrtulník dál pokračuje v hašení a vrátit by se měl začátkem příštího týdne. Oba stroje i s leteckými záchranáři do Srbska vyrazili minulou sobotu. Balkánská země totiž požádala o mezinárodní pomoc kvůli rozsáhlým přírodním požárům. Norsko truchlí po králi Haraldu V. Oblíbený panovník zemřel včera ve věku 89 let po vážných zdravotních komplikacích. Na trůnu byl 35 let.
10: Lidé i dnes přicházejí ke královskému paláci v Oslu, aby se s Haraldem V. rozloučili. Na místě pokládají květiny a zapalují svíčky. Podle agentury Reuters mnozí z truchlících vyzdvihují panovníkova ducha inkluzivity.
11: Very good man for everyone in Norway. And been standing close to all people.
10: Novým králem se hned po smrti Haralda stal jeho syn. Vládnout bude jako Håkon VIII. Stejně jako otec, dědeček i pradědeček přijal osobní motto Vše pro Norsko. V úterý bude panovník přísahat před poslanci norského parlamentu a složí slib, že bude království vládnout v souladu s jeho ústavou a zákony. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
12: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno po třetí v novém ročníku šance ligy vyhráli. V šestém kole porazili 3-2 Zlín, který tak dál čeká v úvodu sezóny na bodový zisk. Artis Brno pak slaví premiérové vítězství v nejvyšší soutěži v Pardubicích, vyhrál 2-1. Fotbalisté Pražské Slávie vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září v Edenu zápasem s francouzským Lán. Osmizápasovou základní část zakončí 27. ledna proti Aston Ville.
13: V říjnu čekají Pražany dva daleké výjezdy do Azerbajdžánu na stadion Sabahu Baku a o týden později se v Istanbulu utkají s Fenerbahče. Následují dva listopadové zápasy doma s Arsenalem a Villarealem. 8. prosince se představí v Mnichově proti Bayernu a po pauze v lednu nastoupí v Portu týden před závěrečným domácím duelem s Aston Villou. Rozpis zápasů zveřejnila Evropská fotbalová unie na webu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Brna a nebezpečí na D8 za Prahou. Na dálnici D1 stále čekejte silný provoz a kolonu za výjezdem z Brna do Vyškova na kilometru 208 kousek za motorestem Rohlenka odklízí dlouhodobé omezení, průjezdný je tak stále pouze jeden pruh a kolona má asi 2 kilometry, zdržení přes 10 minut. Na dálnici D8 pozor za výjezdem z Prahy směrem do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby hlásíte srnku a to v těsné blízkosti dálnice.
15: Mezi 4. a 5. kilometrem směrem na Německo, tak se pase srnká hned vedle dálnice. Je mezi plotem a dálnicí, tak se asi nemůže dostat ven.
14: Silnice číslo 2 z Kutné hory do Prahy zůstává neprůjezdná za Kostelcem nad Černými lesy. U Vyžlovky řeší nehodu dodávky s osobním autem, provoz je zastavený. Osobním autem se to dá objet okolními silnicemi anebo delší trasou přes Jevany. A na tahu 35 na příjezdu do Liberce z Prahy nejprve za Dlouhým mostem řeší hromadnou nehodu 3 osobních aut, vybočuje se bez kolon a na průtahu Libercem pak o kus dál je kolona, to kvůli omezení u nákupního centra Géčko. Tam je zdržení asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový a Radiožurnál s Michaelou van Erne.
16: Za to moc děkuji, nedlouho po 19. hodině. Když se řekne bazilišek, možná si vybavíte obřího hada z Harryho Pottera, ten skutečný ovšem běhá po stromech, je to totiž ještěr. Zooparku Zájezd na Kladensku se teď vůbec poprvé podařilo odchovat 3 mláďata tohoto vzácného druhu. Za chvíli se tam vypravíme.
3: Víkendový Radiožurnál
17: a Michaela van Erne.

0: knize o Harrym Potterovi je to had, který zabíjí pohledem, ale ve skutečnosti jde o míru milovného ještěra. To mluvíme o baziliškovi. Zoopark Zájezd na Kladensku teď poprvé vzácného baziliška Juliova odchoval, a to hned 3 mláďata. A právě jeho rozmnožování je na tomto druhu mimořádné. Samice totiž k němu nepotřebují samce.
1: Tady máme schovaný všechny poklady, které teda bohužel návštěvníci nevidějí.
2: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří 3 čerstvým přírůstkům.
1: Máme v malém prostoru, a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
2: Takový žabiček.
1: Takových žabiček drobných, barevných, nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka a tváří se spokojeně. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
2: Mě mrštné takové.
1: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono 2/3 z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý. Takže to mláďátko bez ocasu má nějakých 5 cm.
2: Vy jste říkal, že teď mají zhruba těch 15 cm. Jak je to pak v dospělosti?
1: V dospělosti měří až 70 cm, což je celkem úctyhodný rozměr, ale i u toho dospělce platí, že prostě 2/3 toho těla je ocas.
2: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Bazilišek Juliův je navíc zbarvený tak, že mezi zelení snadno splyne s okolím. Možná i proto si jeho mláďat chovatelé všimli úplnou náhodou, popisuje Jiří Marek.
1: Tyhle mláďátka se vylíhly v tropickém skleníku, kde žije jejich matky. Objevili jsme víceméně náhodou, že když jsme šli zalívat skleník, tak jsem ze stromečku vodou sestřelil mláďátko na zem. Říkám, to je ale malý baziliše. Pak jsem začal hledat a dohledal jsem ještě tam další 2 sourozence.
2: 3 mláďata tedy od začátku žila přímo v expozici. Další vejce už ale chovatelé raději hlídají v inkubátoru.
1: Když se podíváte, tak ty vajíčka nejsou úplně malá. Na délku jsou skoro 3 cm dlouhá a víc než centimetr široká. Během inkubace ještě trošičku vyrostou.
2: Další mláďata se tak můžou vylíhnout už během několika týdnů. A u bazilišků Juliových navíc není k vytvoření takového vejce potřeba předchozí páření, vysvětluje zoolog Daniel Koleška.
3: Má schopnost partenogeneze, což je vlastnost, která u plazů zas až tak častá, vzhledem k našemu poznání, není. Ta partenogeneze, to znamená, že samička nepotřebuje samce. Ona vlastně snese neoplozené vejce a z toho se vylíhne další samička. To vlastně dává tomu druhu určitou schopnost jako snáze přežít, ale zase na druhou stranu jim to bere nějakou genetickou variabilitu.
2: Baziliška Juliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Kolešky ho v Evropě chovají jen 4 zoo.
3: U nás se jedná o první odchov, takže je to velká událost pro nás. V Evropě se chovu baziliška Juliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
2: Díky odchovu 3 mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii baziliška Juliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Volejbalistka a reprezentační blokařka Magdaléna Jehlářová má sice teď v hlavě pouze domácí mistrovství Evropy v Brně, ale pomalu se připravuje také na další etapu své kariéry. Po 7 letech opustí Spojené státy a volejbalově se přestěhuje do Itálie. Jak se na nové angažmá těší, o tom uslyšíte za moment.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Jednu z opor české volejbalové reprezentace, blokařku Magdalénu Jehlářovou, čeká v pondělí osmifinále domácího mistrovství Evropy v Brně. Ale kromě toho se od podzimu chystá na novou etapu své kariéry. V létě totiž vyměnila angažmá v Atlantě za italskou nejvyšší soutěž.
1: Bude to samozřejmě velká změna, trošku zase výstup z mojej komfortní zóny, už jsem se tam zvykla a na život v Americe za těch 7 let, ale těším se na to, že budu v Evropě budu trošku blíž domovu, než jsem doteď byla a bude to fajn, takže těším se na italskou ligu a italské jídlo.
2: Usmívá se blokařka národního týmu Magdaléna Jehlářová. Ta opouští angažmá a život ve Spojených státech po 7 letech. 5 z nich strávila na univerzitě ve Washingtonu a další 2 sezóny hrála v Atlantě. Vydala se tak úplně jiným směrem než její reprezentační kolegyně.
1: Na ty roky budu vzpomínat hrozně, jako jenom v dobrým, hrozně pozitivně. A já jsem strašně ráda, že jsem se tou cestou vydala. Myslím si, že mi to dalo hodně, když je to trošku netradiční porovnání s ostatníma třeba holkama v reprezentaci. A vzpomínám na to jenom pozitivně. Myslím si, že díky tomu jsem tam, kde teďka jsem ve volejbale, vše bych doporučovala.
2: Nyní se chystá na úplně novou výzvu. Stala se posilou týmu Consolini v italské nejvyšší soutěži. Tam jí povede trenér Massimo Bellano, na kterého se přirozeně svých spoluhráček vyptávala.
1: Vince Pavla Šmírová pod ním hrála a říkala mi na něj hodně pozitivní věci a ještě mám nějaký kamarádky Italky, co taky s ním pár sezon odehráli a všichni na něj říkali jen ty nejlepší recenze, takže i to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla tam jít a doufám, že to bude prostě fajn. To byl vždycky můj sen, bydlet kousek od pláže, takže to se mi konečně splní a já jsem velký milovník kávy, pici a podobných věcí, takže na to se moc těším.
2: Usmívá se Magdaléna Jehlářová při pomyšlení na přímořský život na pobřeží Jadranu. O tamtud to bude mít přirozeně blíže i domů do Přerova. Svůj mateřský klub a jeho momentální vzestup na dálku sleduje. I když při letošním náročném harmonogramu nehrozí, že by si s týmem Zubřic v létě zatrénovala a zahrála přípravné zápasy jako loni.
1: Ne, teďka bohužel nemám své 2 měsíce volna, takže asi to nehrozí. No. Já jsem moc ráda, že do Přerova teďka do volejbalu se investuje tolik peněz. Doufám, že to, ten klub se bude posouvat dál a dál. Vím, že teďka mají nejvyšší ambice, co tam podle mě byly za posledních nevím kolik let, určitě od doby, co jsem tam byla já. No, doufám, že se jim bude dařit a že prostě volejbal v Přerově bude růst a bude jeden z top sportu ve městě.
2: Věří blokařka Magdaléna Jehlářová, kterou v pondělí v 19 hodin s národním týmem čeká osmifinále mistrovství Evropy, ve kterém Češky v Brně vyzvou Švédky. Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Posloucháte radiožurnál. Islaňané dnes v referendu rozhodují o pokračování v přístupových rozhovorech s EU. Detaily ve zprávách. 19 hodin 30 minut. Zprávy má Jana Gulda.
1: V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidi se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti, jedná se ale například také o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly. Pamětní desku československého letce RAF a tamního rodáka plukovníka Karla Langa dnes odhalila obec Chyška na Havlíčkobrodsku. Karel Lang byl pilotem 311. československé bombardovací perutě RAF. Zemřel v říjnu 1940 během cvičného letu. Jeho bombardér Vickers Wellington zavadil o dráty při pokusu podlétnout elektrické vedení. Islanděni dnes v referendu rozhodují o pokračování v přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Podle předběžných průzkumů bude výsledek velmi vyrovnaný. Země rozhovory zahájila po ekonomické krizi v roce 2008 spojené s propadem islandské měny. V roce 2013 od nich ale tehdejší pravicová vláda se zlepšením ekonomické situace upustila. A přesně před 21 lety v roce 2005 zasáhl jižní pobřeží Spojených států hurikán Katrina. Nejvíc postižené bylo město New Orleans. Silný vítr, déšť a protržení přilehlých hrází tam způsobily obrovské škody. Den před úderem hurikánu bylo evakuováno přes 1 000 000 obyvatel města. Desítky tisíc lidí přesto zůstaly ve svých domovech. Přes 1300 lidí během neštěstí zemřelo. Sport. Fotbalisti Artisu Brno vyhráli poprvé v klubové historii utkání šance ligy. V šestém kole nejvyšší soutěže zvítězili na hřišti Pardubic 2-1. Zbrojovka Brno porazila Zlín 3-2 a za necelou půl hodinu se v přímém přenosu radiožurnálu Sport střetnou Baník Ostrava a Sigma Olomouc. A slovinský cyklista Tadej Pogačar spadl v 8. etapě španělské Vuelty a kvůli zraněním musel jako lídr závodu odstoupit. Etapu vyhrál Francouz Brian Cocard.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 za Brnem a kolony na průtahu Libercem. Na dálnici D1 stále ještě čekejte zdržení za výjezdem z Brna do Vyškova a do Ostravy. Za Rohlenkou na kilometru 208 je omezení do jednoho pruhu a kolona začíná už před motoristem Rohlenka zhruba na kilometru 205,5. Zdržení pak asi 10-15 minut. Silnice číslo 2. Hlavní tah z Kutné hory do Prahy je neprůjezdný za Kostelcem nad Černými lesy. Po těžké nehodě u Vyžlovky srazila se dodávka s osobním autem. Provoz tam policisté zastavili obousměrně. Osobním autem se to dá objet okolními ulicemi přes ulice k Hájovně a Jevanskou, anebo i delší trasou přes Jevany. A na tahu 35 na příjezdu do Liberce z Prahy za Dlouhým mostem řeší hromadnou nehodu 3 osobních aut, projíždí se plynule bez kolon, ale kolona je pak na průtahu Libercem kvůli omezení u nákupního centra Géčko, zdržení asi 20 minut, kolona směrem na Žitavu se táhne od Babylonu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i s většinou oblačnost a ojediněle přehánky. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
0: A doplním, že víc informací z domova i ze světa je na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Kindle X, posloucháte Radiožurnál. Tisíce Američanů protestovali u Lincolnova památníku ve Washingtonu kvůli strachu o osud volebních práv ve Spojených státech. Byla u toho naše zpravodajka, takže její reportáž uslyšíte za chvíli. Ještě předtím posloucháte Evanescence.

0: Braňme svá volební práva. S takovým odhodláním přišly 2 měsíce před kongresovými volbami tisíce Američanů k památníku Abrahama Lincolna v centru Washingtonu. Pochodem na Washington za volební práva si připomněli 63. výročí slavného projevu Martina Luthera Kinga Mám sen. Místo konání ovšem nebylo tím jediným, co obě události spojovalo.
1: 63 years ago.
2: 63 let poté, co Martin Luther King stál na schodech Lincolnova památníku a mluvil o svém snu, přišli na stejné místo tisíce lidí. Ne kvůli výročí, ale kvůli obavě, že to, o co se tehdy bojovalo, se teď znovu rozpadá pod rukama. Na pódiu se střídá dlouhá řada jmén, zástupci černošských organizací a politici z demokratické strany. Senátor Bernie Sanders. Poslankyně Alexandria Ocasio-Cortezová. Reverend Al Sharpton, jehož organizace National Action Network tento pochod svolala. A také Martin Luther King, nejstarší syn zavražděného černošského vůdce Martina Luthera Kinga. Ten z pódia zopakoval stejný apel, jaký jeho otec přednesl na tom samém místě před 6 dekádami. Boj za rovnost není u konce. Musíme znovu pochodovat na Washington.
3: Jednou z protestujících byla Leslie, která jsem přijela se svým 20-letým synem Brockem.
2: Je pro nás důležité, abychom volili a je pro nás důležité, abychom se postavili za svoje práva, říká mi tato 85-letá dáma s tím, že přijela autobusem až z New Jersey. Dana, která žije napůl v Texasu a napůl ve Washingtonu, protestuje podle svých slov proti tomu, že jejich prezident je okrádá. Krade naše práva, krade naše peníze, naše daně, krade všechno, říká mi. Ať jsem mluvila s kýmkoliv, rada, kterou ostatním vzkazují, zní od všech stejně. Přijďte v listopadu volit. Z Lincolnova památníku ve Washingtonu, Jana Ciglerová, Radiožurnál.

Ian Hooper z hudby. Je to už téměř 6 let od chvíle, kdy fotbalisté Slavie slavili ligové vítězství na stadionu Sparty. Ano, za chvíli budeme mluvit o zítřejším šlágru.

0: Šesté kolo fotbalové šance ligy má jednoznačný šlágr. V neděli večer ho zakončí derby Sparty se Slaví. Jaká je vzájemná bilance pražských rivalů na Letné, to si připomeneme s Tadeášem Skalickým ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Slávii se v poslední době daří na Letné vyhrávat jen v domácím poháru, ale v nejvyšší domácí soutěži to úplně neplatí. Jak dlouho čekají svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského na ligové vítězství na stadionu Sparty?
1: Necelých 6 let naposledy vyhrála Slavia utkání nejvyšší domácí soutěže na Letné v prosinci roku 2020. Tehdy zvítězila 3-0 po dvou gólech Abdala Hasimi a jedné trefě Ondřeje Lingra. Od té doby nastoupila v lize na Letné 7krát a uhrála 4 remízy, 3krát se radovala ze zisku plného počtu bodů Sparta. Rozhodně ale nejde o nejdelší slavistickou sérii bez ligového vítězství nad domácí Spartou v samostatné české historii. Na výhru na Letné čekala třeba i 14 let mezi roky 1993 a 2007.
0: Sparta se Slavií se poprvé v ligové sezóně v posledních letech utkávali většinou v září nebo říjnu, teď už na konci srpna v šestém kole. Připomeň prosím, jak jsou na tom pražské kluby před nedělním soubojem.
1: Slavia ještě neprohrála, přesto po dvou remízách v Liberci a s Bohemians má před Spartou jen dvoubodový náskok. Spartané totiž po dvou prohrách v úvodních třech kolech v Brně se Zbrojovkou a Mladé Boleslavy porazili Teplice a taky domácí Artis Brno. Pokračuje manažer A týmu Slavie Stanislav Tecl.
2: Ta forma těch týmů se tak jako prolíná. Ze začátku nás všichni chválili, teď samozřejmě nás všichni trošku jakoby schazujou dolů. Sparta to měla naopak, takže zase to bude zápas, který bude sledovat spoustu lidí se na to těší a my budeme připraveni odevzdat co nejlepší výkon.
0: A kdo má tedy větší šance zítra?
1: Podle kurzů sázkových kanceláří to je Slavia. Mírně ji favorizují sázkové kanceláře. Slavia, jak už zaznělo, má před Spartou v tabulce náskok dvou bodů, ale ty formy obou týmů jsou aktuálně hodně srovnané, takže historicky i podle té aktuální formy můžeme říct, že derby je znovu bez favorita a i podle mého názoru nejpravděpodobněji skončí remízou.
0: Tak, jaký výkon obě mužstva odevzdají, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra od 8 hodin večer. Už teď jsme ovšem na utkání připraveni zásluhou Tadeáše Skalického. Díky a hezký večer.
1: Naslyšenou.

0: Bylo 20 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Rusko chystá ofenzivu na severu Ukrajiny, varuje kancelář prezidenta Zelenského. Studenti už nemusí oznamovat pojišťovnám nástup na střední nebo vysokou školu. Fotbalisti ostravského Baníku nastoupili v lize proti Olomouci. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko podle Polska chystá ofenzivu na severu Ukrajiny, zaměřenou hlavně na Kyjev a Černihiv. Včerejší ruské útoky u města Buča mají 37 potvrzených obětí. Zraněných jsou desítky lidí, včetně dvou dětí.
3: Už v pátek deník Ukrajinská pravda informoval o několika silných explozích a rozsáhlém požáru muničního skladu. Ukrajinské úřady už vyšetřují podrobnosti incidentu a to, jestli byly výbušniny na místě uskladněné podle platných předpisů. Následné výbuchy totiž zabily několik lidí a poničily desítky obytných domů a domov důchodců. Úřady musely z bezpečnostních důvodů taky uzavřít několik kilometrů dálnice spojující Kyjev a město Chop u slovensko-ukrajinských hranic. Podle kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina získala informace o tom, že Rusko plánuje operace směřující na Kyjev a město Černihiv. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Studenti už nemusí oznamovat pojišťovnám nástup na střední nebo vysokou školu, měli by to udělat sami školy. Dřív to byla povinnost obou stran, stávalo se ale, že to nakonec pojišťovně nenahlásil nikdo. Pojišťovny ale doporučují klientům, aby se ověřili, že škola svoji povinnost splnila. To můžou udělat v mobilní aplikaci na webových stránkách nebo osobně na pobočce. V Česku by mělo ubýt míst, kde lidi nemají mobilní signál. Aktuálně jich je zhruba 1800. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst, vysvětluje mluvčí ČTU Tereza Merava.
4: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
1: Téměř 500 lidí se dnes v Chrudimi zúčastnilo charitativního běhu na podporu českých vojáků. Akci pořádají chrudimští výsadkáři na památku těch, kteří zahynuli ve službě. Výtěžek ze startovného poputuje Vojenskému fondu Solidarity, který vznikl v reakci na útok v Afghánistánu v roce 2014. Při něm zemřelo 5 českých vojáků.
5: Teď musíme prostě pomoct. Teď jako nastala ta fatální věc, že někdo přišel o život. A ta chvíle, kdy se vlastně tady to formalo, tak byly právě ty rodiny z roku 2014 z Afghánistánu, především výsadkáři, iniciovali vlastně tu sbírku.
6: Říká tiskový a informační důstojník chrudimského pluku kapitán Marek Ohrabka. Charitativního běhu se zúčastnili i samotní výsadkáři. Mezi nimi byl nadporučík Lukáš Žemlička.
7: Ta podpora řinnost je pro nás klíčová v dnešní době, kde vlastně ta bezpečnost je taková, řekněme, horší a horší. A jsem moc rád, že vidím tady ty spousty lidí kolem nás, kteří jsou ochotní i asi volnu s námi běžet a absolvovat těch několik kilometrů běhu společně.
6: Chrudimští výsadkáři mají zkušenosti například ze zahraničních misí v Iráku, Mali nebo Afghánistánu. S Chrudimi Anna Svobodová, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava hrají v 6. kole šance ligy s olomouckou Sigmou. Je u toho David Procházka.
9: Už končí pomalu 4. minuta, Baník Ostrava, Sigma Olomouc zatím bez šancí a bez gólu, 0-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
8: V dalších zápasech Artis Brno vyhrál na hřišti Pardubic 2-1 a Zbrojovka Brno zvítězila nad Zlínem 3-2. Kanoista Martin Fuxa obhájil na mistrovství světa stříbro na pětistovce a navázal tak na zlato z kilometru. Český reprezentant už má 18 medailí ze světových šampionátů. V polské Poznani ho porazil jen Brazilec Queiroz, který byl o 24 sekundy rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová pak byla na půl kilometru mezi ženami šestá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 za Brnem a uzavřená silnice z Prahy do Kutné Hory. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stále poměrně silný provoz v okolí Rohlenky. Na kilometru 208 je zúžení do jednoho pruhu. Kolona od kilometru 205 je přibližně na 20 minut. Na D1 pak zpozorněte za Vyškovem ve směru do Ostravy. Na kilometru 234,5 pojedete kolem stojícího osobního auta. Silnice 2 z Prahy do Kutné Hory je neprůjezdná za Mukařovem. U Vyžlovky se srazila dodávka s osobním autem. Řidiči osobních aut objíždějí okolními ulicemi k Hájovně a Jevanskou. Objíždět se dá i přes Jevany. Na nehodu pozor na příjezdu do Plehřimova od Humpolce na silnici 34 v křižovatce na Tábor havarovalo osobní auto. A průjezd křižovatkou je teď omezený, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Teď o Roma Vakaren, slovo má Kamila Šusterová.
11: Dobrý večer. Dnes si připomeneme legendární romský soubor Perumos. Prošla ním řada hudebníků, kteří dnes působí v úspěšných kapelách. Představíme také aktivity spolku Ermosty, který už desítky let pomáhá lidem ohroženým sociálním vyloučením. A zavzpomínáme na spisovatelku Irenu Eliášovou, výraznou osobnost romské literatury, která zemřela před několika dny.
2: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 22. srpna zemřela spisovatelka Irena Eliášová, výrazná osobnost romské literatury. Ve svých knihách čerpala z vlastních vzpomínek a zkušeností a věnovala se tématům dětství, rodině, romským tradicím i každodennímu životu. Napsala řadu knih, například Oheň přestal plápolat nebo Naše osada. Za svůj přínos romské literatuře získala loni ocenění Roma Spirit. V prosinci 2022 se s ní Iveta Demeterová setkala na slavnostní prezentaci knihy Rub a líc v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
1: Takže já už jsem napsala díky pánu Bohu 5 knih, což jsem velice ráda. Byl to můj životní sen od malá, od mládí a splnila jsem si ho, takže je to dobrý pro mě, ohromně, ohromně šťastný.
2: Říká spisovatelka Irena Eliášová a seznamuje nás s povídkovou knihou Rub a líc.
1: No, abych vám řekla pravdu, to jsou povídky sesbírané, které jsem psala od roku 2013 až do 2020. A tak jsem ty veškeré příběhy a povídky dala do této knihy. Mám ráda, aby to četli lidi. A každý nemá dneska počítač, že jo? Korty starší lidi. A je krásné, když si tu knihu vezmete do ruky a čtete.
2: Knihu Rub a líc ilustracemi doplněla dcera Ireny Eliášové. Podle spisovatelky je důležité, aby se romští autoři dostali do podvědomí čtenářů a knihy si kupovali a četli.
1: Ještě za totality, za komunismu, bylo dost lidí, kteří psali. Naši Romové. Mezi nimi jsem byla i já. A já jsem se pokusila vydat něco z toho mýho psaní. A tak jsem psala do časopisu Svět socialismu. A tam mě vydali 2 povídky a 1 báseň. A vydali to sice, publikovali to, ale napsali mi, že není možný, abych dál s nima spolupracovala a vydávala psaní, když nemám žádné vzdělání, protože já mám pouze základní. A právě proto, že dneska je trošku jiná doba a je možný požádat nakladatelství, pokud má ten člověk do toho psaní chuť a lásku, tak se mu to povede. A nemusí hned nadávat, musí mít taky jednání s těma lidma, že jo. Musí trošku ubrat to sebevědomí a být trošku pokornější v tom vyjadřování. A povede se to hodně.
2: Jak Eliášová dále říká, nemám ráda psaní do šuplíku.
1: Když napíšu knihu nebo příběh o někom, tak tam jsou ty lidi, že jo, píšu o lidech, tam jsou ty osoby. A ty osoby nežijou, když jsou v šuplíku. Ovšem, když se vydají a dostanou se mezi čtenáře, tím pádem oni žijou ty lidi. Proto já, co napíšu, tak chci, aby se to rychle vydalo. A dělám za každou cenu, aby se to povedlo.
2: Hlavní postavy Eliášové mají vždy reálný základ. Spisovatelka píše o svých vzpomínkách a také čerpá z vyprávění. Je bedlivou pozorovatelkou a posluchačkou. V současné době má rozpracovaný seriál.
1: Píšu, dá se říct, že to je takový seriál. A má to titul My, jako my Češi, My a romská sága v paneláku.
2: To byla vzpomínka na spisovatelku Irenu Eliášovou. Slyšeli jste rozhovor z roku 2022.

0: Organizace Airmosty už od roku 1992 poskytuje profesionální pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením. U jejího zrodu stály významné romské osobnosti, například romista Ladislav Goral nebo sociální pracovnice Pavlína Radlová. Zpočátku se organizace věnovala také kulturním aktivitám. Dnes se Airmosty zaměřují především na podporu lidí, kteří se ocitají v obtížné životní situaci.
1: Organizace Airmosty má v současné době 4 registrované sociální služby, ale i další projekty, které představuje její ředitel Jakub Čihák.
2: Hlavní činnosti Airmostů jsou vlastně už od roku 2007 registrované sociální služby. Vlastně postupně jsme se z těch komunitních služeb, kulturních a etnoemancipačních, tak jsme to vlastně zaměřili do segmentu vlastně sociálních služeb, který nám umožňuje pomáhat lidem v nějaký profesionální podobě, ale neznamená to, že bychom dělali jenom registrované sociální služby, máme samozřejmě další řadu projektů, které nějak korespondují s těmi službami, takže třeba provozujeme humanitární šatník, provozujeme pořád ještě ve spolupráci s magistrátem nábytkovou banku, to znamená zařizujeme vlastně domácnosti lidí, kteří nemají finanční prostředky na to tu domácnost zařídit z vlastních zdrojů. Poskytujeme stále akreditované vzdělávání pro pomáhající profese a když je příležitost, tak vlastně využijeme třeba i nějaký dotační titul, který se týká lidských práv nebo zase komunitního života a tak, takže rozhodně jsme nezanevřeli na to celé spektrum činností, které můžeme dělat pro naše klienty, ale ty registrované služby, to je to hlavní. To je vlastně taková pevná součást.
1: 4 registrované sociální služby Airmostů jsou následující.
2: Je to azylový dům pro rodiče s dětmi, teď nově to bude azylový dům pro jednotlivce od příštího roku, potom je to vlastně odborné sociálně právní poradenství, je to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které má 2 formy. Máme kamenný klub tady na Praze 3 v Hartigově ulici a máme mobilní verzi vlastně nízkoprahového zařízení v autobusu Uličník, který vlastně v posledních 3 letech, pokud se nepletu, obsluhuje nejenom Prahu 3, ale i Prahu 4 a Prahu Libuš. A tou poslední a vlastně i nejmladší sociální službou nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, které je taky na Praze 3, zase v další budově a tím jsme vlastně rozšířili to spektrum i o lidi, kteří žijí opravdu jako v extrémním nebo hlubokém sociálním vyloučení.
1: V 90. letech byli příjemci sociálních služeb Airmostů téměř výhradně Romové, ale záběr klientů se od té doby změnil.
2: Určitě se rozšířil, ale pořád Romové, jakkoliv my nekoukáme samozřejmě na etnickou identitu naší klientely, tak tvoří větší část vlastně těch, já to řeknu, zákazníků, kdybych si měl typovat. Je to v každé službě trošku jinak, ale v každé službě jsou. V některé službě, třeba v případě azylového domu pro rodiče s dětmi, je to jako velká většina, řekněme třeba až 3/4 klientů nebo klientek, respektive až třeba po to nízkoprahové denní centrum, kde jsou naopak v menšině, může to být třeba 20-30% těch klientů jsou Romové, což i něco říká o tom vlastně, jak Romové existují, jak žijí, jaký mají jako společenský zvyky a komunitní zvyky, že prostě skutečně do toho nízkoprahového denního centra, kde je to služba, která poskytne jídlo, poskytne hygienu, můžete se tam vyprat a tak dále, jako řekněme skutečně jako velmi jako nízký jako level toho nejdůležitějšího, co prostě potřebujete těch základních potřeb, tak tam je jich vlastně nejméně.
1: Proto má Jakub Čihák vysvětlení.
2: Myslím si, že romská komunita je solidárnější než ta neromská. To znamená, že málo když ten člověk propadne, řekněme, až na úplné dno. A kdybychom to říkali vlastně v absolutních číslech, tak Airmosty mají v posledních 2 letech ve všech těch službách dohromady něco přes 3000 klientů, unikátních klientů, takže jsme vlastně už relativně jako velká organizace, nebo ty služby mají poměrně velký dosah a určitě nadpoloviční většina těch příjemců těch služeb by se dala považovat za Romy.
1: Říká Jakub Čihák, ředitel zapsaného spolku Airmosty. Jana Šustová, Radiožurnál.

0: Soubor Perumos byl legendou romské hudební a taneční scény. Prošla jim řada umělců, kteří později působili v dalších známých romských kapelách. Perumos vystupoval po celém Česku i v zahraničí a představoval divákům romskou hudbu a tanec. Více nám o souboru Perumos poví manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi.
1: No, my jsme jednoho dne takhle seděli v tom agiťáku, co jsme teda tam zkoušeli, no a přemýšleli, jaký bychom dali název souboru. No, a najednou udeřil blesk. A teď jsme se jako zarazili a říkáme, hele, co, kdybychom dali Perumos, tak vlastně takhle vzniklo název souboru Perumos.
2: Co vás tehdy vedlo k tomu založit romský hudební a taneční soubor právě v Praze? Byla to především potřeba uchovat tradice, nebo jste chtěli ukázat, že romská kultura může stát na profesionálním pódiu?
1: Jednýho dne jsem šla k Švagdovi a šla jsem domů a šla jsem okolo a slyšela jsem hudbu. Tak jsem se pozastavila, poslouchala jsem, tak jsem se tam šla jako podívat a hrál tam Michal Marcin s muzikantama. Asi tak za dva dny přišla sestra starší a říkám, ale nechtěla by si jít tancovat? A já říkám, a není to tam v tom agiťáku? Já říkám, já jsem tam slyšela jako hudbu. Ona říká, jo, je to tam. No, tak to vlastně vzniklo.
2: Dnes se mluví právě o romské kultuře jako o něčem, co je potřeba chránit a předávat. Přemýšleli jste o tom tak už tehdy, nebo jste prostě chtěli jenom hrát, zpívat, tančit?
1: Vůbec jako jsme nepřemýšleli, že to prostě jako mě to hrozně bavilo, mě to prostě naplňovalo. Jako, já mám ráda jako hudbu, tancovat, zpívání, to je moje. Že já mám k tomu hodně jako vztah k té hudbě.
2: Spolu s paní Kristýnou je tu dnes i pan Vojtěch Gorol, který se k souboru po roce jeho fungování přidal. Pane Vojto, Perumosem prošla řada výrazných romských osobností. Čím si podle vás soubor získal tolik lidí a co je k němu přitahovalo?
3: Bylo tam spoustu vynikajících muzikantů, bylo tam spousta dobrých tanečníků, tak je přitahovalo to, že můžou se ukázat, dá se říct, jo, na jevišti. A takových lidí bylo spoustu, jo. A hlavně měli jsme štěstí na muziku, jo. Já teďko budu mluvit převážně o muzikantech. Tam byli třeba maďarský muzikanti, vynikající. A furt se to střídalo, jo. Odešli, přišli další opravdu výborní muzikanti. Tak to bylo tohle, no.
2: Soubor nebyl jen folklorní skupinou, pro mnoho mladých hudebníků byl vlastně první školou. Co se tam mladý člověk mohl naučit, kromě samotné hudby a tance?
3: Hlavně disciplínu. Tam byl jeden člověk vedoucí, který to organizoval a bylo nás tam třeba 20 lidí, včetně muziky. Jo. A když řekl stop, tak se zastavilo. Řekl, děláš to blbě. Prostě disciplína tam byla. No. A nikdo neremtal. Prostě když on řekl jedno slovo, tak to bylo.
2: Setkávali jste se tehdy s nějakými předsudky nebo překážkami právě proto, že šlo o romský soubor?
3: Ale vůbec ne. Hudba a tanec zbližují lidi. Ať jste byli kdekoliv a hrála hudba, tak přidali jiní muzikanti, Maďaři, Češi, Moraváci, Slováci. Žádný předsudky nebyly.
2: Perumos už dnes v původní podobě neexistuje. Ukončil svoji pouť v roce 1997. Co podle vás z něj zůstalo v hudbě, v lidech, kteří jim prošli, nebo v dnešní romské kultuře?
3: Z toho souboru zůstalo jenom vzpomínky, no. A byla to škoda, no. Víte, jak je to? Dneska udržet takový ansábl pohromadě tolik let je těžký, jo. Bohužel.
2: Paní Kristýno, a kdybyste dnes mohli na chvíli vrátit čas a ocitnul se znovu na jednom jediném vystoupení Perumosu, kam byste se chtěli vrátit a proč?
1: Do toho Šapita, do ty Francie. Bylo nádherný opravdu. Ty děti naše, i ty lidi se k nám chovali. My jsme byli třeba ubytovaní u těch rodin, u těch Francouzů, jo. A jak oni se k nám krásně chovali, jo, prostě tam nebylo nic, aby se na nás podívali špatně nebo něco. Ne. My jsme tam byli jako v sedmém nebi.
2: Pro Radiožurnál Rena Horvátová.
0: A to už je závěr dnešního pořadu o Romava Keren. Za okamžik vám na Radiožurnálu přineseme nejnovější zprávy. Děkujeme, že jste byli s námi a přejeme vám klidný večer. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Kamila Šusterová.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Jana Golda.
1: Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra Tadeas se v Lešanech na Benešovsku zranili dva lidi. Potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který v Lešanech pořádá Vojenský historický ústav. Podle něj se nehoda stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se teď zabývá vojenská policie. Několik desítek židovských osadníků obsadilo dům palestinské rodiny na okupovaném západním břehu Jordánu. Útočníci se uvnitř domu ve vesnici Kusra zabarikádovali. Na místo přijeli jednotky izraelské armády a pohraniční stráže, aby osadníky z budovy vypudili. Server Times of Israel píše o nejméně jedné zraněné palestinské ženě, která skončila v nemocnici. Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. USA si tím zajistili většinovou kontrolu nad víc než 60 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Řekl to americký prezident Donald Trump. V posledních týdnech Trump čelí rostoucímu tlaku kvůli vysokým cenám benzínu a válce s Íránem. A policisti v centru Brna vyjížděli k potyčce fanoušků fotbalové zbrojovky Brno a Zlína. Do konfliktu před dnešním zápasem se zapojila téměř stovka fanoušků obou klubů. Podle mluvčího policie Petra Valy nevznikla žádná škoda na majetku a nikdo nenahlásil zranění. U většiny případů policie ví, kdo se potyčky zúčastnil. Kvůli průběhu konfliktu ale policie žádá svědky, aby se ozvali na linku 158 a aby případně poskytli fotografie nebo kamerové záznamy z místa. Sport. Fotbalisti ostravského Baníku bojují v šancelize o třetí výhru v novém ročníku. V šestém kole nejvyšší soutěže hrají s Olomoucí. Utkání vidí taky David Procházka.
2: Končí 32. minuta. Sigma Olomouc měla velkou šanci, ale Sejk trefil břevno. Stále 0-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
1: V dalších zápasech zbrojovka Brno porazila Zlín 3-2 a Artis Brno zvítězil na hřišti Pardubic 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Brnem a za Prahou, zavřená silnice 2 do Kutné Hory. Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Vyškov. Na kilometru 206 se brzdí před kolonou, ve které se popojíždí až na kilometr 208, kde je zúžení do jednoho pruhu. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov na 25. kilometru nepřehledněte odstavenou dodávku. Stojí na konci omezení v odstavném pruhu, na místo už dorazila i světelná šipka. Na D1 z Přerova do Ostravy podobná překážka za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 305 porouchané osobní auto. I tam už stojí šipka a kužely. Silnice 2 z Prahy do Kutné Hory je stále zavřená po nehodě ve Vyžlovce. Srazilo se tam auto s dodávkou. Řidiči objíždějí po místních cestách, například ulicí Na Staré cestě až do Kostelce nad Černými lesy. A v Pelhřimově pozor na silnici 34 do Humpolce. V křižovatce na Tábor havarovalo osobní auto. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů, při vyjasnění až na 10. Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
5: A těšit se můžete na krásnou píseň kapely Lucie v souzvuku s Lenkou Dusilovou. Budou tu za chvíli jako první Rag & Bowman.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Záchranné práce v Nepálu po středeční povodni komplikuje hrozba sesuvů a dalších možných povodní. Rodiny pohřešovaných už 3 dny hledají své blízké. Přívalová vlna má stovky obětí. Reportáž z Nepálu uslyšíte za chvíli.

0: V Nepálu, jedné z nejchudších zemí Asie, pokračuje záchrana těch, kteří přežili bleskovou povodeň. Ta ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Úřady tam hlásí přes 600 obětí a víc než 2400 lidí pohřešují. Záchranáři naléhavě potřebují hlavně těžkou odklízecí techniku.
1: Takhle nepracují vyhlášení nepálští řezbáři ani tesaři. Takhle pracují pohřební zřízenci a právě zatloukají víko od rakve. Před chvílí ho definitivně zavřeli nad 51-letým mužem, který umřel dnes v noci. Armádní vrtulník ho sem do nemocnice Bira Hospital v Kátmandu dopravil s vážným poraněním hlavy ze severních okresů a lékaři už mu nemohli pomoct. Někdy to ale nekončí takhle špatně a ačkoliv nejistota zůstává, naděje pořád žije.
2: Nemáme. Tohle jméno tady nemáme. Zkuste vojenskou nemocnici nebo ty další tři ve městě, ale je možné, že ten, koho hledáte, tady leží a je v bezvědomí a ještě jsme nezjistili jeho totožnost. Zeptejte se večer.
1: Říká mladému muži jen o pár minut později, než dotloukla pohřební kladívka nepálský policista. Ochotně a důsledně pátrá v aktualizovaném seznamu zraněných, které sem zatím přivezli záchranáři. Jméno pohřešovaného na něm není. Ten člověk ale může ležet v některé z dalších nemocnic metropoly. A nebo včas před záplavovou vlnou utekl a je někde s ostatními pohřešovanými v horách a lesích severního Nepálu, kde už po nich třetím dnem pátrají záchranné týmy a dobrovolníci.
3: Můj syn je řidičem náklaďáku. Ta vlna ho zastihla někde na cestě v horách. Od 8:30 ráno, kdy jsme spolu mluvili naposledy, o něm nemám žádnou zprávu. Zmizel a já o něm nevím vůbec nic.
1: Říká paní Cha Min Di a větu nedořekne, protože jí přemůžou slzy. Poslední zprávy o tom, že vysoko v horách už se nebezpečně plní a dokonce začínají přetékat dvě a nikoli jen jedno nové jezero, Nepálčany šokovaly. Ti nejzbožnější tvrdí, že za všechno může nazlobené hinduistické božstvo jménem Bhairava. A když se vydávám k jeho obávané kamenné podobizně na náměstí Durbar v centru Kátmandu, je tohle místo skutečně v obležení prosebníků. Z Nepálu, David Jakš, Radiožurnál.

0: Alex Warren z hudby. Fotbalisté Olomouce se můžou minimálně do zítřka dostat do čela šance ligy. Potřebují k tomu vyhrát na hřišti Baníku. Do Ostravy se vydáme za chvíli za naším reportérem.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Kapela Police. Fotbalisté Artisu Brno se dočkali první ligové výhry po postupu do nejvyšší soutěže. V šestém kole šance ligy zvítězili v Pardubicích 2-1. Brněnská Zbrojovka porazila Zlín 3-2. Utkání mezi ostravským Baníkem a olomouckou Sigmou vidí reportér David Procházka.
1: Před malou chvílí tady skončil první poločas, po něm vede Baník Ostrava nad Sigmou Olomouc 1-0. Viděli jsme hodně vyrovnaný první poločas, hodně bojovný, bez výrazných šancí, i když Sigma Olomouc se mohla dostat do vedení, kdy měl velkou šanci útočník Sejk, dostal přihrávku z pravé strany a levačkou z malého vápna zakončoval placírkou dobře nahoru, ale až příliš nahoru, protože trefil břevno, odkud se míč odrazil před brankovou čárou, takže stále platilo skóre 0-0, no a pak se nastavovaly 3 minuty v prvním poločase a Baník Ostrava se dostal do vedení, kdy mladý obránce Jiří Míček po odraženém balónu před pokutové území napálil míč pravačkou svou, řekl bych, slabší nohou a trefil přesně k levé tyči, kam se brankář Koutný marně natahoval. No a tak Baník Ostrava šel do šaten teď spokojenější za stavu 1-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, to je nějaká Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy pro vás má Jana Golda.
1: Začala letošní charitativní sbírka školákům od srdce. Islanďani rozhodují o přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Fotbalisti ostravského Baníku hrají ligové utkání se Sigmou Olomouc. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přeháňky a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Začíná pátý ročník sbírky školákům od srdce. Ode dneška je tak možné pomoct potřebným dětem s nákupem školních pomůcek. Sbírku pořádá Diakonie. Podle ředitelky její vrchlabské pobočky Barbory Tauchmanové-Omrtové jsou nejvíc potřeba psací potřeby, věci na výtvarnou výchovu a penály.
3: Říká se, že jedna výbava na jeden školní rok stojí 6 až 9 tisíc, což pro některé rodiny je opravdu částka, která je nemyslitelná. A proto je tady právě sbírka školákům od srdce, aby pomohla rodinám v nouzi, pro který je pořízení třeba nových sešitů, penálů nebo aktovek obrovskou finanční zátěží.
1: Zájemci se můžou zapojit do konce příštího týdne. Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Zapsat se do něj musí lidi, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad, vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
1: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé pak o týden později. Islanděni mají podle dat volební komise velký zájem o dnešní referendum o přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Účast je zatím vyšší než při posledních parlamentních volbách.
5: Islanďané rozhodují o tom, zda má vláda obnovit přístupové rozhovory a předložit občanům návrh, za jakých podmínek by mohl ostrov vstoupit do Evropské unie. Právě tento návrh chce vidět i paní Éna, která hlasovala pro. Část Islanďanů ale namítá, že vyjednávání s Evropskou unií paralyzuje státní správu, která se bude muset věnovat přístupovým rozhovorům a nebude se tím pádem zabývat ostatními tématy. Voliči mohou své hlasy odevzdat do půlnoci českého času. Podle průzkumu budou výsledky pravděpodobně velmi těsné. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Hradcem Králové se šíří podvodné SMS zprávy s výzvou k úhradě pokut za parkování. Obsahují odkaz na web, který se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Provozovatel parkovacího systému i městská policie upozorňují, že výzvy k úhradě pokut nebo nedoplatků touto formou nikdy neposílají. Hradecký magistrát doporučuje zprávy ignorovat a na přiložené odkazy rozhodně neklikat.
6: Sport. Fotbalisté Olomouce se můžou v neúplné tabulce šance ligy dostat na první místo. V šestém kole nejvyšší soutěže musí vyhrát na hřišti ostravského Baníku. Podrobnosti ze zápasu přidá David Procházka.
7: Před startem druhého poločasu platí Baník Ostrava Sigma Olomouc 1-0 po gólu Míčka z nastaveného času první půle. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
6: Zbrojovka Brno v lize porazila Zlín 3-2 a Artis Brno vyhrál v Pardubicích 2-1. Fotbalový gólman Lukáš Horníček vychytal své první čisté konto v Premier League. Newcastlu pomohl ve druhém kole nejvyšší anglické soutěže k vítězství 2-0 na hřišti Tottenhamu. V jehož brance nastoupil Antonín Kinský. Dva čeští gólmani se v Premier League utkali poprvé po 18 letech. Útočník Patrik Schick pak vstřelil gól v úvodním kole německé Bundesligy. Jeho Leverkusen i tak prohrál na hřišti nováčka z Elfersbergu 2-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 za Rohlenkou a nehoda ve Strážnici. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova budete brzdit před kolonou u Rohlenky. Od kilometru 206 se pak popojíždí až do zúžení do jednoho pruhu na kilometru 208. Zdržení kolem 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte opatrnost za odbočkou na Benešov. Na konci omezení na 25. kilometru stojí dodávka. Blokuje odstavný pruh, na místě už je světelná šipka, některá vozidla vybočují. Na D1 z Přerova do Ostravy čekejte překážku za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 305 už porouchané auto není. Zůstalo tam ale dopravní značení v odstavném pruhu. Silnice 2 z Prahy do Kutné Hory je zavřená ve Vyžlovce. Vyšetřují tam srážku osobního auta s dodávkou. Objíždět je možné po místních cestách přes Štíhlice anebo Jevany. A na nehodu pozor při průjezdu strážnicí. Na silnici 55 do Veselí nad Moravou u odbočky k nádraží havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranáři, průjezd je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost, ojediněle přeháňky, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Teď začínají příběhy 20. století, připravil je pro vás Adam Drda.
9: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
10: V polovině prázdnin roku 1989, ani ne 4 měsíce předtím, než se v Československu zhroutil komunismus, vyrazili 3 maturanti z Jihlavy do tehdejší Jugoslávie. Byli čerstvě plnoletí a odjížděli s úmyslem emigrovat, dostat se do Itálie nebo do Rakouska a odtud dál nejspíš do Ameriky. Ten útěk může z dnešního hlediska vypadat poněkud neuváženě. Stálo to za to tak krátce před pádem železné opony. Jenomže to je právě to dnešní hledisko. V létě 1989 působil československý komunistický režim na běžného člověka podobně nehybně, jako dejme tomu o 3 roky dřív. Státní bezpečnost evidovala v 89. 5 500 občanů, kteří emigrovali na západ. V minulých příbězích 20. století jsme se věnovali především životu tehdy mladých uprchlíků a otázce, proč se k emigraci rozhodli. Pokud jste pořad neslyšeli, najdete ho na webových stránkách Českého rozhlasu Plus. Dnešní druhá část pojednává o útěku a o tom, co po něm následovalo. Mluvit budou Karel Bečvář a Vítězslav Vítkovič. Ten třetí, Jan Huml, je přítomen skrz jejich vzpomínky. Žije v cizině a rozhovor s ním se nám ještě nepodařilo natočit. Provází vás Adam Drda, za spolupráci patří poděkování Františkovi Vrbovi. Na samém konci července 1989, tedy 3 mladíci z Jihlavy vyrazili za dobrodružstvím do Jugoslávie. Karel Bečvář, ročník 1971. A po něm Vítězslav Vítkovič, ročník 1970.
11: Cesta do Záhřebu, autobus, ráno vás to vyplivlo a teďka my jsme měli opravdu snad každý 22-kilový batohy, jo, strašně těžký, prostě hrozně jsme se s tím váčeli. A věděli jsme, že ten Honza Huml jezdil na jedno místo, na ostrov Pelješac, prostě roky s tou maminkou, znal to tam, tak jsme si prostě vzali mapu. A on říkal, no tady se musíme prostě sejít, jo? Tady se sejdeme, musíme se tam nějak dostat stopem, protože jsme neměli nějak moc peněz. No tak jsme se rozdělili a každý prostě po svý ose jsme se tam nějak dostávali. Já teda, protože jsem neměl žádný zkušenosti s autostopem cizí země, nikomu nějak moc nerozumíte, chvilku to šlo, chvilku to nešlo, ale asi třetí den, jak tomu tak ten osud chtěl, tak jsem potkal Víťu Vítkoviče.
12: Já jsem jel stopem, podání si směl Bělehrad a pak jsem to stočil dolů na Baně Luku přes Bosnu Hercegovinu a to byl taky sám o sobě ohromný zážitek. Já jsem z toho byl nadšený, protože jsem tam poprvé viděl mešitu a minaret a hnedka vedle kostela a lidi by tam byli hrozně fajn, hrozně to bylo takový jižanský, já jsem to neznal, že jo, my Češi jsme takový studený čumáci a oni tam byli hrozně takový, hrozně milí, hrozně prostě usměvaví, všude mě tam zvali různě a prostě takovej ten jih, takový to srdce, no. A za Baňa Lukou jsem se potkal s Kájou, jsme se setkali na stopu, tak jsme se rozhodli, že už budeme cestovat spolu, tak jsme dál jeli spolu. A o to víc mě to pak tak strašně bolelo, když jsem viděl všechny ty místa, kterýma jsme projížděli, jak pak byly vybombardovaný, jak tam probíhaly ty nejtěžší boje vlastně 3 roky na to, 4 roky na to, tam pak se ta šílenost udála.
10: Krvavá válka, která skončila rozpadem Jugoslávie a vznikem několika nezávislých států, začala v roce 1991, trvala několik let.
12: Dokonce jsme spali nad vesničkou, jmenovalo se to Dolní Vakuf. Tam probíhaly jedny z nejtěžších bojů a já si vzpomínám, jak jsme seděli, a to je hodně hornatý tam, a my jsme seděli na takovým kopečku nad tím městečkem a to bylo takový městečko na dlani, tam byla kašna, tam normálně ženský normálně prali prádlo v té kašně, takový mír a klid tam z toho vyzařoval, taková nádhera. A pak jsem zahlídl jednou ve zprávách, dávali v Rakousku, už jsem byl v emigraci, tak dávali záběry. A přesně z toho místa, kde my jsme spali, tak bylo kulometný hnízdo. A oni přesně z toho místa pálili dolů normálně do těch domů. A tam byl záběr kamerou, jak oni opravdu pálí s tím kulometem. Mně se udělalo úplně špatně. Ještě teď se mi normálně láme hlas. To bylo hrozný. Pak jsme přijeli dolů na ten Pelješas, tam jsme si udělali nádhernou dovolenou, 14 dní, prostě dělali ptákovny, co dělají prostě 18-letí kluci, skákali do moře, lezli po horách a kradli ovoce na zahradě a koukali na pěkný holky a byla tam i nuda pláž, tak jsme se šli mrknout, jak vypadá nahej člověk a potkali jsme tam neskutečný individua různý, takovýho celootetovanýho borce Josipa Vrtariče z Osijeku, který měl na potěle vytetovaný safari, běžící zvířata na safari. Já mu říkal, podívejte, jak krásně běží. A takhle se motal, točil kolem dokola. To byl bizár. A pak říká, a pak mám, a teď už nevím, co to bylo, jestli měl nějakou anakondu, nebo co to měl vytetovaný na penisu. Tak jsme říkali, ne, to ne, to nepotřebuje vědět. My známe, jak vypadá anakonda z obrázku v časopise.
10: Karel Bečvář.
11: Nikdo nic neplánoval, jo. To prostě bylo nádherný v tom, že my jsme opravdu 14 dní leželi na břiše na nuda pláži, koukali jsme se po holkách, jo. Jídla jsme měli poměrně asi dost, proto ten batoh byl tak jako těžký, protože jsme si tam moc toho věcí nenakupovali, protože jsme věděli, že nějak ty peníze budeme ještě potřebovat, protože jsme měli jednak jejich nějaký peníze, ale potom jsme měli pár dolarů. No a ten Honza Huml, on přišel v batoh na té nuda pláži, zůstal mu akorát pas, ukradli mi úplně všecko, protože jak jsme spali na té pláži, no tak si nás tam někdo vyhlídl a my jsme ho měli teda povětšinou jako za hlavou. A nějak asi my dva jsme leželi tak dobře, že by to bylo slyšet. No. A když tam byla kamenitá pláž, tak jsem se ráno probudil a říkám, Honzo, kde máš batoh? No a on věděl, že se tohle tam stává. No. Tak já jsem mu dal tenkrát kalhoty, aby něco měl a sám jsem si nechal šortky. Takhle jsme tam prožili těch 14 dní s tím, že jsme během té doby tam potkali právě nějaký imigranty, kteří byli už žili teda v Německu. A ty nám poradili tu cestu, protože my jsme vůbec vlastně neměli žádný plán, jak se dostat, kam se dostat. To vzniklo všechno v podstatě až na tom místě. Jo, jak? Protože tam byli jako přes Itálii, s tím, že já tam mám teda jako část rodiny. A pak teda vyhrálo Rakousko, protože tam byla taky vlastně jako část rodiny. No, takže bylo rozhodnutý, že teda pojedeme na ty jugoslávsko-rakouské hranice. A my jsme teda, protože už jsme se nechtěli dělit na tři, tak já jsem jel s Víťou a ten Honza jel sám. A měli jsme sraz v Mariboru na hlavním nádraží s tím, že potom už prostě nějak se dostaneme zase dál autobusem k té řece. Jenomže ten kamarád, ten Honza Huml, nepřijel první den, druhý den, třetí den, čtvrtý den. Nám už ubyly všechny zásoby, jak jídla, tak i peněz. A věděli jsme, že ještě jako ty valuty, že musíme si prostě schovat. A tak jsme se rozhodli, že prostě to musíme teda podniknout bez něj. A vůbec jsme nevěděli teda, co s ním je, jo, kde se zasekl. A tak jsme věděli, že musíme dojet v noci do nějakého hraničního městečka, do nějakého místa. Měli jsme ještě i připravenou takovou historku, že tam jedeme za nějakým člověkem, nějakého prostě jugoslávského jména, kdyby se něco stalo. a s tímhletím jsme tam teda odjeli k těm hranicím v noci.
10: Říká Karel Bečvář a pokračuje Vítězslav Vítkovič.
12: Všude jsme tam nalepili lístečky, že jsme šli napřed, ať přijede za náma. A jeli jsme, vydali jsme se linkovým autobusem někdy v posledním 10 hodin večer, 20. srpna 89, jsme se vydali směrem k rakouské hranici. Pro nějaký vesnice, Jablanica, Jablonica, nějak tak se to jmenovalo. Vystoupili jsme o zastávku před tou vesnicí, uprostřed ničeho, už byla tma a vlezli jsme z autobusu a nikde nic. A přímo před náma byla řeka, Mura, Mur v Rakousku. A teď jsme si říkali, tyjo, ale to není přece možný, že tohle je ta hranice, že to je ta hraniční řeka, protože my jsme měli, jak my jsme znali hranice, tak to byly prostě mnoha kilometrový pásma, kam se nesmělo vkročit, pak jeden plot a elektrický dráty a hlásky pohraničníků, že jo, a psy a teďka najednou my jsme se tam ocitli přímo u té řeky, tam prostě silnice, nějaká cestička a řeka. To jsem říkal, hele, to není možný, že tohle to, ale přitom žádná jiná řeka tam jako neměla být, jo. Ale my jsme z toho byli takový jako přepadlí, že jsme říkali, hele, tohle to přeplavat a být znovu v Jugoslávii, tak nám rupne, jako jo. To říkal, hele, tak ne, tak říkám, hele, tak tady zůstaň, Kájo, s Báglem, s Krosnou a já se půjdu do nejbližší vesnice, do té Jablonice, Jablanice, tak nějak zeptat, jestli to je opravdu hranice a pak teda půjdem na to.
9: Posloucháte příběhy 20. století.
10: Jak se jmenovala vesnice, do které Karel Bečvář s Vítězslavem Vítkovičem dojeli, to není docela jasné. Přes hraniční řeku Muru, německy Mur, utíkali lidé z Jugoslávie do Rakouska, nejčastěji u slovinského města Gornja Radgona. Pokračuje Vítězslav Vítkovič.
12: Já jsem šel do té vesnice, to bylo asi kilometr, vždycky, když jelo okolo auto, tak já jsem skočil do škarpy, schoval jsem se, to už bylo po tmě, tak já jsem měl strach, že jo, protože jsme byli u té hranice, jestli, aby co se, nevím, prostě jsem měl strach. No a došel jsem do té vesnice a byla sobota večer. A tam nikde nikdo, tak jsem tam pak našel ale nějakou, asi to byla diskotéka, že jo, sobota večer a tam byly tři holčiny, tak jsem šel za nima a říkám, dobar dan, tam jest Austria za rekou. Tak na mě koukal, jaký Marťan, odkud to spadl, tady mluví nějakou hatmatilku a oni to, no tak, tam je Rakousko, tak říkám, tak super, díky. Tak. A šel jsem zpátky a šel jsem přes takovou nějakou větší křižovatku a teprve v ten moment jsem si všiml, že tam byla taková veliká něco jako výkladní skříň a tam stály tři uniformy a koukali na mě a teďka já, že jo, tak jsem se snažil jako působit nenápadně, no ale působte nenápadně, jste v šortkách, takový napůl odranej, někde v 11 v noci a mašírujete ven z vesnice podél hraniční řeky, tak ta jedna uniforma vylezla ven a jako zavolala na mě, pískla na mě a říkala, chlapče, pojď, co tady jako dělám, ne? Tak jsem jako šel k frustrétě, chvilku jsem zvažoval, jestli zdrhat nebo to, ale říkám, to nemá smysl, jako tady se budem nahánět, to mě mají teď, jako jo. A víc jsem tam měl toho Karla, že jo, v lese, s tím Báglem, ty jo. A říkám, nic, musím něco vymyslet, tak jsem šel za ním a ještě než mu promluvil, tak mu říkám, dobar dan, tady hledám kamaráda Josipa Vrtariče. Ano, je to ten Josip Vrtarič s tou anakondou, že jiný jihoslávský jméno, kromě Tita jsem neznal, že jo? Tak říct, že hledám Tita, to asi by nebylo úplně. No, tak věrohodný, tak říkám, že hledám kamaráda Josipa Vrtariče, že s němu jedeme na návštěvu a to. A on tak jako se usmál, pokojoval, a říká, Josipa Vrtariče, jo, richtig, to víš. Tak říká, no, tak co, jako, a ty seš kdo a kde a co? A říkám, to nemá cenu zatloukat. A říkám, no, tady mám kamaráda, který na mě čeká v lese s těma batohama, tak on říká, no, tak jedem pro něj. Takže jsme nasedli do toho vojenského auta nebo policejního, nevím, houkačky a jeli jsme pro Karla. Karel malem dostal infarkt.
11: Auto zastavuje kousíček od nás, já jsem byl schovaný. Z toho auto vystupuje Vítě, nebo někdo vystupuje a Vítě říká: Karle, je to v prdeli, chytli mě. Říká, já jsem nevěděl, co mám dělat, že jo. Ty si říkám, no tak mám jako utíct do lesa? No říká, no, tak jo, víš, dobrodružství, tak dobrodružství. No tak nás odvezli na nějakou stanici, že jo, kde nás lehce nějak vyslýchali. My jsme furt tvrdili, že jedeme do té vesnice, která tam byla, ta vesnice, jestli tam bydlí tady tenhle ten člověk. Sranda, že byla, že když chtěli pasy po nás, tak my už jsme je v tu dobu měli, protože jsme věděli, že budeme přeplavávat řeku, tak jsme je měli nějakým způsobem zašitý, jako v nějakým igelitu, jo, v tom batohu. Takže když řekli pasy, no, tak jsme se po sebe podívali, jako, že to bude fakt jako hloupý, prostě, že jsme je museli z toho vyndat. Tak jsme je vyndali, podali, že jo, oni si zapsali iniciály a v podstatě nebylo to žádný, jako žádný drama, protože my jsme nic neprovedli, akorát jsme byli prostě u té hranice. No a tak oni zjistili, kolik máme ještě peněz a odvezli nás přímo na ty hranice jugoslávsko-rakouský, k té řece, jak taxíkem. A tam byl hotel. Odvedli nás do recepce, který prostě řekli, tady se ubytujete, a protože nám už končilo vlastně to vízum, říkal, zítra pojedete do Maďarska a domů. Takže se byli ucha úplný. Že jo, tak řekli, jo, jo, jo. V tom hotelu nebyla žádná služba, nikdo nebyl na recepci, my jsme tam měli počkat, než někdo jako přijde. A ten Vítě říká, pojďme, zdráme. Na to člověk nebyl zvyklý, jo. Já teda ne, protože já jsem byl zvyklý fakt jako poslouchat. Takže jsem poslechl toho Vítě, zdráme, zdráme, zdrali jsme opravdu za zatáčku.

0: Vítězslav Vítkovič.
1: A zdrhali jsme pryč směrem jakoby po proudu řeky, přes nějaký zahrady silnice byla osvětlená, tam byl hraniční přechod, totiž tam byl most, hraniční přechod. A my jsme běželi podél té řeky, ale jakoby směrem do vnitrozemí nějakýma zahradama přes tu vesnici, která tam byla, nějaká malá vesnička to byla. A tam jsme se potom vyslíkli v nějakém kukuřičním poli. Rychle jsme zase ty doklady se snažili nějak vodotěsně, pokud možno zpátky jakoby zadělat a doplavek. A v ten moment už tam začal schon a povyk v té městečku. Přišli na to, že jsme jim zdrhli. A my jsme asi 300 metrů, to tak odhadnu, těžko říct dneska zpětně, protože to bylo, my jsme běželi fakt jako v takovém amoku, my jsme byli úplně nervy na pochodu a už tam, až čekali tam psi, evidentně nějakýho psovoda sebou, tak jsme říkali, to musíme rychle do té řeky, musíme rychle to.
0: Než přejdeme k další části příběhu, kdy tehdejší 18-letí mladíci plavali přes hraniční řeku, je dobré připomenout, že v řece Mura zahynulo při pokusu o emigraci mnoho lidí. Jeden z nejznámějších a nejtragičtějších případů se stal v září 1984 mezi městy Gornja Radogna ve Slovinsku a Bad Ratkesburg v Rakousku. Manželé Pánkovi z Brna se tehdy pokoušeli dostat přes řeku se třemi dětmi. Byla mlha, řeka byla rozvodněná a pokus o útěk na svobodu přežili z pětičlenné rodiny pouze dvě dcery. Nebyl to jediný takový příběh a byť neexistuje přesný údaj, historici odhadují, že v řece se utopily nejméně vyšší desítky uprchlíků z různých zemí. Zdokumentováno je několik úmrtí československých občanů. Pokračuje Karel Bečvář.
2: Měli jsme připravený igelitový pytle, který jsme ukradli na pláži, jako když se vyměňovali odpadky, tak jsme si je vzali, protože jsme věděli, že bude potřebovat. Našli jsme ještě tenkrát na pláži nějaký lana. A tím jsme se v podstatě jako svázali nějak dohromady přes krka pod rameno, pytel, šňůra, pytel a na druhé straně zase víťa. Takže do trenek a opravdu jenom pás, peníze, tričko, boty. Zbytek jsme tam nechali a doběhli jsme k té řece. Blbý bylo, že asi 4 dny nebo 5 dnů, co jsme byli v tom Mariboru, tak neuvěřitelně pořád s přestávkama pršelo vydatně. Já jsem chodil do plavecké třídy, jo, pár let. Ale když jsem viděl, jak ta řeka je rozvodněná a co nás čeká, jak je to vylitý ze břehu a co jako uprostřed té řeky jako se děje, tak jsem říkal, víš, tam já nejdu. Já když jsem tam byl před těma třeba 15 lety se podívat, to bylo tak třeba 2x až 3x širší, než je to teď, vylitý ze břehu a hlavně nesmírně dravej proud. Nesmírně dravej proud. A opravdu vlny takový, že my jsme se místama potom ani neviděli. Jo. Uděláte tempo dopředu a odjedete 15 metrů. Prostě. To by nikdo nechtěl jako přeplavávat. Jo, v tu dobu. Ale ten Víťa byl natolik jako odvážný a odhodlaný. Jo. Říkal, ne, jdeme. Jako tady není, ale musíme jít. No, tak tam lezete, že jo, teď vás to začne unášet a teďka jako trošku legrační na tyhletý situaci dramatický bylo to, že Vítěz jediný, co uměl, ať se na mě nezlobí a ví to, on plaval takzvanou tu čubičku. A teďka jí plaval s takovou vervou, že byl přede mnou. A to se mi zase jako plavci moc jako nelíbilo. No tak jsem zabral a nějak jsem ho přeplaval. Jenomže jak byl ten proud dravej, tak jsme na sebe neviděli a v jednu chvíli už potom ztratíte toho člověka, už bojujete za sebe. Jo, už nevnímáte, co tam je, protože fakt to bylo nepříjemné. No a přeplavete to na druhou stranu, chytáte se, co je, vylezete na břeh, jeden pytel, druhý pytel a prázdný oko. A Víťa nikde. Tak se člověk podívá samozřejmě po tom proudu, jako kam šlo dohlídnout, jestli jako ho neuvidíte a nikde nebyl.
1: Já jsem s tou vázal jak blbě ten provaz, že mě to omezovalo v plavání. Navíc ten můj kamarád Kája, on je o hlavu vyšší, má ruce jak lopatky od vodního mlýna, prostě ten zabere a já s tou svojí čubičkou prostě jsem byl hnedka asi o 2 metry za ním a ten provaz mě bránil v plavání jako A teď toto jsme se dostali do toho hlavního proudu. No a já jsem se tam prostě začal topit. Navíc jsem si to, ten provaz byl ze švihadla a v té vodě to stvrdlo úplně jak na drát. Tak já jsem se snažil z toho nějak vysoukat a jak jsem z toho dostal ruku, tak se mi to takhle zatáhlo kolem krku a ta voda mě strhávala, jak ten Karel plaval, tak já jsem tam prostě vlál. Tam jsem se dostal jako nejblíž k smrti, tam jsem opravdu viděl všechny svatý. Třikrát jsem se chtěl nadechnout, třikrát jsem se napil a tam jsem zažil to, že mě přestalo úplně poslouchat tělo, že hlava mi běžela úplně na 100%, tam se mi odehrával úplně všechno, tak jsem říkal, ty blbče, ty tady jako zhebneš a vyplaveš někde v Rumunsku, to jsi asi nechtěl, že? A tak ta hlava pracovala a chtěla a to tělo nic. Tak kdybych teďka si řekl, chci se zvednout a to tělo na to nereaguje. A musel jsem se úplně brutálně soustředit na to, abych nějak to tělo zase dostal zpátky, aby začalo fungovat. A nakonec se mi teda povedlo to tělo nějakým způsobem rozchodit, ale opravdu propojit ty dva v ten moment naprosto neslučitelné části mého těla, mozek a tělo, byl opravdu nadlidský výkon. Ale povedlo se to a já jsem se nějakým způsobem konečně vysoukal z té smyčky a nějakým způsobem jsem se dostal na druhý břeh a teďka ten břeh byl takovej, že se tam nedalo dostat, takže já jsem si úplně rozdrápal nehty do krve, jak jsem se snažil to v tom tobogánu prostě vydrápat na ten břeh, který byl prostě stržený a samý kamen a šutr, až jsem zůstal viset na nějakým laně. Tam byla přivázaná lodička na té rakouské straně a tak jsem vlál mezi lodičkou a tím břehem a nějak jsem se na to loďku dostal a v tu chvíli jsem zjistil, že jsem u nějakého statku, tam byl už v tom Rakousku byl statek, kde bylo pouliční osvět nebo nějaká lampa a vidím, jak tam běží Karel, on má skoro 2 metry a rozlíší se, tak jsem na něj zavolal a on říkal, dělej, musíme pryč, asi po nás stříleli. Tak jsme prostě chytli paniku a zdrhali jsme pak směrem pryč od řeky kukuřičným polem, pak ještě přes nějaký další potok, v kterým plavali nějaký krysy, nebo co to bylo, jak jsme skočili mezi ty krysy, pak kopřivama vysokýma úplně, a my jsme byli nahý, že? Až jsme vyběhli v nějaký vesničce úplně, to bylo v takovým úplně amoku. Zaběhli jsme do nějaký telefonní budky, tam jsme se osušili, oblíkli jsme na sebe ty svršky, které jsme si dali do toho, do těch igelitových pytlů, z odpadkových košů, z pelješaců. Ano, a točili jsme ruce do kapes a šli jsme objevovat kapitalistický svět.
0: Říká Vítězslav Vítkovič. S kamarádem Karlem Bečvářem se tedy úspěšně dostali do Rakouska, ale někde v Jugoslávii uvízl jejich další spoluuprchlík Jan Huml. Co se s ním dělo a co vůbec bylo s 18-letými maturanty z Jihlavy dál, to se dovíte za chvíli. V příbězích musíme udělat obvyklou přestávku na zprávy a za pár minut budeme pokračovat.

0: Polovina, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Víc než 18 milionů dávek za 8 miliard korun museli zdravotníci kvůli končící použitelnosti zlikvidovat. Pro očkovací sezonu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. V Praze končí prázdninový provoz MHD. Metro a tramvaje zase jezdí v kratších intervalech. Od pondělí vyjedou častěji i tramvaje. Školní autobusy vyrazí na své trasy poprvé v úterý. A v hlavním městě se sjednotí jízdní řády spojů pro soboty a neděle, které se doteď mohly lišit. A nový norský král Håkon VIII. Dnes večer poprvé od včerejší smrti svého otce promluvil k národu. V televizním projevu na Haralda V. vzpomínal, poděkoval taky lidem, kteří truchlí společně s jeho rodinou a před královský palác v Oslu nosí květiny a zapalují svíčky. Král Harald zemřel ve věku 89 let po vážných zdravotních problémech. Mezi nory byl oblíbený. Sport. Fotbalisti Baníku Ostrava hrají v šestém kole šance ligy proti Signě Olomouc na stadionu ve Vítkovicích. To sleduje David Procházka.
1: 73. minuta, Baník Ostrava stále vede nad Signou Olomouc 1-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: V dalších duelech Zbrojovka Brno vyhrála nad Zlínem 3-2 a Artis Brno zvítězil v Pardubicích 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Který se...
4: Na Zaruhlenkou a překážka na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte se zdržením Zaruhlenkou. Od kilometru 206 se popojíždí do zúžení na kilometr 208, poté se jede jedním pruhem. Zdržení kolem 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy je opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 zastavil kamion kvůli poruše v zálivu. Pohybuje se tam řidič ve vestě. Na silnici 7 se vyhněte překážce u Chomutova ve směru do Prahy. Za odbočkou na Karlovarskou silnici na kilometru 81,5 máme hlášenou srnu na vozovce. Silnice 2 z Prahy do Kutné Hory je neprůjezdná za Mokařovem. U Vyžlovky se srazila dodávka s osobním autem. Řidiči osobních aut objíždějí okolními ulicemi. Na nehodu pozor při průjezdu Pelhřimovem. V křižovatce na Humpolec a Tábor provozu překážejí následky nehody osobního auta. A ve Strážnici pozor na silnici 55 do Veselí nad Moravou. U odbočky k nádraží havarovalo osobní auto, místem se projíždí pomalu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, při vyjasnění až na 10. Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30 a v tisíci metrech na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. A teď má slovo opět Adam Drda, pokračují příběhy 20. století.
5: Posloucháte příběhy 20. století.
6: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběh tří kamarádů z Jihlavy. Karla Bečváře, Jana Humla a Vítězslava Vítkoviče, kteří těsně po maturitě utekli z Československa přes Jugoslávii do Rakouska. Stalo se to v srpnu 1989. Mladí muži cestovali po Jugoslávii stopem, rozdělili se. Přesně řečeno, Jan Huml se cestou ztratil, nepřijel na domluvený sraz. Vítězslav Vítkovič a Karel Bečvář zdolali rozvodněnou řeku Muru a dostali se do vesnice na rakouském břehu. Pokračuje Karel Bečvář.
7: Tam odsud jsme přijeli do Gradcu na hlavní nádraží. Ale už jsme neměli žádný peníze, tak jsme šli normálně na dálnici, na autobán. A stopili jsme si nějakého mladého kluka poměrně. A on jel do Vídně, kam my jsme měli namířeno, protože tam jsem měl adresu k svých tetiček. My jsme jim říkali tetičky, ale byly to sestřenice mojí babičky. Ale znali jsme se, protože se nám jezdili do Jihlavy. Co 5 let. No a ten, když nás viděl s těma igelitkama, tak mu bylo všechno prostě tak jako nějak jasný. Neměli jsme ani anglicky, ani německy, jo, ale ukázali jsme mu adresu, prostě on, že jede do Vídně, tak nás zavezl na tu adresu. Tam teda zrovna ta tetička nebyla, byla na návštěvě u své sestry, ale nějakou šťastnou náhodou jsme tam prostě vydrželi a ona tam šla zalít kytky a tak jsme se pozdravili, poznali jsme se, Oni o tom nevěděli, že tady máme takovýhle plán.

0: musíme to teda vědět dopředu, protože jsme ani sami nevěděli, jestli to bude Rakousko, Itálie, kudy vlastně to máme, nebyla žádná příručka pro mladého emigranta, že jo, tady vydaná. Tak jsme jeli k ním domů, tam jsme opravdu se asi 2-3 dny jsme se regenerovali, bylo nám moc dobře, koupili mi kalhoty, boty, takže jsme jim řekli, jako, jaký je plán, a my řekli, no, tak dobře, ale musíte se přihlásit, musíte do Traiskirchenu, kam nás odvezli, a pořád jsme nevěděli, co je s tím naším kamarádem, s tím Honzou.
1: Co se v Jugoslávii dělo s Janem Humlem, zjistil Karel Bečvář až po 2 týdnech v Rakousku, kdy se s ním setkal v uprchlickém táboře v Traiskirchenu.
0: Ten to měl teda hodně pestrý, ten svůj přechod těch hranic, protože on se někde v půlce Jugoslávie zasekl na nějaké svatbě. Jo, jel stopem, tam mu řekl, hele, my tady máme svatbu, pojď. No, tak tam byl asi 3 dny na té svatbě a pak teda pokračoval dál, nás už tam nepotkal. A byl normálně bílej den a on, když jsme se potom bavili, tak on úplně na stejném místě přepravoval tu řeku. Ale už byla opadlá, jo, už ten hlavní proud tam nebyl, takže to šlo úplně v pohodě. Vylezl na druhé straně a tam uviděl nějaký rakouský sedlák. A říká, jo, v pohodě, hej, já zavolám policajty rakouský, tady naše, ty se o tebe postaraj a oni tě odvezou do Traiskirchenu u Vídně, protože je to jejich povinnost. Nějak částečně uměl německy, takže tomu rozuměl, tak zavolal ten sedlák ty policajty, policajti ho dali do auta, ale nejeli do Vídně a jeli zpátky do Jugoslávie, k těm pohraničníkům jugoslávským. A tam jim řekli, hele, tady toho jsme chytli, plaval od vás, tady ho máte, a odjeli. No, tak ty ho chytli, zavřeli ho do basy na 3 dny, tam nebyl žádný prej velitel, nic, tam byly samý večírky a občas někdo přišel a rozbil mu hubu. A se prostě odešel. No, takže on byl takhle 3 dny tam otloukaný. Pak, protože to asi smrdělo průserem, tak ho pustili, že se měl asi někdo na tu posádku vrátit s tím, že ho nepustili, oni ho převezli do Maďarska. Já si myslím, že musel přejít na černo, zase ty maďarsko-jugoslávské hranice. Znovu se dostal úplně na stejné místo. Znovu ho za bílýho dne přeplaval. Znovu ho tam viděl nějaký sedlák. Ale on už byl taky prostě vyčerpaný, bez peněz, hladovej a nevěděl vlastně, co má dělat. Tak zase prostě sedl do toho policejního auta rakouskýho. Zase ho odvezli do Jugoslávie. Ale měl štěstí, protože tam byla zrovna stejný lidi, stejná směna. A oni řekli, toho známe, ten tady byl před 4 dnama. My ho nechcem, nechte si ho, připlavil k vám. No a jim nezbylo, než si ho předávat, až se dostal do toho Traiskirchenu. Tady na tom je jasně vidět to jejich odhodlání a ta chuť. Někdy by se to stalo, tak pokorně jdu prostě přes to Maďarsko jako zpátky domů.

0: uprchlický tábor Treiskirchen v bývalých císařských kasárnách, asi 20 kilometrů od Vídně, vznikl v roce 1956 kvůli vlně uprchlíků po potlačeném maďarském protikomunistickém povstání. Odhaduje se, že jim prošly mimo jiné desítky tisíc lidí z Československa. Místní komunistická propaganda mimo jiné tábor používala jako strašidlo pro ty, kdo chtěli emigrovat. Vítězslav Vítkovič.
1: Treiskirchen to byla kapitola sama o sobě, opravdu to byla nezapomenutelný zážitek, uprchlický tábor. Člověk nejdřív skončil v takzvaném přijímači, to byly 3-4 takové obrovské místnosti, kde nebylo nic nasezení, lidi poloseděli na podlahách, bylo to tam vymezené podle národností, jo, takže jednu místnost měli Rusáci, jednu měli Rumuni, další, a tak to tam bylo rozparcelované, dost striktně se to dodržovalo, dost jako konfliktní to bylo celý, protože všichni ti lidi byli vystresovaní, unavení, hladoví. My jsme tam teda 3x denně dostali nějakou malou paštičku a kousek chleba a tam se čekalo, až vám vezmou pas. Jo? A tam vždycky jednou za hodinu třeba vylezl nějaká uniforma, na to všichni čekali a všichni se tam, ty emigranti se tam nahrnuli a nastala strašná strkanice a i potyčky mezi jeden druhýma a všichni natohovali tu ruku s tím pasem a komu vzal ten pas, tak ten byl jakoby přijatej. Celou noc se svítilo, teďka oni tam všichni kouřili, byli tam malí děti, byli tam starci a z těch očí tam úplně čišela jako taková nenávist, jo, takový ten boj toho zvířete, když je nahnaný do kouta, taková ta beznaděj, únava, agresivita lidí, co utekli hrobníkovi z lopaty, protože třeba tu Rumuni, ty plavali přes Dunaj a oni tam opravdu stříleli, tam strašně moc lidí zastřelili a spousta z nich to tam zažilo, co tam byli, jo. Takže tam byli lidi, kteří za sebou měli úplně čerstvě neskutečný traumata. Ne všichni samozřejmě, ale byla jich tam spousta takových. A my jsme tam samozřejmě byli v jednom koutě, všichni ti Čechoslováci a drželi jsme stráž, vždycky každý měl hodinu byl vzhůru a hlídal ty ostatní, ty jejich věci a takhle jsme se střídali, vždycky jsme si jak skautíci rozebrali ty jednotlivé hodiny, takže jsme každý věděli, koho budeme budit dalšího a každý den tam přišlo nějakých kolem přibližně 15 Čechoslováků a každý den těch 15 přibližně jakoby tam vzali, jo. Tam se dalo dostat buď to na Freilager a nebo na karanténu. A oni ty Rakušáci nás měli relativně tam rádi nebo s náma sympatizovali, tak mi říkali, vy si počkejte, my naplníme napřed karanténu a vás dáme pak na Freilager.
0: Podmínky na Freilageru v Treiskirchenu byly lepší než v takzvané karanténě, ale to teď v příbězích asi není třeba podrobně rozvádět. Na Vítězslava Vítkoviče navazuje Karel Bečvář.
2: Museli jsme se vlastně projít takovým nějakým kolečkem od nějaký zdravotní prohlídky, pasů a musíte se zapsat do nějaké organizace, tam už byli samozřejmě Češi, kteří to organizovali, která pomáhala emigrantům potom se dostat do nějakého místa určení, protože povětšinou lidi věděli, kam chtějí. A my jsme jako chtěli v podstatě jako z Československa, ale kde budeme jako žít nebo kam půjdeme, nám bylo v podstatě úplně jedno. Akorát nám všichni říkali, že nejlepší je, teďka si to nespomínám, buď to Austrálie nebo Kanada, že ty jako berou mladěchy. Tak jsme to tam napsali a bylo vystaráno, takže jsme prošli tady tím kolečkem. V tom Treiskirchenu jste byl kolem týdne, 10 dnů max. Pak jste dostal přidělené nějaké místo v Rakousku, kde jste čekal, bylo o vás postaráno, měl jste postel, prostě snídaní, oběd, večeři, že oni na vás dostávali nějaké peníze a tam se čekalo dál, co vlastně bude, co ta organizace pro vás jako udělá, kam se dostanete.
3: A tam jste museli udělat nějaké prohlášení, že utíkáte z politických důvodů?
2: Jo. To bylo, samozřejmě, protože tam byl takovýhle samozřejmě jako pohovor. No a tam už jsme si trošku vymýšleli o nějaké činnosti, o vylepování plakátů. A bylo to jako, opravdu jako spíš takový jako formální, jo, protože tady u nás, jo, protože viděli mladí kluci, prostě nechcou být v Československu, chtějí být pryč, chtějí žít jiný život. Takže nás jako nějak jako netrápili, ale od těch lidí, kteří už tam byli díl v tom Treiskirchenu, tak říkali, že je tady ještě jeden takový obávaný člověk, jmenuje se Holoubek, Říkávalo se o něm, že to je bývalý SSák a že dělá výslechy, jo. Jestli to byla pravda, to těžko říct, ale ty výslechy byly jako opravdu teda potom nepříjemný. Ne všichni absolvovali, ale my jsme hráli na pokoji karty, rozrazili se dveře a Nemecek, Vitkovic, Becvar, to si pamatuju do dneška, na policejní výslech. První šel ten Němeček, to jsme se s ním seznámili tam, nějaký prostě tady Čech. Pak šel Vítě, pak jsem šel já. No a bylo to jako opravdu hodně, jako hodně nepříjemný, protože on se vyptával, uměl se vyptávat, jo, ale tím, že já jsem teda v podstatě asi mlel pořád dokola ty stejné věci, tak mě potom nechal bejt, jo. Jo, takže jsme prošli tady tímhletím výslechem, no a byl klid, jo. Pak byly ještě nějaké jako další formality a prostě do toho týdne jsme dostali přivdělený penzion někde u Gracu, prostě malinká vesnička. Tam byli další kluci, taky mladí, ale to bylo třeba 24 let a taky v podstatě čekali, co s nima bude, kam se dostanou jako dál, protože Rakousko si řeklo, že v té době, že nepřijímá.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Pro připomenutí dobových souvislostí, den předtím, než se 18-letí kamarádi dostali přes řeku z Jugoslávie do Rakouska, se na maďarsko-rakouské hranici konal takzvaný panevropský piknik. 19. srpna 1989 se tam na několik hodin otevřela železná nebo spíš drátěná opona, což využilo k útěku na západ několik set lidí, převážně z východního Německa. 11. září téhož roku Maďarsko úplně otevřelo hranice pro východní Němce. V září 1989 se stovky východních Němců uchýlily na pražskou ambasádu Německé spolkové republiky v Praze, odkud se později také dostali na západ. Jak jste mohli slyšet v předchozí části příběhu, otec Karla Bečváře, Karel Bečvář starší, měl za sebou emigraci v roce 1948. Po jistém dobrodružství se vrátil do Československa, nějakou dobu byl vězněn. Z dobových dokumentů se zdá, že zkušenost se státní bezpečností ho zřejmě zatížila natolik, že se v září 1989 rozhodl svého uprchlého syna v Rakousku vyzvednout.
2: Mě kontaktovali rodiče, telefony a něco, že za mnou přijedou do Vídně. Vlastně všichni jsme kontaktovali rodiče, že jo, aby věděli, že jsme to nějak jako zvládli nebo že jsme v pořádku. No a no, nějakým zázrakem se otcovi podařilo vyřídit, na základě toho teda, že jsem utekl, jako že za mnou přijedou a že mě zkusí přemluvit, abych se vrátil. V tu chvíli to bylo pro mě jako úplně absurdní, že bych se jako mohl vrátit. A řekl jsem jim, že bych byl rád, kdyby mi prostě přivezli tyhle věci, jako co se týče oblečení, aby člověk si to nemusel kupovat. A nějak jsme se sešli teda v té Vídni, no což jako samozřejmě je, když se vidíte s mámou, no tak si pobrečíte, obejmete se. Je ráda, že žijete, s otcem už to bylo takový jako chladnější, ale dobrý. No a byli jsme vlastně potom dva dny u těch sestřenic a tam jsme si povídali a to na oni takovým cíleným zase, ale víte co, jo, bylo to, máma v tu dobu už byla smířená s tím, že tam zůstanu. A otec z nějakého důvodu se s tím, byť sám jako emigrant, se s tím smířit nechtěl a takovým způsobem mě dokázal zpracovat, že já jsem nakonec souhlasil s tím, že se vrátím. To se taky stalo, no. No muselo to být přes city a přes mámu, jo. Já už si, hej, tohle to je věc, kterou si nevybavuju, nakonec jsem tím souhlasil v podstatě jako vždycky se vším, co prostě jsem měl udělat nebo musel udělat a s tím se člověk jako potýká potom celý život, jo. Ne, že by byl člověk jako nerozhodnej, jo, v tom to není, ale byl jsem tam najednou jakoby sám, zase bez těch kamarádů, že Vítě by mi řekl, vykašli se na něj, jako pojď, jako tady utečem prostě od něj pryč, jo. Máš svůj život, jako. No prostě se jim to podařilo, takže jsme šli na českou ambasádu ve Vídni, tam se vydal náhradní cestovní jako doklad a měli jsme ještě pro pár věcí na ten penzion, jako tam já jsem měl teda hodně velký takový cukání, prostě fakt jako utéct, ale neutekl. Vrátil jsem se zpátky do auta a zpátky do Vídně, sedli do autobusu, jeli jsme zpátky do Československa, že jo, přes ty hranice, přes ty dráty. První, co člověk jako viděl, když zastavil autobus jako a opravdu se to za váma zavřelo, to si vzpomínám, říkám, tak to je blbý. To bylo jako se Sovětským svazem na věčné časy. Vytáhli mě z autobusu, že jo, počkal jsem si na nějaký dva pány, kteří přijeli nemoc nadšení z Brna, protože byl nějaký víkend, že jo. No a tak proběhlo jenom první nějaký vyšetřování, protože už se vědělo, že se teda vracím, že jsem byl v emigraci. Nic jako dramatického, že neměli důvod mě tlouct, prostě jako nebyl důvod. Potřebovali vědět akorát co a jak. Sepsali to a trvalo to, já nevím, kolem 2 hodin, chtěli vědět nějaký jména. To jsem jim neřekl, že jo, ani Víťu, ani Honzu. A pak vlastně rodiče pro mě poslali auto na hranice, no a odjel jsem zpátky do Jihlavy, domů. A vím, že tam bylo takových 14 dnů, kdy se nedělo vlastně vůbec nic a bylo to strašně smutný, protože jsem byl zase v takové té kleci, té domácí, z které jsem vlastně chtěl utéct. Pak byly ještě pár výslechů, bylo v Brně a v Jihlavě, ale už zase nebylo to nic prostě jako dramatického. A najednou to šlo tak jako úplně tak zoufale dostracená.
0: Vzpomíná Karel Bečvář, který posléze dostal v Rakousku politický azyl, ale to už byl zpátky v Čechách, respektive na Moravě. Mezitím ho totiž přijali do Brna na vysokou školu, kde prožil studentský listopad 1989. Navazuje Vítězslav Vítkovič v rozhovoru s Františkem Vrbohou.
1: Já jsem skončil v takové malé vesničce v jihovýchodním Štýrsku, 40 kilometrů od Gracu, Kirberg an der Raab, takže já jsem tam chodil a dělal jsem tam různě nějaký pomocný práce, dělal jsem různě někde na stavbě, většinou nějakých sedláků, pak jsem tam dělal na jatkách, kde se porážily slepice, tak jsem podřezával slepice, to bylo úplně nejhorší teda, co jsem kdy zažil. No a tak člověk se snažil tak nějak tam protloukat, ale nebylo to jako nic jako úplně zlýho. Bylo nás tam asi nějakých 10-12 Čechoslováků a byli tam asi 15 Rumunů. S kterýma jsme byli naprosto v pohodě. Já jsem pak s tím jedním Rumunem bydlel na pokoji a byl to ten nejlepší spolubydlící, jaký jsem kdy měl. To bylo super. My jsme si moc nerozuměli, ale dobrý. Jako myslím jazykově. Kolem 5. září jsme se dostali na ten penzion a já jsem 31. října jsem dostal politický azyl v Rakousku. Což jsem se pak dozvěděl, že dostalo asi jenom 5% Čechoslováků, ale já si myslím, že my jsme to s Kájou dostali, ten politický azyl, protože jsme byli tak mladí a přece jenom ten útěk byl takový dramatický a s tím vlastně jsem dostal téměř všechna práva, ale i povinnosti rakouského občana, kromě toho, že jsem nesměl volit a neměl jsem povinnou vojenskou službu.
5: Sledoval jste tu sametovou revoluci vlastně? Jak jste se to dozvěděl?
1: To bylo vtipný, protože ten večer my jsme měli puštěnou Svobodnou Evropu a strašně jsme se opili, ale hrozně. A my jsme to rádio vypli v momentě, kdy oni, a teď mě opravte, ten přenos končil s tím, že se to už jako rozchází, nějaká ta demonstrace, nějaký ten průvod. Oni řekli tak, zase se nic nestalo a my jsme to s napětím sledovali i s těma Rumunama, protože my jsme byli poslední dva státy komunistický, tady z té střední Evropy, který furt nic, jako my jsme říkali, Ježíši Kristě, kdy už to přijde, to přece není možný. Teď jo, Poláci, Maďaři, jo, ty východní Němci, tenkrát oni vozili ty východní Němce přes tu Budapešť, je vozili do Německa už, jo. Ty v Praze tam přelejzali ten plot na tu západoněmeckou ambasádu, nechávali tam ty trabanty po té Praze rozházený. Prostě všechno se to hrozně mlelo a my nic. My tam furt měli ty starý dětky a zase nic, tak jsme se hrozně opili a ráno jdeme na snídani a ta jedna servírka říká, tak co? No my, jak co? No nic, no zase nic. A říká, no ne, tam u vás něco děje, jako tam je nějaká mela. A my cože, jak melá, tyjo. Tak jsme letěli zpátky k rádiu, zapli jsme rádio, no a od té doby jsme od toho neodendali ucho. A zase jsme se opili, že konečně. Tak to mládí, no.
5: Napadlo vás, že se vrátíte vlastně v ten moment, že padá režim?
1: To není úplně jednoduchý, vypovědět, co se vlastně v člověku děje. My jsme měli obrovskou radost a na druhou stranu my jsme tomu moc nevěřili. My jsme byli takový hrozně podezřívaví. Já jsem se poprvé zpátky do Československa dostal na první svobodné volby. To bylo v koncem června, jestli se nepletu, 90. Nebo v polovině června. A my jsme před hranicí, jsme museli zastavit, já jsem zvracel. Já jsem zahlídl tu zelenou uniformu těch pohraničníků a mě se udělalo tak zle. Já jsem se úplně třásl, já jsem měl úplně panický pomalu záchvat. Já jsem měl strašný strach. Abych se dostal ještě ale k tomu, co se tenkrát vlastně událo. Jo? Takže 31. října ten politický azyl, 17. listopadu, že jo, přišla revoluce, 28. listopadu propouštěli politický vězně u nás, něco takového, a mě 30. listopadu v Jihlavě odsoudili za emigraci. Takže dneska, když jako se mluví o revoluci a jo, když 17. byla revoluce a bylo to, ne, tak to nebylo. Celý ten proces se táhl a možná, že v Praze, v Brně to bylo rychlejší, ale na těch malých městech, jako je Jihlava, tak tam vás opravdu i 30. listopadu ještě odsoudili za to, že jste opustil ilegálně republiku. Pravda je, že to byl takovej, že jsem byl odsouzený už jenom na 6 měsíců podmíněně. Normálně za emigraci byly 2 roky natvrdo. Takže už to byl takovej chytrá horákyně, jo, ten soudce, takový odsouzení na voko. Nicméně ten verdikt padl, on nikdy nenabyl právní moci, protože pak jsem dostal amnestii ještě od Husáka, který doufal, že si zachrání krk tímhletím svým krokem, takže ten dal potom amnestii, udělil na veškerý politický rozsudky, nebo jak bych to nazval. Takže ten verdikt nenabyl právní moci, čistě technicky tohle. Ale ten člověk, který pak soudil ještě dalších 15-20 let, nevím, nešel do důchodu, tak tím kladívkem nám prostě bouchl a řekl, odsuzuje se k půlročnímu podmíněnému vězení. No a samozřejmě moji rodiče si zažili svoje po mý emigraci. Veškerý můj majetek propadl státu. Majetek 18-letýho kluka, 2 měsíce po maturitě, který nikdy nepracoval, neviděl za svůj život ani korunu, tak je jeho veškerý majetek propadl. No. Takže fakt jako směšný. Takže naši museli odevzdat moje hračky, moje oblečení na Národním výboře. A táta byl tenkrát tak naštvaný, že šel na půdu a tam z bedny naházel nějaký starý hadry, naházel do pytle a odnesli na ten Národní výbor a tam nějaká soudružka, taková přepečlivá, to začala vyndávat ty hadry z toho a byla tam nějaká stará sukně. A říká, no to snad si děláte legraci, že váš syn nosil tohle. A táta prej na to odpověděl, no, to nosil, on byl ujetej, proto taky emigroval.
0: Vzpomíná Vítězslav Vítkovič. Jeho dětské sny se mu splnily. Naučil se několik jazyků, procestoval velkou část světa, navštívil všechny kontinenty, kromě Austrálie. Dnes žije nedaleko Jihlavy. Jeho kamarád Karel Bečvář se stal restaurátorem nábytku a barokních varhan. A jejich třetí přítel, Jan Huml.
2: No, on potom v tom Treiskirchenu se seznámil s Češkou, která měla přiklepnutou Kanadu, tak se ještě narychlo vzali, domluvili se na sňatku, protože se vědělo, že v rámci slučování rodin, byť to nepůjde hnedka, tak se tam dostane jako s nás do té Kanady, což se bají potom. Mu podařilo, takže on byl v Kanadě, tam něco studoval, ale Honza je taky takový svůj a odjel do Jižní Ameriky a dneska žije takovým způsobem, že 3-4 měsíce dělá v Kanadě nočního vrátného, vydělá si dostatek peněz na to, aby v Jižní Americe mohl žít po zbytek roku a tam si cestuje. Nejezdí semka moc často, jo, je mu tam dobře.
0: Říká na konci příběhu 20. století Karel Bečvář. Všichni tři uprchlíci, kteří se znali od dětství, vyrůstali v Jihlavě a společně utekli na západ, jsou přátelé dodnes. Od mikrofonu se teď s vámi loučí Adam Drda. Jen ještě připomenu, že fotografie k příběhu najdete na webu Českého rozhlasu Plus.
4: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. V vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
6: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
7: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
8: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
6: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
9: A slyšíte tu bouřku, jde nějaká Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
7: Nebo silný vítr.
10: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
6: Volejte i vy 800 553 553.
7: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
6: Zelená vlna radiožurnálu.
7: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
6: Zelená vlna radiožurnálu.
7: Každý den s vámi.
11: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
12: Počet obětí popovodní v Nepálu a Tibetu roste, je jich nejméně 675. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Slovenský cyklista Pogačar musí po pádu na Vueltě na operaci klíční kosti. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojedinělé přehánky a teploty až 30 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Počet obětí ničivé povodně v severním Nepálu vzrostl na 675. Pohřešováno je v zemi aktuálně přes 2400 lidí. Oznámili to nepálské úřady. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíc lidí.
13: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale během dneška záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
12: Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. I to je součástí navrhované novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a víc, bude nutné stav do půl roku napravit. Odbory, ombudsman i hospodářská komora mají k návrhu výhrady. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
14: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila, a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jistí, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili, a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
12: Stovky lidí si dnes prohlédly uzavřený důl Darkov na Karvinsku. 5,5 roku po ukončení těžby černého uhlí tam státní podnik Diamo pořádal den otevřených dveří.
15: Tati, bylo to tady super, nebo ne?
16: Jak ty teda, no?
17: Bývalí horníci čelili těžkým otázkám svých dětí a vzpomínali.
18: První šichta moje byla právě tady na důle Darkov. No.
19: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
17: Mimořádně se dalo dostat i k jámě anebo do strojovny. Důl Darkov bude patřit k posledním zasypaným na Karvinsku. Podle plánu na přelomu let 2029 a 30 zůstane po něm prázdná plocha. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.
6: Sport.
12: Fotbalisti ostravského Baníku vyhráli v 6. kole šance ligy nad Olomoucí 1-0, Artis Brno zvítězil v Pardubicích 2-1 a Zbrojovka Brno porazila Zlín 3-2. Zbrojovka dvakrát vedla, Zlín ale pokaždé vyrovnal po rohových kopech a o vítězství tak rozhodlo až nastavení. Trenér brněnského týmu Martin Svědík byl nespokojený s bráněním standardních situací.
20: Poprvé to byl out, to bylo varování ve 48. zhruba, pak nedohrané dvě situace, to je jednoznačná zodpovědnost, vlastně individuální zodpovědnost našich hráčů, takže proto jsme si ten zápas zbytečně zkomplikovali. Tohle to prostě se nám nemůže stávat, aby jsme dostali dva góly ze standardní situace v momentě, kdy vedeme ještě.
12: Cyklista Tadej Pogačar utrpěl při pádu v 8. etapě Vuelty otřes mozku a zlomil si klíční kost a krční obratel. Oznámil to jeho tým UAE Emirates s tím, že Pogačar musí na operaci. Navíc jako lídr závodu musel po pádu odstoupit.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nebezpečí na D10 u Bakova nad Jizerou a překážka na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Turnova buďte velmi opatrní na 51. kilometru. Před odpočívkou u letadla se v okolí vozovky pohybuje srna.
22: Byla tam hned na krajnici, rozhodovala se, jestli spáchá sebevraždu, tak pozor, je to nebezpečí.
21: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí porouchaný kamion. Je v zálivu u pruhu pomalá vozidla. Na vozovce se pohybuje řidič ve vestě. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem podobná situace za odbočkou na Mělník. Na 25. kilometru stojí nepojízdné osobní auto, blokuje tam odstavný pruh. Silnice 2 z Prahy do Kutné Hory je stále zavřená po nehodě ve Vyžlovce. Srazilo se tam auto s dodávkou, řidiči objíždějí po místních cestách, například přes Jevany. A v Prahřimově pozor na silnici 34 do Humpolce. A v křižovatce na Tábor havarovalo osobní auto, připravte se na omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle taky přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
23: A díky za to po 22. hodině. Čerstvý kokos a tropické ovoce z Ugandy, tradiční africká jídla nebo ručně pletené koše z Ghany. To všechno můžete ještě zítra vidět i ochutnat na Dnech Afriky ve Zlínské zoologické zahradě. My vás tam vezmeme za chvíli prostřednictvím naší reportáže.
3: Víkendový radiožurnál
24: a Michaela van Erne.

0: Ve Zlínské zoo můžete ještě zítra navštívit první ročník Dnů Afriky. Festival v oblasti Karibuny představuje návštěvníkům africkou kulturu, tradice i gastronomii.
1: Jako no, ale je to hodně sladké teda na mě. Jak je to chutné, Nůžko?
2: Dobře.
1: Dobře, je to dobrý? Jo.
2: Jo.
3: No, voda.
4: S mlaskáním ochutnávají Jana, Jenovéfa a Petra vodu z čerstvého kokosu. Petra v rukou drží také dračí ovoce.
3: Je to taky takové sladoučké, jakože, no dobré, no takové kiwi, ale kiwi je víc pikantní a tohle je takové sladší spíš. A ty semínka mi připomínají jako semínka z kiwi.
4: Tropické ovoce je letecky dovezené a lidé můžou ochutnat také třeba dva druhy manga, papáju, hadí ovoce nebo ananas. Kromě toho je na festivalu spousta dalších stánků. V jednom z nich prodává tradiční pletené koše i ayazghany.
5: They are made by the indigenous people of Bolgatanga.
6: Košíky vyrábějí původní obyvatelé Bolgatangy v Ghaně. Většinou se živí jako farmáři, ale v období sucha, kdy nemůžou pracovat na polích, pletou ze sloní trávy tyhle nádherné košíky, které tady teď prodávám, a část výdělku z prodeje se pak vrací zpátky k nim.
5: And some of the proceeds go to their families.
7: My tady máme africké oblečení, šperky, doplňky, šátky, všechno možný.
4: Říká od vedlejšího stánku Hana Romová. V řadě stánku je také jeden světle modrý, kde lidé můžou ochutnat kukuřično-sojovou kaši likuni fala, kterou mívají děti v afrických školách. Za zvuku afrických rytmů můžou návštěvníci ochutnat také tradiční speciality ze Zimbabwe, Jihoafrické republiky nebo Ugandy. Další program popisuje mluvčí zahrady Romana Mikešová.
8: Pro děti máme připravené malování na obličej, samozřejmě s africkými motivy, ale máme obrovskou radost, že nejenom nám chodí pomalované děti, ale že v celém areálu můžete vidět i pomalované dospělé. No a na víkend chystáme ještě další vylepšení, tentokrát v podobě pletených afrických copánků.
4: Pětidenní festival Dnů Afriky je v oblasti Karibuny Zlínské zoo vůbec poprvé. Po letošním ohlasu je ale podle Romany Mikešové jasné, že se příští rok do zoo zase vrátí. Michaela Kočendová, Radiožurnál.

zaspala Jonas Brothers. Kanoista Martin Fuchsa má medaili také z druhého závodu na mistrovství světa. Po zlatu na kilometru získal stříbro na pětistovce. Víc sportovních informací, včetně specifikace této, nabídne sportovní přehled. Za moment.

0: kapela Nirvana, také Nirvana jako stav bytí pro všechny, kteří mají rádi sport, protože teď přichází váš čas. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vybojoval na světovém šampionátu po zlatu z kilometru ještě stříbro na poloviční trati. Úspěchem českého reprezentanta z polské Poznaně začínáme sportovní přehled, který připravila Tereza Cedidlová ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Martin Fuchsa na pětistovce nestačil jen na Brazilce Queirose. Při závodě musel hodně bojovat s větrem a silnými vlnami, jak řekl radiožurnálu Sport.
2: Každý, kdo tady je, tak vidí ty vlny. Nejsou největší, umějí tady být mnohem větší. V roce 2012 jsem se tady dokonce jako potopil, jo. Takže tady to ještě slabý odvar. Těch pozdních 100 metrů se tady ty vlny odráží ještě tady od těch betonových vlastně pontonů tady v cíli. A strašně se to tam mele, takže člověk je úplně tuhej samozřejmě, je rád, že se drží v lodi a ještě do toho balancuje všechny ty vlny a do toho má ještě podat ten maximální výkon.
1: Denisa Řáhová byla na šampionátu na ženské pětistovce šestá. A kajakář Josef Dostál pojede zítra na mistrovství světa finále na 500-metrové trati. V semifinálové jízdě byl dlouho na nepostupových místech. Na šampionátu není zdravotně v pořádku a bylo to znát.
3: No, bylo to hrozný. Já se zvyklej, že když mám prostě mistrovství světa, tak mám většinou dobrou formu. Asi ve výsledku bych to asi taky vyhrál, ale hodně to bolelo už v cíli. Vůbec mi nese ten vítr dozad, silnej. Mám to rád, nechytil jsem si záběr. Řekl to předpověď je jiná, takže to bude mít trošku jiný charakter.
1: Do zítřejšího finále A postoupil taky debl kajak Havel Špicar a dojel druhý. Fotbalisté Baníku Ostrava porazili v šestém kole šance ligy Olomouc 1-0. Artis Brno oslaví premiérovou klubovou výhru v historii nejvyšší soutěže. V Pardubicích zvítězil 2-1. Zbrojovka Brno pak zdolala 3-2 Zlín, který tak dál čeká na první letošní body. V zápase zlínští dvakrát prohrávali, po dvou gólech z rohových kopů v podání Fukaly a Černína, ale dvakrát dokázali vyrovnat. O bod přišli v nastavení po brance hlavou brněnského obránce Vedrala, pokračuje trenér Zlína Bronislav Červenka.
4: Šťáva je pořád, ale bere vám to sílu, bere vám to emoce, nadšení. Dvakrát se vrátíte do zápasu, stejně odjíždíte bez bodu, poražení opět, takže každá prohra bere sílu, bere energii, ale musíme pichnout to druhého poločasu. Když jsme se šli za vyrovnáním, dokázali jsme to a už nám chybí jenom kousek k tomu, aby jsme byli ostřejší a dokázali třeba takovýto zápas někdy zvládnout.
1: Fotbalisté pražské Slávie vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září v Edenu zápasem s francouzským Lens. Osmizápasovou základní část zakončí 27. ledna proti Aston Ville.
5: V říjnu čekají Pražany dva daleké výjezdy do Azerbajdžánu na stadion Sabahu Baku a o týden později se v Istanbulu utkají s Fenerbahče. Následují dva listopadové zápasy doma s Arsenalem a Villarrealem. 8. prosince se představí v Mnichově proti Bayernu a po pauze v lednu nastoupí v Portu týden před závěrečným domácím duelem s Aston Villou. Rozpis zápasů zveřejnila Evropská fotbalová unie na webu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
1: UEFA zároveň zveřejnila i termíny pohárových duelů Sparty, Plzně a Jablonce. Pražané vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy 16. září venkovním zápasem v Jerevanu proti Araratu Arménia. Plzeň o den později přivítá Union Saint-Gilloise. Jablonec začne základní část konferenční ligy 15. října ve Freiburgu. Domácí zápasy bude moct díky výjimce odehrát na svém stadionu na Střelnici. Fotbalista Denis Vavro je novou posilou plzeňské Viktorie. 30-letý slovenský reprezentant přestoupil do západočeského klubu z druholigového německého Wolfsburgu. Už v pátek přišel do Plzně jiný obránce Adam Gabriel. A pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě. Jednoznačný lídr závodu měl nehodu zhruba 33 km před cílem a musel odstoupit. Pogačar navíc bude muset se zlomenou klíční kostí na operaci. Etapu vyhrál v hromadném spurtu Francouz Brian Coquart. Novým držitelem červeného trikotu je Španěl Enric Mas.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
0: Tak, Tereza Cedidlová ještě jednou je tím jménem, které nás provedlo sportovním děním poslední srpnové soboty. Moc za to děkuji a hezký večer.
1: Díky, naslyšenou.

0: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
1: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
0: Sparta versus Slavia.
1: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
0: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě v neděli od 20 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Svitavské regionální muzeum vystavuje vzácný stříbrný poklad. Také o tom uslyšíte ve zprávách. 22 hodiny 30 minut. Ve studiu je Monika Chmilová.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizoval zpravodajské služby kvůli dezinformaci o údajných polských nárocích na české území. Vadí mu, že se o případu dozvěděl nejdříve z médií a vládu podle něj služby informovaly až o dva dny později. Prezident Petr Pavel dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Češi žijící v zahraničí můžou o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby požádat naposledy zítra. Díky tomu budou moct volit v Česku v jakékoliv volební místnosti, ve které se konají senátní volby. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není.

0: třetí v aktuálním ročníku Šance ligy vyhráli. V šestém kole porazili Olomouc 1-0. Premiérové vítězství v klubové historii v nejvyšší soutěži vybojoval Artis Brno. Na hřiště Pardubic vyhrál 2-1. Zbrojovka Brno pak zdolala 3-2 Zlín, který tak dál čeká v nové sezóně na bodový zisk.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 a omezení na D5 za Prahou. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna zvyšte pozornost za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 285,5 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy podobná situace za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 zastavilo kamion kvůli poruše, stojí v zálivu, na místě už je i asistenční služba. Na dálnici D5 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Plzeň. Mezi Pražským okruhem a odbočkou na Rudnou je kvůli údržbě zeleně uzavřený levý pruh, projíždějte opatrně. A na nehodu pozor při průjezdu Strážnicí. Na silnici 55 do Veselí nad Moravou u odbočky k nádraží havarovalo osobní auto. Na místě byli záchranáři, je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů, při vyjasnění až na 10. Zítra pak čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela Fanerne.
3: Vezmeme vás mimo jiné na dříve zarostlé a nepřístupné místo, které mění dobrovolníci v park s dětskou železnicí. Kde to je, zjistíte přibližně ve 3:15.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Bývala to před lety největší opavská kasárna, pak byla dlouho prázdná a teď se mění na novou bytovou čtvrť. Na kompletní přestavbu historické základny dělostřelců se do Opavy podíváme za chvíli.

0: Sweetbox z hudby. Z bývalých vojenských kasáren v Opavě budou nové byty. Největší armádní areál ve městě, který vznikl už koncem 19. století, se mění na čtvrť s více než stovkou bytů pro mladé rodiny. Dukelská kasárna byla dlouho prázdná a postupně chátrala.
1: Pořádný vysací zámek.
2: No, by nám tam nikdo nebles.
1: Není to tak dávno, co jsme si z pustlá kasárna prohlíželi s jedním z pamětníků. Pan Igor tady nosil uniformu až do konce.
3: No do roku 2005.
1: Jste tady sloužil?
3: No.
1: Vy jste byl důstojník?
3: Důstojník, no. Jsem tady velel jednotce.
1: Teď už ale v místech, kde se vojáci řadí k nástupu, jezdí bagry a vládnou tady zbíječky.
4: Dělají se kompletně rozvody, voda, elektrika a začínají se dělat opravy střech.
1: Potvrdil opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO, že přeměna kasáren na byty se zatím týká dvou ze čtyř historických domů. Bude v nich přes 60 bytů.
4: No a tady v tom větším baráku vedle nás dělají se nové omítky.
5: No můj dědeček tady dělal vlastně důstojníka, no.
1: Paní Eva to sleduje za branou. Její prarodiče tady pracovali v době, kdy to byla kasárna původně dělostřelecká, postavená v roce 1889.
5: Ty by žasli, že to nejsou kasárna, ale že to bude rodinné bydlení. To je něco neskutečného, no.
1: První dva domy budou hotové v příštím roce. Pak se město zřejmě pustí do druhé půlky areálu a přibude další 60 bytů. Přednostně pro hasiče, lékaře, policisty a mladé rodiny. Hned vedle rostou další bytové domy soukromého investora, takže z původně opuštěné velké plochy za zdí a plotem bude úplně nová část města. Z Opavy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: souzvuku s radiožurnálem Lady Gaga a Bruno Mars. Dobrovolníci nedaleko Horního nádraží v Karlových Varech mění zanedbaný pozemek v parkovou železnici. Odstranili náletové dřeviny a připravili místo pro budoucí koleje. Rozchod budou mít 18,5 cm a vagóny budou dost velké na to, aby se v nich svezlo několik dětí.
1: Já bydlím o kousek níž tady v Jasmínové ulici a to bylo hrozný. Bezdomovci tak tady pálili kabely a tak dále.
2: Přes plot pozoruje stavební ruch kolem jdoucí Jan.
1: Každý chodí bez povšimnutí, jo, do kopce z kopce a najednou vidím tady Makando Růčo, tamhle kátrujou a tak dále ty pánové.
3: Máčkej trochu.
4: Si tady už to mají hotový.
2: Jedním z dobrovolníků, kteří na stavbě pracují, je Pavel Hoza. Udusává těleso budoucí železnice vibrační deskou.
5: Pracujete tu skoro 2 roky. Teď stojíme na tělese té železnice.
6: Už je tady podél depa budoucího násep. Upravuje se, už se dneska dává tkanina.
5: Ten okruh má tvar takové ledviny. Vede pod skálou?
6: Pod skálou bude v budoucnu nádraží. Depo je tady s krásnou vyhlídkou na Dianu.
2: Spolek parkové železnice Karlovy Vary za necelé 2 roky z pozemku vykladil několik kontejnerů odpadu. Ve spolupráci s lázeňskými lesy a parky nechal vykácet náletové dřeviny a houští. V poslední době kromě terénních úprav členové spolku také pozemek oplotili. Pokračuje předseda spolku Jan Plomer.
7: Bohužel se sem scházeli lidé na okraji společnosti, tak jsme museli ten prostor oplotit.
2: Kdyby se tady měli tedy lidé těšit na první vláčky?
7: Chtěli jsme otevřít v září, mít otevřeno 1-2 víkendy, aby jsme mohli ukázat, že jezdíme. Bohužel to se nepovede, bylo tady několik technických komplikací a teďka doufáme, že na jaře bychom se mohli opravdu už těšit na první návštěvníky.
2: Parková železnice bude tady na Bohatické skále jezdit o víkendech a státních svátcích od května do konce října. Z Karlových Varů Václav Malý, Radiožurnál. I know what y'all thinking. This is small Janet Jackson type of shit.

0: Ke startu se chystá nový kosmický dalekohled. Americká NASA ho pojmenovala po vědkyni Nancy Grace Romanové. Připravený je na palubě rakety Falcon Heavy a podle plánu má vzlétnout zítra ve 13 hodin a 26 minut českého času. Bude pořizovat takzvané přehlídky vesmíru. Poslechněte si o tom.
1: Má hrozně velké zorné pole, vidí velkou část oblohy. Dělá to hezké obrázky, ale a někdy se ty výsledky ukážou až za několik roků.
2: Soňa Ehlerová z Astronomického ústavu Akademie věd vysvětluje, že dalekohled bude pořizovat něco jako široké záběry vesmírné krajiny. Nebude sledovat dopodrobna konkrétní vesmírná tělesa, ale měl by jich zachytit co nejvíc najednou.
1: Objekty, které jsou rozloženy v celém vesmíru, to je třeba sledování rozložení galaxií. Budeme z toho konstruovat takové ty vesmírné záhady, jako je temná energie, temná hmota, právě protože budeme sledovat jejich rozložení na velké ploše.
2: To bude naplánovaný úkol pro nový teleskop. Astronomové se ovšem těší i na to, že přinese naprosto nečekané objevy.
1: Předpokládáme, že tam samozřejmě najdeme něco, co jsme nečekali nebo co jsme třeba nevěděli, a může se stát, že tam bude něco hodně překvapivého, no tak to bude aspoň zábava.
2: Dalekohled Romanové bude umístěný v takzvaném bodě L2 Slunce Země, asi 1,5 milionu kilometrů od Země. Je to místo trvale v zemském stínu, chráněné před slunečními paprsky. A obíhá tu třeba i Webův dalekohled. S ním i se starším Hubbleovým teleskopem se budou vzájemně doplňovat, říká ve videu NASA projektová vědkyně Julie McEnaryová. Webův teleskop vidí do hloubky, dalekohled Romanové se dívá ze široka. Má 200krát větší záběr než Hubbleův, uvádí McEnaryová. I v pojmenování nové observatoře je návaznost. Nancy Grace Romanová totiž byla vědkyně, která stála u zrodu Hubbleova kosmického dalekohledu a pozorování z kosmu prosazovala už od počátku kosmonautiky. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodin. Jsou zprávy a Monika Chmilová.
1: Šéf NATO Rutte varoval Polsko před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Český telekomunikační úřad chce po operátorech pokrýt další místa bez signálu. Artis Brno slaví premiérovou výhru v nejvyšší fotbalové soutěži a zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Nový norský král Håkon VIII. Dnes večer poprvé od včerejší smrti svého otce promluvil k národu. V televizním projevu na Haralda V. vzpomínal. Poděkoval taky lidem, kteří truchlí společně s jeho rodinou a před královský palác v Oslu nosí květiny a zapalují svíčky. Král Harald zemřel ve věku 89 let po vážných zdravotních problémech. Mezi nory byl oblíbený. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé z nich se nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se ale například taky o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly.
3: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Hráz brněnské přehrady čeká od konce září rozsáhlá rekonstrukce za více než 46 milionů korun. Povodí Moravy aktuálně dokončilo výběrové řízení na stavební firmu. Ta kompletně zbourá 85 let starou mostovku a nahradí ji novou konstrukcí. Úplná uzavírka pro veškerou dopravu i chodce začne 29. září a potrvá až do prosince příštího roku, potvrzuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
4: Po dokončení prací bude doprava po mostovce řešena jako sdílená zóna pro chodce i vozidla s rychlostním omezením. Toto řešení společně s novým osvětlením v budoucnu přispěje mimo jiné také k větší bezpečnosti dopravy i návštěvníků brněnské přehrady.
1: Před 90 lety poprvé vjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali Pražanům dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet. Dopravní podnik oslaví výročí příští víkend, dnem otevřených dveří v garáži Řepy a jízdou historických trolejbusů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno zvítězili v šestém kole šance ligy v Pardubicích 2-1. Pro brněnský celek je to premiérová klubová výhra v historii nejvyšší soutěže. Ostravský Baník pak vyhrál nad Olomoucí 1-0 a Zbrojovka Brno porazila Zlín 3-2. A česká dvojice Flamíková Podrazil postoupila na mistrovství světa ve veslování do semifinále. Pořadatelé na poslední chvíli změnili pravidla a poslali lodě do netradiční časovky v jedné dráze, pokračuje Pavlína Flamíková.
5: No, byla to opravdu hodně netradiční věc, ještě ke všemu časovkový formát, který není úplně můj oblíbený. Já moc časovkový typ nejsem, já radši ten kontakt. Bylo to zajímavé, nějak jsme to zvládli, hlavně, že jsme to zvládli dobře na postup.
1: Semifinále pojede český pár v neděli krátce před 10:30.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D7 u Buštěhradu a překážka na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor u odbočky na Kladno. Na kilometru 6,5 autobus srazil divoké prase. Průjezd je omezený, v místě se zpomaluje. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí kamion. S asistenční službou tam řeší poruchu. Blokují záliv blízko jízdního pruhu a pohybují se tam lidé. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna zvyšte pozornost za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 285,5 stojí vozidlo v odstavném pruhu. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Břeclav nepřehlédněte odstavené osobní auto. Je označené pouze trojúhelníkem, i tam dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů, při vyjasnění až na 10. A zítra čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je repríza dopoledního hosta Libora Boučka.
7: Vysíláme živě z Poděbrad, kde se odehrává tradiční už festival Soundtrack, a já jsem rád, že proti mně už usedl právě tento host, který nasadil sluneční brýle tak, aby skutečně potrhl ten svůj výjimečný rozměr. Ale to není nadsázka, on skutečně je výjimečnou bytostí. Bitvy jeho společnosti je nesmírně obohacující, je nevídané, jak za všech okolností dokáže být absolutním gentlemanem, je držitelem jednoho sportovního světového rekordu, skvělým kuchařem i gurmánem, autorem deskových her, libretistou, moderátorem, když se mu chce, což naštěstí není často, hercem, skladatelem, a dnes za 3 hodiny ozdobí soubojem klavíru festival Soundtrack. Ondřej Brzobohatý je naším hostem, tedy aby byl přesný, Ondřej Gregor Brzobohatý.
8: Krásný dobrý den všem. Dobrý den, ahoj Libore.
7: Ten potlesk, který slyšíte, tak to je rodina.
8: Nahraný.
7: To je nahrané částečně a z té menší části je to rodina Ondřeje Gregora Brzobohatého.
8: Ano, je to i moje rodina, ale zároveň je to nahraný. Libor tady má takový tlačítko a vždycky, když vlastně by potřeboval, aby to bylo vtipný a lidi na to reagovali, tak zmáčknu tlačítko, zase potlesk nebo smích.
7: A v poslední době to vozím sebou velmi často, protože
8: je to přesně. Ty to používáš i doma v rodině.
7: Jednoznačně, že je to rodinná výbava, je to
8: přesně. Když se ti nikdo nesměje doma, tak prostě si to zmáčkneš, máš takový svůj vlastní reproduktorek. A tam se všichni smějou najednou.
7: Dělám to zhruba tak 25krát.
8: S těma brýlema si chtěl říct, že ve chvíli, kdy si sunám, tak všechno to, co si řekl, padá.
7: Ano, je to v podstatě
8: celé. Teď jsem naprosto netalentovaný průměrný člověk.
7: Obyčejný hudební skladatel.
8: Své sluneční brýle. Ne. Obyčejný průměrný hudební
7: ne, skladatel. Moc ti slušely ty brýle, klidně si je nech, je to čistě na tobě.
8: Já mám totiž heterochromy, víš?
7: Cože máš?
8: Heterochromy, já mám každý oko jiný a mám je přecitlivělý ty oči.
7: Ale je to zajímavé, že máš přecitlivělé, protože Airstream je nasměrován, jestli to dobře počítám, jako jižním směrem. To znamená, na nás vůbec slunce nesvítí.
8: Ale ty lidi, jak mají na sobě ty bílé věci, tak mě to strašně jako ozařuje ty oči.
7: Ale doplním, že skutečně ten dress code Soundtracku je bílé oblečení a dnes jsou ty lidé, kteří mají jen a jen bílé oblečení až na jednoho muže v červeném.
8: Ano, vypadá to jak z filmu Blízká setkání třetího druhu.
7: Ano,
8: v případě, všichni v bílém.
7: Ano, v případě. To máš v černobílém provedení, máš černobílý televizor, tak to tak přesně vypadá. Upřímně nevím.
8: Tak já si zase dám, aby byl důležitější ty brýle.
7: Určitě, vrať se zpátky do své výjimečnosti.
8: Teď už jsem to zase tady. Já, ano.
7: Dokonce mám pocit, že když nasadíš ty brýle, chtěl bych ti i vykat na chvíli.
8: No můžeš, mě by to dělalo fajn, mě by to dělalo dobře.
7: Milý Ondřej, já jsem šťasten za to, že byť se potkáváme pravidelně, dnes je to po dlouhé době, kdy jsme tu sami a nikdo nás neruší z těch průměrných.
8: Ale počkej, tohle je vyložený úroveň, která mě baví. Můžeš mi pokračovat celou hodinu.
7: Troufám si tvrdit, že na vlnách Českého rozhlasu si úplně nemohu dovolit.
8: A já si právě myslím, že přesně tohle by si měl dovolit.
7: Když jsem tady dal ten výčet toho, co všechno děláš, a ten obdiv fakt není hraný, protože když se na to člověk podívá, tak je to neuvěřitelný, že jsi fakt renesančním člověkem. Nerdi se, je to realita.
8: Život je strašně zázračná věc a kdokoliv ho pronudí a nezajímá se o věci a o cokoliv, tak si myslím, že jako promeškal tu nejúžasnější záležitost, která se mu v životě mohla stát, a to je život sám. Takže já proto jsem zvídavej, proto mě tolik věcí zajímá, proto se do všeho velmi drze pouštím, aniž bych vlastně věděl, jak to dopadne, a proto taky dělám tolik věcí a proto se o mě kolikrát říká, že jsem jako renesanční člověk, protože ne vždycky se mi to vyloženě jako nepovede. Já mám takový štěstí, že se mi docela ty věci daří.
7: Ano, a hlavně, co tě zdobí, je skromnost, pochopitelně.
8: Tak s tou jsem se narodil a já jsem od malička bral takové prášky, abych to jako reguloval, je to skromnin.
7: Skromnin.
8: Já jsem to bral hnedka vedle Talentinu.
7: Ano, ale víc jsi bral Talentinu?
8: Víc jsem bral Talentinu. Ten mi od jistý doby došel a skromnin už ten tam taky nebyl.
7: No, vzhledem k tomu, že jsme vyrůstali v podstatě kolem stejného města, tak na mě už Talentin nezbyl.
8: Nezbyl, všechno nekoupil já a moje rodina. Ono táta ještě zbytek měl. On zbyl po Bohdalový.
9: Ano.
8: Tak já jsem si ho vzal.
9: No, ta ho snědla hrozně moc.
8: Jo, ta ho měla právě, že strašně moc. Ta ho dokonce ještě nechala vyupgradovat.
9: Když procházíš městy a občany v Česku, s čím si tě lidé nejvíce spojují? Co je z těch profesí ta, která je pro tebe ta identifikující?
8: Jsou to asi dvě věci a jedna z nich je, zaplať pámu, to jsem rád, muzika, kterou dělám, že řada lidí řekne, že se líbí moje hudba, ať už třeba z filmů, ze seriálu, anebo desky, který dělám třeba pro Richarda Millera a podobně.
9: To znamená, že skutečně člověk potká, řekne tak to,
8: jo, co... Jo, to je fakt hezký, to se mi líbí. No a potom Inkognito. Opravdu. Každý zmiňuje to, že se mu líbí prostě to, co děláme.
9: Tak to samozřejmě těší.
8: Což je pochvala tobě hlavně.
9: Ne, to v žádném případě, tím jsem nechtěl zakončit tento vstup, ale k té muzice se dostaneme, protože jsme na festivalu Soundtrack.
10: Host Radiožurnálu.

0: Tohle je píseň z desky Univerzum, jestli to říkám správně.
1: Říkáš.
0: Co s tebou dělá to, že je to 8 let, kdy tahle skladba vlastně se objevila jako videoklip, respektive objevil se ten videoklip v roce 2018 v září. Sám si ho režíroval. Strašně je to potvrzuje tu tvoji tezi, jak ten čas strašně letí.
1: Letí.
0: A že život máme jen jeden.
1: Ano, ano. Já si pamatuju, ten videoklip vznikal velmi zábavně. Byli jsme na Střeláku tenkrát v Praze a vymýšleli jsme tam různý kraviny s Vojtou Dykem. Ta písnička je důkazem toho, že opravdu jediný zpěvák, který dokáže takhle úžasnou pěveckou ekvilibristiku, je Vojta Dyk, což se krásně dá jako porovnat přímo s tím mým jalovým zpíváním. Ale zase musím říct, že jsem velmi rád, že na to tenkrát Vojta kývnul, protože mám takový pocit, že to celý tak jako předznamenalo tu jeho současnou slovanskou funk éru, kterou on dělá s DYK, což mě moc baví.
0: No, mně to přijde jako ryzí pop tohlesto. To máme, byť se tomu no, nemáme rádi jazz, ale
1: jo.
0: Asi nemá smysl to škatulkovat.
1: Ne,
0: protože tam
1: ne.
0: Člověk cítí úplně všechno. Ty základy
1: vliv funku, vliv soulu a jazzu a tak. A ten text je samozřejmě nadsázka. Ale je to, když to hlavně slyším, tak si říkám, to je strašná doba od té doby, co jsem udělal nějakou desku, jako svoji vlastní.
0: No to jsem, proto jsme to zařadili takhle na úvod.
1: No já jsem vlastně strašně dlouho vůbec nic pro sebe nenapsal. Já to nějak svědčí podle mě o mojí povaze. Víš, jak jsi se bavil na začátku o té skromnosti, tak já si myslím, že to vlastně jako ano, já vlastně jsem skromný člověk.
0: Takže mi chceš říct, že po 16 minutách tohoto rozhovoru si dospěl k tomu, že si pro sebe málo věcí děláš.
1: Ano, ano, dělám pro sebe vlastně málo věcí, co se týče tvorby.
0: Opět máš nedostatek skromninu.
1: Ano, mám nedostatek skromninu. Teď navíc, když si vezmu, že chystám další album pro Richarda Millera, do toho vlastně další muzikál do divadla Karlín. No, tak já vůbec nevím, kam to pak nacpu, nějakou další desku.
0: No a jak člověk pozná tu chvíli, že pro sebe má něco napsat? Je to
1: no, upřímně si myslím.
0: Hodně umělců říká, měl jsem pnutí nebo nutkání.
1: No, takhle, já vzhledem
0: tomu, že... Já jsem takový nikdy neměl, proto nejsem umělec.
1: Ale ty jsi nikdy neměl pnutí nějaký,
0: Měl jsem jedno takové malé pnutí. Měl jsem malé pnutí.
1: Já mám vždycky takový hraní pnutí a to
0: je... Já mám dvě děti takhle.
1: Jo, takhle, dej, to, já se bavím pnutí. O uměleckým pnutí.
0: Jo, takhle. Kromě,
1: aha, ty se bavíš úplně o něčem jiným, to, jako, pardon.
0: To... I to je umění.
1: Jo, tak, ale i to je někdy umění. V tvém věku to je umění.
0: Ano, čím víc běží ten čas, tím blíž je to zázraku, ale to je celkem jedno.
1: Ale
0: ty jsi měl pnutí ráno, dobře, povídej, jaké bylo ranní pnutí. Máš to fakt tak, že bylo ráno to pnutí?
1: No, já mám ráno, velmi častokrát se mi stává, že ráno mám tu největší inspiraci, že ráno nejvíc píšu texty, to mě baví, a nebo si, nebo když mám takový fakt ten stav tý alfy, kdy se ti něco zdá, třeba i nějaká melodie.
0: Stav alfa.
1: No, někdo to říká, že to tak jmenuje. Mm-hmm. Já vlastně úplně přesně nevím, co to znamená, ale...
0: Zní to skvěle.
1: Já si říkám, že by to mohlo znít tak jako, víš, sofistikovat.
0: Hned si to najít, přesně... povídej dál.
1: Jo, jdi si to najít, prosím tě. A to mi připomíná nějaký nemenovaný pořad zase.
0: To je jedno.
1: Něco hledáš. A tak já si třeba, mně se vybaví nějaká melodie, která mě baví, ale jsem strašně línej si ji zapsat anebo si ji nahrát. Takže takhle jsem přišel o řadu hitů. A možná to je ten důvod, proč nemám tu vlastní desku, protože já prakticky jsem tak línej, že... si to už pak nechci nahrát. Ale, nejsem línej na ty texty, to mě baví.
0: No právě, ale podle mě za těch 8 let už musíš mít aspoň...
1: Hele, to pnutí by mohlo být taky to, že jsem za těch 8 let už něco zažil. No. A já si myslím, že jsem toho zažil docela dost v mém osobním životě. A tak možná i to by mohl být důvod k tomu se z toho nějak jako vypsat, vypovídat a podobně.
0: Opět bez jakékoliv nadsázky, nebudu sám, ale byl bych strašně zvědav, jak by ta tvoje deska zněla teď v roce 2026. A to bez ohledu na to, co jsi prožil, ale spíš kam ses dostal a jak ses vyvinul. Fakt myslím, že by to stálo za zvážení.
1: Mě současný pop obrovsky baví. Mně se líbějí noví interpreti, asi z takových největších hvězd, kterou jsem teď objevil, tak je to Magnus Ferrell, který zpívá fantastický soul. Mimochodem je to syn Willa Ferrella, vynikajícího komika ze Saturday Night Live, což ne úplně každý ví. A toho teď jako obrovsky obdivuju. Baví mě, co dělá, jak to dělá a jaký zvuky používá. Samozřejmě Mark Ronson a ostatní producenti, to jsou pro mě taky jako vzory, se dá říct, že... To...
0: Co by kolega těchto jmen štve tě někdy, že ten postup si nevymyslel ty?
1: Vždycky. Já jsem po Palu Prachařovi zdědil takovou jako hezkou vlastnost a to je závist. A já jsem se už taky naučil závidět. A tohle to jsou zrovna věci, kterým závidím, že oni skutečně umějí udělat fantastický zvuk, umějí udělat skvělou písničku, která funguje. Já kolikrát se zabývám až příliš složitost má v těch písničkách na úkor srozumitelnosti.
0: Musím říct, že když jsi zmínil tu závist, je to koníček, kterému se ve trojici oddáváme asi nejčastěji a musím říct, že se v tom zdokonalujeme v průběhu let s panem Prachařem takhle ve třech.
1: Jo, to v té závisti.
0: Té závisti, no. Jo. Ale nyní přichází ten prostor pro nás, neumělce, abychom mohli závidět tobě, protože shodou okolností ve 13 hodin budeš vystupovat. Jeden z nástrojů už je zde, jestli tě mohu poprosit o živé hraní.
1: No počkej, já doufám, že nebudu hrát potom při tom vystupování tady na tenhle ty klávesy.
0: No to ne.
1: Ne, dobrý, to
0: teď
1: je.
0: Tady.
1: Jo, teď tady.
0: To je předem, že jsi schopen zahrát na cokoliv úplně.
1: Jo, ano, bylo mi řečeno, že by bylo fajn, kdybych tady něco živě zahrál.
0: Takli, že chcete tedy. Mimochodem rozšířil se ten počet
1: a to je to další tlačítko, který tady máš a to je jo. Jo a potlesk.
0: Akorát už to tlačítko je tak trošku jako rozdyklené, takže ten potlesk je takový.
1: A to většinou používáš, že chcete, abych pokračoval v moderování, jo. No. Dobře, tak.
0: Ale právě během toho léta už je to vymačklý, takže už to není tak frenetický, jako to bylo třeba v červenci.
1: Tak já se přemýšlím k tomu.
0: Ano, já jenom popíšu, co se teď děje. Urostlý Ondřej Gregor Bros Bohatý v elegantních kalhotách a v nádherné košilení předstoupil před hudební nástroj. Klaviaturu, respektive notovou osnovu, si posadil na stojan a je přichystán představit svůj první
1: prosím, to není
0: ze dvou toho, živých
1: písniček. To není tová osnova, to je text, jelikož já si nepamatuju zásadně texty svých písniček ani jiných. Tahle ta píseň je z filmu, říkal jsem si, že už na to je i takové vhodné období, je to z vánoční pohádky, 12 měsíčků a tam se nám podařilo společně s Martinem Hrubým napsat takovou jako hezkou písničku, která se už stala, tak řekl bych, tradiční o vánočním čase. Jmenuje se Hádej.

0: Ondřej Hrgalo, Brzo bohatý je dnes hostem radiožurnálu. Začínal tím, že si člověk stále víc uvědomuje, jak ten čas letí, a zakončili jsme, tedy téměř jsme zakončili tu první půl hodinu vánoční písní.
1: Za chvilku je advent, tak
0: mě to vyděsilo úplně. Mě to úplně vyděsilo. Jak člověk přistupuje jako ten tvůrce k pohádce? Co se v tobě odehrává, když máš před sebou právě takovou melodii? Je to ta pohádka? Mělo by to komunikovat s těmi nejmenšími? Člověk může připomenout třeba teď Brouka Pitlíka, Ferdu Mravence. Jako
1: jo, je, no, to jsem právě dělal večerníček.
0: No, právě.
1: Skvělý. To je, já jsem dělal i Jezevce Chrujdu večerníček a to jsem si splnil sen, protože jako vlastně pokračovat v něčem, co dělal třeba pan Zkoumal a podobný, tak to, nebo Vadim Petrov, to je fakt jako, aspoň za mě, já to jako skladatel beru, že to je nějaká meta obrovská, že jsem mohl dělat hudbu k večerníčku. Je to krásný, protože se tím dostáváš neustále do toho dětství, kdy tě tyhle ty věci bavily a kdy jsi se sám tím bavil a ta hudba tě nějak inspirovala. A já, když dostanu pohádku, tak mám obrovskou radost, protože vím, že se v ní můžu vyřádit, že tam je spoustu možností, kde dělat muziku, kde ji použít, jak, protože v pohádce by většinou měla hodně hrát hudba, jelikož je to i pro ty děti a ta hudba je mostem mezi tím divákem a tou televizí nebo tím plátnem, tím obrázkem zkrátka. To znamená, že třeba když jsme s Ondrou Brouskem dělali Pyšnou princeznu animovanou, tak tam jsme skutečně měli asi hodinu 20 hudby. Při poslední pohádce, kterou jsem dělal s Martinem Blaškem, tak tam jsme měli, a to je Princezna stokrát jinak, tak tam jsme skutečně napsali asi hodinu a půl hudby. Že tam řada hudby se tam ani nepoužila, ale je to krásná práce, protože pak prostě máš tu možnost, a já to vždycky dělám, že točím s živým orchestrem, a když najednou před tebe si sedne těch 50 lidí a zahraje ty tvoje noty, který ty si do té doby slyšel jenom z nějakého notátoru nebo v hlavě, tak je to krásný pocit, když to funguje. Samozřejmě, když to nefunguje, tak se trošku stydíš.
0: No ne, ale pak je tam ta obrovská odměna z toho, že pro ty děti možná daleko více než pro dospělé je ta hudba tou branou k tomu samotnému dílu.
1: No je to tak krásný. Je to krásný, když pak ti chodí různý videa od různých dětských sborů, který zpívají ať už modlitbu, anebo právě Hádej, který jsem před chvilkou hrál, nebo další jiný písničky, nebo orchestry hrajou různý hudby právě z těch pohádek, který uděláš. To je fakt hezká.
0: Jak se mění Ondřej doma ve chvíli, kdy skládá právě tu pohádku? Jakože i do toho vnějšího chování se proměňuje to, že najednou se věnuješ tvorbě pro děti?
1: Do mýho...
0: Že si třeba hraješ víc.
1: Hele, já jsem začínám mluvit o tvorbě a lidi jdou pryč. To je dobrý.
0: O své tvorbě.
1: O své tvorbě.
0: Ne, jestli se... Ale neboj se, 60% lidí zůstalo.
1: Že to je ten můj fanklub, víš, který jsem přišel.
0: A zároveň jsou přilepení k podlaze. Ne, mění se, jako, že fakt jako najednou se dokážeš to dítě proměnit ještě víc, než jsme obvykle.
1: No já hlavně nedokážu mít nikoho kolem sebe. Já musím být úplně sám a jsem tak jako dost asociální v té chvíli, kdy píšu muziku, kdy skládám akord, když dělám něco pro film, protože to je vlastně tak intimní činnost, že člověk to nechce pokazit. Ty máš obrovskou zodpovědnost za to, že přenášíš nějakou emoci na toho diváka. A velmi snadno se může stát, že to prostě fakt zničíš, tu emoci, kterou vytvořil ten štáb před tebou, jo? Ten kameraman s tím režisérem, s tím scenáristou, s těma hercema, a ty tam najednou dáš hudbu, která je naprosto neadekvátní, když už jsme teda na Soundtrack festivalu, tak je dobrý to podle mě říct. A v tu chvíli vlastně ničíš něco, co ti předtím vytvořili.

23 hodiny a 30 minut. Krátké zprávy a Monika Chmilová. Několik desítek židovských osadníků obsadilo dům palestinské rodiny na okupovaném západním břehu Jordánu. Útočníci se uvnitř domu ve vesnici Kursa zabarikádovali. Na místo přijeli jednotky izraelské armády a pohraniční stráže, aby osadníky z budovy vyhnali. Server Times of Israel píše o nejméně jedné zraněné palestinské ženě, která skončila v nemocnici. Násilí židovských osadníků vůči Palestincům na okupovaném západním břehu roste od října 2023. Americká imigrační agentura ICE zadržela britského konzervativního aktivistu Maila Yiannopoulose. Oznámilo to americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti. 41-letý Brit podle resortu vstoupil na území Spojených států legálně v roce 2019. V Americe ale zůstal déle a nespolupracoval s imigračními úřady. Soud proto rozhodl o jeho vyhoštění. Policisté v centru Brna vyjížděli k potyčce fanoušků fotbalové zbrojovky Brno a Zlína. Před dnešním zápasem se do konfliktu zapojila necelá stovka fanoušků obou klubů. Podle mluvčího policie Petra Valy nevznikla žádná škoda na majetku a nikdo nenahlásil zranění. U většiny případů policie ví, kdo se potyčky zúčastnil. Kvůli průběhu konfliktu ale policie žádá svědky, aby se jí ozvali prostřednictvím tísňové linky 158 a aby jí případně poskytli fotografie nebo kamerové záznamy z místa. A vyšší Brod na Českokrumlovsku propojila s rakouským Reichentálem Nová.

0: Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů zpomalte za Velkou Dobrou. Na 21. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. Na vozovce může být nepořádek, tak opatrně. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova řeší podobnou nehodu u odbočky na Kladno. Na kilometru 6,5 srážka autobusu s divokým prasetem. I tam čekejte omezený průjezd. Na D1 z Brna do Prahy stojí za Ostrovačicemi na kilometru 171 porouchaný kamion. A v zálivu je u něj i asistenční služba. Jsou téměř na čáře oddělující pruh pro pomalá vozidla. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna zvyšte pozornost i za Lipníkem nad Bečovou. Na kilometru 285,5 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. A na D2 z Bratislavy do Brna osobní auto před sjezdem na Břeclav řeší poruchu. Na 49. kilometru je v odstavném pruhu označený šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno místy s většinou oblačnost a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
4: Vysíláme živě z Airstreamu, který je umístěn na festivalu Soundtrack v Poděbradech. Prvním hostem toho bohatého programu, který bude na Radiožurnálu až do 14. hodiny, je Ondřej Gregor Brzo Bohatý. Zůstává, řekl bych, stále stejný počet divaček a diváků, kteří se přišli na tebe podívat. Možná to lehce narostlo z toho srovnání před zprávami, i když zde byli i lidé, kteří procházeli, podívali se na mě, pokývali a šli dál.
5: Mě to se podívali i na mě.
4: I na tebe, takže všiml jsi z toho,
5: všiml jsem si.
4: Že někdo, a byl to takový, až řekl bych, pohled nebyl opovržlivý.
5: No, totiž já nevím, jestli ty jsi to třeba zažil někdy při svých vystoupeních, že si vždycky všimneš toho diváka, který se na tebe dívá, co nevraživěj.
4: Ano, ano, toho vyhledávám. Naštěstí já mám tu výhodu, že jich mám hodně.
5: A vlastně na něm vždycky se trváš pohledem úplně, co nejdýl to jde. A dáváš si dokonce i takovej jako bláznivý cíl, že zrovna jeho se snažíš rozesmát.
4: Ano,
5: nebo pobavit.
4: Velmi často se s ním snažím rovnou komunikovat.
5: Já občas dělám taky. No, ale někdy to je úplně zbytečný.
4: Ano, snažím se někdy zjistit, z jakých pohnutek dorazil. Často to bývá muž.
5: Bývá to muž a bývá jako partnerem dámy,
4: která ho tam přivedla.
5: Chtěla za kulturou a přivedla ho tam. A on tam nechce být. A vůbec nechce poslouchat třeba moje písničky. Ty ho absolutně nezajímají, ale toho se právě snažím dostat na svou stranu. Ty mě zajímají nejvíc.
4: Tady jak to děláš?
5: Dělám si z něj legraci, jako uprostřed všech, ale zároveň tak nějak, nevím, no, snažím se být jako bezprostřední a pak samozřejmě, když tak úplatek nějaký a podobně.
4: Ano.
5: Přímo, jako při tom koncertu.
4: To já začínám rovnou úplatkem.
5: Rovnou úplatkem.
4: Kdokoliv přijde, tak se snažím rovnou dát ten
5: úplatek. A na který cifře jako začínáš?
4: Začínám na 100 korunách.
5: Na 100 korunách? To já jdu rovnou do litru, pro jistotu. Aby se rovnou rozesmál.
4: Protože ta vystoupení máš delší než já. Ten moderátor
5: vstup
4: trvá 5 minut. A ztratit diváky během 5 minut, to už je žalostné pro člověka. A když jsem zmiňoval ten festival, tak v tom roce 2016 proběhl 0. ročník. Tehdy to byl jeden den. Pamatuju si to, jako dnes znělo to jako bláhový nápad udělat festival filmové hudby. Co říkáš tomu, co se z Poděbrad od toho roku 2016 stalo?
5: Jsem fascinován a nadšen, protože já jako obrovský milovník filmové hudby jsem samozřejmě o soundtracku slyšel, byl jsem tady kolikrát jenom jako host, jako divák, aniž by mě kdokoliv kamkoliv pozval, a moc se mi to líbilo. A to, že se to dostalo až do takovýchto rozměrů, je za mě jenom apel pro další sponzory, eventuálně, kteří by se mohli, protože vím, že každý festival vždycky bojuje s tím, aby měl dostatek sponzorů, aby měli dostatek lidí, kteří můžou donorovat nějakým způsobem právě takovýhle nádherný happeningy. A dozvědět se víc o filmové hudbě si myslím, že je krásný, protože je součástí, aniž by si to lidi moc uvědomovali, našich životů úplně běžně.
4: No, my jsme to říkali před tou chvílí, že vlastně pro mnohé pohádky je branou ta melodie a ta filmová hudba, ono to platí pochopitelně i dál. Přesto, když si dal dohromady ten triptych, za chvíli už Le Magnifique,
5: ano.
4: Nebyl to jako producentský risk trošku? Říkal jsi si, jako přijdu, mají, že to podle mě budeš mít často, sdílí vlastně ti lidé, ti diváci, to stejné nadšení jako já?
5: No, ale na druhou stranu jsem si říkal, že je spoustu lidí v mém okolí, dobře, já chápu, že možná žiju v nějaký bublině, ale kteří sdíleli to samé nadšení z těch francouzských filmů jako já. A vždycky, když jsme se bavili o Četnících nebo o Belmondovi, o různých filmech, tak řada lidí vlastně věděla,

0: čem je řeč a znal dokonce i ty skladatele. Raymond Lefebvre nebo Michel Máň.
1: Kosma,
0: Vladimír Kosma. Mnoho lidí znalo Kosmu. A já říkám, tyjo, tak ale to je úžasný, tak jo, tak já udělám pár koncertů, s Danem Hádlem jsme to dali dohromady a vlastně nejprve chodilo 300 lidí, pak si to řekli mezi sebou 400 a vlastně ke konci jsme poslední tři koncerty měli úplně plný a bylo tam nějakých 700 lidí. A dokonce o to byl takový zájem, že jsme pak museli vymyslet ještě druhý pokračování.
1: No, protože asi jste nepočítali s tím, že...
0: Ne, nepočítali.
1: To znamená, že to nejlepší jste dali do jedničky.
0: To nejlepší jsme dali, nebo nejlepší, říkal jsem si, že no, to, co mě třeba v dětství bylo nejbližší, protože my jsme se vždycky tak sešli v obýváku a dívali jsme se na nějaký francouzský filmy, že jo, tak nejdřív byla Saskia Burešová, která to uvedla a pak teprve začal ten film. Ale to nebylo takový, že jsi si mohl to pustit kdykoliv, jo, z nějaký prostě platformy.
1: Ne, no.
0: To si musel čekat přesně na tu
1: až
0: hodinu,
1: to budou
0: až
1: dávat.
0: To budou dávat.
1: A všimni si, že oni to
0: nastaví zrcadlo.
1: Česká televize i Český rozhlas to dávají.
0: Dávají pořád, ale i vlastně díky České televizi si myslím, že to neustále v těch lidech je a že ty lidi to znají a mají to rádi, dívají se na to i ty děti. To znamená, že třeba na naše koncerty Le Magnifique chodí i rodiny, kdy ty děti znají toho Četníka, že jo, nebo Louis de Finesse z různých filmů. A to si myslím, že je taky jeden z těch elementů nebo z těch důvodů, proč to se stalo takovým úspěšným projektem a proč pořád máme vlastně relativně vyprodáno a ty lidi to zajímá.
1: V listopadu to lidé mohou vidět naživo už asi na té domácí scéně Le Magnifique.
0: No, pro nás se stala domácí scéna divadlo Karlín, za což jsme velice rádi, protože mám pocit, že my jsme se tam úžasně etablovali, já to tam miluju, pro mě to je domácí scéna, vyloženě už několik let, ale moc tomu svědčí ten prostor toho hudebního divadla Karlín.
1: No a to je ta dvojka. Jak jsi teda našel repertoár pro tu dvojku?
0: No, to bylo tak, že co mi zbylo z jedničky, dal jsem do dvojky. Hodně
1: není
0: Belmonda.
1: Není lepší lákadlo, než říct, co mi zbylo, dal jsem do dvojky. Myslím, že už teď lidé chtějí jít spíš na tu dvojku, než na
0: pozor,
1: tu jedničku.
0: Ne, tam jednička je úžasná, tam je hodně Louis de Finesse a ve dvojce je právě to, co neúplně každý ví, že se francouzská kinematografie častokrát spojila s tou italskou kinematografií. To znamená, že si hodně půjčovali herce, scénáristy, režiséry, ale i skladatele. Ennio Morricone psal spoustu hudby do francouzských filmů a seriálů. Takže my třeba hrajeme i něco od Ennia Morriconeho, hrajeme i něco z detektivek různých a podobně. Hrajeme třeba francouzský animovaný seriály, což ne úplně každý zná, že ví, že řadu třeba byl jednou jeden život.
1: Tisíc podob život mívá.
0: Ano, tisíc podob život mívá. To
1: kdo
0: je,
1: ho chce znát, ježišmarja,
0: tak si nemůžu vzpomenout na jeho jméno.
1: To nevadí. Ale to tam je ve dvojce.
0: To je ve dvojce.
1: To úplně
0: ano,
1: stačí
0: nebo
1: jako pozvánka.
0: Asterix a Obelix.
1: No a trojka, když jsem zmiňoval
0: trojky. No a to je právě to, že my jsme si s Danem Hádlem řekli, že uděláme ještě třetí díl. Všiml jsi z té
1: brilantní nahrávky?
0: Děkuji ti.
1: Není zač.
0: My jsme si řekli, že uděláme tady i třetí díl, jelikož jednička a dvojka jsou relativně úspěšné, ale z čeho by měl být ten třetí díl? Protože už jsme vyčerpali víceméně skoro všechno, co jsme z těch francouzských filmů vyčerpat mohli.
1: Německá kinematografie se nabízí.
0: Není úplně atraktivní pro českého
1: diváka.
0: Výborně, super, děkuju.
1: Zřejmě je to minoritní z tvého pohledu.
0: Je trošku, ano, a velmi úzkoprofilové. A co se týče trojky, tak já jsem se vlastně nechal inspirovat českými filmy, které se nechaly inspirovat těmi francouzskými filmy. To znamená, že ve trojce budou české filmy a hudba z nich. To znamená třeba Macourek, že jo, když psal ty svoje fantastické scénáře.
1: Miloš Macourek, scénárista.
0: Který spolupracoval s Vorlíčkem, tak všechny tyhle ty filmy se dá říct, že jsou opravdu velice úzce inspirovány právě francouzskou kinematografií ze 70. a 80. let, těmi komediemi a podobně.
1: To znamená, že ta tvoje činnost nyní spočívá v tom, že procházíš ty snímky?
0: Ano, já už jsem jich viděl teďkon 12. A je to skvělý. Jako máme tak fantastický filmy. Musím říct, že až kolikrát si říkám, že je mírná absence jako dobrých scénářů dneska. Že tenkrát skutečně se psali tak fantastický scénáře s fantastickýma dialogama, který nebyly jenom vatou, ale opravdu jako byly vtipný, zábavný, šli rovnou na komoru.
1: To mě zajímá, jestli jsou to scénáři, nebo jestli to nejsou dramaturgové náhodou.
0: Možná jsou to i dramaturgové. Ale já jenom... Ona to je otázka, jestli je ta absence těch scénáristů nebo absence těch producentů nějaký takovýhle scénář sfilmovat. To je totiž, to může být samozřejmě obojí, protože samozřejmě my jako diváci filmoví se dozvíme jenom o těch snímcích, které jsou natočeny.
1: Které vznikly a mají tu premiéru.
0: Ale Bůh ví, jako kolik se jich napsalo a mohly by být skvělý.
1: No moje otázka další byla legitimní, ale ty jsi na ní odpověděl, protože jestliže na Magnifique chodí celé rodiny a ty děti tam přichází dobrovolně a ne z donucení, tak je to dobré, protože já jsem se bál, jestli to, v čem my jsme vyrůstali, v těch konsekvencích doby, v těch jiných relacích, v té nemožnosti komunikovat globálně po celém světě. Jestli fakt člověk nebyl jako, neměl jiný vkus, jestli opravdu ta hudba, ať už je to ta filmová francouzská nebo ta italská a i ty filmy z těch let 70. to znamená z té zlaté éry Miloše Macourka, jestli to ještě teď dokáže rozhodovat v těch dětech, ten nejmladší. Ale ty říkáš, že chodí děti a jsou nadšený.
0: Teď jsem si vzpomněl na jméno toho skladatele, který psal Byl jenom jeden život, Michel Legrand. Ale já zkrátka považuji tuhle tu hudbu, která se psala v těch francouzských filmech, za fantastickou a nepřekonatelnou do dnešních dob. Myslím si, že řada současných českých skladatelů nebo možná i světových by jen stěží napsala tak nádherné melodie. Moc se to už ani nenosí. V současných filmech nebo seriálech už kolikrát nepřevládají jak melodie, tak spíš, nebo ono nejde kolikrát ani tak o tu melodii, ale o tu dramaturgii té melodie. A už tam jsou kolikrát jenom takové plochy. Už jako vlastně dneska kolikrát stačí, aby byl skladatel zvukařem. A to je málo. Já si myslím, že tenkrát, a to nechci mít nějakou nostalgickou notu teď, ale sentimentální, ale víc záleželo na tom mostu mezi tím divákem a právě tím plátnem. Nějakým způsobem mám pocit, že se nad tím přemýšlelo jinak. Víc záleželo na těch motivech, na tom, že to, co třeba dokáže ještě dneska Hans Zimmer, že opravdu složí fantastickou, silnou melodii, nádhernou, tak já, když jsem teďko nedávno viděl Odysseu, tak se mi obrovsky líbila, ale vlastně, kdybych slyšel ten soundtrack z ní, tak nemám husí kůži. Když to, kdybych viděl dneska Gladiátora, tak se mi taky líbí, protože je skvěle udělaný od Ridleyho Scotta, ale ještě kdybych si k tomu poslech ten soundtrack, no tak se rozbrečím.
1: No a k tomu, když si uvědomí, že vlastně v mnoha případech těch francouzských klasik vlastně to začínalo titulky. To znamená tou ústřední melodii, že vlastně tam najednou přišla nejdřív ta píseň.
0: Ano. A já to mám rád, když zkrátka hudba ti evokuje ten film, když ti navodí tu atmosféru. Ennio Morricone to samozřejmě zvládal úžasně, ten kolikrát ani nemusel tu hudbu psát pro filmy, mohl jí vydat jenom solo a byla soběstačná naprosto. Ale je řada samozřejmě dalších skladatelů filmové hudby, kteří tohle do dneška umí. Nedávno jsem slyšel soundtrack k filmu Disclosure Day od Stevena Spielberga a ve 94 letech napsat takovouhle hudbu, myslím, že Williamse, je prostě úctyhodný výkon, ale pořád ta hudba je velmi moderní, skvělá. Jo, to je úžasný. No s tou filmovou hudbou je to obecně tak zvláštní, že si o ní můžeme myslet to i ono.
1: Mám ještě jedno téma, které se týká filmové hudby a podíváme se i na to, jak vznikají ty filmové melodie. Když jsme tady zmínili Johna Williamse, Hanse Zimmera, tak pochopitelně, jak vznikají melodie Ondřeje Gregora Brzobohatého, abychom tu...
0: Já myslím, že podobně jako u toho Williamse.
1: No, tak k tomu
0: my to máme s klukama podobně nastavený, no. My se tak voláme a vždycky si říkáme, tak co, Johne, jak to jde?
1: A voláte si na FaceTime?
0: Hele, na FaceTime vždycky. Vždycky na FaceTime. Cimrovi je vždycky někde v cimře. Zavřený. A John se válí samozřejmě ve svých 94 u bazénu s modelkama.
1: Ano.
0: Tak jak je mu podobný.
1: A je to ten cíl i tohle? Mít, abys to měl stejně?
0: Já to je jediný, proč to dělám.
1: Ve 94. Tak aspoň víme, co se bude dít za těch 60 let, téměř 60 let. Ne, 50 už.
0: To není nutné
1: to počítat. To jsem rychlostí počítal. Já tě požádám tím, že slunce už praží velmi silně na to místo, kde máš...
0: To se žádný, že zrovna v tuhle chvíli mě požádáš, abych se znovu přemístil.
1: A tohle je přesně ten moment, kdy Ondřej vstupuje do sluneční záře, je zvyklý na ty nejzářivější reflektory. Teď je to pouhé slunce, ale i tak to zvládá. Dosedá a čeká nás druhá živá píseň v podání hosta Radiožurnálu a tím je Ondřej Gregor Brzobohatý.
0: Přátelé, já jsem si řekl, že bych mohl zahrát jako další píseň, kterou jsem napsal pro právě Richarda Millera, kterého jsem tady zmínil, jehož jsem teď, dá se říct, takovým výhradním autorem hudby. Je to píseň na text Petra Uličného. Ta píseň je z alba Běla vrana, Černá labuť Běla vrana. Jmenuje se Neskoro na smrt, přesně na život.

0: Album Čierna labuť, Biela vrána aktuálního laureáta ceny Anděl Richarda Millera. U toho se musím zastavit, protože to spojení může být pro někoho překvapivé, nebo jakože generačně ten rozdíl je jistý. Ale myslím, že tohle je přesně ten důkaz, že to je naprosto přirozené spojení, ale přesto, jako co to s člověkem udělá, kdy začne dělat desku Richardu Millerovi. Člověku, který je tak progresivní.
1: Začne nosit sluneční brýle.
0: To chápu. A tam je to takhle, měl by nosit čtvery.
1: Asi, ano, bude to znít jako kliše, že to je pro mě obrovská čest, protože Richard je prostě výjimečný umělec. A já, jak jsem se dostal k tomu šanzónu skrz Petra Habku a Michala Horáčka, a vlastně se dá říct, že jsem měl jednu z nejlepších škol, která vůbec mohla být v rámci tohohle toho žánru, tak jsem začal nějakým způsobem spolupracovat s Richardem a tenkrát jsem mu poslal ještě nějakou píseň. On věděl, že jsem nějakým...
0: A to bylo první?
1: To bylo
0: ty
1: to...
0: jsi poslal jemu píseň.
1: Já jsem poslal...
0: Mě zajímá fakt ta iniciace, že to jsi dělal s Petrem Habkou, s Michalem Horáčkem.
1: Ano, a já jsem vlastně tenkrát píseň Petra Habky přearanžoval a poslal jsem mu ji a poprosil jsem ho, jestli by nebyl součástí alba Tante Kozera Veder. A jemu se obrovsky líbilo to, jakým způsobem jsem to já udělal a říkal, no ale Ondrik, to nemůžem zpívat, já veď ty už si to skvěle naspíval. A já říkám, no ale já právě tam slyším jako tebe, Richarde. Nie, nehnevaj sa, naozaj, možno niekedy na budúce. A opravdu se to stalo, zavolal mi o 6 let později, kdy my jsme se mezi tím ještě párkrát někde viděli, nějak jsme na sebe někde narazili, ale on mi zavolal s tím, že chystá album 55 a má 14 písní, nebo 15, teď nevím, napsaných textově od Petra Uličného, společně s Petrem Uličným napsali texty. A jestli bych některou z těch písní nezhudebnil, a já jsem byl poctěn a říkám, že velice rád Richarda, tak mi řekni, kterou z nich, nevím, tak si výběr. A já jsem si je přečetl, ty texty, a byl jsem z nich tak nadšený, že jsem začal psát a vlastně jsem zhudebnil všech 15. Ale ne proto, abych mu je vnutil, že teda takhle má vypadat celý to album, ale že ať on si vybere. Že zkrátka, jako zhudebnil
0: jak
1: jsem
0: dlouho
1: všechny.
0: Jak ti to trvalo?
1: No to bylo právě úžasný, že mě to skutečně trvalo asi 3 týdny, protože to prostě, to bylo hned, to bylo jako fakt docela rychle.
0: Ta deska 55 vznikla za 3 týdny.
1: Ne, to ne, jakože, no ano, autorsky ano, jakože vlastně hudebně, autorsky. No ne producensky, ale ano, to jsem vlastně napsal za 3 týdny, dá se říct.
0: A za to si nárokujete ty strašný peníze, jo?
1: No, tak když máš tak nějak tu, když máš srdce z jihle, když máš ten průtok
0: ty.
1: Nějak, bohužel ne, když máš ten průtok ze zhora nějak to jako teče a ta inspirace letí, tak se to dá, ale co chci říct, ty texty byly obrovsky inspirativní, jako obrovsky, ten Petr je úžasný básník a já jsem to právě tomu Richardovi tenkrát poslal, říkám, Richarde, tak já jsem zhudebnil všech 15 a si to poslechni a vyber si. A on mi pak volal a říká, Ondrik, to jsou tak krásné písně, asi zobereme úplně všetky. A já jsem byl naprosto nadšený. Vlastně se dá říct, že se to jako rovná asi nějaký euforii, kterou člověk má po nějaký obrovský satisfakci, nevím, když vyhraješ třeba jako Oscara nebo nějaký turnament, nebo ne, já nevím, cokoliv. Tak já jsem fakt měl obrovskou radost a těšil jsem se a říkám, no takže vybereme producenta. On říká, ne, veď ty demáče z něj super, to zprav ty, veď ty produkuješ. A já, ty blaho, takže ještě budu dělat producenta. Takže nakonec jsem vlastně i produkoval tu desku a k té druhé desce, což byla právě z ní, zazněla tady ta písnička, tak tam jsem pozval Honzu Muchova jako producenta, jelikož jsem chtěl mít odstup od těch věcí. A teď jsme se dohodli na té další desce, 66, že zase ji budu produkovat já, že to budou víc jako šanzónové věci.
0: Takže se to vrátí k tomu, co bylo na tom
1: začátku. Na té 55, ano, ano.
0: Dnes ve 13 hodin, což je shodou okolností za 2 hodiny a 5 minut, tak bude souboj klavírů. Co pro tebe znamená tohle setkávání s Ondřejem Brouskem, které je naživo naprosto magické pro diváka, protože objeví tu fantazii té hudby, ten obrovský smysl pro humor a to, kam vlastně až se může dostat ten souboj těch talentů.
1: Je to splnění snu, který jsem si ani nikdy netroufal snít. Že vlastně...
0: Až takhle.
1: Až takhle.
0: Nedostali jsme se v tom žáru slunečním do úplně vzletných frází.
1: Ne, ne, ne, opravdu. Já Ondru miluju jako kamaráda svého bráchu. Obrovsky se podporujeme celý život, co se známe. Známe se přes 20 let. A to, co napsal on, jsem já poslouchal. To, co jsem napsal já, poslouchal on. Vzájemně se doplňujeme. Dřív, když nebylo, řekněme, že internet byl v plenkách, tak jsme si posílali různý partitury, co kdo někde sehnal, filmových skladatelů. A vlastně jsme v tomhle tom žánru se obrovsky jako bavili jsme se tím a bavilo nás to obecně se v tom patlat. A hlavně my máme stejný smysl pro humor. My jsme fakt jako stejná krevní skupina, bych řekl. A vždycky jsme společně i chodili na pivo a tak.
0: A jedno do toho dialogu člověk, vás dvou, jenom abych to ještě popsal.
1: No, je to náročný, se do ní dostat.
0: Do toho se nedá vstoupit a je to skutečně setkání, že člověk vidí dva lidi, kteří se dokážou nekonečně bavit o muzice a vy nemáte, i když jste fanatici do hudby, nemáte šanci se připojit ani zapojit.
1: Ne, to je fakt jako těžký. My, když jsme spolu a bavíme se u
0: stolu... Neotravují vás ty diváci potom ve výsledku?
1: No, tak ve finále ne. No, ale to je ta záhada, že my vlastně to, co bychom řešili v hospodě, akorát s tím, že máme k tomu klavíry, tak to sami děláme na tom pódiu při soboji klavíru a ty lidi na to jenom koukají a baví se. Což jsme si vždycky říkali, že bychom normálně, když jsme předtím měli ty naše vztahy a všechno, nebo teda on furt má a to tak jako už tak různě.
0: Pokračuj dál v profesní
1: tak zkrátka vždycky to bylo jako tak, že ježíš, s váma se vůbec nikam nedá jít, s váma se nedá sedět u stolu, protože vy si vždycky povídáte jenom mezi sebou a tak. Ale tady je to právě pro nás jako úžasný rozčarování a takový malý zázrak, že ty lidi to baví a baví, to je to naše klaunství hudební, náš velký vzor je Viktor Borge, což je jeden z nejúžasnějších prostě klavírních klaunů a zároveň chceme i těm lidem přinést nějaký to poznání o té hudbě, že ta hudba nemusí být jenom nějakým jako strašákem, který oni sami jako nerozumí, a myslím klasická hudba, vážná hudba, ale že vlastně i to samý, jak lidi přistupují třeba k lidovce nebo k něčemu, co je lidovějšího charakteru a jim to bližší, tak to samý může být právě ta vážná hudba.
0: Kolik procent z toho, co dnes zazní, už víte, že zazní?
1: To je vždycky jak kdy. Někdy máme třeba 70%, co víme, že budeme dělat, a 30% improvizace, a někdy to je úplně naopak.
0: A dnes?
1: Já nevím, to se vždycky tak zrodí na tom místě. A i s těma lidma. Je pravda, že to, co lidi třeba, my kolikrát ty lidi zapojujeme do toho programu, že chceme, aby nám pomohli s tím, aby napsali různí autory, ať už populární hudby, nebo filmové hudby, nebo klasické hudby. A podle toho, co oni napíšou, tak my improvizujeme. A záleží na tom, co napíšou. Častokrát se to shoduje, takže už kolikrát máme jako takový klíče, který víme, že fungujou, ale někdy zkrátka vymyslíme něco úplně nového. A na tom je to fascinující, na tom nás to oba dva baví. A je prostě přenádherný a já za to děkuju každý den, že můžu dělat něco, čím se bavím.
0: Ne, to je, myslím si, ta úvaha, že člověk takhle o prázdninách, když se ohlížel na to, jaká byla sezóna, tak my máme opravdu štěstí.
1: Že no to jo.
0: To, co nás strašně baví, můžeme my někdy a ti lidé kolem nás nazývat prací.
1: No a že to ty jiný zajímá. To je taky jako fascinující.
0: No já musím zkontrolovat ten počet těch lidí. Zřejmě tím, že jsem avizoval Jana Sviráka, tak se to ještě zvýšilo, ten počet těch lidí.
1: To bude tím určitě, jako to já si nedělám žádný planý naděje.
0: Ne, my jsme téměř v závěru, mě zajímá, zmínili jsme Le Magnifique 1, 2, 3, zmínili jsme dnes ten souboj klavírů, je titul, na kterým teď pracuješ nejvíc intenzivně, protože jsi říkal mně, že jsi fakt zavřen ve studiu.
1: Jsem zavřený ve studiu, ale není to jenom kvůli tomu, je to určitě i kvůli muzikálu, který chystám do divadla v Karlíně. Je to zároveň dokončovačky právě Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence a je to práce ještě na filmu, který teď nechystám pro Vojtu Moravce, ale teď nejintenzivněji je to Le Magnifique 3 určitě a pak souboj klavíru s orchestrem.
0: O Le Magnifique 3 se budeme bavit na Radiožurnálu třeba za těch pár měsíců, kdy zamíří na prkna Karlínského divadla. Já ti mnohokrát děkuji, že jsi byl výjimečným dopoledním hostem.
1: No to je krásný, já mockrát děkuji za pozvání, velmi si toho vážím a díky, že jste přišli.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
3: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
3: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál, je přesně půlnoc. Čas na hlavní zprávy.
5: Ničivá povodeň v Nepálu a Tibetu má už přes 670 obětí. Záchranáři dál hledají pohřešované. Na Islandu právě skončilo referendum o pokračování vstupních rozhovorů s Evropskou unií. Rychlostní kánoista Martin Fuchsa získal na mistrovství světa stříbro na pětistovce. A dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů. Je neděle 30. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: V Nepálu a čínském Tibetu dál pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo nejméně 675 lidí. Úřady pohřešují tisíce dalších, jsou mezi nimi i cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíce lidí.
6: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš. Radiožurnál.
5: Na Islandu se právě zavřely volební místnosti. Obyvatelé ostrova v referendu rozhodovali, jestli má vláda obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Podle volební komise se dá na základě předběžných údajů očekávat vysoká volební účast. Přímo v Reykjavíku referendum sleduje náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
7: Tady ve volebním štábu těch, kteří vedli kampaň za obnovení přístupových rozhovorů, je, jak je asi slyšet, zatím poměrně veselo, ale taky tady trochu nervozita. Ono v poslední dnech právě tato strana podle průzkumu ztrácela, i když ty ztráty byly drobné. Teď, když jsou volební místnosti zavřené, začne sčítání, to bude zcela uzavřené až ráno. Hlasy se totiž sčítají nejen na vybraných místech, ale tam se musí převést z jednotlivých volebních místností a na několika místech to přitom bude možné až ráno. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Na místě pak explodovala munice. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 obyvatel a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem.
8: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Didič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domů pro seniory a lidi s postižením.
9: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explodovaly střely, miny i drony.
8: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve, také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton. Oznámil to guvernér Bill Lee. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený.
9: O přejmenování nešvilského mezinárodního letiště na počest Dolly Parton usilovali fanoušci už dřív. V lednu 2025 založili petici. Ta tento týden nazbírala množství nových podpisů. Nashville, který je hlavním městem Tennessee, je často označovaný jako město hudby. Správa letiště by se změnou názvu i svými pravidly pro takové kroky měla zabývat v polovině září. Stávající předpisy totiž podle deníku New York Times zakazují pojmenovávat objekty po osobě, která není mrtvá alespoň 2 roky. Dolly Parton zemřela tento týden. Do paměti hudebních fanoušků se zapsala jako královna country. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
5: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
4: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
10: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
4: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání podporovala. Potvrzovala.
11: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
4: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední anebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak i školy.
12: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
13: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
12: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
14: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
12: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
15: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést odpovědnosti za sebe.
12: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
5: Stovky lidí si v sobotu prohlédly uzavřený důl Darkov na Karvinsku. 5,5 roku po ukončení těžby černého uhlí tam státní podnik Diamo pořádal den otevřených dveří.
16: Tati, bylo to tady super nebo ne?
17: Jak ty teda, no?
18: Bývalí horníci čelili těžkým otázkám svých dětí a vzpomínali.
17: První šichta moje byla právě tady na důle Darkov. No.
19: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
18: Mimořádně se dalo dostat i k jámě anebo do strojovny. Důl Darkov bude patřit k posledním zasypaným na Karvinsku. Podle plánu na přelomu let 2029 a 30 zůstane po něm prázdná plocha. Z Karvinska Martin Knittl, Radiožurnál.
5: Sport. Kanuista Martin Fuchs má medaili i z druhého závodu na mistrovství světa. Po zlatu na kilometru získal stříbro na pětistovce. Předjel ho jen Brazilec Queiroz. Kanál v Poznani je kanoistům známý častými vlnami. I to Fuchsu ovlivnilo.
20: Vždycky trošku jako snižuje ten můj celkový dojem a výkon, ale třeba medaile super, jsem za ní moc rád, protože pětistovka je prostě jenom takový doplněk pro mě. I přesto jako dokážu na ní být více mistr světa, takže nepředvedu 100% jízdu a stačí to druhé místo, tak je to fajn.
5: Kanoistka Denisa Řáhová byla ve finále na 500 metrů šestá. Je to její nejlepší výsledek kariéry. Kajakář Josef Dostál postoupil do finále pětistovky, stejně jako double kajak Špicar Havel. O medaile se pojede v neděli po 10. hodině dopoledne. A fotbalisté Baníku Ostrava porazili v 6. kole šance ligy Olomouc 1-0. Premiérovou klubovou výhru v historii nejvyšší soutěže slaví Artis Brno, který v Pardubicích vyhrál 2-1. Zbrojovka Brno pak zdolala 3-2 Zlín, který tak dál čeká na první letošní body.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Překážka na D4 a taky na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D4 pozor za nájezdem ze silnice 20 od Písku směrem na Prahu. Na 85. kilometru D4 leží na vozovce blíže neupřesněný předmět. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 zastavil kamion kvůli poruše. Stojí v zálivu, na místě už je i asistenční služba a hlavně nákladní vozidla mírně vybočují. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Břeclav nepřehledněte odstavené osobní auto. Místo už je označené šipkou a kužely, kolem vozidla se ale pohybují lidé. A na dálnici D5 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Plzeň. Mezi Pražským okruhem a odbočkou do Rudné je kvůli údržbě zeleně uzavřený levý pruh. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy s většinou oblačnost a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza sobotní publicistiky s Tomášem Pancířem.
0: Vláda chce změnit výši podpory v nezaměstnanosti směrem dolů. Zvýší to motivaci lidí najít si rychle práci? Jak uzavření ropné dohody Spojených států a Venezuely ovlivní světový obchod s ropou? A dají se sesuvy ledovců, jako byl ten v Nepálu, čekat častěji a mohou nastat také v Evropě? Ministerstvo práce plánuje snížení podpory v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících z 80% platu na 65% platu. Příští rok tím chce v rozpočtu ušetřit 4,5 miliardy korun. Zvýšení podpory v prvních dvou měsících nezaměstnanosti bylo přitom součástí tzv. Flexinovely pracovního práva, kterou v minulém volebním období připravila vláda Petra Fialy a kterou při hlasování podpořili i poslanci hnutí ANO. Úprava měla podle expertů rozhýbat strnulý trh práce, usnadnit změnu místa a umožnit mám získat nové lidi. Víc dodáme s ekonomem, výkonným ředitelem výzkumného centra IDEA při ekonomickém institutu CERGEI a také bývalým členem Národní ekonomické rady vlády Danielem Minichem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V souladu s našimi pravidly předvolebního vysílání ještě dodám, že kandidujete v podzimních komunálních volbách. Zvýšení flexibility doporučovala na pracovním trhu Národní ekonomická rada vlády, jejímž jste tedy byl členem. Jaký efekt to zvýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících mělo mít? Co jste si od toho, co tedy platí od začátku ledna letošního roku, vlastně slibovali?
1: Tak to základní očekávání bylo, že lidé, kteří pracují za velmi nízké mzdy v málo produktivních firmách, se přestanou tolik bát toho přechodného období ztráty zaměstnání, hledání nového, myslím tím finančně bát. A dají se do toho, řekněme. Prostě najdou si místo, které je produktivnější, lépe placené u firm, které jdou technologicky více kupředu, že ta česká pracovní síla nebude tak silně vázaná v těch starých zastaralých odvětvích.
0: Ta změna je účinná od začátku letošního roku. Dá se už teď na konci srpna říci, jestli má tenhle ten efekt, který mít měla a o kterém jste teď mluvil, jestli se to osvědčuje?
1: Do jisté míry by se to říci dalo, ale musel by někdo udělat kvalitní analýzu. My jsme takovou analýzu ministerstvu práce nabízeli, ale žádný zájem nebyl. A teď se ukazuje, že ministerstvo, zřejmě vláda, nepotřebuje k těm domněnkám, které má, žádné analýzy a že prostě se vrátíme zřejmě, ještě to samozřejmě není ve finále, k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, do jaké míry to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
0: To znamená, že analýza toho, jestli to funguje, neexistuje z toho, co říkáte, chápu to dobře?
1: Já jsem tam záměrně říkal kvalitní analýza, protože analýza založená na několika pár číslech nedává smysl. Musím nutně dodat tedy, že ten efekt by měl být dlouhodobějšího charakteru. Od toho ledna letošního roku běhlo pouze 8 měsíců, takže my bychom viděli teprve nějaké počáteční efekty, než se ty informace roznesou mezi lidmi, než ty lidé taky najdou novou práci, abychom se mohli podívat, jestli ta nová práce je skutečně výrazně lepší a lépe placená než ta původní. Ale ty prvotní efekty určitě by se analyzovat na těch datech za 8 měsíců dali.
0: Ministerstvo práce odůvodňuje návrat k té dřívější nižší výši podpory v prvních dvou měsících tím, že chce zvýšit motivaci nezaměstnaných k hledání uplatnění. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na konci července po jednání o podobě rozpočtu řekl, že ty podpory od letošního ledna vzrostly nelogicky, že je teď výhodné nepracovat. Je na tom nebo není na tom něco na tomhletom argumentu?
1: Na tom není vlastně nic nového. Pan premiér prostě se asi krátkodobě zamyslel, přišlo mu, že jim chybějí peníze v rozpočtu, což je pravda, a dal rozkaz vládě a ministerstvu práce, aby na tom něco udělalo. Dlužno říci, že to, co na jedné straně může uspořit peníze, může v dlouhodobém pohledu ty peníze ubrat příjmu státního rozpočtu, protože ty více produktivní zaměstnání v těch prosperujících firmách můžou zvýšit odvody a daně těch lidí, takže v tom dlouhodobějším období to naopak, ten současný stav by mohl zvýšit
11: čistý příjem státního rozpočtu.
0: Já se k těm rozpočtovým dopadům dostanu ještě za chvíli, ale k tomu argumentu pana premiéra. Nemotivuje ten od ledna platný model, kdy tedy celé první dva měsíce člověk dostává víc peněz k tomu, aby během těch dvou měsíců nenastupoval, aby ty dva měsíce v uvozovkách si tedy užil bez práce?
11: Jako možné to je, ale žádné analýzy nemáme. To jsou jenom teorie. No. Tady je potřeba říci, že ta možnost dva měsíce žít nějakým rozumným způsobem, jako dostat ty zaměstnání a intenzivně si hledat práci a vybírat si. Víme, že český trh práce je přehrátý, to znamená, že těch nabídek práce je obrovské množství a určitě je dobré si nějakým způsobem ty nabídky přebrat a vybrat si tu nejlepší, nebrat hned tu první. Takže opět jsme u toho, toto opatření, které navrhuje pan premiér, je velice výhodné pro firmy, které platí nízké mzdy, aby si udrželi zaměstnance, aby se nezajímali o lepší nabídky.
0: Ta změna, tedy navrácení výše podpory v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících na původní výši, má podle ministerstva práce uspořit 4,5 miliardy korun v příštím roce. Tohle je realistický odhad?
11: Jak jsem říkal, ten přímý efekt, ten prvotní efekt, ano, krátkodobý, ale určitě ne ten dlouhodobý. Ten dlouhodobý efekt může být přesně obrácený, pokud ti lidé by si skutečně našli lépe placenou práci a odváděli vyšší daně a vyšší pojistné. To ovšem v žádné analýze nezaznělo samozřejmě.
0: Když se vrátíme k té podstatě a k tomu záměru, jehož součástí byla právě změna výše podpory v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících, tedy k flexibilitě trhu práce, dlouhodobě statistiky ukazují, že ochota Čechů měnit práci je jedna z nejnižších v rámci celé Evropské unie. Jaká další opatření, kromě tedy toho, jak bude nastavená podpora v nezaměstnanosti, jaká další opatření by tohleto mohla výrazněji změnit?
11: Tak podpora nezaměstnanosti spadá do takzvané pasivní politiky zaměstnanosti a existuje ještě pravá nebo levá ruka a to je aktivní politika zaměstnanosti. To znamená aktivní práce s nezaměstnanými a nejtypičnější program je rekvalifikace, respektive nějaké doučení se nových dovedností, které se na trhu práce začaly objevovat na té straně poptávky a bohužel současná vláda zásadním způsobem skrouhla tyto programy aktivní politiky zaměstnanosti, takže ani na této straně nelze očekávat, že by se zvýšila dynamika na českém trhu práce. Jak jste správně řekl, v naší asi roka půl staré studii jsme ukázali, že patříme k zemím, kde ten obrat na trhu práce, to měnění práce a přechod do těch produktivnějších firm je velice nízký.
0: Ten návrh samozřejmě ještě není schválen, proti němu jsou odboráři, proti němu jsou zaměstnavatelé. Myslíte si, že je šance, že by ještě od toho vládní koalice ustoupila?
11: No tak když sledujeme, jakým způsobem zavádí novou legislativu, to znamená obchází ty standardní procesy a v podstatě jde rovnou na věc, zvoluje to, aniž by tomu kdokoliv pořádně rozuměl, bez analýz, bez připomínek, pak ta pravděpodobnost je poměrně veliká.
0: Říká ekonom z think tanku IDEA při CERGEI Daniel Minich, bývalý člen Národní ekonomické rady vlády. Díky za rozhovor, naslyšenou.
11: Také děkuji, naschledanou.
0: Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této země. Na své sociální síti to oznámil americký prezident Donald Trump a dosažení dohody potvrdila také prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Ta dodala, že dohoda umožní výrazné zvýšení těžby ropy a přinese Venezuele rozsáhlé investice a daňové příjmy. My jsme ve spojení s Martinem Jiruškem, odborníkem z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Americký prezident Donald Trump napsal, že jde o největší ropnou dohodu ve světové historii. Je to pravda a jak významný krok pro světový obchod s ropou to vlastně je?
3: Tak já bych byl jako ve všem, co říká Donald Trump, opatrný v tom hodnocení, jak ta dohoda je rozsáhlá a jaký bude mít dopad, protože spoustu toho ještě nevíme. Nevíme třeba, jak, která ta společnost by měla realizovat tu těžbu tam, ale především, a to je to nejdůležitější, co je potřeba říci, tak venezuelský ropný průmysl je v takovém stavu, že bude potřeba dlouholeté, bych řekl, investice, aby se vůbec dostal na svou základní nějakou produkční kapacitu, aby to vůbec na tom ropném trhu nějak bylo poznat. A jestli se to stane, to je samozřejmě otázka.
0: Právě na tohle už na začátku roku v našem pořadu Peníze a vliv upozorňoval třeba expert na energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Ten říkal, že venezuelská těžební zařízení potřebují opravdu výraznou modernizaci. Jak dlouho tohle to může trvat?
3: Koukáme se na zemi, kde roky, spíš desítky let, byl vlastně podinvestován ten ropný sektor. Navíc v posledních 10 letech byl skutečně zdevastován, protože ta země procházela těžkou ekonomickou krizí. To znamená, nebavíme se o týdnech, o měsících, bavíme se o jednotkách let, kdy by pravděpodobně by Venezuela potřebovala, aby se dostala na úroveň, která by skutečně na tom ropném trhu byla cítit. Momentálně Venezuela produkuje méně než 1%, nebo zhruba kolem 1% ropy ze světa, pokud vezmeme podíl na světovém obchodu. To znamená skutečně je to jenom malá část.
0: Václav Bartuška v tom lednovém rozhovoru mluvil také o pochybnostech, jak velké vlastně ty zásoby venezuelské ropy jsou. Podle něj se tam přes čtvrtstoletí nedělalo ověření zásob moderními metodami. Nebude to tedy nakonec pro Spojené státy méně výhodné, než jak to prezentuje Donald Trump?
3: No to je další, to je jeden z těch aspektů, na který si budeme muset počkat, protože velká část těch ohromných ropných rezerv, nebo spíše zdrojů, takhle bychom měli říci, to znamená toho, co teoreticky leží pod povrchem, tak velká část toho, co ve Venezuele je v podobě velice těžké ropy, to znamená, bavíme se o něčem, co když to zjednoduším vypadá spíš jako asfalt, nebo je to součást nějaké horniny, a to je samozřejmě mnohem nákladnější těžit, to znamená, je otázka. A to je jeden z důvodů, proč vlastně ty ropné společnosti se zatím dost zdráhaly do Venezuely v mnohem větším řádu, než je teď. A to je samozřejmě něco, co ty soukromé ropné společnosti velmi zvažují. Takže ano, je otázka, do jaké míry skutečně ty zásoby, které Venezuela má, jsou ekonomicky těžitelné.
0: Donald Trump napsal, že v dlouhodobém horizontu tahle dohoda podstatně sníží ceny benzínu pro všechny Američany. Platí to a platí to případně nejen pro Američany. Může to mít vliv i na ceny ropy, potažmo benzínu a nafty v Evropě?
3: Teoreticky každé zvýšení dostupné ropy na světovém trhu by mohlo znamenat snížení ceny. Ale tady se právě dostáváme k tomu, co už jsem zmínil, a to je to, jak dlouho bude trvat, než se reálně ten venezuelský ropný průmysl bude schopen dostat do nějaké vyšší produkční kapacity a jestli to ten trh v tu dobu akceptuje. To znamená, jestli bude po takové ropě poptávka, jestli bude cenově konkurenceschopná a tak dále. Nemyslím si, nebo záleží na tom, co myslí Donald Trump tím dlouhodobým horizontem. Určitě nepocítí ten trh nějaké reálné dopady, jak jsem řekl, v řádu týdnů, měsíců. Spíš jsou to roky a je otázka, jestli se tomu tak vůbec stane. To znamená, nějaký efekt, který to může mít na ten trh, může tam být nějaký efekt, řekněme, v nějakém uklidnění. To znamená, tak jak teď vidíme, že trh reaguje na jakékoliv zmínky o problémech v Hormuzském průlivu, tak tam může být nějaký, řekněme, nějaký efekt v řádu jednotek dolarů, kdy ten trh si řekne, je tady výhled na nějaké uklidnění, na otevření nějakých dalších zdrojů, ale reálný efekt na ten trh ve smyslu nějakých nových objemů ropy, který by se dostal na ten trh, tak ten skutečně v dohledné době nebude.
0: Agentura Bloomberg včera přinesla zprávu o tom, že Venezuela zvažuje odchod z organizace zemí vyvážejících ropu, tedy z OPECu. Dá se to očekávat a co by to znamenalo případně?
3: Já bych to dával do kontextu právě s tou dohodou, které Spojené státy uzavřely tedy s Venezuelou, nebo aspoň podle toho, co víme. Obecně pro ty menší producenty objemově je OPEC i historicky byl svazující, protože vlastně ty kvóty na produkci vyhovovaly vlastně těm velkým producentům a těm menším producentům to svazovalo ruce, že by třeba chtěli produkovat více, ale nemohou. To znamená, v tomto kontextu já to vnímám podobně jako vlastně vystoupení Saudské Arábie v dřívější době, tak toto může být právě v kontextu tím, že si řekněme Venezuela dělá nějakým způsobem prostor pro budoucí zvyšování nebo manipulaci s tou produkcí, aniž by do toho OPEC nějak mohl intervenovat.
0: O ropné dohodě, kterou uzavřely Spojené státy americké s Venezuelou, jsme mluvili s Martinem Jiruškem, odborníkem z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Ničivá povodeň v severním Nepálu už má podle tamní policie přes 600 obětí. Skoro 3000 lidí je navíc stále pohřešováno. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Způsobil ji sesuv ledovce, který se zřítil do řeky v údolí a následně vyvolal prudkou záplavovou vlnu. Problémem je také jezero, které vzniklo při sesuvu ledovce. Při protržení bariéry z trosek, kamenů a zbytků ledovce totiž hrozí sekundární povodeň. Naším dalším hostem je Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a také Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Jak si představit velikost toho ledovce, který se v Nepálu utrhl?
6: Tak ta odtržená část má velikost zhruba necelý kilometr čtvereční a tloušťka toho ledovce, to je trošku spekulativní, to se úplně přesně neví, ale jsou to řádově vyšší desítky metrů, takže je to opravdu jako velký kus, obrovská masa.
0: Proč sebou ten ledovec vzal i podloží, tedy ten obrovský skalní masiv?
6: Tak ten relief tam je hodně vlastně členitý a zároveň i tektonicky nestabilní. Tam spousta nějakých geologických zlomů a poruch a velmi pravděpodobně ten ledovec právě v tom pohybu narušil i nějaký ten skalní masiv, který byl pod ním a podél nějaké té geologické hrany toho zlomu se otrhla i velká část té horniny. A samozřejmě v tom pohybu dál do toho údolí potom sebou strhával i ten nestabilní materiál, který tam byl vlastně z minulosti.
0: Dá se zpětně zjistit, jaký impuls vlastně spustil ten kolaps ledovce na hranici Nepálu a Číny?
6: Určitě se to dá zpětně zjistit a jsem si jistý, že už na tom odpovědní lidé pracují. A samozřejmě většinou je to kombinace několika těch faktorů. Už jsme tady několikrát zmiňovali v médiích, že vlastně k tomu může velmi přispět právě nějaké zvýšené tání během velmi teplého počasí, kdy ten ledovec vlastně produkuje velké množství vody, která vlastně velmi usnadní pohyb toho ledovce po tom podloží a potenciálně potom nějaké to odtržení. Spekuluje se i o nějakých seismických vlastně otřesech, ale dneska se vlastně ještě neví, jestli to byl ten spouštěcí mechanismus nebo naopak utržení toho ledovce a téma si horní vyvolalo nějaký ten seismický otřes. Takže tohle si myslím, že zjistíme v následujících týdnech.
0: Vy jste mluvil o tom, že roli může hrát vysoká teplota, tedy teplé počasí. Dá se a bude možné zjistit, jakou roli tedy v téhleté tragédii hraje globální oteplování, protože pokud by ten vliv byl výrazný, potom by se asi mohlo čekat, že podobných kolapsů by mohlo přibývat.
6: Tak globální oteplování jako takové, asi bych to úplně takhle negeneralizoval, ale samozřejmě nějaká ta epizoda toho velmi teplého počasí tomu může přispět. A samozřejmě v souvislosti s globálním oteplováním se bavíme o tom, že vlastně frekvence těchto událostí bude mnohem vyšší, takže bude častěji docházet k těm vlastně vlnám veder a náhlému tání, takže je velmi pravděpodobné, že by k tomu mohlo docházet častěji i v budoucnosti.
0: Může k něčemu takovému dojít i u nám bližších ledovců, třeba v Alpách?
6: Tak z minulého roku známe ten klasický příklad ze Švýcarska, který byl v podstatě úplně stejný. Ten princip toho, té katastrofy u té vesnice Blaten byl vlastně velmi podobný. Také se vlastně otrhla ta nestabilní frontální část toho ledovce a došlo vlastně úplně k tomu samému, k smísení ledu, sněhu, nějakého horninového materiálu a vyvolání téhle z té velké vlastně přívalové vlny vody a toho bahna. Takže v principu všechny ty hory, v kterých jsou ledovce, tak těch se to může týkat. Samozřejmě v Alpách je to řádově v menším měřítku než v těch Himalájích.
0: Jak je možné, nebo do jaké míry je možné předpovědět takovéto odlomení a sesuv ledovců? Jakým způsobem se to sleduje? Jaká technika se využívá?
6: Tak třeba právě u těch Alp, tak všechny ty alpské státy mají celkem dobře zvládnutý a vyvinutý systém vlastně varování a mají zmapované vlastně ty rizikové oblasti, kde se dá očekávat, že něco takového by mohlo nastat. A velmi dobře to zafungovalo právě loni v tom zmiňovaném Švýcarsku, kdy ta vesnice, která vlastně byla poté postižena, tak už byla dopředu vlastně evakuována, už se vědělo, že k něčemu takovému může velmi pravděpodobně dojít. Takže nějaké v úvozovkách předpovědi máme, ale je to spíš otázka pravděpodobnosti, než to, že budeme vědět, kdy přesně se něco takového stane. Ale můžeme si vyhodnotit, která území jsou riziková.
0: Ještě stručně, mluvil jsem o hrozbě sekundární povodně z toho vzniklého jezera. Jak pravděpodobné je, že opravdu se protrhnou ty trosky?
6: Pravděpodobné to je, řekl bych, velmi, protože je to obvyklý scénář u tohohle typu jezer. Otázka je samozřejmě, kdy k tomu nastane a jak vlastně ničivá bude to protržení té hráze. Takže si myslím, že lze to očekávat, ale otázka je, v jaké míře a kdy.
0: Říká Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Díky, naslyšenou.
6: Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
7: Skončila repríza polední publicistiky s hosty Tomáše Pancíře a právě teď máme přesně půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
8: Španělsko požádalo Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž o pomoc s ilegálními migranty v Ceutě. Chce, aby se Frontex zapojil do prověřování migrantů, kterých tam před měsícem nelegálně přišlo až 80 tisíc. Teď jich v Ceutě zůstává podle úřadů asi 5 tisíc. U nich pokračuje třídění kvůli případnému vyhoštění nebo udělení azylu. Ve španělské exklávě na severu Afriky v posledních dnech roste napětí. Místní obyvatelé na sérii protestů požadovali odchod všech ilegálních migrantů. Firmy a instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. I to je součástí navrhované novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% víc, bude nutné stav do půl roku napravit. Odbory, ombudsman i hospodářská komora mají k návrhu výhrady. Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví. Z více než 40 milionů dodaných dávek se využila necelá polovina. Pro novou očkovací sezónu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. A v pražském obecním domě pokračuje výstava Poklady světové filatelie. Jejím hlavním exponátem je britská Guyana z roku 1856. Jediný dochovaný exemplář na světě váží pouhé 0,4 gramu a jeho hodnota přesahuje 250 milionů korun. V přepočtu na hmotnost je označovaný za nejdražší předmět, který kdy člověk vyrobil. Výstava skončí 6. září.
2: Sport.
8: Slovinský cyklista Tadej Pogačar končí na Vuelte. Jednoznačný lídr závodu měl v 8. etapě nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a musel odstoupit. Při pádu si pětinásobný šampion Tour de France zlomil klíční kost a čeká ho operace. Etapu vyhrál v hromadném sportu Francouz Brick.

0: Počítejte s noční údržbou v Těšnovském tunelu. Ve směru do Karlína je tunel uzavřený, jezdí se obousměrně ve směru do centra. Uzavírka má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy i zvětšenou oblačnost a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Přeji poklidnou nedělní noc, ladíte noční radiožurnál, který právě začíná dnes s datem 30. srpna. Z prázdnin tak zbývají už jen dva dny, dnešek a zítřek. Oba by měly být, co se počasí týče, ještě velmi letní, tak si je užijte. A teď už pojďme na první noční téma. Vytvarují si dlahu podle modelu, vytištěného na 3D tiskárně, a zrychlí tak zákrok na sále. Chirurgové z fakultní nemocnice Ostrava tak nově postupují při operacích zlomených očnic. K frakturám jedné z nejtenčích kostí v těle dochází nejčastěji při sportu, pádech nebo třeba rvačkách pod vlivem alkoholu. O nové chirurgické metodě vám za chvíli v nočním radiožurnálu řekneme víc.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: to byla zas v nočním radiožurnálu. Jedna z nejtenčích kostí v těle, ve které je uloženo oko, to je očnice. Chirurgové z fakultní nemocnice Ostrava ji teď operují přesněji a hlavně rychleji. Před zákrokem si totiž nechají vytisknout očnici na 3D tiskárně a na ní si vymodelují dlahu. Při samotné operaci tak nestrácejí čas. Novou metodu už využili u více než 10 pacientů.
1: Dostal jsem vlastně kopačku od protihráče do pravého oka a hned po zápase jsem se vydal do nemocnice Fridku Místku, kde mi řekli, že mám zlomenou očnici.
2: Vypráví 21-letý Lukáš Barčák. Leží přitom na lůžku ve fakultní nemocnici Ostrava. Stane se dalším pacientem, u kterého lékaři využijí 3D model očnice.
1: Když jsem se podíval nahoru nebo do strany, tak to bolelo. Problém je v tom, že by mohl nastat propad toho oka třeba o 2 až 3 mm níž a já bych viděl dvojitě.
2: Očnici vyrábějí pro lékaře věci z výzkumné skupiny 3D tisku a dataminingu z vědecko-výzkumného centra LERCO při Ostravské univerzitě. Říká mi v laboratoři Tomáš Pokluda.
3: Tvoříme zdravou a i poškozenou očnici, kdy zdravou následně zrcadlíme, čili vznikne na jedné straně jak poškozená, tak zrcadlená zdrava, která tvoří předlohu pro následnou operaci.
2: Nejprve vytvářejí výzkumníci očnici v počítači, využívají přitom data z CT vyšetření, ukazuje mi Vojtěch Břuchaňsky.
4: Díváme se ze tří stran, zhora, ze předu a z boku.
5: Vám asi pomáhají i ty barvy. Tady ta očnice je označena nebo zarámovaná žlutě.
4: Ta zelená je potom levá.
2: Při vytváření modelu 3D očnic pomáhá výzkumníkům také umělá inteligence, doplňuje Tomáš Pokluda.
3: Z umělé inteligence nám vyjde velmi hrubý náčrt té očnice. Můžeme vidět i díry, které tam ve skutečnosti nejsou a které my musíme anatomicky doplnit.
2: Očnice má tvar podobný trichtýři, musí se proto vytisknout i s podporami, ukazuje mi ještě Vojtěch Břuchaňsky.
4: Nejsme schopni tisknout pod velkým úhlem, ten model by se jednoduše zbortil. Při převisu 45 stupňů se musí vytvořit do modelu podpory.
2: Hotový model pak nařeže v dalším počítačovém programu na jednotlivé řezy. Následně už zapíná 3D tiskárnu a vkládá do ní flešku s nahranými daty. Tekutou pryskyřici, ze které 3D model vznikne, důkladně protřepe.
5: Že ji naléváte teda do té misky.
4: Nádoba se znovu skalibruje, ať je rovná, a automaticky se spustí tisk.
5: Tiskárna pracuje.
4: Tady jde vidět právě půdorys našeho tištěného modelu.
2: Díváme se malým okénkem dovnitř 3D tiskárny. Když se k ní o 2 hodiny později vracíme, 3D tisk očnic je u konce, říká Tomáš Pokluda.
3: Teď jsme vytiskli očnice, musíme to první odloupnout opatrně, aby jsme nepoškodili. Pár minut necháme modely vyčistit tímto speciálním přístroji, který nazýváme vymývačka. Aby jsme s ním mohli pracovat dál.
4: Následně to osušíme, po odstranění podpor z modelu dáme očnice vytvrdit a model je připraven k předání chirurgovi.
2: Popisuje Vojtěch Břuchaňsky. Na 3D modelu si pak lékaři před samotnou operací přesně vytvarují dlahu, která zlomenou očnici vystuží, vysvětluje Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie, který projekt inicioval.
6: Pravíme si dle šířky a délky toho defektu na tu míru. Tu dlahu přetvarujeme a necháme si vystabilizovat, aby během té operace se jenom ten defekt odhalil a zašroboval.
2: 3D modely očnice umožňují chirurgům pracovat na sále rychleji a přesněji. K frakturám očnice dochází nejčastěji při sportu, pádech anebo rvačkách pod vlivem alkoholu. Z fakultní nemocnice Ostrava Andreas

0: Posloucháte noční radiožurnál 8 minut před jednou hodinou a už pár minut po druhé hodině tu pro vás dnes naposledy budu mít 7 kvalitních vín od finalistů soutěže Vinař roku. Tak pokud si chcete dopřát kvalitní víno na letní či podzimní večery, soutěžte s námi, jak už jsem říkal, po zprávách ve 2 hodiny. A dál už Lee Golding nebo hned teď Sean Hook a Vanessa Hudgens s písní Remind Me.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled přináší Monika Chmilová.
3: Nepál po ničivé povodni hlásí nejméně 675 obětí. Záchranné akce dál pokračují. Začala charitativní sbírka Školákům od srdce. Má pomoct obstarat potřebným základní školní vybavení. Baník Ostrava porazil ve fotbalové lize Olomouc 1-0 a dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle s přeháňkami, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Počet obětí ničivé povodně v severním Nepálu vzrostl na nejméně 675. S odvoláním na úřady o tom informovala agentura AFP. V čínském Tibetu zemřelo 7 lidí. V oblasti dál pokračují záchranné akce a obě strany hlásí dohromady tisíce pohřešovaných. Jsou mezi nimi taky cizinci. České ministerstvo zahraničí dosud nemá informace, že by mezi mrtvými nebo pohřešovanými byli Češi. Resort už v pátek oznámil, že do Nepálu pošle humanitární pomoc ve výši 2,5 milionů. Korun. Podle slovenského premiéra Roberta Fica nelze Rusko demonizovat a vytlačovat z Evropy. Fico to řekl v projevu na sobotních oslavách 82. výročí začátku slovenského národního povstání v Banské Bystrici. Předseda slovenské vlády zároveň zkritizoval Evropskou unii za pomoc Ukrajině. 27. podle něj nepotřebuje více zbraní a rusofobii, ale více diplomacie a plánů na pomoc ekonomice. Ficova vláda po svém nástupu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Lidé mohou až do konce příštího týdne pomoct potřebným dětem s nákupem školních pomůcek. Začal 5. ročník sbírky Školákům od srdce. Hlavním organizátorem je diakonie. Podle ředitelky její vrchlabské pobočky Barbory Tauchmanové-Omrtové jsou nejvíc potřeba psací potřeby, věci na výtvarnou výchovu a penály.
4: Říká se, že jedna výbava na jeden školní rok stojí 6 až 9 tisíc, což pro některé rodiny je opravdu částka, která je nemyslitelná. A proto je tady právě sbírka Školákům od srdce, aby pomohla rodinám v nouzi, pro které je pořízení třeba nových sešitů, penálů nebo aktovek obrovskou finanční zátěží.
3: Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra Tadeáš se v Lešanech na Benešovsku zranili 2 lidé, potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který v Lešanech včera pořádal vojenský historický ústav. Podle něj mezi zraněnými je zaměstnanec společnosti Tatra Defense a nehoda se stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se zabývá vojenská policie. Věznice v Novém Sedle na Žatecku má novou kapli svatého Dismase. Zaměstnanci ji společně s odsouzenými stavili zhruba 2 roky. Dosud se duchovní služby konaly v tamních učebnách, doplňuje ředitel věznice Ondřej Kroupa.
5: Kaple byla financována z rozpočtu věznice. To znamená, že tohle je opravdu materiál, třeba který byl zbytkový, nebo se na to čerpalo z účelově vázaných finančních prostředků na prevenci kriminality. Ty peníze v zásadě použili na nákup materiálu a odsouzení tady získávali znalosti, to znamená tesařina, zednické práce a tak dále.
3: Kaply můžou využívat odsouzení i zaměstnanci bez ohledu na jejich vyznání.
1: Sport.
3: Fotbalisté Baníku Ostrava zvítězili v 6. kole šance ligy nad Sigmou Olomouc 1-0. Jediný gol ve svém 5. ligovém utkání vstřelil v nastaveném čase prvního poločasu obránce Jiří Míček.
6: Vždycky mi trenér říká, že mám doplňovat ten útok, to je vlastně trojkové obraně. V té situaci jsem to nějak tak jako vycítil, že mám jít víc na ten střed a pak už jsem nepřemýšlel a zkusil jsem to.
3: Zvítězili i oba brněnské celky. Artis porazil venku Pardubice 2-1 a Zbrojovka zdolala doma Zlín 3-2. Dnes jsou na programu 6. kola nejvyšší fotbalové soutěže další 3 zápasy. V 15 hodin začne utkání Liberce s Hradcem Králové. Od 17 hodin bude hrát Plzeň se Slováckem a Teplice s Jabloncem. A ve 20 hodin nastoupí fotbalisté Slávie v pražském derby na hřišti Sparty. A jablonecké fotbalisty posílil Garang Kuol. 21-letý australský křídelník zamířil na sever Čech na roční hostování se Sparty. Kluby o tom informovali na svých webech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a nehoda u Stráže nad Nisou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte odstavený kamion za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí v zálivu téměř na čáře oddělující pruh pro pomalá vozidla. Na silnici 35 z Liberce do Chrastavy pozor na nehodu ve směru na Frýdlant. Ve sjezdu na kruhovém objezdu na exitu 17 osobní auto narazilo do svodidel. Čekejte omezený průjezd. A nehodu vyšetřují také u Brodců na Mladoboleslavsku. Na silnici 275 do Horek nad Jizerou havarovalo vozidlo. Překáží provozu, i tímto místem projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo slabý déšť, a to hlavně ráno. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
2: S vámi je noční vysílání radiožurnálu, teď 6 minut po jedné a za moment zamíříme na sever Evropy. Na Islandu o půlnoci našeho času skončilo referendum o pokračování vstupních rozhovorů s Evropskou unií. Začalo sčítání hlasů a my se za chvíli spojíme s naším zvláštním zpravodajem, který je přímo v Reykjavíku.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda. No.

0: Shawn Mendes zazněl v nočním radiožurnálu a Island už přes hodinu sčítá výsledky referenda o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Podle odhadů budou výsledky velmi těsné. Přímo v jednom z volebních štábů v Reykjavíku je náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Jakube, přeji do Reykjavíku příjemný pozdní večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaké jsou tedy zatím výsledky?
1: Zatím máme těch výsledků jenom kousek. V tuhle chvíli to vypadá, že je to 60 na 40 pro ne, tedy pro neobnovení rozhovoru, ale nenechal bych se tím zatím úplně zmást, protože to jsou hlasy, které jsou z jihu Islandu, to je rybářská část, kde opravdu ti lidi nejsou nakloněni Evropské unii, takže to odpovídá. Já jsem v kampani, která je pro ten vstup do Evropské unie a tady jsou zatím všichni v klidu, že to jsou zhruba tak nějak očekávaná čísla.
0: Jednotlivé týmy bojovaly o hlasy do poslední chvíle. Jakými způsoby třeba?
1: Jednou z takových zajímavých věcí, kterou ty jednotlivé týmy nabízí, tak je odvoz do volební místnosti, zejména pro lidi, kteří mají problém se tam nějakým způsobem dopravit, mají problémy třeba s mobilitou, zdravotní potíže, ale taky mi vyprávěl právě jeden z Islandianů, že zařizoval taxík pro čtyři nějaké muže, kteří se chystali vyrazit, ale dali si takhle při sobotě pivo a pak si vzpomněli, že vlastně potřebuje ještě odhlasovat, takže jim zařizoval taxík a říkal, za ty čtyři hlasy mi to stálo.
0: Ať už tedy ten výsledek bude jakýkoliv, co čeká Island dnes?
1: No, dneska ráno, až už bude jasno a budou se lidi probouzet, tak je jasné, že půlka Islandianů bude nespokojených, protože opravdu ten Island je rozdělený na půl a buď bude taková trochu deziluze v té vládní koalici, která se bude muset srovnat s tím, že se tedy s Evropskou unii vyjednávat nebude, anebo naopak bude mít před sebou opravdu spoustu práce, protože bude muset to vyjednávání stihnout rychle, tak jak si představují, aby to stihli ještě ve svém funkčním období.
0: Tolik tedy přímo z Reykjavíku Jakub Lucký, slyším, že je tam hodně život, tak přeji příjemný zbytek noci a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: V nočním radiožurnálu se teď budeme věnovat sportu. Kanoista Martin Fuchsa má totiž další medaili z mistrovství světa. Stříbrnou vybojoval na trati 500 metrů. V Poznani byl rychlejší jen Brazilec Queiroz, který vyhrál o 24 setin sekundy. Závody v Polsku hodně ovlivňuje vítr a s tím spojené vlny. S Martinem Fuchsou natáčel v cíli reportér František Kuna a olympijský vítěz na úvod mluvil právě o náročných podmínkách.
1: Když tam 150krát vypadáváte a furt tohle řídíte, samozřejmě kluci to mohli mít úplně stejně, já nevím, jo, třeba tam vypadá taky milionkrát, ale já jenom říkám prostě ten svůj pocit a tak to mě jako mrzí, že nepředvedu prostě tu 100% jízdu, ale i tak jako nepředvedu 100% jízdu a stačí to na druhé místo, tak je to fajn. To, že si budu odvážet zlato a stříbro, kdyby mi to řekl někdo před šampionátem, tak to beru samozřejmě všema 10 a to, že se to opravdu stane. To je vždycky něco jako jiného. Každý má ty ambice nějaký, ale pak když přijde ten závod, tak ta nervozita, vidíte soupeře, tohle srovnat se s tím není jako vůbec jednoduchý. Já jsem moc rád, že se mi to podařilo vlastně jako jedinýmu tady získat ze dvou singlových tratí dvě medaile.
2: Říkáte, že jste musel tu loď až jako řídit, tak to pak trochu jako převládá nad tím sportovním výkonem, nad tím, že člověk prostě do toho šlape naplno.
1: Tak to prostě je tady v té Poznani, no. Tak každý, kdo tady je, tak vidí ty vlny. Nejsou největší, umějí tady být mnohem větší. V roce 2012 jsem se tady dokonce jako potopil, jo. Takže tady to ještě slabý odvar, ale je to prostě maličko jiný, než na čem trénujeme, ale to je život. Já se musím přizpůsobit. Myslím si, že i dřív, kdybych jel tady tom, tak nebojuju tak dobře jako dneska, takže já jsem vlastně i na sebe, nebo jsem sám se sebou jako spokojený, že dokážu už tady těma věcmi jako bojovat a dokážu se tomu postavit čelem a podat si, myslím, jako solidní výkon.
2: Takže máte pochopení třeba pro deblka jak Poláků, který se vyklopil v cíli?
1: Samozřejmě, jako v cíli nebo před cílem?
2: Těsně před cílem, když bojovali o medaile, respektive o umístění, o postup.
1: Tady je to vlastně úplně nejhorší, že od těch pozdních 100 metrů se tady ty vlny odráží ještě tady od těch betonových vlastně pontonů tady v cíli a strašně se to tam mele, takže člověk je úplně tuhej samozřejmě, je rád, že se drží v lodi a ještě do toho balancuje všechny ty vlny a do toho má ještě podat ten maximální výkon. Není to jednoduchý, ale máme to úplně všichni a ten, kdo se s tím popere nejlíp, je vítěz.
2: Takže už se těšíte na nejlepší loděnici na světě, na rovnou klidnou vodu?
1: Aha, no tak zítra tam pošlem ještě, doufám, krásný výkon v tom finále bez bráchu, aby jsme prostě končili tu sezonu minimálně s dobrým pocitem, to bych si moc přál. A potom na chvíli si od nejlepší loděnice odpočinem a pak do toho půjdem zase znova.
2: Díky, gratuluju.
1: Děkuju moc.
2: Říká kanoista Martin Fuchsa, který obsadil na mistrovství světa stříbrnou pozici v závodě na 500 metrů a navázal tak na zlato z kilometru. Z polské Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Na Islandu začalo sčítání hlasů právě ukončeného referenda. Islanděné v něm rozhodovali o obnovení přístupových rozhovorů o vstupu do Evropské unie. Konečné výsledky budou podle předběžných odhadů známy v ranních nebo dopoledních hodinách. Island je členem schengenského prostoru i jednotného evropského trhu. Jednání o přístupu do Evropské unie země zahájila v roce 2010. O 3 roky později od nich ale upustila. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO kritizoval zpravodajské služby kvůli desinformaci o údajných polských nárocích na české území. Vadí mu, že o případu se dozvěděl nejdříve z médií a vládu podle něj služby informovaly až o 2 dny později. Prezident Petr Pavel desinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. V Česku je stále zhruba 1800 míst bez mobilního signálu. Lidé se odtud nedovolají ani na tísňové linky. Český telekomunikační úřad chce, aby operátoři do roku 2034 pokryli 2/3 těchto lokalit. Jde například o části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Signál mají operátoři zajistit taky na hlavních železničních koridorech. A Vyšší Brod na Českokrumlovsku propojila s rakouským Reichenthalem nová cyklostezka. Měří přes 3,5 kilometru a stála téměř 22 milionů korun. Trasu doplnila i nabíjecí stanice na elektrokola.
0: Sport.
3: První fotbalový soupeř pražské Slavie v lize mistrů Lán prohrál ve druhém kole francouzské ligy 1-2 na hřišti Štrasburku. Čerstvý vítěz domácího superpoháru tak nenavázal na drtivé domácí vítězství z minulého víkendu, kdy porazil 5-2 Auxerre. Tabulku první francouzské ligy vede po 2 kolech Lille, Lens je se 3 body páté.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 za Ostrovačicemi i na silnici 43 za Černou horou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zbystřete za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí porouchaný kamion. Obsadil záliv u pruhu pro pomalá vozidla. Kamiony tam mohou vybočovat. Na silnici 43 z Brna do Svitav se vyhněte překážce za Krhovem. V místě rozšíření vozovky u odbočky na Voděrady leží na vozovce sražená srna. A nehodu vyšetřují u Mošnova na Novojičínsku na silnici 464. Mezi kruhovými objezdy k průmyslové zóně a do Sedlnic havarovalo vozidlo. Připravte se na omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy s většinou oblačnost a ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s

0: Píseň, kterou jste právě slyšeli v nočním radiožurnálu, to byla hudební novinka. Jmenuje se Heaven a o zpěv se postaral Miles Smith. Nižší porodnost v posledních letech se začíná projevovat na obsazenosti mateřských škol. Třeba v Benešově dřív nemohli brát děti mladší 3 let. Letos poprvé pro ně jednu třídu od září otevírají a přijali do ní všech 19 zájemců.
1: Kateřina Čmělová, paní ředitelka školky Sedmipírek. Mě bere teď ještě do prázdné školky, protože tady fungovaly celý červenec, srpen mají volný a začínají tedy od 1. září. A tady bude tedy novinka, že sem budou moc chodit děti, kterým ještě tedy nejsou 3 roky.
2: Přišlo méně dětí k zápisu, takže můžeme naplnit děti, který jim budou v průběhu celoškolního roku 3 roky.
1: A můžeme říct, kolik třeba dětí bylo u zápisu a jak to vypadalo ty roky předtím?
2: No, odchází mi 94 předškoláků a u zápisu bylo 75 dětí.
1: My jsme teď ve třídě, kterou jste říkala, že jste vyčlenili právě těm malým dětem.
2: Máme nakoupené hračky, aby tam bylo 2+, aby opravdu ty děti měly bezpečné hračky, aby nemohly nic vzdechnout, rozkousat.
1: Museli jste to řešit třeba i nějak personálně?
2: Budou tady dvě paní učitelky, jedna chůva a pečlivě jsem vybírala paní učitelku, která vlastně zvládne takhle malé děti.
1: Jak se nižší porodnost v posledních letech projevila u zápisů do školek v Benešově, mi zjistila Ivana Kárová, vedoucí odboru školství.
3: V roce 2025-26 jsme měli celkem 632 zapsaných dětí, nyní 608.
1: Že by školky v Benešově měly ale velkou nouzi o děti, se nezávislý místostarosta města Jakub Hostek nebojí.
4: Benešov má několik významných rozvojových lokalit, takže ten zájem o naše mateřské školky, ale i školy určitě bude.
1: Pro případné uvolněné prostory má už Benešov jasnou představu o využití.
4: Pro speciální třídu a případně plánujeme i pro ty dvouleťáky to rozšířit na mateřské škole Úsměv.
1: Dřívější nástup do školek má podle Asociace předškolního vzdělávání na děti dobré dopady z Benešova, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Zámek Fontainebleau u Paříže sloužil jako podzimní rezidence francouzských králů, kteří se vydávali do okolí lovit zvěř. Dnes je v rozlehlých lesích oblíbené lezení po skalách, cyklistika a také procházky. Na jednu se vydáme za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: O francouzském zámku Fontainebleau jste možná někdy slyšeli. Pobývali tam panovníci od Františka I. až po Napoleona. A mimochodem právě tam také visela Da Vinciho slavná Mona Lisa. Městečko Fontainebleau a jeho okolí ale kromě kultury a historie vybízí také k procházkám. Po nedávných požárech se oblast totiž znovu otevírá turistům.
1: Naplánoval jsem si okruh tak na 2 hodiny. Nekoukal jsem, kde je to uzavřené, tak zkusím štěstí, kam až se dostanu a koho potkám.
2: Jsem z Eson, to je u Paříže. Dřív jsem sem chodil často, ale když tu hořelo, tak jsem byl zrovna v zahraničí. Když jsem se vrátil domů a slyšel jsem v rádiu, že se to tu otevírá, tak jsem sem chtěl zajít. Je to tu skvělé, krásné místo na procházky se psem. Máme krásnou přírodu.
1: Pro Guillauma, který sebou vzal svého retrievera, představuje les Fontainebleau únik z civilizace. Na dovolenou jsem přijel z Německa Tom, a to hlavně kvůli balvanům, které jsou mezi lesci vyhlášené. Sebou má bouldermatku a lezečky.
3: Přijeli jsme sem kvůli boulderingu. Skály tady jsou na to ideální. Ale máme sebou hodně dětí, takže nemáme na lezení tolik času. Taky jsme narazili na nějaké spálené oblasti nebo místa, kde bylo vidět velké sucho. Je to smutné, chtěli jsme navštívit ještě další místa, ta jsou ale uzavřená.
1: Uprostřed lesa je mezi 2 stromy natažená červeno-bílá páska a upozornění, že dál už lidi nesmí, protože požáry tu poničily stromy a hrozí teď jejich pád, tak to budeme muset obejít. Rozlehlé jezírko lemují fontány, lidé jsou na lodičkách. Pěšky se dá z lesa totiž dojít na zámek Fontainebleau, což je jeden z nejvýznamnějších francouzských zámků zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a využívali ho i králové, třeba Ludvík XIV. Nebo Napoleon.
4: Když jsem byla uvnitř zámku, tak jsem byla unešená. Nikdy jsem neviděla něco tak krásného. Každá místnost byla úplně jiná a ty zahrady jsou tak rozlehlé.
1: Podobně jako Carmen z Mexika navštíví zámek každoročně kolem 500 000 lidí, Fontainebleau totiž spolu s okolními lesy nabízí ideální výlet jenom kousek od Paříže. Z Fontainebleau Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Island čeká noc plná sčítání hlasů. O půlnoci tam skončilo referendum o znovu obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna nižší. Kajakář Dostal a double kajak Špicar Havel dnes pojedou na mistrovství světa o medaile a dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Islanděny čeká napínavá noc. Od půlnoci se tam sčítají výsledky referenda o znovu obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Výsledky budou podle předběžných odhadů velmi těsné. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun, potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních 2 měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
3: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
1: Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo, proti návrhu se ale už teď staví odbory i zaměstnavatelé. Pracovníci lánské obory snižují počet zvířat. Některé druhy jsou přemnožené. Momentálně je tam okolo 2 až 2,5 tisíce kusů jelenů, daňků a další zvěře. To je o zhruba 1500 méně než před 2 lety, pokračuje ředitel lesní správy Lány Michal Pernica.
4: Zvěř vytváří obrovský tlak vlastně na ten porost, jednak na travní porosty a jednak i na ten les. Pokud prostě je nezačneme obnovovat, tak samozřejmě ta obora bude za chvilku bez lesa, což bohužel pod tím tlakem ty zvěře dost dobře nejde. Proto i vlastně potřebujeme ten počet té zvěře snížit, aby ten les se mohl nadechnout a vůbec se obnovit.
1: Sport. Čeští rychlostní kanuisté pojedou i dnes na mistrovství světa o medaile. Na 500 bude závodit kajakář Josef Dostal a také double kajak Jakub Špicar Daniel Havel. Ti byli na mezičase své semifinálové jízdy až 8. Ve finiši si ale s přehledem zajistili 2. ze 3 postupových míst.
5: Byl to hodně těžký boj. I Kuba tam nějakých 20 metrů před cílem trošku musel položit pádlo, protože jsme tam vypadli. I tak jsme udrželi postupovou pozici, ale jízdu před náma se asi cvakla nějaká loď, tuším, protože nám docela odložili start a rozvolnili to tu ještě víc. Jsou tady betonový břehy v tom konci, takže se to tady mlátilo hodně.
1: Finále čeká nejprve kajakáře Dostála, a to v 10 hodin a 4 minuty. Double kajak Špicar Havel se postaví na start závodu o 50 minut později. O medaile dnes naopak nepojedou bratři Fuchsovi, kteří na 500 na double kánoji o 0,1 sekundy nepostoupili do finále A. A teď se ještě jednou vrátíme na Island, kde od půlnoci sčítají výsledky referenda o znovu obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Jaká je atmosféra v jednom z volebních štábů přímo v Reykjavíku, nám poví náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
6: Tady ve volebním štábu, který je pro pokračování rozhovoru s Evropskou unií, je ta nálada stále pozitivnější. Povzbudila i tady čísla z Reykjavíku. Zastánci rozhovoru s Evropskou unií teď vedou